0: Proglas přebírá relaci Radia 7.
1: Tři D Talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou sedí Lucie Mesároš, která pracuje v Křesťanské akademii mladých, kde má na starosti vzdělávání misionářů a sama pochází z města Zubatých Žab. Luci, vítám tě.
3: Ahoj.
2: Dneska budeme mluvit spolu o self-leadershipu. Než se k tomu dostaneme, řekni mi něco o těch Zubatých Žabách.
3: No, tak já jsem z Bruntálu a kdo jste neviděli comeback, tak doporučuji si pustit aspoň jeden díl právě o Bruntálu, kde pražský studio si vymyslelo krásnou legendu, že Bruntál je drsný kraj a jsou tam zubaté žáby, střílíme tam medvědy na ulici a jako musím říct, že je to dobrý icebreaker, že když se mě lidi ptají, odkud jsem a já řeknu Bruntál, tak většina té mojí generace a ještě nějaká ta mladší Gen Z se chytne na to, že jo, to je to město zubatých žab. Takže mně se líbí, jak se k tomu město postavilo, že z toho udělalo PR a nezastydělo se, nebylo uražené, ale postavili vlastně na tom celý marketing toho města.
2: A vlastně to pochází z toho, že je to drsný kraj.
3: Přesně tak.
2: Je to něco, co tebe nějak formovalo, že pocházíš z drsného kraje, jsi sama drsná nebo?
3: Myslím si, že to určitě mělo na mě nějaký vliv. Ona se říká, že Bruntaláci jsou docela tvrdí a že jim trvá, než si někoho pustí jako k tělu. Takže si myslím, že ta kultura toho města mě určitě nějak ovlivnila, ale neřekla bych o sobě, že jsem drsná. Mám muže ze Slovenska, já si dělám srandu, že je mafiánek, takže si myslím, že tu drsnou stránku do našeho života přináší on a já jsem ta něžná květinka.
2: Hezky. Dnes budeme mluvit, jak jsem říkal, o self-leadershipu, tedy o tom, jak vést sám sebe. Co to pro tebe vlastně znamená? Co je pro tebe osobně nejtěžší na vedení sama sebe?
3: Já myslím, že já sama, protože to, co dokážu u druhých lidí jako pojmenovat a dokážu s tímto lidi konfrontovat, tak u sebe já mám spoustu výmluv. Proč to nedělat, proč si jít odpočinout? Je vlastně se mnou docela těžký podle mě občas zápasit a vyhrát tu argumentaci z té pozice, hele, ale teď opravdu potřebujeme disciplinovaně něco dodržet versus, no ale já jsem vlastně teďka jakoby docela vyhořela nebo jsem unavená, tak to teď dělat nebudem. Takže myslím si, že na tom vést samu sebe je nejtěžší to, že jsem to já, protože tam nemáš kam uhnout. A zároveň, co pro mě znamená self-leadership nebo nějaký vedení, a mě to přesně to, že vedu sama sebe do toho, kde vnímám, že mě Pán Bůh chce, že nějak se společně chystáme tu cestu, jak se tam dostat. A je to nějaký dodržování disciplín, nějaký time management, nějaký následování mojí osobní vize. Já říkám, že chci žít život tak, abych na něj měla nějaký grip, jako nějaký ownership vlastnictví, aby mi neproteklo jenom mezi prsty. A myslím si, že to je velká součást self-leadershipu, že člověk dojde do bodu, kdy si řekne, ty jo, ale já si ten život jako chci nějak korigovat, nechci, aby mě jenom tak jakoby propul mezi prsty a já vlastně se jenom svezl na té vlně. Chci být součástí svého vlastního života a tím, že jsem autor, miluju psaní, tak i takový to, jako chci psát svůj vlastní příběh spolu s Pánem Bohem, ale myslím si, že nemůžeme všechno házet jenom na Pána Boha, že my máme vlastní zodpovědnost za to, jak vedeme naše životy. Takže asi tak bych nějak zhrnula velmi obecně self-leadership.
2: Byla ve tvém životě nějaká chvíle, kdy jsi uvědomila, že pokud se nezměníš nebo nezměníš něco v sobě, tak nemůžeš dál zdravě vést to druhé?
3: Já jsem dva takové klíčové momenty. Ten první byl, když jsem byla ve svém, já tomu říkám, rebelském období, kdy já jsem se přestěhovala do Brna z toho Bruntálu a ten střed vlastně toho malého města a velkého města, kde v tom velkém městě člověk má 1000 možností, co může dělat, tak já jsem furt tvrdila, že jakože věřím a furt jsem věřila v Pána Boha, ale vlastně ten život tomu vůbec neodpovídal. Já jsem žila studentský život

0: docela naplno a byla jsem zapojená ve spoustě projektů, byla jsem hodně busy, hodně zaneprázněná, to se tehdy docela nosilo. A myslím si, že pořád to kulturu máme, že jako když je člověk zaneprázněný, tak to vlastně ukazuje na to, že je dobrý. Já jsem potom tam došla do momentu, kdy jsem si řekla, že pokud to s Bohem myslím vážně, tak něco potřebuji opravdu změnit, protože nedělám Pánu Bohu dobrou vizitku tím, jak se chovám a tvrdím, že jsem věřící. Ale věděla jsem, že to je tak velká změna, kterou já sama nejsem schopná udělat. Takže mě to dohnalo na kolena a fakt jsem Pánu Bohu plakala a říkala jsem, že potřebuju, aby do té situace vstoupil a aby mě z ní vytáhl. Pán Bůh přišel, změnil ty okolnosti a vlastně mě dohnal zpátky do církve, zpátky jako do jeho náruče a já jsem mohla nastoupit do toho procesu jako uzdravování a budování zdravých vztahů a pochopit, že následování Pána Boha za to fakt stojí a že on je to nejlepší rozhodnutí mého života, nehledě na to, jakou kariéru budu nebo nebudu dělat. Takže to byl první moment. A ten druhý moment přišel, že už jsem byla ve svojí nynější církvi v City House a byla jsem pozvaná do jedné služby, která byla pódiová a já jsem byla samozřejmě nadšená, ale měla jsem tu hodnotu posunutou mimo. A neviděla jsem to v té době a uviděl to můj pastor. A uviděl to můj pastor a přišel a z té služby mě vlastně odstavil. A já jsem si to teda trošku vzala osobně, ale když jsem se jako by s tím poprala, s to nějakým jako egíčkem a tady tím, tak zpětně vidím, že to bylo to nejlepší, co mohl udělat, protože já jsem opravdu nesloužila ze zdraví hodnoty a kdyby to neudělal, tak já se neuzdravím a pořád bych byla v nějaký službě, která je pódiová a sloužila bych jako pro nějaké svoje uznání, pro nějaké moje ego a ne z toho, že chci lidi přivádět k Pánu Bohu a že chci, aby Pán Bůh byl oslavený. Takže to byly dva takové klíčové momenty, kdy jeden jsem viděla sama a druhý uviděl nějaký vedoucí nade mnou a myslím si, že to bylo hrozně klíčový a myslím si, že to je jedna z nejklíčovějších rolí, co jako vedoucí máme, že potřebujeme u lidí vidět, z jaký pozice slouží. Jestli slouží pro sebe, pro vlastní jméno, pro vlastní slávu, anebo slouží opravdu z lásky k lidem a z lásky k Pánu Bohu.
1: Jak může člověk poznat ten rozdíl mezi takovou vlastně zdravou ambicí, zdravou hodnotou a ambicí, která už pak začíná řídit tebe?
0: Já myslím, že ze začátku to jde docela těžko. Hlavně v dnešní době v naší společnosti, kdyby ze všech stran slyšíš a makej na sobě a jdi si za svými sny a jdi za svým srdcem a naplánuj si ty cíle. Já si myslím, že mě strašně pomohlo mít jako klíčový lidi blízko sebe, kteří vidí do mýho života a vidí tu motivaci, vidí tu ambici a byli schopni to uvidět dřív než já. Protože my jako lidi si dokážeme spoustu věcí nalhávat, dokážeme si to ospravedlnit a říkat, no ale jako Bůh se přece na tom oslaví, ale vnitřně, když opravdu pustíme Pána Boha do našeho srdce, tak Duch Svatý je ten, který řekne, hele, ale tohle vůbec nebylo kvůli mně. Tohle jako je jenom o tobě a to je těžký, pokud nemáme ten prvotní jako impuls. A pro mě vždycky takový to nejzákladnější rozlišení je jednak pro koho to dělám, a potom ta druhá otázka, která je podle mě těžší, je, koho tím chci oslavit, na koho tím chci ukázat. A pokud je odpověď já, tak víš, že je to blbý. A neříkám, že není správný dělat věci, které jako tobě dělají radost, ale myslím si, jak je v Bibli napsané, jako všechno, co děláte, dělejte tak, abyste oslavili Boha. A myslím si, že pokud ta odpověď naší ambice je, abych já byla víc vidět, abych já měla slavný jméno, tak jsme někde ujeli a jsme mimo. A v momentě, kdy je to jako, ale já chci lidem ukázat na Boha, já chci, aby Bůh tady tímhletím byl oslaven. A jasně, pokud jako je to něco, kde jsi vidět, tak tvoje jméno se tam taky dostane. Ale nemělo by to být ta prvotní motivace, proč to chceš dělat.
1: Když už poznáš ten rozdíl mezi tou zdravou ambicí a tou, která není úplně zdravá, může se stát, že i v té zdravé může začít být úspěšná. Co s člověkem může udělat úspěch? A může to být někdy nebezpečnější než neúspěch?
0: Já si myslím, že úspěch nás může vést, pokud je špatně jako pojat do nezávislosti na Bohu. A to je to největší nebezpečí, protože a je to velké rozcestí, kdy se jako rozhodujeme, komu ten úspěch patří. A jsou lidi, kteří, když se jim daří, tak na Boha zapomenou a když se mají špatně, tak jdou za Bohem. A jsou lidi, kteří to mají úplně naopak. Takže myslím si, že nějaká jako obecná rada, jak pracovat s úspěchem, jako neexistuje. Podle mě je důležité si uvědomit, jako kdy chodím za Bohem. Když je mi špatně, nebo když je mi dobře. Lidi, co to mají nastavený, když je mě dobře a slavím úspěch, jdu za Bohem, tak to mají o něco jednodušší, protože to nebezpečí toho, že propadnou nějakému tomu úspěchu a strhne se to na ně, tak mají mnohem nižší, než lidi, co to mají naopak. Lidi, co mají nastavený to, že když se jim daří, tak na Boha zapomínají, můžou právě skrze úspěch dojít do toho rozcestí, že OK, ale já Boha nepotřebuji, já to zvládnu sám. Já jsem dost dobrý, já jsem dost šikovná a jde mi mluvení, umím mluvit jako s lidma, umím se jim věnovat, umím vést a vlastně zapomenou na Boha a dostanou se do té nezávislosti na Bohu. A myslím si, že to, když se dostanou do nezávislosti na Pánu Bohu, tak je největší nebezpečí úspěchu. Největší nebezpečí neúspěchu podle mě je to, že přestaneme věřit, že Bůh je dobrý. Obě ty cesty jsou náročné. S neúspěchem podle mě umíme lépe pracovat jako lidi, protože jsme na to víc zvyklí. Víc jsme zvyklí dělat chyby. A hlavně v Česku se úspěch strašně těžce odpouští ve společnosti. A neúspěch je takový to, co vás spojí jako tu komunitu. Jo, já jsem to taky zažil. Pojďme v tom hledat Pána Boha. S tím úspěchem je to, no kdo ví, co jsi udělal, že jsi tak úspěšný. Jo? Že je to takový, jako ta česká natura fakt úspěch moc nepřeje, ať už se bavíme jako o církvi nebo o normálním, jako sekulárním světě, tak pořád jako jsou takový divný otazníky kolem toho úspěchu a my umíme s tím moc jako Češi pracovat, mi přijde.
1: Když dáme úspěch stranou, ať jsi úspěšná nebo neúspěšná, když jsi sama s Bohem, v tom osobním životě s Bohem, tak to vlastně nikdo nevidí. Jak vypadá tvůj osobní život s Bohem, když nejsi zrovna na pódiu, když nevedeš lidi, když tě nikdo nevidí?
0: Docela různě a hodně se to proměňovalo za ty roky. A čím jsem starší, tím víc na sobě vidím, že vyhledávám tichu, samotu a přírodu. Což já jsem jako, mně přijde, že jsem docela přišla jako z extroverta na introverta, co jsem si vzala svého introvertního muže. Ale já si myslím, že to je tím, že mě dal pocit bezpečí a že můžu být tím, kým jsem a já jsem objevila, že jsem introvert. A fakt, jako čím jsem starší, tím víc vnímám, jak hrozně moc potřebuju samotu a slyšet Boha jako sama. Bez toho davu, bez té církve, ale jenom sama si zažít Pána Boha. A byla jsem loni na Velikonoce v klášteře na 4 dny v tichu v samotě a bylo to nejlepší, co jsem podle mě za poslední roky udělala, protože já jsem fakt neměla žádný očekávání a Pán Bůh mluvil a jenom se mnou byl a je to skvělý a já prostě miluju s Bohem chodit na randíčka do kavárny v Brně, takže tady těch možností, kam jít na kafičko je spousta a miluju to, že můžu s Bohem být jen tak, že nepotřebuju mít jako žádnou agendu, nepotřebuju s ním řešit biznis, ale to je to, co já dělám v práci, to je to, co já dělám ve službě, ale potřebuju hrozně moc si jako držet ty malý momenty, ty normálnosti a ty dětský lidsky, která si jenom s Pánem Bohem zatancuje, nebo si zaspívá, nebo si přečte na nějakou knížku. Jakoby čím jsem starší, tím víc na sobě vidím, že mám momenty, kdy se mi fakt nechce číst Bible, a pak mám momenty, kdy jako skoro až fakt hladovím potom, aby mě Pán Bůh skrze Bible něco řekl a já se strašně těším na ten čas, kdy si otevřu tu Bible a něco si přečtu. A je to přesně to, jak Pán Bůh jako ve mně různě pracuje a zapíná různý jako spínače toho, jak mě stvořil. Ale můj nejoblíbenější moment nebo způsob, jak s Pánem Bohem jako trávit čas, tak je psaní. Já to neumím jako moc popsat. Jo? Já když píšu, tak jsem ve flow. A hrozně to je takový stav, jako kdy zapomeneš na čas a nevnímáš okolí. A já miluju, když mě Pán Bůh jako skrze obrazy ukazuje věci o sobě a já to pak můžu napsat do knihy a předat to dalším lidem, aby si zažili Pána Boha jako trošku jinak. A to je asi můj nejoblíbenější jako moment, protože vím, že to je něco, co mám jenom já s Pánem Bohem. Nikdo mě to nemůže naučit a je to něco, co fakt jako mě učí jenom Pán Bůh a je to nejkrásnější, nejkreativnější a vlastně čas, u kterého já se neunavím. Protože mě to tak baví a je to něco, k čemu mě Pán Bůh tvořil. Věřím tomu a vnímám to od něj, takže já se toho neunavím. Mě to jako nabije energii. Myslím si, že jako tohle je ten nejkrásnější způsob, když člověk objeví to, jak ho Pán Bůh stvořil a jde s Pánem Bohem trávit čas přesně do toho jako obdarování, do toho, jak jej Bůh stvořil, protože to je, já říkám, to je srdce srdci. To je jako moje srdce promlouvá s Božím srdcem a jsme ve stejném tempu, jsme ve stejné frekvenci, protože je to to, kde se jako potkává to jeho stvoření s ním samotným.
1: S tímto se s vámi loučím. Já Vojta.
2: A Lucka.

sejdu k potoku, vzhlédnu k horám a projasním si zrak. Už nesním o světě slávy.

0: Plujete na vlnách Radia Proglas.
1: Už je to dlouho, co jsme se neviděli. Už je to dlouho, snad jsme i trochu zapomněli. Nosila skoro.

0: potřebujete vypnout, zapněte Rádio Proglas.
1: Kdy se to narodil maličký? A co se to se světem stalo? Před sebou máš život celičký.

kdy ses to narodil maličký. A co tě v životě čeká? Ty si tu spíš a cumláš si prstíč.

Moc bych ti přál, ty náš maličký, aby ses probudil do lepší doby, aby si vyrůstal v míru a bezpečí.

0: zapomněla, že má křídla.
1: A k čemu, že to vlastně jsou?
0: Zapomněla, kdy se snídá.
1: Že na stole leží toast. Zapomněla, že má tátu.
0: Neví, kdy teď s mámou vlastně jsou.
2: Je to tak dávno, co si byli blízko. Někdy je těžký se vzpomenout.

0: Vždycky chtěla jiný jméno. A k čemu, že ho vlastně má? Přece růže pod jiným jménem bude stejně voňavá.
1: Chtěla by si věřit víc a svý strach.

U příležitosti 90. narozenin Miloně Čepelky vám nabízíme mimořádnou reprízu folklorního okénka, inspirovaného objevem Cimrmanovy akustické konstanty, která je hojně zastoupena v české, moravské i slezské lidové písni. Přejeme vám příjemný poslech.

to většinou až příště, když v nějakých ukázkách, no však uslyšíte. Po dalších dvou hudebních ukázkách uvedeme do obrazu ty posluchače, kteří prozatím nepochopili, oč nám tentokrát půjde. A to citací z odborné přednášky profesora Miloně Čepelky nad operetním dílem Járy Cimrmana. Prozatím jen tolik. Soustřeďte se prosím na pravidelně se opakující, většinou citoslovečný, závěr veršů refrénu a vyčkejte slova odborníkova. Jak už dokázala první dnešní hudební ukázka, velice častá je akustická konstanta přítomna v písních z Domažlicka. Další přehršel malebních konstant najdeme ve dvojici mlynářských písní v podání muziky folklorního souboru Úsměv z Horní Břízy na Plzeňsku. Přejeme příjemný a ničím nerušený poslech.

Posloucháte Folklorní okénko na vlnách Proglasu. Tentokrát velebící zvukomalebnost takzvané akustické konstanty v lidovém.

0: Písni. Do problému nás opět uvede pan Miloň Čepelka a jeho přednáška nad operetním dílem Járy Cimrmana, předcházející uvedení Cimrmanovy hry Hospoda na Mítince. Bez dovolení cituji ukázku z jeho odborné stati. Omlouvám se těm, kteří ji slyší již podruhé, ale je zapotřebí uvést do kontextu. Takže Miloň Čepelka říká tolik. Cimrmanova cesta k operetě nebyla lehká. Jako ve všem, co dělal, chtěl i zde dosáhnout absolutní dokonalosti. Cimrmana libretistu například nejvíce znepokojovala otázka rýmu. Rýmy jako krása, jása, nese v lese, beru v šeru, které nám připadají dokonalé, on považoval za polorýmy. Posluchač měl podle něho právo na naprostý souzvuk. Tato teoretická úvaha dovedla Cimrmana až k teorii absolutního rýmu. Jejímž základem je tvrzení, že dokonalý rým lze vytvořit pouze opakováním téhož slova. Uveďme ukázku z jeho operety Uhlířské Janovice, a to árii Uhlíře Jana. Miloval jsem děvče krásné, mělo oči tuze krásné. Vlasy měla jako len, na políčku plela len. Naše staré hodiny bíjí 4 hodiny. Sotva jsem s ní pohovořil, řekla, abych pohovořil, zda mi staří dají dcerku, již jsem viděl venku dcerku. Naše staré hodiny bíjí 4 hodiny. A tak dohodla se svatba a brzíčko byla svatba. Bydlíme teď na statku, rodiče též na statku. Naše staré hodiny bíjí 4 hodiny. Jak jste slyšeli, verše znějí velice libozvučně, ale náročnější posluchač se neubrání pocitu, že dokonalosti rýmu bylo dosaženo na úkor obsahu. Cimrman proto hledal způsob, jak zachovat absolutní rým, aniž by omezoval myšlenkovou stavbu verše. Našel jej zavedením takzvané akustické konstanty. Princip spočíval v tom, že se každý verš uzavíral stejně znějící a velmi zpěvnou skupinou slabik, která však nedávala v daném jazyce významový smysl. Cimrmanovi absolutní konstanty vzbudili svého času značný ohlas, jak o tom svědčí dnes už zlidovělá balada o kuplířce z Frýdlantu v severních Čechách, která po okolních vesnicích skupovala hezká chudá děvčata pro svůj pochybný podnik. Jede paní z Frýdlantu dia dia dá. Co si přeje paní z Frýdlantu dia dia dá? Přeje si dceru dia dia dá. Která to má býti dia dia dá? Má to býti růžena dia dia dá. A my vám ji nedáme dia dia dá. A my si ji vezmeme dia dia dá. Z dalších konstant uveďme jen ty nejúspěšnější. Z domácích je to například absolutní konstanta bač bač juchare, známá dodnes na Klatovsku, a podřipské kábrt. Ze zahraničních uveďme aspoň košické joj, alpské hojdalary dý, až za oceán proniknuvčí já jupi jupi já, a v dálné Indii zdomácnělý pokřik fotbalového mužstva, dožadujícího se předčasného ukončení zápasu konstantou nehru, nehru. Konec citátu z přednášky Miloně Čepelky. Máme dnes další příležitost zamyslet se nad různými formami akustické konstanty v lidové písni. A jak dokazuje naše pokračující bádání, jde o úlohu v skutku nezanedbatelnou. Uveďme si další ukázky krásných akustických konstant opět na 2 příkladech z Plzeňska. Budou to písně Když jsem sloužil v Plzni městě a Stojí hruška v Přídolí. Užijte si poslech.
1: Když jsem sloužil

slova. A teď dvakrát o potoce z moravského Slovácka. Nejdříve z jednej, potom z druhej strany potoka. Uslyšíme veselý svatební popěvek od Hradiště i drsnou hornáckou baladu. Zaspívají vám Věra Domincová z Uherského Hradiště, ženský sbor Lipina z Hroznové Lhoty a Dušan Holý z Hrubé Vrbky.

Teď nás čeká ukázka v hybném tanečním rytmu blízkém čardáši. Má svůj původ, jak se říkávalo, na uherské straně. Minule jsme se potýkali s akustickou konstantou podobnou zaklínadlu. Čobogaj, nebogaj, čar, nebogaj v písni na tu svatou Katerinu. Jejíž skutečný význam odhalil magistr Petr Pavlinec v televizním pořadu Folklorika v díle nazvaném Z Uher do Moravy jako zkomoleninu čobogaj, zní v originále čerbogár, což znamená český roust. Teď nám zaspívá Luboš Holý svou oblíbenou slovenskou píseň Mal som sedem grajciárov s maďarskou zvukovou konstantou Kiš andialom. To znamená v maďarštině něžné a roztomilé malý andílku. Bratra Luboše doplní Dušan Holý s ryze horňáckou Poščajte nám sekerenky. A že může mít akustická konstanta podobu celé věty, dokonce opět s andělem, ligotala sabezdička Aniel Moj, dokáže krásný čardáš, kdo má počernu galánku opět s Dušanem Holým.

Předpokládám, že s postupujícími ukázkami je vám smysl a účel akustické konstanty v lidové písni stále zřejmější a dokážete si ji vychutnat, tedy chutě do dalších ukázek. Na řadě je Valašsko, které budou v našem výběru reprezentovat tři z nejpovolanějších zpěváků, Josef Laža s Jarmilou Šulákovou a Pavel Ptáček.

Akustickou konstantu najdeme také zcela pochopitelně u Verbuňku. Krásným příkladem budíž známá píseň Pásel Jano Trivoli, zde v podání primáše Martina Kománka a sboru jeho muziky. Že zdánlivě tragický příběh o přepadeném pastevci může mít i rozverný nápěv s bohatou akustickou konstantou, doloží dětským hláskem Jitka Málková. A voli budou tentokrát jen dva. A přidá se další tragédie s rozverným nápěvem v hlavní roli s mládencem jménem Jan. Brodí Jano koně s Janem Gajdou a muzikou Danaj.

a ještě naskok na Hanou. Hanácké nářečí skýtá bohatý zdroj juchavých zpěvných akustických konstant. Představí nám je dvěma ukázkami hanácký soubor písní a tanců Klas, Čísou Hode a Chvalkovice Sovho Dolině. Héra ťuťuťu je opravdu jedinečná akustická konstanta. A přidáme k ním jednu další pěknou juchavou, tentokrát z jižních Čech, Když jsem já šel k táboru.

jsem já šel k táboru, juchajda, juchajda, potkal jsem tam barbořu, juchajda, juch. Barbořičko, pojď drobet, juchaj, juchaj, juchaj, já, nebudeš-li padnout.

V naší rozrůstající se sbírce cimrmanovských akustických konstant nepochybí ani koledy a písně vánoční. Tentokrát začneme populární koledou Padla rosa studená ve dvou verzích, totiž v podání mužského sboru Rovina a Kapela a posléze s muzikou Bohemikou se zpěváky Jiřím Pospíšilem a Lubomírem Vraspírem. Využijeme tak příležitost zaspívat si ji společně, včetně onoho refrénu Aleluja, zdravas Maria. Podobně znějící akustickou konstantu má i hanácká koleda Na čem pán Bůh sedí.

Naše badatelská práce, pátrání po akustických konstantách v lidových písních z Čech a z Moravy, tímto pořadem rozhodně nekončí. Také naše posluchače vyzýváme ke spolupráci. Pokud v nějaké lidové písni objevíte pěkně znějící zajímavou akustickou konstantu, napište nám prosím do hudební redakce. Rádi se o ní podělíme s ostatními zájemci v některém dalším folklorním okénku. Pro dnešek se s vámi rozloučíme roztomilou koledou z Plzeňska s několika různými akustickými konstantami, jak je zpěvák postupně střídá s hudebními nástroji. Dolejšů jsem Vašíček v podání Vladimíra Šika ze souboru Úsměv z Horní Břízy. Prozatím se s vámi loučí a krásný nadcházející rok vám přejí z hudební režie Tomáš Hlávka a od mikrofonu Helena Bredfeldová. Těšíme se brzy na shledanou na stejné stanici a ve stejném čase.

Jako se země točí, jak barvíš svoje oči, tak jenom se mnou si hrej. Jako se podzim loučí, jak tvoje ústa mlčí, poslední tanec se mnou dej. Milujeme, válčíme, smějeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou.

jedině spolu po rukou. Jedny ústa, dvoje uši, tak poslouchej, jak buší, chvíli tomu tichu naslouchej. Neplet

0: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
1: A kdo jsem?

čas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit.

0: Nestačí vám střední proud?
1: Zkuste vlny Radia Proglas.
2: Rakanel má šťávu, rytmus a to si užijete. A škoda, že sedíte, protože chtěli byste stát a trošičku si to vytrsat.
3: Výpověď nevšední o tom, jak jsem netrefil století. A uděl svůj žiju naplno. Rock and roll, chtěl jsem hrát,

ořechová čarodějnice schovaná v krabici s čokoládou. Zejména děti na ní chodí rády, koušou do ní a utírají si pusu do prostěradla.

sa zbalem, pojedu do Londýna, odkud se vždycky vrátím jiná, kde jsme byli už tolikrát. Občas deště, trochu jiný klimat, ty mě hřeješ, i když je venku zima.

Bohyni Jan pohodil svou pušku. Přál si jen, ať se to všichni dozvědí. A v poli stál.

Vstal jsem a opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno z radostí se píšu do své zprávy. Přečti a jednou pak spolehni na svou.

Dnešní myšlenka na den je od amerického františkána Richarda Roa. Nese název Znovuobjevování růžence. Čte nám dnes Hana Svanovská. Opět si myšlenku na den budete moci poslechnout před 12. hodinou a před 18. hodinou. Dobré ráno vám přeje Zdislava Horníková. Budu vás provázet až do 11. hodiny. Ale teď už zmiňovaná myšlenka na den.

Nedávno jsem znovu objevil růženec, modlitbu, kterou jsem se po léta nemodlil. V této fázi života ji považuji za velice silnou. Když se modlím růženec, nestarám se tolik o modlitbu. Nechávám kuličky jen tak plynout mezi prsty a odříkávám věty znovu a z nějaké příčiny to zastaví zhon v mé hlavě. Umožňuje mi to žít v centru, v přítomném okamžiku. Ani v minulosti, ani v budoucnosti. Začalo to na svátek Panny Marie z Guadalupe. Mariina osoba se mi stala velmi přítomnou a velmi reálnou. Jako můj průvodce a souputník, jako přítel, kterým nemá rád. Když jsem se začal modlit růženec, staly se nejrůznější věci a realizoval se i můj sen o centru akce a kontemplace. Nechci tvrdit, že by to byla nějaká magická cesta, jak přimět Boha, aby konal to, co člověk chce. To by bylo nedorozumění o síle modlitby. Vím však, že růženec byl formou modlitby, jež mi byla dána k tomu, abych já sám dokázal ustoupit stranou. S růžencem mohu naslouchat. Mohu se Bohu vzdát a důvěřovat mu tak, že se stanu svého druhu nástrojem, jak by byl řekl František, jakýmsi kanálem pro vše, co by Bůh chtěl konat. A já si myslím, že v tom je smysl veškeré naší modlitby. Neprosazovat se před Bohem a nechtít ohýbat Boží ruce, ale zcela jednoduše být schopen znovu naslouchat. Jediným způsobem, jak pravdě naslouchat, je ustoupit z cesty. Své pocity, potřeby, svá nutkání, odpovědi, to vše musíme dát stranou. Bůh nepotřebuje nic. Bůh se na nic neptá a nic nežádá. Modlíme se jen proto, abychom směli Boha poznat.

Dnešní evangelium je z Lukášova evangelia, 11. kapitola, 1. až 4. verš. Jednoho dne se Ježíš na některém místě modlil. Když přestal, řekl mu jeden z učedníků: Pane, nauč nás modlit se, jako i Jan naučil své učedníky. Odpověděl jim: Když se modlíte, říkejte: Otče, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé. Chléb náš bezdejší nám dávej každý den a odpust nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme, kdo se provinuje proti nám, a neuveď nás pokušení.

0: Krátce po šesté se pojďme pomodlit modlitbu ranních chval. Dnes se s vámi modlí Zdislava a
1: Pavel.
0: Pojďme si nejprve připravit příslušné stránky z breviáře. Vy z vás, kteří používáte novější vydání, tak hymnus a prosby ze společných textů, tentokrát o Panně Marii, dnes totiž máme památku Panny Marie Růžencové, takže hymnus a prosby naleznete na straně 1870. Novějším vydání strana 1870. Antifony, krátké čtení, Zachariášovo kantikum a závěrečná modlitba, potom na stránce 1750. Novějším vydání strana 1750. A žalmy z neděle prvního týdne šaltáře na straně 914. 914 v novějším vydání. V původním vydání potom hymnus a prosby naleznete na straně 1653. 1653. Antifony, krátké čtení a Zachariášovo kantikum a také závěrečná modlitba je na straně 1554. 1554. Žalmy z neděle prvního týdne žaltáře na straně 813. Původním vydání, tedy pardon, je to strana 813.

0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Vychvalujme vesele Matku blahoslavenou, kterou svatí andělé chválí písní vznešenou. S nimi i my s vroucností, s horlivostí, s božností zvučně písně zpívejme, v chválách neustávejme.
1: Všem křesťanům přísluší Matku Boží chválití. Chvála ta naší duši může prospěšná býti, neb Matka milosrdná není nadarmo ctěná, proto ji vychvalujme a čest jí prokazujme.
0: Ty, kteří v ní doufají, ráčí ochraňovati. Když se k ní utíkají, ráčí je přijímati. Neboť je milostivá a k hříšným dobrotivá. A proto v ní doufejme a k ní se utíkejme.
1: Často pro nepravosti chtěl Bůh lidi trestati. Ona hnutá lítostí nepřestala žádati, až milost vyprosila, Boží trest odvrátila. Proto my k ní volejme, o přímluvu žádejme. Z Marie se narodil Ježíš, nazývaný Kristus.
0: Bože, ty jsi můj Bůh. Snažně tě hledám.
1: Má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo, jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země.
0: Tak toužím tě spatřit ve svatyni, abych viděl tvou moc a slávu.
1: Vždyť tvá milost je lepší než život. Mé rty tě budou chválit.
0: Tak tě budu velebit ve svém životě. V tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
1: Má duše se bude sytit jak tukem a morkem. Plesajícími rty zajásají ústa.
0: Kdykoliv na tebe vzpomenu na svém lůžku, v nočních hodinách budu na tebe myslet.
1: Neboť stal ses mým pomocníkem a ve

0: stínu tvých křídel já sám.
1: Má duše lne k tobě. Tvá pravice mě podpírá.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky. A na věky věků. Amen.
0: Z Marie se narodil Ježíš, nazývaný Kristus. S tebou, Matko, chválíme Pána, když umíral, svěřil nás do tvé ochrany.
1: Všechna díla Páně, velepte Pána. Chvalte a oslavujte ho na věky.
0: Nebesa, velepte Pána. Andělé Páně, velepte Pána.
1: Všechny vody nad nebem, velepte Pána. Všechny mocnosti Páně, velepte Pána.
0: Slunce a měsíci, velepte Pána. Nebeské hvězdy, velepte Pána.
1: Všechny deště a roso, velepte Pána. Všechny větry, velepte Pána.
0: Ohni a žáre, velepte Pána. Studeno a teplo, velepte Pána.
1: Roso a jíní, velepte Pána. Zimo a chlade, velepte Pána.
0: Ledy a sněhy, velepte Pána. Noci a dni, velepte Pána.
1: Světlo a temno, velepte Pána. Blesky a mraky, velepte Pána.
0: Země, velep Pána. Chval a oslavuj ho na věky.
1: Hory a vrchy, velepte Pána. Vše, co na zemi roste, velep Pána.
0: Prameny, velepte Pána. Moře a řeky, velepte Pána.
1: Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velepte Pána. Všichni nebeští ptáci, velepte Pána.
0: Všechna zvířata divoká i krotká, velepte Pána. Lidé, velepte Pána.
1: Izraeli, velep Pána. Chval a oslavuj ho na věky.
0: Kněží Páně, velepte Pána. Služebníci Páně, velepte Pána.
1: Duchové a duše spravedlivých, velepte Pána. Svatí a pokorní srdcem, velepte Pána.
0: Ananiáši, Azariáši, Mizaeli, velepte Pána. Chvalte a oslavujte ho na věky.
1: Velepte Otce i Syna i Ducha Svatého. Chvalme a oslavujme ho na věky.
0: S tebou, Matko, chválíme Pána, když umíral, svěřil se do své ochrany. Vyvýšena je Panna Maria nad sbory andělů a na její hlavě září koruna z 12 hvězd.
1: Zpívejte Hospodinu píseň novou. Jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.
0: Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce. Synové Sionu, ať jásají nad svým králem.
1: Ať chválí jeho jméno tancem. Ať mu hrají na buben a na citeru.
0: Neboť Hospodin miluje svůj národ a pokorné zdobí vítězstvím.
1: Ať svatí jásají chvalospěvem. Ať se veselí na svých ložích.
0: Boží chválu ať mají v hrdlech a dvojsečný meč v rukou.
1: Aby vykonali pomstu na pohanech, tresty na národech.
0: Aby spoutali jejich krále řetězy a železnými okovy jejich velmože.
1: Aby na nich vykonali určený soud. Všem jeho svatým bude to ke cti.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky. A na věky věků. Amen. Vyvýšená je Panna Maria nad sbory andělů a na její hlavě září koruna z 12 hvězd. Krátké čtení je dnes od Izajáše. Radostí jásám v Hospodinu. Má duše plesá v mém Bohu, neboť oblékl roucho spásy. Oděň je šatem spravedlnosti jako nevěstu ozdobenou šperky.

0: Buď zdráva, Maria, milosti plná, Pán s tebou.
1: Buď zdráva, Maria, milosti plná, Pán s tebou.
0: Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého.
1: Pán s tebou.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
1: Buď zdráva, Maria, milosti plná, Pán s tebou. Svatá Matko a neporušená Pano, slavná Královno světa, ať všichni, kdo slaví tvou svatou památku, pociťují, že jim pomáháš.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna, ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
1: aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Svatá Matko a neporušená Pano, slavná Královno světa, ať všichni, kdo slaví tvou svatou památku, pociťují, že jim pomáháš. Oslavujme našeho Spasitele narozeného z Panny Marie a prosme ho. Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.
1: Ježíši, slunce spravedlnosti, tvá matka přišla na svět jako zářící jitřenka, ohlašující den spásy.
0: Veď nás svou milostí, ať stále chodíme ve tvém světle.
1: Ježíši, věčné slovo Otcovo, ty jsi vyvolil za matku neporušenou Panu.
0: Vysvoboď nás z porušení hříchu.
1: Ježíši, spasiteli světa, pod tvým křížem stála a s tebou trpěla tvá matka.
0: Na její přímluvu dej i nám statečnost a vytrvalost, abychom obstáli ve všech zkouškách s vědomím, že tím máme účast na tvém utrpení.
1: Nejdobrotivější Ježíši, když jsi umíral na kříži, svěřil jsi lidstvo do ochrany své matky.
0: Dej, ať chráněni její mocnou záštitou zůstáváme stále spojeni s tebou. Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás. Prosme nyní za příchod Božího království, jak to Kristus naučil své učedníky. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, vlej nám do duše svou milost, abychom ve spojení s Panou Marií stále hlouběji prožívali tajemství našeho vykoupení. A dej, ať nás všechny, kdo jsme z Andělova zvěstování poznali, že se tvůj Syn stal člověkem, jeho umučení a kříž přivede k slávě vzkříšení. neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Ve středu 27. týdne v mezidobí čteme z prvního listu svatého apoštola Pavla Timotejovi, čtvrtou a část páté kapitoly, podtitul Bludaři a jejich učení. Duch prohlašuje docela jasně. V posledních dobách někteří lidé odpadnou od víry a budou se držet bludařských duchů a ďábelských nauk, prohnaných pokrytců, kteří mají ve svém svědomí vypálené znamení, protože zakazují manželství a jisté pokrmy, které Bůh přece stvořil proto, aby je lidé věřící a pravdy znalí s děkováním požívali. Vždyť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a žádný pokrm není zakázaný, když ho člověk přijímá s děkováním. Posvěcuje se Božím slovem a modlitbou. Když to takhle bratřím předkládáš, bude z tebe dobrý služebník Krista Ježíše, živený pravdami víry a správného učení, jehož se vždycky věrně držel. Světácké a babské povídačky odmítej. Cvič se však ve zbožnosti. Cvičení tělesné je užitečné k máločemu, zbožnost však je užitečná ke všemu. Má přece slíbenou odměnu v životě tomto i v budoucím. Je to nauka spolehlivá a zaslouží si, aby ji všichni přijali. A když my na to vynakládáme všecky své síly a o to zápasíme, je to proto, že jsme založili svou naději na živém Bohu. On je spasitel všech lidí, zvláště věřících. To nařizuj a tomu vyučuj. Nikdo tě nesmí podceňovat proto, že jsi mladý. Naopak, buď prověřící vzorem v řeči i v chování, v lásce, ve víře a v čistotě. Než přijdu, věnuj se čtení, napomínání, vyučování. Nenech sobě ležet ladem Boží dar, který ti byl dán prorockým vnuknutím a vzkládáním rukou starších. Vezmi si to k srdci a v tom žij, aby tvé pokroky byly všem zřejmé. Dávej si pozor sám na sebe i na to, čemu učíš. Buď v tom vytrvalý. Když si tak budeš počínat, povede to ke spáse jak tebe, tak tvé posluchače. Na staršího muže se neosopuj, ale domlouvej mu jako otci, mladším mužům jako bratrům, starším ženám jako matkám, mladším ženám jako sestrám s naprostou čistotou.

Dobré ráno, je 6 hodin a 32 minut, s vámi je Proglas a od mikrofonu zdraví Stislava Horníková. Dnes máme 7. října, světový den důstojné práce. A podle katolického kalendáře připomínáme památku Panny Marie Růžencové. Můžeme také připomenout, že od 7. října 1960 je na věčnosti jeden z největších tvůrců české duchovní poezie 20. století, oběť komunismu Jan Zahradníček. A dnes má svátek Justýna, jméno z latiny, které znamená spravedlivá. Tak přejeme všem Justýnám vše nejlepší k svátku. Pojďme se podívat také, jaké bude dnes počasí. Dnes bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno se mohou objevit mlhy. Nejvyšší teploty budou 18 až 23 stupňů, na horách to bude méně, jen kolem 16. A vane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Tak může slabě poklesnout a rostlé podmínky většinou mírně nepříznivé. A co pro vás máme připravené v ranním a dopoledním vysílání na Proglasu? Zatím pokračuje ranní proud písní a zpráv. Ve 6:45 potom jsme k poslechu všechny nejmenší. Tato čtvrthodinka až do 7 hodiny bude patřit dětem a bude se jednat o ranní zíváček, v něm budeme dnes hádat hudební nástroje. Takže milé děti, pokud už teď posloucháte, tak si pomalu, ale jistě můžete připravovat mobilní telefon, protože pokud budete vědět správnou odpověď, můžete zavolat. Ale to až po 6:45. Po 7:00 tu bude opět ranní proud a potom v 7:45 tu bude hudební kompas. Mě vás pozmeme do pražského klubu Jazz Dog na koncert amerického kytaristy Billa Frizella. A potom v 9:00 je tu pořád Na stole je téma. V pondělí 28. září ve věku 52 let zemřela Petra Vinčová, zakladatelka a ředitelka Centra Locika. My si rozhovor s ní připomeneme právě po 9:00. Pořadu Na stole je téma. V 10:05 to bude opět dopolední proud tentokrát a na něj naváže v 10:15 relace Radia 7, která dnes nese název Jak to vlastně je, chválit nebo ne. Připravil si to pro nás Petr Hůšť. V 10:30 je tu Vonička lidových písní, na kterou naváže čtení na pokračování. Dnes opět otevřeme knihu Nebyl jsem hrdina od Benedikta Holoty. Tak zůstaňte s Proglasem a posílám další písničku, ta se jmenuje Ranní blues od kapely Červený bicykl.

jsou tu očekávané události dnešního dne. Ulice měst a obcí Jihomoravského kraje a Vysočiny provoní tradiční koláč pro hospic. Za dobrovolný příspěvek si lidé odnesou sladký koláč a především pomohou nevyléčitelně nemocným prožít závěr života důstojně a v blízkosti svých nejbližších. Koncert a děkovný program k dokončení opravy střechy pořádající v bazilice svatých Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě. Slibuje vystoupení pražského smíšeného sboru pod vedením Jana Stejera a varhanní hudbu zajistí Filip Šťovíček. Tradiční růžencová slavnost se uskuteční v kostele svatého Michala v Brně. Začne v 17 hodin modlitbou růžence, po kterém následuje mše svatá. Hlavním celebrantem bude pater Štěpán Smolen. Hudebně slavnost doprovodí varhaník a sbormistr Petr Kolař. Baťově institutu ve Zlíně uvedou novou publikaci Válka ševců, která se věnuje významu první světové války v proměnách výroby obuvi. Besedovat budou autoři Martin Jemelka z Masarykova ústavu a Ondřej Ševeček z Filozofického ústavu. Akce je součástí připomínky 150 let od narození Tomáše Bati. Tolik očekávané události dnešního dne. Opět očekávané události nabídneme po 8 hodině ranní.

To byla Beata Hlavenková a její písnička Ale. Ale teď už je tu ranní zíváček pro naše děti, takže posílám znělku.

Nyní zvuk poslechu všechny naše nejmenší posluchače, začíná totiž ranní zíváček, u kterého vás moc zdravím a přeji dobré ráno. Dnes vás bude provázet Ctislava Horníková. Ještě než si ale zasoutěžíme, jak už možná někteří z vás čekáte, dnes totiž budeme hádat jeden hudební nástroj, u kterému vás řeknu indicie. Než ale začneme soutěžit, pojďme se nejprve pomodlit. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Dobrý Bože, děkujeme za dar víry, že se můžeme k Tobě každé ráno obracet a odevzdávat Ti naše radosti i starosti. Díky, že při nás stojíš a pomáháš nám. Amen. Pojďme si ale nejprve pustit první písničku, kterou máme pro vás připravenou. Tu určitě z vás asi všichni znáte. Jedná se o písničku Nám se stalo něco překrásného a je z pohádkového filmu Lotrando a Zubejda. Tak vám přeji příjemný poslech.

0: Po písničce je tu čas na dnešní soutěž. Pokud budete dnes vědět správnou odpověď, můžete nám zavolat do vysílání, a to na číslo 739 850 345. Pokud budete vědět správnou odpověď, protože dneska je v orchestru velký zmatek. Dorazil totiž nový člen, akorát úplně zapomněl svoje jméno. Pomůžete mu, milé děti, vzpomenout si? Já vám k němu řeknu pár informací. Víme o něm jen to, že je vyrobený ze dřeva a vypadá tak trochu jako dlouhá dýmka nebo velká černá píšťala. Aby zahrál krásný hluboký tón, musíme na něj foukat přes takový malý dřevěný plíšek a prsty zakrývat spoustu stříbrných klapek. Kromě orchestru hraje často také v jazzových kapelách. Pokud budete vědět, můžete zavolat nám na číslo 739 850 345. Zatím nám nikdo nevolá. Dneska hádáme jeden hudební nástroj a víme o něm jenom to, že je vyrobený ze dřeva a vypadá tak trochu jako taková dlouhá dýmka nebo velká černá píšťala. Aby zahrál krásný hluboký tón, a už slyším, že nám někdo volá, zvedám první telefon. Ahoj, ahoj, kdo pak se dovolal?
1: Tady František.
0: Dobré ráno, Františku. Víš, který hudební nástroj dneska hledáme?
1: Klarinet.
0: Super, posílám vítěznou znělku. A jak se dneska vyspal, jak se dneska máš?
1: Dobře.
0: Dobře, tak to je super. Co budeš dneska dělat? Kromě toho, že asi půjdeš do školy.
1: Budu mít volno a potom půjdu na dětskou
0: vši. Tak to je paráda, tak to je pěkný program. A protože jsi dneska věděl, co bylo správnou odpovědí, já mám pro tebe dvě písničky, jednu z nich si můžeš vybrat. A to písničku Já mám koně, anebo druhou písničku Královské reggae. Tu možná znáš, to ona je z pohádky.
1: Královské reggae.
0: Královské reggae. Slyším, že neráčkuješ, takže posíláme i všem, kdo ráčkují, i všem, kdo neráčkují písničku Královské reggae, ona je z pohádky o královně, o princezně, která ráčkovala. Tak Františku, měj se krásně a moc děkujeme za zavolání. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak František nám pomalu ale jistě pokládá a já mu posílám právě zmiňovanou písničku Královské reggae. Tak tady je.

0: Tolik dnešní soutěž, my jsme dneska hádali klarinet. Pojďme si o tomto nástroji ještě něco málo říct. Klarinet řadíme mezi dechové dřevěné nástroje. První klarinet vyvinul kolem roku 1700 v Norimberku německý nástrojář Johann Christoph Denner, který vylepšil starší lidový nástroj zvaný chalumeau, tím, že k němu přidal přefukovanou klapku. A jak se na něj hraje? Zvuk nevzniká foukáním do prázdné trubky, ale chvěním malého dřevěného plátku. Tyto plátky jsou většinou vyrobené z rákosu, který je připevněný na nátrubku. Nejčastěji se vyrábí tento nástroj z velmi tvrdého černého dřeva, ebenu. A má na sobě kolem 20 stříbrných klapek, které zakrývají dírky a na které by lidské prsty nedosáhly. Je to takový chameleon v hudbě. Umí totiž hrát tak potichu, že ho skoro neuslyšíte. Ale i pořádně divoce a hlasitě. Proto ho najdete jak ve vážné hudbě, tak v pohádkách, ale také v divokém jazzu. Tak já vám, děti, přeji krásný den, ať se vám dneska daří nejenom ve škole, ale i celé následující odpoledne i váš volný čas. A v tuto chvíli se s vámi loučím, přeji krásný den a zůstaňte s Proglasem, nejenom vy nejmladší, vy už asi půjdete do školy, ale i vy starší. A zítra v ranním zíváčku budeme opět hádat, tentokrát to budou ale významné památky. A já posílám ještě jednu písničku, tady jsou malé rozhovory.
1: Řekla básen dítěti,
2: napsali mě pro děti.

0: Blíží se nám 7. hodina ranní a Proglas nabízí zprávy od Českého rozhlasu Plus.
1: Český rozhlas Plus.
2: A jaká témata pro vás chystáme dál? Spisovatelka Radka Denemarková zahájila frankfurtský knižní veletrh kritikou vlády. Co obnáší česká účast v této prestižní akci?
3: Jak se úřady a mobilní operátoři připravují na případné kyberútoky během nadcházejících voleb?
2: A proč je důležité, aby ve městech zůstaly stromy?
3: Zprávy z domova i ze světa na úvod přináší Ondřej Látal.
4: Přeju dobré středeční ráno. Frankfurtský knižní veletrh dnes zahajuje oficiální program. K hlavním mezinárodním hvězdám patří americká historička Jill Leporová, držitelka letošní Pulitzerovy ceny za historii. Na místě je i naše reportérka Kateřina Svátková, spojíme se s ní v Ranním Plusu hned po zprávách. Vystoupení poslanců při jednání ve sněmovně by mohla být ještě kratší než dosud. Naznačil to předseda klubu motoristů Boris Šťastný. Řekl, že připravuje usnesení, kterými by se zkrátily projevy při projednávání zákonů, pokud by se jednání natahovala. Podle předsedy poslaneckého klubu opoziční ODS Marka Bendy ale nebude pro koalici jednoduché něco takového prosadit.
5: Já pokládám usnesení za v tuto chvíli nemožná, protože jsme novelu jednacího řádu přijali, takže věci, které tehdy měly být původně případně v usnesení, jsou dneska v jednacím řádu. Představa toho, že přinesou nějakou novelu, která má jako brutálně osekat opozici a že jim to projde za týden, je opravdu naprosto nereálná.
4: Šťastný chce taky připravit úplně nový jednací řád dolní komory parlamentu, aby se například dal dopředu stanovit den, kdyby se o zákonech už mohlo hlasovat bez rozpravy.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Nedaleko ruského přímořského města Soči v Černém moři hoří ropný tanker. Informují o tom ruské telegramové kanály. Požár pravděpodobně vypukl na tankeru Aframax Rio, který je na ukrajinských sankčních seznamech jako součást ruské stínové flotily. Jméno tankeru potvrdilo i ruské ministerstvo dopravy. Loď plula pod liberijskou vlajkou a údajně byla napadena námořním dronem. Všech 23 členů posádky je podle ruského ministerstva v bezpečí. V Izraeli si dnes připomínají masakr Hamásu. Ozbrojenci z palestinského teroristického hnutí napadli jih Izraele přesně před 3 lety. Po celé zemi se konají vzpomínkové akce i protesty volající po odpovědnosti politiků.
6: Na Tel Avivské pláži leží černé pruhy látky s 1163 bílými siluetami, které reprezentují lidi zabité při útoku Hamásu před 3 lety. 251 žlutých siluet ukazuje na rukojmí, která ozbrojenci odvlekli do pásma Gazy. Vedle nich je nápis Cena za selhání. Ohlášené jsou taky protesty u domů ministrů, kteří byli v říjnu 2023 součástí vlády. Připomínkové akce se svědectvími přeživších i rodin obětí se odehrají hlavně na místech podél hranice s pásmem Gazy. Masakr nejvíc zasáhl. Desítky tisíc lidí mají večer dorazit na hlavní občanskou ceremonii v Tel Avivském parku. Z Izraele Jana Karasová, Český rozhlas.
4: Bývalý prezident německé zahraniční rozvědky August Hanning dnes stane před vyšetřujícím soudem. Ten rozhodne, jestli pošle 80-letého muže do vazby kvůli podezření ze špionáže. Hanningovi hrozí v případě odsouzení až 10 let vězení.
7: August Hanning vedl zahraniční rozvědku na přelomu tisíciletí, například v době americké invaze do Iráku. Podle vyšetřovatelů ale zůstal v kontaktu i potom a nakoupil v následujících letech od bývalého kolegy asi 2000 tajných dokumentů za účelem dalšího prodeje. Server Spiegel uvádí, že Hanning měl blízké vazby na Azerbajdžán i jeho tajné služby. Předseda příslušného kontrolního výboru spolkového sněmu Mark Henrichmann řekl televizi ARD, že skandál by neměl ohrozit plánovanou reformu a rozšíření pravomocí zpravodajských služeb v Německu. Z Berlína Tomáš Javlín, Český rozhlas.
4: Američanka Krista Pajková se po nezdařené popravě probrala v nemocnici s bez

0: společnost a jaderná inženýrka zemřela loni 6. října ve 64 letech. Britští Deep Purple dnes vystoupí v pražské O2 aréně. Jedna z nejvlivnějších hardrockových kapel se do Česka vrací v rámci evropského turné. Koncert začne ve 20 hodin, jako předkapela vystoupí britští Jailer.
1: Jeden z nejznámějších kytarových riffů stojí na skutečném příběhu. Deep Purple byli v roce 1971 ve švýcarském Montreux, když během koncertu Franka Zappy začalo hořet tamní kasino. Kouř nad Ženevským jezerem pak inspiroval skladbu Smoke on the Water. Kapela má za sebou více než 5 desetiletí koncertování a přes 20 studiových alb. Do Česka se Deep Purple vracejí po 3 letech. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
0: 6:15 po 7 ráno přidáme v Ranním plusu taky dopravní informace a začínáme na dálnici D1, konkrétně na příjezdu do Prahy směrem z Brna. Tam popojíždí kolona od okruhu z 10. kilometru. Příčinou 20-minutového zdržení je nehoda v Brněnské u Orlenu. Na kilometru 4,5 se v levém pruhu srazila dodávka s osobním autem. Na dálnici D8 před Prahou směrem z Ústí nad Labem se dojíždí do kolony před Kralupy na 10. kilometru. Okolo 10 minut se jede k místu dřívější koleze u Odoleny vody na kilometr 5,5, vše už je odklizené v odstavném pruhu. Na plzeňské dálnici D5 před Prahou popojíždí fronta převážně kamionů, tradičně od Rudné, konkrétně ze 6. kilometru. Na okruh k Ořechu se teď sunou přes 40 minut. Osobní auta jedou o něco svižněji. Kousek před Barandovským mostem směrem na Smíchov v Praze stále v levém pruhu překážejí následky střetu 2 osobních aut a kolona narůstá, vleče se téměř od podjezdu magistrály. Je to na více než 20 minut. A z konce Cínovecké přes ucpanou Libereckou ulici i Holešovičky pojedete k Blance téměř 30 minut, zdržíte se i v Povltavské od Čuprovy, předtím v Českobrodské i spojovací před omezením. Dobře, dojeďte. Bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo, teď ráno hlavně v Čechách ojediněle s mlhami, odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Teploty dnes přes den 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách nejčastěji kolem 16 a vát má slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Zprávy Plusu a Ondřej Latal.
2: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Dnes ráno jsem se probudil s šíleným nutkáním zůstat celý den v posteli a číst si. Dnes ráno jsem se probudil s šíleným nutkáním zůstat celý den v posteli a číst si. Chvíli jsem s tím bojoval, chvíli jsem s tím bojoval. Potom jsem se podíval z okna na déšť a vzdal jsem to. Potom jsem se podíval z okna na déšť a vzdal jsem to. Úplně jsem se poručil do zajetí toho deštivého rána.

Žil bych svůj život znovu, opakoval bych ty též neodpustitelné chyby. Žil bych svůj život znovu, opakoval bych ty též neodpustitelné chyby. Ano,

0: Bych jen trochu měl tu možnost. Ano. Ano?
1: To byl Jiří Lábus, písnička Dnes ráno jsem se probudil. Pokud už posloucháte naše vysílání, tak jste se dnes ráno jistě také probudili. A máme tu pro vás jednu ze zpráv.
2: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Dnes se v Jihomoravském kraji a části Vysočiny uskuteční sbírka Koláč pro hospic. Diecezní charita Brno jí každoročně upozorňuje na téma hospicové a paliativní péče a také na potřeby lidí v závěru života.
3: Tradiční sbírka Koláč pro hospic se koná vždy při příležitosti Mezinárodního týdne paliativní a hospicové péče, která právě připadá na první říjnový týden. A toho 7. října mohou lidé potkat v městech a obcích Jihomoravského kraje a části kraje Vysočiny naše červené charitní stánky, kde za dobrovolný příspěvek do kasičky obdrží vonavý koláč, připomínku péče, kterou charitní pracovníci věnují lidem v závěru života.
1: Řekla pro Glasu mluvčí diecézní charity Brno Zuzana Horáková s tím, že zájemci si mohou i letos vybrat ze 3 druhů koláčů. Makových, ořechových a tvarohových. Sbírka probíhá ve všech oblastních charitách, ale i obcích, spolupracujících školách, nemocnicích i firmách.
3: Je to neuvěřitelné, ale každý rok má vždycky ta sbírka větší podporu od dárců. V loňském roce laskaví lidé nám darovali více než 4 miliony korun a oproti předchozímu roku 2024 byl ten nárůst o více než 500 000 korun. Velmi si toho vážíme a moc za tuto podporu děkujeme.
1: Přispívat na hospicovou péči lze i online až do konce října, a to na webových stránkách www.koláčprohospic.cz. Projekt Objevné čtení Bible letos probíhá v ostravsko-opavské diecézi a podrobnější budeme po písničce. Tady je Jako já tobě, jako ty mě a Slávek Janoušek.

0: V ostravsko-opavské diecézi letos zahájili projekt s názvem Objevné čtení Bible. Jedná se o nabídku rozboru úryvku písma svatého nejen křesťanům, kteří běžně Bibli nečtou, ale případně i všem, kteří teprve Boha hledají.
1: Je to metoda, které se říká taky Discovery Bible a nejbližší seminář, ve kterém se můžou všichni zájemci v téhle metodě vzdělat, ten se uskuteční v sobotu 10. října od 9:30 do 12 hodin v Krnově na tamní faře. Na to setkání je potřeba se přihlásit a více informací najdete na webu doo.cz.
0: Sdělil tiskový mluvčí ostravského biskupství Ondřej Elbl. A já posílám další písničku, tentokrát Už ti dživeč od polské skupiny.

bylo vítání nového dne v podání skupiny Česvica a písnička Uštíčí več. Hudební program se rozezní dnes večer v Brně. Více si povíme za chvíli. Tady je písnička Byt 66 a Kateřina Marie Tichá. Jedná se o love song v bytu v Praze. Já jenom doplním, že to je single, který byl nahraný letošním roce. Mažu stopy.

0: Za další pozvánkou zamíříme do brněnského kafe Práh, kde se dnes večer chystá hudební vystoupení.
1: Chtěl bych moc pozvat posluchače Rádia Proglas na koncert naší brněnské kapely Nevermore a Kosmonaut, na kterém představíme nové album Teorie mizení. Tenhle ten koncertní křest se odehraje od 19 hodin a pozvali jsme si na něj řadu hostů. Zazní nejenom 11 skladeb z téhleté poslední desky Teorie mizení, ale také písně z našich předchozích alb. Další informace se můžete dozvědět na www.nevermore.cz anebo na stránkách hudební klubu Café Prah.cz.
0: To dává zpěvák a textář skupiny Nevermore a Kosmonaut Michal Šimíček. A v Olomouci se potkají různé kultury. Začne totiž festival International Hana. Co letos nabídne a jak s tímto projektem souvisí právě Haiti, povíme si už za malou chvíli. Tady je další hudební ukázka, tentokrát Boží muka a Tereza Richtrová.

0: přírodní i duchovní rozměr textu, atmosféru zastavení a rozjímání. To všechno v sobě měla písnička Boží muka od Terezy Richtrové, kterou jsme právě slyšeli na vlnách Proglasu. Olomoucká zbrojnice nabídne zítra setkání různých kultur. Festival International Hana představí prostřednictvím hudby, tance, ochutnávek i tvořivých aktivit tradice několika zemí. Hovoří Marek Navrátil z olomoucké arcidiecézní charity.
1: Hlavně tam jde o to, aby se navzájem potkali kultury, které jsou v tom univerzitním městě prostě přítomné právě tím, že jsou tady i zahraniční studenti. Třeba v čínské provincii oděvy, kaligrafie, co se týká Japonska, tak třeba skládání origami. Z Francií budeme ochutnávat a čichat jejich vůně a jídla. Bude tam také finská kultura, to znamená hry, které jsou ve Finsku běžné. Určitě vím, že tam bude český stánek, kde budeme představovat naše specifika kulturní. Bude tam stánek ukrajinský, bude tam stánek, který se bude týkat vietnamské kuchyně, různých čínských zvyků, Finska, Francie, ale potom vlastně program je taky kulturní. Bude tam bubenická show, tady naší skupiny Jumping Drums, budou tam různí eklíři, budou tam hry, bude tam takové i bojové umění z meči. Co se týče vietnamské kultury, tak to tam bude mít takový dračí tanec, což je taková jejich velká zvyklost. I naše národopisné soubory, bude tam soubor Cholinka, budeme tam mít taky to přímé vysílání z Haiti a orientální tance a ukončovat celý ten program budou zase africké tance a zase bubenická show.
0: Součástí festivalu bude také živé spojení z Haiti, kde se právě nachází někteří pracovníci charity, dodává Marek Navrátil.
1: Pracovní cestě, která monitoruje a hledá další prostory pro další projekty a pomoc Haiti. Řekli jsme si, že právě třeba tu haitskou kulturu tam taky ukážeme, protože na tom můžeme jako zase demonstrovat to, že tady nezisková organizace v Čechách je schopna pomáhat i třeba na takhle vzdálené zemi, kde jsou ale problémy a velká chudoba.
0: Další písničku si pustíme od Romana Dostála. Dávné a živé.
2: Je toho tolik, co je navždy dávno pryč. Zavře se hladina, rozplynou páry. Tajemně dýchá čas, ten tichý ranhojič.

7 hodin a 32 minut vyladíte Proglas a dobrý poslech ranního vysílání přeje Zdislava Horníková. Připomínám, že dnes máme 7. října, Světový den důstojné práce. Katolický kalendář připomíná památku Panny Marie Růžencové. A svátek má Justýna. Přejeme všem Justýnám a Justýnkám vše nejlepší k dnešnímu svátku. Také se sluší připomenout, že před 20 lety byla v Moskvě zavražděna přední ruská opoziční novinářka a spisovatelka, obhájkyně lidských práv s ukrajinskými kořeny, Anna Politkovská. Také se pojďme podívat na počasí, vyhlédněme z okna, jak dnes bude. Bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo, ráno se objevují mlhy, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách to je kolem 16. A vané slabý proměnlivý a jihovýchodní vítr, tak může slabě poklesnout a rostlové podmínky jsou mírně nepříznivé. Pojďme se také podívat na naše vysílání, na co vás můžeme dneska pozvat k dnešnímu poslechu. V pondělí 28. září ve věku 52 let zemřela Petra Vinčová, zakladatelka a ředitelka centra Locika. Centrum se věnuje pomoci dětem, které se setkávají s násilím v rodině. V 9 hodin si v pořadu Na stole je téma připomeneme rozhovor, který s Petrou Vinčovou natočil před 3 lety Pavel Smolek. V hudebních siestě si dneska krátce popolední pustíme polonézu Antonína Dvořáka, dále nás čeká koncert G-moll pro klavír a orchestr od Sergeje Rachmaninova a v závěru se zaposloucháme do svity z Holbergových časů norského skladatele Edvarda Grieg'a. Tak doufám, že vás něco z nabízených pořadů zaujalo a budete i poslouchat nadále. Tady je další písnička Nepadáš od Petry Šalmanové.

0: Tolik pozbuzení člověka, který o sobě pochybuje, od Petry Žalmanové. Další pozvánka je tu do Prahy. Kulturní a vzdělávací platforma při klášteře svatého Jilí v centru Prahy, Dominikánská 8, zve zítra na debatu nazvanou Bůh a velkoměsto.
1: Jakou roli dnes hrají ve velkoměstech víra, spiritualita a církev? Platí, že venkov je ideálním místem pro náboženství a město naopak místem rostoucí sekularizace? Například spiritualita papeže Františka vyrostla uprostřed městského života. Jak ho ovlivnilo jeho rodné Buenos Aires? A jak to vypadá s náboženstvím v Berlíně nebo v Silicon Valley? Nejen o tom bude debata v Dominikánské 8 s názvem Bůh a velkoměsto. Debatují Matěj Jirsa, kněz pražské arcidiecéze, který aktuálně působí jako kaplan na Svaté hoře u Příbrami, Norbert Schmidt, architekt, redaktor Reví Salve a vedoucí Centra teologie a umění při KTF na Univerzitě Karlově. A Barbora Spalová, sociální antropoložka, která se věnuje antropologii náboženství a zejména pak křesťanství. Večer moderuje Matěj Zenft.
0: Shrnula pro posluchače Proglasu za pořádající Dominikánskou 8 Luisa Marie Marešová. Začátek zítřejší debaty je v 19.30. Závěrečný koncert 9. ročníku festivalu Muzika ad Confluentem vás zve do Českých Budějovic. Více si povíme po další písničce.

0: To byl Narcis, písnička převzaná od americké hudebnice Victoria Vox. Na albu ji naspívala Vlasta Procházková a album nese název Vox hezky česky. Tuto sobotu se chystá závěrečný koncert 9. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu staré hudby Muzika ad Confluentem. Vystoupí belgický soubor La Pensée Rosa. Podrobnosti doplní ředitel festivalu Vít Podroužek.
1: V programu, který bude zaměřen na dílo Claudia Monteverdiho pod názvem Si dolce il tormento, dále zazní i díla Giovanni Capsbergera, Biagio Mariniho, Tarquinio Merulli, ale také Barbary Strozzi. Diváci se mohou těšit na dubové nástroje, například viola da gamba, eorba nebo barokní housle. Zpívat bude Setkin Elbers a soubor vede Maja Silberstein.
0: Doplňme, že sobotní koncert se uskuteční v katedrále svatého Mikuláše v Českých Budějovicích a začne v 19 hodin a 30 minut. A už za malou chvíli, tedy po písničce, tu bude ranní hudební kompas, který pro vás pravidelně připravuje Milan Tesař. Ale teď už teorie něhy a kapela Žamboši.

7 hodin 45 minut a je tu ranní hudební kompas. V něm budeme dneska poslouchat amerického jazzového kytaristu Billa Frizella, který vystoupí za necelý měsíc 5. listopadu v Praze v klubu Jazz Dog. Pustíme si nyní 3 skladby, každou z jiného jeho alba. První se jmenuje Slow Dance a vyšla na albu Blues Dreams z roku 2001.

Posloucháme Billa Frizella, amerického kytaristu a skladatele, který vedle jazzu čerpá také z folku, country, rocku a americké hudební tradice. Významnou částí jeho práce jsou také projekty, v níž se snaží hledat nové možnosti komorního souborového zvuku. V roce 2005 získal za své album Unspeakable cenu Grammy a na svém kontě má dalších 5 nominací na toto ocenění. Jeho diskografie zahrnuje velmi různorodé projekty. Od solové kytary přes jazzová tria a větší ansábl až po hudbu v němých filmech nebo přepracování písní jiných autorů. Na Frizzellových nahrávkách najdeme úpravy písní Boba Dylana, Johna Lennona nebo Madony a také materiál, který vychází z amerického folku, country a blues. Ve čtvrtek 5. listopadu vystoupí Bill Frizzell v pražském Jazz Dogu v triu s baskytaristou Lukem Bergmanem a bubeníkem Timem Eugulem. Klub tento večer charakterizuje jako spojení jazzu a space country a upozorňuje na schopnosti tria pohybovat se mezi Frizzellovými skladbami v různých období, populárními písněmi a jazzovými standardy. My se teď poslechneme skladby Mice Men Can Now z alba Ghost Town z roku 2000 a poté skladbu Boo and Scout z roku 2008 z dvojalba History Mystery.

0: Z různých svých alb nám hrál americký kytarista Bill Frisell, který vystoupí 5. listopadu v Praze v klubu Chess Dog. Dnes odpoledne se v hudebním kompasu budeme věnovat slovenské zpěvačce Miriam Kaiser a jejímu albu Skrytá v těbe, které obsahuje biblické šalmy. Hudební kompas pro vás pravidelně chystá Milan Tesař. A posílám další písničku, ta je od Lucie Dlabalové, Až jednou.
1: Až jednou budu stará, vystoupím z vlaku na zastávce

0: Bylo 8 hodin a na vlnách Proglasu vysíláme zprávy od Českého rozhlasu Plus.
1: Frankfurtského knižního veletrhu, jak u německých čtenářů rezonuje román Alice Horáčkové o rozdělení rodiny v Sudetech.
2: Izrael si krátce před volbami připomíná třetí výročí teroristických útoků Hamásu. Jak debata o něm ovlivnila závěr kampaně?
1: A co všechno dnes dokáže 3D tiskárna?
2: I na to odpovíme, ale teď ještě zprávy, které má na starosti Ondřej Látal.
3: Přeju dobré středeční ráno s datem 7. října. Jednací řád poslanecké sněmovny by se mohl opět změnit. Předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný chce připravit úplně novou podobu pravidel jednání dolní komory parlamentu. Podle něj není možné, aby schůze byly blokovány v takové míře menšinou, jako se to děje teď.
4: Musíme skutečně se dostat v českém parlamentu na úroveň běžných západních evropských demokracií. Například bychom měli z mého pohledu nastavit pevný hlasovací den, kdy se hlasuje o jednotlivých návrzích už bez rozpravy a kdy není možné tedy tu sněmovnu vlastně zablokovat.
3: Podle předsedy poslaneckého klubu opozičních lidovců Mariana Jurečky by měl Šťastný nejdříve se svými návrhy seznámit všechny strany ve sněmovně, aby se měla na případných úpravách dohodnout. Jednací řád sněmovny je zákon, ten aktuální platí jen několik týdnů. Podle jeho nové úpravy poprvé jednali poslanci v září. Hypotéky v Česku dál zdražují. Průměrná úroková sazba na začátku října dosáhla 5,79%. Oproti září se tak zvýšila o skoro 0,3%. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Hypotéky zdražují už 7 měsíců v řadě. Sazby jsou teď nejvyšší od ledna 2024.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Rusko v noci podniklo další vzdušný útok na ukrajinské hlavní město Kyjev. Podle ukrajinských úřadů při něm zemřeli dva lidé. Nejméně 10 výbuchů se podle očitých svědků ozývalo z centra města. Další útok na východě Ukrajiny na město Dnipro poškodil průmyslový objekt. Protestů středoškoláků proti špatným podmínkám ve školství se v Paříži zúčastnilo asi 100 000 lidí. Ke konci demonstrace se část studentů a protestujících střetla s policií. Francouzští studenti třetí týden protestují proti přeplněným třídám, složitému systému přijímacích zkoušek na vysoké školy a zanedbaným budovám.
6: V centru Paříže se střetli středoškoláci s těžkooděnci. Někteří protestující na policii házeli kameny a pyrotechniku a pokřikovali hesla proti policii, zatímco bezpečnostní složky použili slzný plyn. Gymnazistka Roman mi řekla, že s dalšími studenty jenom poklidně protestovala. Zásah policie označila za nepřiměřený. Premiér Sebastian Lecornu na celý odsoudil. Podle něj ale policie nejedná bezdůvodně. Násilné střety hlásí i středoškolské demonstrace v Nantes nebo ve Štrasburku. Vláda do konce týdne na středních školách zrušila výuku. Studenti mezitím plánují další protesty. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
3: Jemenští povstalci Husijové zaútočili dvěma raketami na mezinárodní letiště v Adenu. Místní bezpečnostní složky nehlásí žádné oběti ani raněné. Koalice proti Husijům, vedená Saudskou Arábií, zároveň v noci oznámila zneškodnění balistické střely severně od hlavního města Saudské Arábie, Riádu. Jemenští povstalci podporovaní Íránem vedou občanskou válku proti vládním jednotkám od roku 2014. Do chorvatského Splitu se dnes sjíždějí nejvyšší představitelé zemí skupiny MED9. Zástupci členských států Evropské unie, které leží v oblasti Středozemí, se budou na dvoudenním summitu zabývat migrací anebo energetickou bezpečností.
7: Za nás je velká přesvědčivá část i promocia.
8: Podle starosty Splitu Tomislava Šuty je summit skupiny MED9 pro město příležitostí, aby se představilo světu i jinak než jako oblíbená turistická destinace. Bezpečnostní opatření jsou na nejvyšší úrovni vzhledem k přítomnosti prezidentů a premiérů unijních zemí, ale taky jordánského korunního prince. Ten se setkání účastní na pozvání chorvatského premiéra Andreje Plenkoviče, jakožto zástupce blízkovýchodního království, které má s Evropskou unií úzké vztahy a je jejím spojencem v regionu. Bezpečnostní složky dohlížejí na město, moře i vzdušný prostor, který je zabezpečený i proti dronům. Z Chorvatska Téa Veseláková, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Dobré ráno. Dnes předpolednem se dozvíme, kdo letos obdrží Nobelovu cenu v oboru chemie. Ocenění si můžou rozdělit maximálně 3.

0: mluvila už během vystoupení k zahájení veletrhu o hrozbách spojených s používáním umělé inteligence. Nenahraditelnou originalitu, fantazii a hravost zdůrazňuje i téma letošní české účasti na veletrhu Česko, země na pobřeží. Na veletrhu dnes svoje stánky otevřou zástupci 180 zemí z celého světa. Kateřina Svátková, Český rozhlas.
1: A o knižním veletrhu ve Frankfurtu budeme ve středečním Ranním plusu mluvit chvíli po zprávách. Teď ale dopravní informace na plusu a začínáme na D1 před Brnem. Tam popojíždí spíše nesouvislé fronty z obou směrů. Od Prahy se brzdí u Ostrovačic na kilometru 178, od Vyškova za Rousínovem na kilometru 214. Na příjezdu do Brna se zaplnila D2 z Bratislavy zhruba z 8. kilometru a taky dálnice D52 od Mikulova. Kolonu čekejte za sjezdem na Hrušovany ze 14. kilometru. Na D1 před Prahou směrem z Brna se už zdržení krátí. Následky nehody na kilometru 4,5 odklidily. Kolona za sjezdem na Benešov z 18. kilometru se dává do pohybu. A v Praze trvá silná ranní špička. Nejdelší zdržení aktuálně nabíráte v Liberecké ulici do centra. Brzdí se už na konci Cínovecké a k Blance se jede přes půl hodiny. A podobný čas ztratíte na východní části okruhu i dál na Štěrboholské spojce v úseku mezi Černým mostem a Europarkem. Dobře dojeďte. Čeká nás oblačný až polojasný den, místy bude přechodně až zataženo, teď ráno, hlavně v Čechách, ojediněle s mlhami. Odpoledne bude pak od jeho západu oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů, v tisíce metrech na horách naměří kolem 16, vát má slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. Zprávy plusu a Ondřej Látal.
2: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Po 8 hodině jsou tu očekávané události s datem 7. října. Ulice města obcí Jihomoravského kraje a Vysočiny provoní tradiční sbírka Koláč pro hospic. Za dobrovolný příspěvek si lidé odnesou sladký koláč a především pomohou nevyléčitelně nemocným prožít závěr života důstojně a blízkosti svých nejbližších. Pražští symfonikové zahrají svou 92. sezónu koncertem pod taktovkou šéf-dirigenta Tomáše Netopila. Zazní Beethovenův houslový koncert D-dur v podání houslistky Aleny Bajevy. Vystoupení nabídne v přímém přenosu od 20 hodin Česká televize. Před koncertem a o přestávce bude v obecním domě vystaven model Vltavské filharmonie budoucího sídla pražských symfoniků. Tradiční růžencová slavnost se uskuteční v kostele svatého Michala v Brně. Začne v 17 hodin modlitbou růžence, po které následuje mše svatá. Hlavním celebrantem bude pater Štěpán Smolen. Hudebně slavnost doprovodí varkaník a sbormistr Petr Kolař. Odborné kolokvium nazvané Barokní zbožnost na Novém městě pražském se uskuteční v hlavním městě. Téma zasadí do kontextu kláštera augustiniánů kanovníků na Karlově. Koncert a děkovný program k dokončení opravy střechy pořádají Bazilice svatých Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě. Slibuje vystoupení pražského smíšeného sboru pod vedením Jana Stejera a varhaní hudbu Filipa Šťovíčka. Vysokoškolačky a ženy, které touží po stišení společné modlitbě, adoraci a četbě božího slova, jsou zváni na pravidelná setkání v kapli u sester Seliziánek v Plzni. První z celkem 8 společných večerů začne dnes od 19.15. V Praze startuje přehlídka designu a módy Design Blog. Potrvá do neděle. Paťově institutu ve Zlíně uvedou novou publikaci Válka ševců, která se věnuje významu první světové války v proměnách výroby obuvi. Besedovat budou autoři Martin Jemelka z Masarykova ústavu a Ondřej Ševeček z Filozofického ústavu. Akce je součástí připomínky 150 let od narození Tomáše Bati. Pozimní festival duchovní hudby nabídne klavírní recital finské umělkyně Kateriny Jimatelein. Zazní v Olomouckém arcibiskupském paláci od 19 hodin. Tolik očekávané události dnešního dne.

co rozebereme v následující zpravodajské hodině na Proglasu. Dny židovské kultury si představíme s Annou Šalnerovou. Telefonicky se s ní spojíme po 8:30. Co přinesla konference biskupů Slovenska, kteří hlasovali o novém předsedovi, povíme také za chvíli. Katolickým týdeníkem prolistujeme s jeho šéfredaktorkou Kateřinou Koubovou. A prezident Petr Pavel ocenil stopu, kterou jeho předchůdce Václav Havel zanechal na Pražském hradě. O tom všem budeme mluvit v následující hodině. Tady už je další písnička Jeruzalém.

0: Katolický týdeník s číslem 41 se mimo jiné vrací k oslavám svátku svatého Františka. Nové vydání přiblíží šéfredaktorka novin Kateřina Koubová.
1: My jsme se podívali například do Brna k minoritům, které navštívil poprvé ve své funkci nový apoštolský nuncius Eugene Nugent, který přijel teprve nedávno do České republiky a je irského původu. Měl krásnou homilii přeloženou do češtiny, ze které citujeme. Samozřejmě se podíváme i do Assisi, jak tam se oslavovalo, a na dalších stránkách i na jiná místa, například k 9 křížům u Brna. Donedávna tam stávalo kasino a hotel pro řidiče kamionů a od soboty je místo nich San Damiano, duchovní centrum pro všechny, kteří chtějí prohloubit svůj vztah s Bohem. A odkazuje na svatého Františka z Assisi, v San Damianu měl právě vidění před křížem, aby opravil Kristův boží dům.
0: Na titulní straně se katolický týdeník vrací k setkání plzeňského biskupa Tomáše Holuba se svatým otcem.
1: Vyvrcholilo po diecézní pouti, poté co diecéze prošla synodálním procesem. Přinášíme také informaci o tom, že první encyklika Leva XIV. O kráse lidství, Magnifica Humanitas a o umělé inteligenci vychází konečně česky. A na titulní straně jsme přinesli informaci o tom, že pražská arcidiecéze koná kající pouť do Hájku u Prahy, ke které vyzval nový arcibiskup svým pastýřským listem v září, a nyní se konala shodou okolností v době naší uzávěrky, a tak jsme stihli alespoň první fotku z místa a další věci se dočtete v příštím vydání. My však přinášíme také ukázku z homilie potom na diecézním zpravodajství.
0: Listuje týdeníkem šéfredaktorka Kateřina Koubová. List českých a moravských diecézí se zaměřuje třeba na aktuality ze zahraničí.
1: Papežův vyslanec kardinál Matteo Zuppi, který je také předsedou italské biskupské konference, jednal v Moskvě. O čem? Dočtete se na straně zahraničí. A tematickou dvoustranu tentokrát věnujeme něčemu, co se nás všech hluboce dotýká a často i zraňuje, a to jsou kulturní války. Kulturní války, vliv sociálních médií, proč už se neumíme pohádat a jak za kulturní války z minulosti platíme dodnes daň. Toto jsou jen ukázky témat, která zde rozebereme do větší hloubky.
0: Na dalších stranách nabízí katolický týdeník ohlédnutí za nedávnou cestou papeže Leva XIV. Nebo článek o tom, jak sladit rodinu a práci.
1: V těchto novinách najdeme ozvěny zajímavé a živé návštěvy papeže Leva ve Francii. Přinášíme jeho proslov k Evropě, a to v perspektivách. Papež totiž promlouval nejenom k francouzským věřícím, ale z Francie také do celého světa k mnoha otázkám světové církve i veřejnosti. A pak bych ještě ráda upozornila třeba na stránku Doma, jak sladit rodinu a práci. Byli jsme u toho, když odborníci v poslanecké sněmovně řešili, jaké jsou příčiny nízké porodnosti v Česku a s jakými bariérami na pracovním trhu nebo v péči o nejmenší děti se dnes mladí rodiče setkávají. A také přinášíme celostránkový rozhovor s Jaroslavem Duvkem, který ukončil své působení po více než 30 letech v čele České katolické charity, která se dosud starala o domovy pro řeholnice a duchovní. Takže je to vlastně velké ohlédnutí za dlouhou dobou a je to velice zajímavý rozhovor.
0: Uzavřela pro vysílání Proglasu šéfredaktorka katolického týdeníku Kateřina Koubová. Na konferenci biskupů Slovenska pomyslně zavítáme v našem vysílání už za malou chvíli. Tady je Amazonka Trio a Neprší.

že nám oči špatně slouží, až nám naše děti zmizí za dospělou louží. Až budeš mít tamhle k plotu, daleko jak k pólu, budu tam já, budeme tam spolu. Až tě budou bolet uši, jak smuteční vrbu, až zas večer hodíš javor do našeho krbu a sklidíš už jen dva talíře z nedělního stolu. Budu tam já, budeme tam spolu.

až mi budou tvoje ruce zavazovat boty. A až ti podám máslo, když mě pošleš pro kompoty. Až budeš číst v naší knize tuhle kapitolu.

0: severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysíleče na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Roudnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Máme 8 hodin a 36 minut, s vámi je Proglas a také Zdislava Horníková. Můžeme dnes připomenout, že právě před 3 lety palestinské teroristické hnutí Hamas zaútočilo z pásma Gazy pomocí raket a pozemního útoku na Izrael. Ten odpověděl raketovými útoky na pásmo Gazy. Teroristický útok Hamasu proti Izraeli si vyžádal přes 1200 životů, včetně civilistů. Přes 250 lidí Hamas unesl. Izrael pak zahájil ofenzivu do pásma Gazy. Pojďme se ale také nahlédnout a podívat se do našeho vysílání. Mohu pozvat na 17. hodinu a 10. minutu, to bude pořád pro naše nejmenší Barvínek. Vydáme se po stopách bitvy u Slavkova a přeneseme se tak do roku 1805. Bitva tří císařů, jak je též označována, byla jedním z hlavních střetnutí napoleonských válek. My zamíříme k mohyle míru památníků ve Slavkově u Brna, kde navštívíme expozici Bitva tří císařů Slavkov 1805, která byla otevřena k 200. výročí bitvy v roce 2005. Pojďme společně s Barvínkem poodhalit zákulisí bitvy, která významně ovlivnila evropské dějiny. Tak to bude pořád Barvínek v 17 hodin a 10 minut. A tady je Na boso a písnička Déšť.

0: Festival Dny židovské kultury se chystá od pondělí 12. do neděle 18. října v Olomouci. Zaměří se na historii a kulturu židovských komunit na Moravě a nabídne přednášky, koncerty, filmy nebo výstavy. Podrobnosti k 19. ročníku festivalu má dramaturgyně Anna Šalnerová, kterou vítám na Proglasu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Letošní ročník provází téma Židovská Morava, periférie, centrum. Můžete ji prosím vysvětlit?
1: Ta slova periferie nebo centrum odkazují vlastně na takovou otázku, kterou si v tomto ročníku našeho festivalu klademe, a to zda ta Morava byla pro židovský svět pouhou periferií, nebo zda naopak se mohla rovnat jiným významným centrům židovského světa, jako například Praha, Vídeň nebo Krakov. A chtěli bychom ukázat, že Morava byla místem, kde se po staletí střetávaly různé kultury, názory, migrační proudy i jazyky.
0: Můžete tedy prosím připomenout židovský život na Moravě v průběhu historie?
1: Já bych připomněla asi jenom nějaké nejvýraznější milníky.
0: Určitě.
1: Tak asi ten nejzásadnější, který vlastně utvořil takovou tu typickou strukturu židovských obcí na Moravě, kterých je hodně dodnes, nebo respektive bylo, tak bylo vyhnání židů z královských měst v polovině 15. století. Tady od téhle té doby až do poloviny 19. století, tak se židé vlastně v těch královských městech nesměli usazovat a museli odejít do menších měst a obcí v okolí těch měst, kde je přijela místní vrchnost, což byly šlechtici nebo církev. A například židé z Olomouce tak odešli do Prostějova, Loštic nebo Úsova. A právě například Prostějov tak byl spolu s Mikulovem jednou z nejdůležitějších židovských obcí na Moravě. Dodnes se mu vlastně říká Hanácký Jeruzalém. Působila zde řada významných rabínů. Prostějov byl rovněž jedním z center frankismu, což bylo mesiánské hnutí v 18. století. Dalším takovým milníkem bylo pak na počátku 18. století familiánské zákony, což byly zákony, které vyšly pro jednotlivé země Rakouska-Uherska a panovník v nich vlastně chtěl omezit nebo uzákonit počet židů v jednotlivých obcích. A rovněž v této době docházelo k vytváření get a jejich stěhování, translokaci dále vlastně od kostelů. A tím nám například vzniklo ghetto v Třebíči, které je teda dnes památkou UNESCO. A tyhle ty všechny zákony platily až do poloviny 19. století, kdy došlo k jejím postupnému rušení. Židé se mohli zapojit do občanské společnosti, měli možnost volného pohybu, zapojovali se do obchodu, podnikání. V Olomouci to vidíme třeba na příkladu v sladovnictví, v Prostějově a nebo v Brně pak v textilním průmyslu. A řada židů také v této době odchází do Vídně. To je třeba příklad rodičů Sigmunda Freuda, který se narodil v Příboře, ale odešli teda do Vídně, když byl malý. A židovský život na Moravě stejně jako jinde, tak poznamenaly události druhé světové války, Šoa a následně komunismus, kdy docházelo časté emigraci židovského obyvatelstva. A v současné době máme na Moravě tři židovské obce, a to v Brně, v Olomouci a v Ostravě.
0: Moc děkuju za to představení. Pojďme ale zpátky k festivalu. Jaký nabídnete letos program?
1: Tak ten letošní festivalový týden nabízí různorodý program pro všechny generace. Ve filmové sekci nás letos čekají jenom dokumenty, které se tedy různým způsobem dotýkají toho festivalového tématu. Já osobně se těším na dokument o kardinálu Michaelu Černém, což je teda kněz, český rodák s židovskými kořeny, který se stal blízkým spolupracovníkem papeže Františka. V odborné sekci nabídneme řadu přednášek. Zmínila bych přednášku historika Michaela Viktoříka o olomouckém sodovnictví, což je to téma, které jsem již zmiňovala. A to olomoucké sodovnictví vlastně výrazně zasahovalo do rozvoje města. Součástí festivalu je již tradičně workshop pro rodiny s dětmi. Dále komentované vycházky v Olomouci a Prostějově. Letos budeme pokládat také kameny zmizelých, ale zároveň je budeme i čistit. Program nabídne i náš spolupracovník Židovská obec Olomouc v rámci svého dne otevřených dveří. Budeme mít také autorská čtení. Stejně jako minulý ročník opět nabízíme sportovní výzvu Lech Lecha a také nás čekají celkem 3 koncerty. I tento ročník přivítáme v centralu Kafka Band, který představí všechna svá dosavadní alba. A sobotní festival zahájíme výstavou Hlasy, která propojuje příběhy moravských židů a ty dobové materiály s nejnovějšími technologiemi. A na tuto slavnostní vernisáž vás všechny srdečně zvu do Vlastivědného muzea v Olomouci v pondělí 12.10. od 18.30 hodin.
0: Super, to je moc pěkný program. Proč je podle vás důležité připomínat židovskou kulturu a historii v dnešní době?
1: Protože ta židovská kultura a historie je, i když někdy skrytě všude kolem nás, možná si ji někdy nevšímáme, nebo o ní naopak nevíme a není to naše vina. Například já jenom cestou do práce ze sídliště z té periferie města do centra města mím vily olomouckých sadovníků, obchodní domy a kina, které vybudovali. A v muzeu, kde pracuji, tak jsem se setkala a rovněž i pracuji s předměty a knihami, které vlastnili nebo věnovali do muzea osoby židovského původu. A to je vlastně jedním z cílů našeho festivalu, ukázat, že ta židovská kultura a historie je součástí české kultury a historie a že je důležité ji nějakým způsobem zkoumat a snažit se ji porozumět a pochopit, abychom mohli pochopit svou vlastní historii.
0: To říká dramaturgyně chystaného festivalu Dny židovské kultury v Olomouci, Anna Šalnerová. Já moc děkuju za rozhovor a přeju, ať se celá akce vydaří. Naslyšenou.
1: Děkujeme. Děkujeme, naschle.
0: A já posílám další písničku. Budu tam i tentokrát ne, bude to Kaliba.

0: Prezident Petr Pavel ocenil stopu, kterou jeho předchůdce Václav Havel zanechal na Pražském hradě. Inspirativní je podle něj v této souvislosti Havlova odvaha přicházet s novými, často neotřelými nápady. Pavel to řekl před otevřením výstavy Design pro Václava Havla, kterou si prohlédl v hradní jízdárně. Je součástí dnes zahajovaného 28. ročníku festivalu Design Block.
1: Vždycky, když slyším stesky na to, jak nějaký předmět nebo stavba se nehodí do té či oné zástavby, tak si vždycky říkám, kdybychom tomu takhle přistupovali v minulosti, tak tady není dnes na hradě nic oplečníka, dnes to považujeme za úžasnou klasiku a jsme na to hrdí. Tehdy taky možná se našli lidé, kteří řekli, že to je strašná moderna, která na hrad rozhodně nepatří. Podobně jsme slyšeli debaty ohledně kaplické knihovny, případně teď budovy nové filharmonie.
0: Výstava Design pro Václava Havla potrvá v jízdárně Pražského hradu do 17. ledna. Bolest z odloučení a touha po blízkosti milovaného člověka. To má teď na srdci Pavla Boučková a Petr Novotný na Vlnách Proglasu. Usnul jsem ode mě stálený.

pondělí 28. září ve věku 52 let zemřela Petra Vinčová, zakladatelka a ředitelka centra Locika. Centrum se věnuje pomoci dětem, které se setkávají s násilím v rodině. Při této smutné příležitosti si dnes připomeneme rozhovor, který Petra Vinčová natočila před 3 lety s Pavlem Smolekem.

0: Hezký den a nerušený poslech vám od mikrofonu přeje Pavel Smolek. Dnes si představíme Centrum Locika, které pomáhá dětem a jejich rodinám žít život bez násilí. Zakladatelkou a ředitelkou tohoto centra je Petra Vinčová, se kterou budeme hovořit nejen o násilí v rodinách, ale i o zvyšujícím se počtu dětí a mladistvých, kteří se buď sebe poškozují nebo spáchají sebevraždu. Paní ředitelko, vítejte na Proglasu. Dobrý den.
1: Dobrý den a moc děkuji za pozvání.
0: Proč jste založila Centrum Locika?
1: To je moc dobrá otázka. Já jsem vlastně Centrum Locika založila před 8 lety a bylo to na základě mých dlouholetých zkušeností, kdy jsem s dětmi, které doma zažívaly násilí, pracovala v utajeném azylovém domě, který byl primárně určen obětem domácího násilí. A vlastně pracovala jsem s těmi dětmi téměř 15 let a ukazovalo se, že tento typ pomoci má své limity a že vlastně děti, oběti násilí v rodinách je takové tabu v české společnosti a že potřebují specializovanou pomoc zaměřenou primárně na ně.
0: Jak moc časté je násilí v rodinách? Kolika procent dětí se asi týká?
1: Tady vás bohužel nepotěším, to téma je mnohem častější, než bychom si mysleli. My v oficiálních statistikách máme zachycený pouze vrcholek ledovce a z výzkumu, které se ptají například dospělých, jak zažívali násilí ve svém dětství, tak víme, že nějakou formu závažného násilí zažívá 18% dětí a 22% českých dětí jsou svědky násilí mezi rodiči, což víme, že na jejich vývoj má úplně obdobný negativní vliv, jako když to násilí zažívají sami. A když se ptáte dětí přímo ve škole, tak 14% českých dětí mluví o tom, že zažívá aktuálně násilí ve své rodině. To znamená, když si představíte běžnou školní třídu a půjdeme na ta nejnižší čísla, tak minimálně 2-3 děti ve školní třídě jsou svědky nebo přímo obětí závažného násilí v rodině.
0: Co si pod tím pojmem násilí máme představit? Je to fyzické týrání, je to psychické týrání, co to je?
1: Já moc děkuju za tu otázku, protože když si dobře neřekneme, co to násilí je a nebudeme o něm mluvit, tak nebudeme umět ani včas násilí rozeznat a těm dětem včas pomoci. Násilí může mít mnoho podob a vlastně je to čin, velmi často vědomý čin, kdy druhému způsobíme bolest nebo ponížení, abychom ho donutili jednat podle naší vůle. To je taková základní definice, která zároveň je nadějná v tom, že umožňuje to, že můžeme naše chování změnit a že vlastně svých cílů můžeme dosahovat jiným způsobem, než že budeme ubližovat bližním. Ale když se nad tím zamyslíme ještě více, tak třeba tahle definice obsahuje i fyzické tresty nebo psychické tresty vůči dětem, protože my jim velmi často způsobíme bolest nebo ponížení pro to, aby se chovali tak, jak my chceme. A dneska už na základě celé řady výzkumů víme, že tohle není vlastně pro děti výhodný výchovný styl, že pokud z nich chceme vychovat slušné, úspěšné mladé lidi, tak existují už lepší výchovné strategie, jak je vlastně životem vést, aby z nich vyrostly právě zdraví, mladí, úspěšní lidé. A ono, to násilí má bohužel základ v rodině. Existuje něco, čemu se říká transgenerační přenos násilí. To znamená, že velmi často děti, které zažívají násilí ve své rodině, ať v podobě svědectví nebo přímo je páchané na nich, tak se podobných věcí potom dopouštějí nejenom ve svém partnerském vztahu vůči svým dětem, ale například i na svých rodičích, když ti se zestárnou. Takže vlastně násilí v rodinách je takový fenomén, který zasahuje rodinu jako celek. A my zároveň víme, že velmi jako snižuje třeba i schopnost

0: protože to násilník je takové paušalizující a vlastně potíže se svým chováním, potíže v blízkých vztazích, které člověk řeší potom násilím, ať třeba vůči dítěti nebo vůči partnerovi, má velmi jako široká škála lidí. A dobrá zpráva je, že to chování lze poměrně jednoduše změnit, pokud si člověk řekne o nějakou formu pomoci nebo si uvědomí, že to není v pořádku a chce to změnit.
1: A chtějí to lidé změnit?
0: V České republice zatím bohužel velmi málo, ale lepší se to. Ono to souvisí i s tím, že vlastně v Čechách je poměrně vysoká tolerance k násilí v blízkých vztazích. Vlastně jsme si dělali takové regresivní analýzy různých výzkumů o ohrožených rodinách a z toho vyplynul zajímavý fakt, že v Čechách máme vysokou toleranci jak k alkoholu, tak k násilí v blízkých vztazích, což je poněkud jako pro děti neúplně vhodná kombinace toho, v jakém prostředí potom vyrůstají.
1: Protože když je někdo pod vlivem alkoholu, tak se spíš dopustí něčeho, čeho potom třeba, když je střízlivý, lituje.
0: Ano, a alkohol odbržďuje chování, nikdy není příčinou toho, ale může ty věci velmi akcelerovat.
1: Kdo se na vás může obrátit s žádostí o pomoc? Děti nebo jeden z rodičů a jakým způsobem?
0: Určitě na centrum Locika je možné se obrátit jak telefonicky, mailem, nebo máme třeba například pro děti i chatové poradenství, kde můžou děti anonymně na stránkách www.dětstvíbeznásilí.cz chatovat s našimi specialisty a zorientovat se v tom, co se v rodině děje, jaká je například možnost nějaké citlivé pomoci, ale mohou se obzvlášť pomocí toho mailu nebo telefonu na nás obrátit i rodiče, kteří třeba své chování chtějí změnit a my s nimi tu situaci základně zmapujeme, případně je pozveme k nějaké osobní konzultaci, ale potom centrum Locika, to je většinou na žádost třeba orgánu sociálně právní ochrany dětí nebo policie nebo státního zastupitelství, pomáhá i dětem, které už jsou opravdu obětí závažného násilí v rodině a kde je potřeba součinnost všech těchto orgánů, tak jak jsem o nich mluvila.
1: V této souvislosti mě napadá otázka, jak časté jsou jaksi dotazy dospělých lidí, jestli třeba nepáchají nějaké násilí směrem ke svým dětem, nebo co je častější, že se na vás obrací děti nebo dospělí?
0: Bohužel úplně nejčastější je, že se na nás obrací dospělí, kteří chtějí změnit chování toho druhého rodiče. Pokud zavolá rodič s tím, že chce změnit svoje chování, tak my vlastně v Locice zajásáme a umíme mu velmi dobře pomoci. Ale velmi často se na nás obrací rodiče v období například rozvodu nebo rozchodu, nebo neplně vhodně třeba nastavené střídavé péče z jejich pohledu a snaží se vlastně toho druhého rodiče obvinit například z týrání nebo zneužívání toho dítěte, aby dosáhli svého, což je vlastně nějaká forma násilí na tom dítěti. A samozřejmě takové děti jsou velmi ohrožené, ale velmi často tím konfliktem v rodině. Pro tyto rodiny existují jiná specializovaná centra, kam je odesíláme a my se vlastně specializujeme na práci s rodinami, které to násilí chtějí řešit, nebo případně pomáháme dětem, které jsou obětí násilí ze strany těch rodičů, tak aby mohly vyrůstat v bezpečném prostředí.
1: Jakými způsoby můžete pomoci, protože jestliže to ohrožující prostředí je u nich doma, tak jakým způsobem se jim dá pomoci?
0: To říkáte velmi dobře. To je vlastně podstatou toho, proč násilí v rodinách je tak ničivé, protože ty děti přichází o základní pocit bezpečí, něco z čeho vlastně rostou, je to jejich základní vývojová potřeba. A bohužel v České republice zatím není úplně dobře nastavený systém pomoci těmto dětem. Vlastně jejich ochrana spadá pod 5 ministerstev, která spolu velmi obtížně komunikují. A tak se děje velmi často to, že například do centra Locika se dítě dostane až půl roku poté, co je třeba situace řešená policií nebo OSPODem. Když se ten problém začne řešit, tak děti mluví třeba s 29 lidmi na 15 různých místech. Takže ta pomoc je velmi pro ty děti náročná, obtížná, i proto máme například ten chat, který pomáhá tomu dítěti hledat individuální řešení. A my samozřejmě v Locice jsme se s tímto stavem nechtěli smířit, takže jsme se podívali i do zahraničí a inspirovali jsme se metodikou center, která se multioborově spolupracují. Vlastně v

V rámci projektu Bezpečné místo teď jsme na podzim spustili první dětské advokační centrum v České republice, které nedělá nic jiného, než že vytváří multioborový tým, který pomáhá tomu dítěti, schází se na jednom místě a všichni odborníci vlastně přichází za dítětem do Lociky místo, aby dítě obíhalo různé instituce, ale hlavně ta pomoc se tomu dítěti dostává daleko rychleji, citlivěji a je plně v jeho zájmu. A jsme moc rádi, že máme podporu důležitých ministerstev v tom vlastně tuhle metodiku rozšiřovat dál, tak aby dětství bez násilí už nebyla jenom proklamace, ale bylo to skutečné právo dětí a dařilo se jim ho dosáhnout citlivým způsobem, tak aby mohli dál vyrůstat v rodinách, ale rodina dostala odbornou pomoc včas a citlivým způsobem.

0: Dnes máme jako téma život bez násilí v rodinách a mým hostem je Petra Vinčová, ředitelka Centra Locika. Vy jste říkala, že zpravidla se na vás obracejí dospělí, kteří vidí, že ten druhý partner se nějak nevhodně chová ke svým dětem. Jak se dá s takovým člověkem potom pracovat a co je možné dělat pro ochranu dětí?
1: Oni jsou to dvě otázky. Jednak samozřejmě za výchovu dětí je vždy odpovědný rodič a my říkáme, že základem dobrého rodičovství je nedopouštět se násilí na svých blízkých. A pokud člověk tento problém má, a je to velmi časté, statistiky vypovídají o tom, že každý z nás zná někoho, kdo má potíže s násilím v blízkých vztazích, buď jako ten, kdo se ho dopouští, nebo jako ten, kdo ho zažívá. Takže to není něco, co by se týkalo pár procent lidí někde na okraji společnosti. Je to problém skutečně nás všech. A pak je známkou dobrého rodičovství si včas říct o pomoc. Už například v prvním okamžiku, kdy třeba vidím, že nezvládám výchovu dětí, křičím na ně víc, než bych chtěla, začínám používat fyzické tresty, tak velmi často vlastně rodiče k těmto postupům se uchylují poté, co si nevědí jinak rady. Nebo je toho na ně moc, potřebují někoho, s kým by mohli sdílet svoje starosti, kdo by jim třeba radil, jak náročné situace zvládat. Pak je skvělé se obrátit na Centrum Locika a existují i další místa, která například pomáhají rodičům vychovávat děti jiným způsobem. Ty postupy existují, nejsou nějak složité a vlastně pomáhají rodiče naladit empaticky na potřeby toho dítěte a je dokázané, že to pak velmi zlepšuje vztah dítě-rodič. Takže pokud rodič sám chce změnit svoje chování, je tam velmi snadná cesta a umíme velmi dobře pomoci. Změnit chování druhého rodiče moc nejde. Tam je potřeba potom zhodnotit míru rizika v rodině a podle toho, jak ta situace je závažná, tak my potom volíme další postup. Bohužel k nám do Centra Locika se velmi často dostávají děti až v té fázi, kdy už jsou skutečně týrané, jsou závažně poškozené, ale ty dopady toho násilí v rodině mají na ně závažný dopad a pak už je velmi často na místě právě součinnost v spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dětí, policie a tak dále. Ale já jsem hluboce přesvědčená o tom, že kdyby se na nás rodiče obrátili daleko dříve, nebo kdyby si například okolí dítěte, ať je to škola, lékaři, co já vím, vedoucí kroužku, dříve všimli, že v té rodině něco není v pořádku, že rodiče potřebují pomoc, takže by bylo možné ty situace řešit s daleko menšími následky. Pro všechny.
0: Já jsem si teď během toho, co jste hovořila, tak jako sáhnul malinko do svědomí a vzpomněl jsem si na jednu situaci ze své rodiny, doufám, že mě posluchači nezatratí, kdy mě strašně vadilo, když náš mladší syn, jsme byli u oběda a on prostě se strašně vzpouzel tomu, že něco nebude jíst, protože mu to jako nechutná, nechci a tohle. A já jsem jako trval na tom, že teda by to sníst měl. Ptám se, je to už vlastně nějaký způsob násilí vůči tomu dítěti, když po něm toto vyžaduju?
1: Velmi by záleželo na situaci, způsobu, věku toho dítěte, ale je tady potřeba odlišit to, děti potřebují limity, potřebují řád, potřebují i nějakou autoritu, která je výchovně vede. Jenom důležité je to dělat způsobem, který těm dětem neubližuje. Takže někdy, a vy jste říkal, že jste to tak dělali, když chceme, aby děti měly zdravé stravovací návyky, tak jedno ze základních pravidel je od malička jíst s nimi. A děti se vlastně učí nápodobou, to znamená, že když je tam hezký rodinný rituál, společné jídlo, tak jsou daleko menší potíže s tím, co dítě bude chtít nebo nechtít jíst. A samozřejmě někdy potřebuje dobře tam dát ty limity, ale snažíme se to vždycky dělat jasným, ale laskavým způsobem. Tak. Takže určitě si z dětství pamatujeme, já jsem například nesnášela koprovku. Takže tam byl zase můj limit toho, že opravdu, kdyby mě někdo nutil třeba dojíst koprovku, tak by to mohlo mít, tak bych to neprožívala asi jako úplně jako podporu, ale samozřejmě děti si zase nemůžou vybírat úplně ve všem.
0: Ano. Vaše centrum pracuje s celou rodinou, ale v tuto chvíli nepřijímáte nové klienty. Přečetl jsem si na vašich stránkách. Proč?
1: Jednak máme omezené kapacity, jak personální, tak samozřejmě i prostorové. A v současné době se i soustředíme na program toho dětského advokačního centra. A ten důvod je jednoduchý. Vlastně v době covidu a v následném období ta situace v rodinách se velmi zhoršovala. K nám vlastně přicházely rodiny s mnohem závažnějšími formami toho násilí, mnohem větším riziku. Daleko častěji to bylo kombinované i s alkoholem a děti byly v daleko horším psychickém stavu. Takže vlastně dlouhodobý program práce s celou rodinou se pro tyto rodiny neukazoval jako vhodný. Ty děti potřebovaly spíš ochranu a pomoc a intenzivnější například jak krizovou pomoc, tak jsme třeba nově v Loci se přijali pedopsychiatra, protože opravdu ten psychický stav dětí už byl na hraně toho, že potřebovali lékařskou pomoc a nikoliv pouze psychologickou. Takže v současné době se více fokusujeme na ten program, který pomáhá takto závažně ohroženým dětem a v tom programu práce s celou rodinou máme v současné době obsazené ty menší kapacity, které máme.
0: Vy jste během našeho rozhovoru už hovořila o tom, že i jinde v republice jsou podobná třeba centra, na která se mohou lidé obrátit. Je jejich kapacita dostatečná na to, abychom mohli opravdu účinně pomáhat nejenom třeba v hlavním městě, ale i v regionech?
1: Bohužel rozhodně ne. My doufáme a ta jednání, která vedeme s ministerstvy, zatím vypadají velmi nadějně, že by v blízké době mohla začít platit novelizace zákona, který by umožnil hladký vznik takových center v krajích, tak aby odborná pomoc pro děti a rodiny byla dobře dostupná jak místně, tak časově. V současné době jsou dlouhé objednací lhuty, vlastně naplněnou kapacitu služeb má nejenom Locika, ale i další odborné služby a existují kraje a místa, kde vlastně se dostat k odborné pomoci je velmi náročné, ne-li nemožné.
0: Vy jste zmínila vaše četovací centrum pro děti. Znamená to, že třeba to mohou využít děti odkudkoliv?
1: Z celé republiky. Ano, stejně tak jako naší třeba například poradenskou linku nebo mailové poradenství. I vlastně čet pro děti, specializovaný čet vznikl v době covidu právě z těchto důvodů. My jsme ho původně spouštěli pouze pro naše klienty, které jsme měli v péči, ale pak jsme zjistili, že vlastně o té situaci doma s náma potřebují mluvit děti z celé republiky a v současné době to opravdu funguje celorepublikově.
0: Vy pracujete i na poli prevence a vzdělávání. Co nám můžete říci o této svojí činnosti?
1: A znovu to byl covid, který nám vlastně jako umožnil daleko více fungovat v této oblasti. Vlastně covidu se stalo to, že téma Lociky, které do té doby bylo okrajové a týkalo se jenom menší části rodin, se stalo společenským tématem. A to bylo téma úzkosti, bezmoci, nějakého traumatu a vlastně naše infografiky, které pomáhají lidem zvládat náročné situace, ať sami se sebou, se svými dětmi, jsou velmi sdílené a troufnu si říct, že pomáhají celé řadě jak profesionálů, tak ale i rodičů, i dětí dobře zvládat náročné situace, které v současné době ve společnosti jsou. Nedávno jsme dokonce, a to jsme byli velmi rádi, to dostali cenu Eduína, kde nás právě vlastně ocenili školští profesionálové za pomoc, kterou Centrum Locika poskytovalo školám v uplynulém období, ale ozývají se nám například i záchranáři, hasiči, psychologové z různých oblastí, že mají těmi našimi infografikami vylepené školy, že to je velmi nápomocné při řešení jak odborných situací, tak situací doma. Máme je v současné době vlastně přeložené i do ukrajinského jazyka a například si oni napsali i kolegové ze zámoří, že vlastně ty infografiky jsme překládali teď i do angličtiny, tak aby byly užitečné i v zahraničí. A kromě toho jsme v době covidu spustili program pro školy, který se jmenuje Škola jako místo bezpečí. A vlastně pandemie ukázala, jak škola je důležité místo pro děti, protože celá řada dětí, tak jak vlastně 2 roky zůstala uzavřená v domácím prostředí, tak pro ty děti, kde toho domov není podpůrné místo, kde vyrůstají v toxickém prostředí, tak to bylo devastující. A i poté, když se vrátili do škol, tak vlastně školy sami se na nás obracely, jak mají zacházet s dětmi, u kterých se projevovaly závažné příznaky traumatu nebo náročného chování, a děti, kterých předtím bylo míň a ty projevy nebyly tak intenzivní, tak tyto situace teď ve školách velmi často eskalovaly. Takže jsme s pomocí nadací České spořitelny spustili program, který se jmenuje Škola jako místo bezpečí a pomoci, kde podporujeme učitele v tom, jak vlastně vytvářet na školách trauma-informované prostředí, jak dobře včas rozeznávat děti, které potřebují odbornou pomoc. A vychováváme na těch školách specialisty, kteří jsou potom dále napojeni nejenom na LOCIKu, ale i na další organizace a umí vlastně těm dětem včas prostředkovat odbornou pomoc.

0: Na Proglasu posloucháte rozhovor s Petrou Vinčovou, ředitelkou a zakladatelkou centra Locika. Mně se už v mnoha rozhovorech potvrdilo, že vlastně období covidu nastartovalo věci, které dřív byly nemyslitelné, které byly těžko dosažitelné a najednou tady jsou a pomáhají. A v této souvislosti vy už jste hovořila o tom, že provozujete i dětské advokační centrum. Můžete k tomu dodat ještě nějaké další informace?
1: Určitě a moc ráda, protože to je projekt, z kterého mám velkou radost. Je to, já bych ráda řekla, inovativní projekt, ale vlastně v zahraničí je tenhle způsob spolupráce velmi běžný a ono je to vlastně logické. Sejdou se profesionálové, kteří jsou zainteresovaní na řešení toho případu a společně sdílí odpovědnost za vedení toho případu. To znamená, že vymýšlí plán toho, jak postupovat, aby byly dodržené všechny procesní věci, které jsou potřeba dodržet, tak aby například ten případ byl řádně vyšetřený, ale zároveň, aby dítě nebylo objektem, kterého se pořád někdo ptá, jenom co vidělo a chodí na různá místa, kde je zkoumáno, ale aby se ho někdo včas zeptal, co potřebuje. A vlastně celý ten proces byl nastavený i podle potřeb toho dítěte. A co je na tom skvělé, je, že my máme za sebou první případy. Běží to dětské advokační centrum teprve v pilotním provozu v České republice, ale jak u nás, tak ta zkušenost je, že to pomáhá nejenom dětem, ale vlastně to snižuje i frustraci mezi profesionály. Oni vytvoří tým, který sdílí odpovědnost, ale sdílí spolu i nějaké obavy, starosti, mohou se poradit a nám se v práci s ohroženými dětmi velmi osvědčuje multidisciplinarita a to, že víc hlav prostě víc ví a že je dobré ty věci úzce koordinovat a řešit vlastně v týmu.
0: Ano, mě naskočilo slovo konzílium, když lékaři mají nějaký vážný případ, tak si svolají konzílium a teď mezi sebou řeší, jak by měli postupovat dál, takže tohle je asi ten správný postup, jak k tomu přistupovat.
1: A vytváří to i bezpečné prostředí pro dítě, protože dítě má v dětském advokačním centru svého průvodce a dopředu ví, co se bude dít. Protože jak státní zástupce, policie, dětský psycholog, pracovníci OSPODu se sjednotí na tom postupu a dítě dopředu potom ví, nejenom jaká jsou jeho práva, ale co ho čeká. A do téhle doby ten celý proces byl vlastně pro dítě jako nepředstavitelný, nepředvídatelný. A my víme, že když dítě dostane včas informace, nejenom když se dostane včas k pomoci, ale čas dostane informace a je aktivním účastníkem toho, může to ovlivnit, co se děje, tak to snižuje riziko, že se u něj například rozvine nějaká závažná úzkost nebo posttraumatická stresová porucha.
0: V těchto dnech končí vaše sbírka Srdeční záležitost, jejíž výtěžek půjde na dětské advokační centrum.
1: Ano, a my z ní máme obrovskou radost, protože nám tam přispělo téměř 200 individuálních dárců, což a přišla nám spousta velmi milých vzkazů, jak od dětí, tak od dospělých a nám to vlastně pomůže. V současné době hledáme i další členy do našeho týmu, protože můžeme zvednout kapacitu toho dětského advokačního centra i díky této úspěšné sbírce. Takže moc děkujeme všem dárcům a ještě do konce měsíce je možné přispět.
0: Kde a jak?
1: Na našem webu nebo sociálních sítích jsou všechny informace. Je to přes darovací portál darujme.cz.
0: A vaše stránky jsou, jestli se nemýlím, centrumlocika.cz.
1: www.centrumlocika.cz.
0: V současné době aktuálně řešíte, jak by se děti měly zachovat, když se někdo nenávistně chová k jejich ukrajinským kamarádům. Co můžete říct o tomto programu snad?
1: Nejenom takto, my máme celý program, který se věnuje dětem, které jsou zasažené traumatem v důsledku války na Ukrajině. A oni to nejsou jenom ukrajinské děti, velmi často jsou to i české děti, nebo ukrajinské děti, které už tady žijí delší dobu, ruské děti. Vlastně myslím si, že tou válkou, která je velmi blízko, je zasažená celá společnost a my nabízíme jak dětem, ale hlavně školám vlastně pomoc při řešení těchto situací ve školních kolektivech. Spolupracujeme na tom velmi úzce například s divadlem Fórum, které má připravené skvělé divadelní představení, které pomáhá dětem vcítit se do situace vlastně dětí, které se ocitnou v cizí zemi vlastně, v cizím prostředí, mají třeba velký strach o své blízké, mají za sebou velmi ošklivé zážitky a pomáhá těm dětem hledat způsoby, jak můžou těmto kamarádům pomoci, ale zároveň velmi často řešíme i situaci dětí, které nemají za sebou válečné zážitky, ale velmi rezonují s tou situací a potřebují taky intenzivnější podporu. Takže tam my máme tým zkušených krizových interventů, kteří mohou pomoci jak přímo ve škole, nebo k nám děti mohou přijít každý čtvrtek mezi 16. a 18. hodinou, když sami potřebují. A my je potom dále navazujeme na naše psychology, na odbornou pomoc, nebo pokud na to naše síly nestačí, tak jim zprostředkujeme pomoc jinde. Ale v této oblasti se vlastně velmi důležitá ukazuje nejenom přímo práce s dětmi, ale my podporujeme i pedagogy, tak aby měli dobré informace, podporu, protože cítíme, že v současné době jsou na ně opravdu kladené velké nároky a že oni potřebují nějakou podporu, stejně tak jako rodiče dětí.
0: Na vašich stránkách se mohou také zájemci dočíst, jak si nastavit zdravé hranice na sociálních sítích. To je určeno dětem nebo i dospělým?
1: Já myslím, že to je pro obě cílové skupiny. A platí tam to, co už jsem říkala na začátku, že děti se učí hlavně nápodobou. Takže pokud chceme, aby děti měly nějakou zdravou psychohygienu i v tom digitálním prostředí, učí se to primárně od rodičů a zároveň my v tom digitálním prostředí jako rodiče se máme leco, co učit od našich dětí. Takže i to je vlastně dobrý prostor pro nějaké společné sdílení času a komunikaci o tom, jak kdo funguje na sociálních sítích a jaké jsou tam dobré udržovat hranice.
0: Já se teď nechci nikoho dotknout, ale nedá mi to, když chodím třeba okolo dětských hřišť a vidím tam maminku, která tam má dítě a přitom kouká do mobilu, tak mi není úplně lehko.
1: Ten svět se velmi mění. A já znovu tady připomenu COVID, že když jsme na začátku vstupovali do téhle etapy, já jsem si neuměla představit, že bychom poskytovali terapii například online. Dnes už je to běžná součást našich služeb, takže já spíš myslím, že s tím prostředím se potřebujeme naučit zdravě zacházet a udělat ho tak, aby podporovalo zdravé vztahy v rodině. Například, když je třeba část rodiny, zase jsme to zažívali v pandemii, kdy se lidé nemohli potkávat osobně, ale ten online svět byl vlastně způsob, jak spolu můžou být dobře v kontaktu. Problém to je v okamžiku, kdy vlastně jsme v tom online světě místo těch vztahů, ne? Kdy je to jenom další způsob, jak být spolu dobře.

0: pořadu Na stole je téma hovoříme s ředitelkou a zakladatelkou centra Locika Petrou Vinčovou. Loni na podzim jste iniciovali konferenci na téma sebevraždy a sebepoškozování u dětí a mladistvých. Co je sebevražda, to víme. Ale s termínem sebepoškozování se zas tak často nesetkáváme. Mohla byste tento termín trochu rozvést a říct, co je jeho příčinou?
1: Vlastně Centrum Locika každý rok dělá odbornou konferenci na nějaké horké téma v oboru. A musím říct, že vlastně pro nás, pro všechny bylo smutnou zprávou, když jsme v loňském roce jako to hlavní téma identifikovali právě téma sebepoškozování a sebevražd u dětí. Mezi odborníky se vlastně hovoří o pandemii těchto jevů v současné populaci, zejména náctiletých, a také se hodně hovoří o té terminologii, abych vám neutekla z otázky. A mluví se o tom, jestli vlastně sebepoškozování je ten správný termín, protože to trošku zavání tím, jakože člověk nějakým objektem, kde může sám sobě ublížit. Podstatou tohodle jevu je to, že člověk vlastně sám sobě ubližuje, způsobuje si nějaké zranění a ty důvody bývají různé. Ať je to nějaké velké vnitřní napětí, to, že se ocitá v bezvýchodné situaci, není třeba v dobrém kontaktu sám se sebou, přináší mu to nějakou okamžitou úlevu. Ale velmi často se mezi odborníky mluví i o tom, že v současné době je to i reakce na společenskou situaci, na to, že děti, mladí, dospělí se dobře neorientují, ocitají se v nějakém vaku, kdy se neumí dobře rozhodnout a zároveň tam necítí žádnou perspektivu, vývoj, kam by měli a mohli směřovat. Že to je vlastně nejenom jako klinický problém, vnitřní problém těch dětí, ale že to je i reakce na společenskou situaci. A nějakým způsobem to, že sobě způsobí bolest, jim přináší v téhle fázi úlevu nebo nějaké jasné hranice. A je to vlastně, myslím, velmi alarmující jev nejenom v těch individuálních případech, ale i celospolečensky.
0: To tedy znamená, že trendy toho sebepoškozování a sebevražd u dětí a mladistvých jsou tedy stoupající.
1: Ano, já si troufnu říct, že poměrně alarmujícím způsobem v českém kontextu nemáme aktuální čísla, ale slovenští kolegové v loňském roce zaznamenali 76% nárůst pokusů o sebevraždy u dětí a mladých dospělých.
0: A jaké závěry vaše konference přinesla? Jak to bylo pro ty odborníky užitečné se nad tím tématem sejít?
1: Hlavním cílem bylo vlastně odtabuizovat toto téma, začít o něm otevřeně mluvit a sdílet názory a příklady dobré praxe, jak tyto situace zvládat. Částí naší cílové skupiny, pro kterou byla konference určená, byly i školy. Protože samozřejmě každá takováto událost je velmi emočně náročná a to nejenom pro to dítě, rodinu, jeho nejbližší, ale samozřejmě pro celé okolí toho dítěte. Tak ať se jedná o pokus o sebevraždu nebo v některých případech bohužel dokonaný pokus o tu sebevraždu. Pak potom je velmi důležité pracovat i s okolím, třeba se školní třídou, ale i s učiteli. A my jsme vlastně chtěli, aby na to odborná společnost byla připravená a uměla dobře reagovat.
0: Takže závěrem toho bylo, jak si otevřít toto téma, nevyhýbat se mu a ukázat, že je tady s námi a že s ním musíme něco dělat.
1: A ukázat i možnosti pomoci. A to jak konkrétně pro děti. Celá ta naše konference je proložená konkrétními odkazy, kam se děti mohou ozvat, zavolat, kdo jim může pomoci, že v té situaci nejsou sami. Konference se jmenovala Když schází naděje a my jsme se vlastně snažili nějakou naději objevit, ukázat, že tady možnost, že i když některé situace mohou vypadat beznadějně, bezvýchodně, tak ty možnosti pomoci existují. A velmi často i v tom online světě jsou to chat například Lociky, ale i například linky bezpečí nebo dětského krizového centra nebo i krizové telefony na těch samých adresách, ale nebo například Národní ústav duševního zdraví spustil celé stránky nazvané www.sebevraždy.cz, kde je i možnost chatové pomoci, je tam celá řada informací nejenom pro rodiče, děti, ale i pro odborníky, jak v těchto případech postupovat, nebo například pedagogicko-psychologická poradna ve francouzské má připravené celé metodické materiály pro školy, jak postupovat v případech, kdy si děti ubližují, nebo má učitel podezření, že by si někdo mohl ublížit, nebo skutečně už třeba došlo k dokonanému pokusu o sebevraždu. Své služby na té konferenci například představuje i poradna Wigwam, která pracuje právě s rodinami, ale i se školami v případech úmrtí nebo nějaké tragédie. Mluví tam i zkušení krizoví interventi, kteří dávají základní návod, jak v těchto situacích vést například rozhovor s dítětem.
0: Pokusím se teď zastat dospělých lidí v tom, že se na ně toho v posledních letech valí docela hodně. Nemám na mysli jen onemocnění COVID-19 nebo válku na Ukrajině. Mnohé děti jsou dnes dyslektické, dysgrafické, mají ADHD, nyní se k tomu přidává sebepoškozování, tedy věci, pojmy, se kterými jsme se před 30-40 lety vůbec nesetkávali. Jak se s tím má běžný člověk vyrovnávat a jak k tomu přistupovat?
1: Já myslím, že velmi záleží na úhlu pohledu. Když mluvím z částí třeba z rodiny, která je staršího data, tak ty to chápou tak, že ty děti ztrácí nějakou odolnost. To určitě je část té pravdy, ale zároveň i my odborně rosteme a jsme citlivější k té typologii problémů u dětí. Jo, takže dřív, když dítě mělo nějaké problémy ve škole, tak prostě se to neřešilo a to dítě to nějakým způsobem muselo zvládnout, ale pak to mělo závažné dopady třeba v jeho dospělém věku. Takže na jedné straně my jsme citlivější k těm projevům dětí, umíme je lépe rozeznat, lépe diagnostikovat a poskytovat tím dětem pomoc, ale zároveň i klesá nějaká odolnost těch dětí. A děti vlastně v současné, nebo děti mladí dospělí v současné době se dostávají do paradoxní situace, kdy mají velmi mnoho informací. Já si troufnu říct, že kolikrát toho o světě v oblasti informací vědí více než my. Mají velkou jazykovou vybavenost, digitální vybavenost, přístup k celé řadě informací, ale zároveň emočně zůstávají extrémně zranitelní. A vlastně ztrácí kontakt nejenom s vrstevníky, ale i s rodičovskými autoritami. A tato kombinace velké záplavy informací, které v mnoha ohledech můžou zbuzovat nějaké katastrofické představy, například ekologická situace nebo další. A ta emoční bezbrannost v tom, že u těch dětí neposilujeme nějakou emoční odolnost od dětství, neumíme s tím dobře pracovat, vlastně vytváří tu situaci, kdy děti jsou daleko náchylnější k úzkostem, k depresím, k sebepoškozování a tak, jak už jsme o tom mluvili, i k sebevraždám.
0: A jak zvyšovat tu emoční odolnost?
1: Velmi často, když se mluví třeba o well-beingu u dětí nebo o tom, že máme dětem vytvářet bezpečné prostředí, tak si to lidé vykládají tak, že na děti nemáme klást žádné nároky. To není pravda. Děti potřebují výzvy, potřebují, aby na ně jejich výchovné okolí kladlo nároky, ale aby to bylo v jejich možnostech a měli k tomu podporu dospělého. Aby někdo byl u toho s nimi, byl s nimi v dobrém kontaktu, dával jim podporu, aby zvládli ty úkoly a dobře odhad, jak velký úkol to dítě má dostat. Tak, aby to bylo na hranici jeho možností, ale ne za nimi.
0: My se spolu setkáváme v období, kdy se rozdává vysvědčení. Jak by měli především rodiče reagovat, když na vysvědčení nenajdou známky nebo hodnocení, které očekávají?
1: Vy jste tam řekl velmi důležitou věc, a to jednak to, že rodiče něco očekávají. A já bych velmi doporučovala, já to dělám také, nenechávat vlastně to, co bude na vysvědčení jako překvapení na toho 31. Dopředu se informovat, zvlášť pokud máme nějaké tušení, že by ty výsledky našeho potomka nemusely být úplně takové, jaké my si představujeme, tak získat tyto informace dopředu a dopřát si nějaký čas tuhle informaci zpracovat. Protože děti potom velmi potřebují, aby když přinesou to vysvědčení domů, tak ten rodič už byl stabilizovaný, nějak s tou situací smířený a uměl s tím pracovat dospěle.
0: V této souvislosti by mě zajímalo, jste proto, aby děti ve školách byly spíš hodnocené známkami nebo slovně nebo kombinací obojího?
1: Já úplně nejsem odborník na vzdělávání, ale vím, že na prvním stupni minimálně děti daleko lépe snáší to slovní hodnocení, protože s těmi známkami se velmi často spojuje identita toho, jak dítě je vlastně úspěšné, dobré, a to nejenom pro to dítě, ale často pro rodiče. Rodiče pak mají často tendenci se hodnotit vlastně sami, jak jsou úspěšní vychovatelé nebo rodiči podle toho, jaké vysvědčení má dítě. A to ústní hodnocení vlastně umožňuje daleko lépe vystihnout jednak to, v čem je dítě dobré, ale i to, v čem by se mohlo třeba rozvíjet bez toho hodnocení, jestli to jedničkář, dvojkář nebo nedej bože třeba čtyřkář.
0: Jak moc to pro některé děti může být, dovolím si použít termín, nebezpečné období v pololetí nebo na konci školního roku, když se rozdává vysvědčení?
1: Velmi, je to velmi křehké období a my si neuvědomujeme, jak moc děti stojí o naší lásku a uznání. Takže pro děti je velmi důležité to, aby nás nesklamali, i když svým chováním třeba doma to nemusí takhle velmi jednoznačně signalizovat, tak je to pro ně velmi křehké období. A když se jim ve škole nedaří, tak potřebují podporu rodiče, ale ve smyslu, že rodiče zajímá, proč tomu tak je, jestli je dobře zvolená škola, jestli se dítě cítí ve škole bezpečně, co dítěti jde, jak ho může rodič podpořit v tom, aby to bylo lepší. A tam je velmi důležitá i práce s rodičovským egem, protože my někdy děti nutíme vlastně do výkonů, které jsou mimo jejich možnosti. A my dnes například z výzkumu víme, že pokud je třeba ve škole vysoký stres, tlak na výkon a to dítě se dostane do velmi jako stresové situace, tak klesá jeho aktuální IQ, takže nedosahuje těch výsledků, kterých by mohlo, kdyby se ve škole cítilo dobře a bezpečně. Někdy to souvisí třeba se školním kolektivem, někdy ale i s volbou školy a je velmi důležité odlišit naše rodičovské ambice od toho, co dítě chce a co mu skutečně prospívá.
0: A já bych ještě k tomu dodal, že aby rodiče nebyli překvapení tím, co jim jejich syn nebo dcera přinese za známky nebo hodnocení na vysvědčení, tak by se asi měli zajímat průběžně a průběžně by měli s tím dítětem pracovat.
1: Rozhodně. Rozhodně a je to potom i známkou vlastně dobrého vztahu důvěry, když se i včas můžou s rodičem sdílet nejenom úspěchy ve škole, ale i ty neúspěchy nebo průšvihy, protože i to patří k dospívání dětství, že děti experimentují, zkouší hranice, zkouší různé polohy.
0: Hovoříme celou dobu o násilí v rodinách, o nezdravých vztazích, které mohou vyústit ve vážné poruchy chování a mohou vést až k sebevraždám dětí. Jak může pomoci předcházet těmto jevům široká veřejnost?
1: Moc děkuju za tu otázku, protože to je naprosto zásadní. My víme, že vlastně společenská norma je ten základní regulativ násilí v blízkých vztazích. V okamžiku, kdy se jako společnost shodneme na tom, že násilí není v pořádku, nejenom například ve školách už by nikoho nenapadlo být děti rákoskou, aby se lépe učili, takže tohle není normální, běžné, že to je nepřijatelné vlastně i v rodinném prostředí, tak se k nám budou do centra Locika rodiny dostávat daleko dříve, budou vědět, že je čas si říci o pomoc a děti budou hlavně vědět, že to, co se jim děje, není v pořádku, není to jejich vina a že je možnost to změnit.
0: Hostem v pořadu Na stole je téma byla zakladatelka a ředitelka centra Locika, které pomáhá dětem a jejich rodinám žít život bez násilí, Petra Vinčová. Já vám děkuji za rozhovor a za vaši práci.
1: A já moc děkuji za důležitý prostor a za to, že se o tohle téma zajímáte. Děkuji.
0: Není zač. Od mikrofonu se loučí Pavel Smolek, který vám přeje zdravé vztahy v rodině, hodně lásky a porozumění.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.
2: Schovávejte hlavu pod deštníky, když začne padat olověnej prach a stromy vadnou jako planý fíky.

0: Bylo 10 hodin a na Proglasu vysíláme zprávy z Českého rozhlasu Plus.
1: Deficitu klesla taky produkce ve stavebnictví. Malému Araškovi z Ikemu udělil soud za vydírání peněžité tresty a jemenští povstalci Husíové zaútočili na mezinárodní letiště v Adenu. Je středa 7. října, dobré dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Plus s Ondřejem Látalem. Zahraniční obchod se zbožím skončil v srpnu ve schodku 5 miliard 300 milionů korun. Nevyplývá to z odhadu Českého statistického úřadu. Oproti stejnému období v minulém roce je to o více než 5,5 miliardy horší výsledek. Podle statistiků měl na zahraniční obchod negativní vliv hlavně deficit ropy a plynu. Ve druhém prázdninovém měsíci klesalo v Česku i stavebnictví. Produkce se meziročně snížila o 1,4%. Přestože se začalo stavět víc domů i bytů, dokončilo se jich o 3% méně než loni v srpnu. Za statistiky pokračuje Radek Matějka.
2: Počet zahájených bytů v srpnu dále rostl. A to jak v rodinných domech, kde patrně stavební úřady doháněly manko z července, tak v bytových domech, kde srpen navázal na vysoké růsty z předchozích měsíců.
1: Za vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky dostali dva bývalí manažeři IKEMu peněžité tresty. Rozhodlo o tom obvodní soud pro Prahu 4. Soudkyně právě čte odůvodnění rozsudku. Bývalý náměstek Institutu klinické a experimentální medicíny Jiří Malý má zaplatit 50 tisíc korun, někdejší šéf IT oddělení Petr Hraška 80 tisíc. Případ souvisel s mocenskými spory uvnitř IKEMu. Rozsudek není pravomocný, oba bývalí manažeři jakoukoliv vinu popírají.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Bulharsko ukončilo pátrání po námořnících z obchodní lodi, kterou včera potopili drony. Záchranáři nikoho z posádky nenašli. Informovala o tom bulharská záchranná služba. Letouny útočily na dvě plavidla v ekonomické zóně země. Jedno plulo pod vlajkou Palau a druhé pod vlajkou Toga. Posádku prvního z nich se podařilo evakuovat. Bulharské úřady z útoku zatím nikoho neobvinili. Do chorvatského Splitu se dnes sjíždějí nejvyšší představitelé zemí skupiny MED9. Zástupci členských států Evropské unie, které leží v oblasti Středozemí, se budou na dvoudenním summitu zabývat migrací anebo energetickou bezpečností.
4: Za nás je velká přesvědčivá část i promocia.
5: Podle starosty Splitu Tomislava Šuty je summit skupiny MED9 pro město příležitostí, aby se představilo světu i jinak než jako oblíbená turistická destinace. Bezpečnostní opatření jsou na nejvyšší úrovni vzhledem k přítomnosti prezidentů a premiérů unijních zemí, ale taky jordánského korunního prince. Ten se setkání účastní na pozvání chorvatského premiéra Andreje Plenkoviče, jakožto zástupce blízkovýchodního království, které má s Evropskou unií úzké vztahy a je jejím spojencem v regionu. Bezpečnostní složky dohlížejí na město, moře i vzdušný prostor, který je zabezpečený i proti dronům. Z Chorvatska Téa Veseláková, Český rozhlas.
1: Jemenští povstalci Husíové zaútočili dvěma raketami na mezinárodní letiště v Adenu. Místní bezpečnostní složky nehlásí žádné oběti ani raněné. Koalice proti Husíům, vedená Saudskou Arábií, zároveň v noci oznámila zneškodnění balistické střely severně od hlavního města Saudské Arábie Riádu. Jemenští povstalci, podporovaní Íránem, vedou občanskou válku proti vládním jednotkám od roku 2014. Tady jsou zprávy Plusu. Dobré dopoledne. Některým noclehárnám pro lidi bez domova v Moravskoslezském kraji chybějí peníze na provoz a výplaty. Pomoc proto hledají u měst, kde působí. Ministerstvo práce a sociálních věcí tvrdí, že letos poslalo na sociální služby více peněz než loni a jejich rozdělení je na kraji. Některé organizace se obávají, že bez další pomoci budou muset své služby v zimě omezit.
6: Teď nám chybí 2,8 milionu. To znamená, že se může stát, že nebudeme mít na mzdy.
7: Říká ředitelka Charity Bohumín Zdeňka Kněžková-Brňáková. Noclehárnu nezavřou, aby lidi bez domova nenechali v zimě venku. Stejné je to v Havířově, kde noclehárnu provozuje armáda spásy.
8: Naše služby lidem bez domova budou poskytovány bez ohledu na to, že financování je nejisté.
7: Říká ředitel Marek Blahut. Oba jednají o podpoře s městem. Moravskoslezský kraj už dříve řekl, že další peníze organizacím nepošle. Z Moravskoslezského kraje Marta Pilařová, Český rozhlas.
1: V Opavě začala obnova poslední železniční trati, která je po předloňských povodních pořád mimo provoz. Jde o úsek ve směru na Malé Hoštice a Kravaře. Těžká technika likviduje zbytky mostu přes řeku a na místě vznikne nová mostní estakáda. Celkové náklady vyjdou na asi 500 000 000 korun, potvrdil to Jiří Dittner ze Správy železnic.
9: Je to náročná stavba, ta mostní estakáda je opravdu technicky náročná. Je potřeba si uvědomit, že se pohybujeme v záplavovém území. Bude ta estakáda hlubině založená na velkoproměrových pilotách. Provoz zkušební a železniční chceme zavést v první polovině roku 2028.
1: Doprava na plusu. V Praze na hlavní části okruhu ve směru z D1 k letišti je teď velmi silný provoz už od sjezdu z dálnice. Popojíždí se jednak kvůli omezení mezi Jesenicí a Vescem a pak i z důvodu nehody na 6. kilometru. Projíždí se tam pouze pravým pruhem, na místě zasahují i záchranáři a několik vozidel hasičů. Na D2 směrem z Bratislavy na příjezdu do Brna brzdí nákladní soupravy kousek za sjezdem na Židlochovice. Na 10. kilometru těsně před sjezdem na D1 už zpomalují i osobní auta. A kromě ucpané Liberecké ulice směrem do centra Prahy počítejte stále až s půlhodinovým zdržením mezi Letňany a sjezdem do Nové Povltavské. Teď sledujeme potíže hlavně v Blance. Dobře, dojeďte. Dnes bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo.

0: čemu jsou mi siluety na pruhatým plátně. Prach mizerný biograf.
1: Každý z nás někdy potřeboval druhou šanci, nebo někoho, kdo nad ním nezlomil hůl. Staňte se dobrovolníkem Mezinárodního vězeňského společenství. Darujte svůj čas dětem a jejich pečujícím, lidem ve výkonu trestu nebo těm, kteří po propuštění začínají od nuly. Zapojte se na www.mvs.cz. mvs.cz.

0: Pracovní příležitosti na Proglasu.
1: Hledáme nového člena týmu na pozici fundraiser pro Radio Proglas na pětinový až poloviční úvazek. Nabízíme práci v Brně i na home office. Máte-li zájem, pište na personálie@proglas.cz.

0: Barevný podzim s Rádiem Proglas.
1: Pomalu, ale jistě se nám blíží 10. hodina a 15. minuta a tu bude pořád z Rádia 7. Bude se jednat o pořád Klikám. Dneska s podtitulem Jak to vlastně je? Chválit nebo nechválit? A připravil si jej pro nás Petr Hůšť. Tak tady daný pořad je.

Dobrý den, vítejte v pořadu Kliká, místo, kde uchopíme a otevřeme. Milí posluchači Kliky, je pro mě výsada, že s vámi můžu sdílet svůj život a svou cestu víry za Pánem Bohem. Že s vámi můžu přemýšlet nad aktuálními tématy doby a také nad biblickými myšlenkami. Nad tím, jak právě oni náš život mohou formovat. Ne, nejsem biblista ani teolog. Už víte, že ode mě nemůžete čekat hluboké biblické výklady. Na druhou stranu jsem možná jako většina z vás, kteří čtou Bibli a pak si položí otázku, co tahle myšlenka znamená pro mě, pro můj život, pro můj dnešní den. Také si uvědomuju, že s vámi sdílím kulisy svého života. Tím je moje rodina, chov ovcí, společenství v církvi nebo také má humanitární práce na Ukrajině. Někdy se bojím, že vás tou Ukrajinou už můžu prudit nebo obtěžovat. To bych nerad. Jen je to součástí mého života, kde mi právě spoustu pro mě aktuálních témat vyvstává a které si i s přemýšlením o biblických principech řeším. Pokud vám to nevadí, tak super. A pokud vadí, tak díky za trpělivost. Nedávno jsem právě při večeři na Ukrajině říkal svému kolegovi Jurimu: Juri, co mi to děláš? V poslední době tady byly 4 české týmy a prý slyšeli, tohle máme díky Petrovi, tohle nám pomohl Petr, toto s Petrem. No a Juri říká, tak to je, co je na tom špatné? Já říkám, no tak to přijdu do nebe s holým zadkem, promiňte, bez jakékoliv odměny. Matouš, 6. kapitola, 1. až 2. verš. Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv. Jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jak činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby došli slávy u lidí. Amen pravím vám, už mají svou odměnu. Vítejte v pořadu Kliká dnes na téma chválit nebo ne. V dětství mě trochu až prudilo, když mi rodiče říkali, nebudu tě chválit, ať nespichneš. Když jsem nastoupil do práce s mládeží v církvi, tak mi jeden starší člověk řekl, když by bylo něco špatně, tak já ti to řeknu. Říkám díky, ale můžeš říci, i když by bylo něco dobře. Mám pocit, že taková byla doba. Věci se děly, protože byly potřeba. Když někdo něco dosáhl, tak super, ale nevěnovala se tomu velká pozornost. Říká se, že dnes je problém opačný. Například u dětí je za všechno chválíme. Když udělají jakoukoliv maličkost, tak řekneme, ty jsi šikovný, ty jsi chytrý, ty jsi krásná, ty jsi hodná. Na tom asi nemusí být nic špatného, ale hrozí, že děti budou mít hlavně vnější motivaci. Začnou dělat věci, protože jsme je naučili, že za vše mají ocenění. Do budoucna jim může chybět vnitřní motivace. To, že věci prostě sami chtějí, že se jim to líbí, že jsou o tom přesvědčení. Otcové, neponižujte své děti, aby nemalomyslněli. Tento text mluví o opaku, že přílišná tvrdost, neustálá kritika nebo dokonce ponižování vede u dětí k tomu, že malomyslní, ztrácí odvahu, chuť a také naději dál nebo něco nového, odvážného dělat. Chybí jim zdravé sebevědomí. Je však zajímavé, že to samé může způsobit i neustálá, hodnotící a přehnaná pochvala. Najednou sebevědomí dítěte a později i dospělého člověka může být závislé na potvrzování druhými a hodnocení okolím. Jedná se pak o podmíněné sebevědomí. Takový člověk pak špatně snáší kritiku a i když vypadá sebevědomě, tak se často těžko rozhoduje. Židům 10.24. Mějte zájem jeden o druhého a povzbuzujte se k lásce a k dobrým skutkům. Zdravé povzbuzení může vést k vnější motivaci a radosti z toho, co dobrého dělám, k činnosti, která nezávisí na potvrzování a hodnocení druhými. Jak tedy třeba u dětí správně chválit? No, možná ne stále
za každou maličkost a také bez toho ty jsi. Možná více se můžeme zaměřit na to, co dítě udělalo, a také se ho můžeme zeptat, jak to vnímáš ty? Jaký ty máš pocit z toho, co jsi udělal, co jsi udělala? Pochvala je jako mince o dvou stranách. Na jednu stranu je klíčovou a formující hodnotou. V dnešní době skepse, kritiky, obviňování, ponižování a až hulváctví má vděčnost, úcta, respekt a také zdravá pochvala tvořivou moc. Tak jako Pán Bůh tvořil svým slovem, i řekl Bůh a stalo se, tak i my máme v rukou obrovský zdroj pro tvoření krásného a hodnotného života. Druhá strana mince je, že se můžeme stát na hodnocení druhých závislí. Vnímaný úspěch, reakce, potlesk nebo ocenění se může stát vnitřní drogou. Jsem člověk, který věci zakládá a rozvíjí. Miluju, když věci vznikají a ještě se o nich moc neví. Nemají pozornost okolí. Mám pocit, že moje motivace je v této etapě nejzdravější nebo minimálně nezatížená hodnocením okolí. Když se věci podaří, jsou přínosné, tak mají od lidí také nějaké ocenění. Člověk, aby našel na činnost peníze, tak musí o věcech komunikovat. A tady už se nepozorovaně dostávám do kolotoče závislosti na vnímání a hodnocení druhými. Znovu se potřebuji vracet ke své vnitřní motivaci, k povolání Pánem Bohem, k hodnotám, které mě naučil, ke snům, které jsem měl na začátku, nebo jen k vnímání, co je potřeba a jak to můžu naplnit. Matouš, 6. kapitola, 1. až 2. verš. Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv. Jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby došli slávy u lidí. Amen pravím vám, už mají svou odměnu. Člověk může v životě dělat věci proto, aby si zasloužil respekt od lidí, ale respekt u Pána Boha má to, co člověk dělá ze své vnitřní motivace, bez potřeby to ukazovat druhým. Jedno české pravidlo říká, samochvála smrdí. Nebo se také říká, že největší pochvala je před nastoupenou jednotkou. Smrtět v mém životě může to, když dělám věci kvůli druhým. A pochvala před nastoupenou jednotkou může být před tou nebeskou jednotkou. Pán Bůh jednou ocení a odmění věci, které jsme vykonali třeba jen s tím, že o nich viděl jen on sám. Když začala válka na Ukrajině, pracoval jsem v měsíčním projektu, který pak skončil. V rámci toho projektu jsme také vysílali kamion s humanitární pomocí. Po pár dnech mi došla v noci fotka z Buči, z místa největšího masakru. Na té fotce byla babička, za ní prostřelený panelák a babička držela chleba a masové konzervy. Ty, které jsme nakoupili týden a půl předtím ve Zlíně. Tahle fotka se mi stala vnitřním povoláním. Povoláním dál v pomoci na Ukrajině pokračovat. Během války jsem navázal také spolupráci s několika výjimečnými lidmi. Jedním z nich je profesor teologie Feder Federovič. Když jsem Buču navštívil podruhé, asi ve třetím roce války, byl jsem tam právě s profesorem. Povídal mi, jaké hrůzy se tady staly, jak tohle místo ukrajinská armáda osvobodila a jak museli počkat, aby první sem vstoupil prezident a média a pak hned mohli přijít oni s humanitární pomocí. Profesor říká, byli jsme tady první a rozdávali jsme potraviny. Já na to, no mám z těchto dnů fotku babičky s chleby a konzervami. On říká, to jsem fotil já. A povídal mi všechny detaily. Najednou jsem mohl nahlédnout do toho, jaký měla naše pomoc dopad. Mám pocit, že jednou to takto právě zažijeme v nebi. Že tam vyjdou najevo všechny věci, které jsme nedělali kvůli ocenění druhých, ale jenom s povoláním a vědomím vnímání Pána Boha. Mám pro nás cvičení pro tento týden. Jak můžu dnes někomu vyjádřit pochvalu
možná ne ty jsi, ale jen to, čeho si cením a vážím. Pojďme to zkusit, pojďme mít tuhle novou zkušenost. A to je z dnešní kliky všechno. Petr Hůš vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7 a budu se těšit na vás třeba už za týden. Mějte se krásně.

0: To byl pořad Klika na Radiu Proglas. Život, jak jsme ho jako lidé dostali, se uskutečňuje, rozvíjí a naplňuje především ve vztazích. O druhém komponentě vztahů bude už zítra o 10:45 hovořit pořadu Nejen chlebem kazatel Jaroslav Pokorný.
1: Milí přátelé, já si myslím, že jestliže dneska ji oslavujeme, tak byste si měli s náma zaspívat. Bude to pěsnička, kterou určitě všetci znáte. My máme víno, vy nemáte. Ale o víně si můžeme zaspívat. Muziko, vínečko bílé, ale zpívajte.

Vítejte u středeční voníčky lidových písní. Neoveská cymbálová muzika oslaví 20 let svého působení slavnostním koncertem už tuto sobotu od 19 hodin v kulturním domě Mikulčicích. Společně s muzikou vystoupí Julia Kozáková, Drahoslav Bango, Andrea Antony, Robin Červinek a další. Výroční koncert připomene dvě desetiletí muziky, která pochází z Mikulčic a vychází z folklorních tradic Slovácka. Pro oslavu svého výročí připravila neoveská cymbálová muzika program se společnými vystoupeními a vzpomínkami na uplynulých 20 let. Setkají se při něm muzikanti, hosté i posluchači, kteří muziku během jejich působení provázeli. Hlavní koncert je naplánován od 19 do 21 hodin. Poté oslava přejde do besedy u cymbálu se společným zpěvem a muzikou do ranních hodin. Součástí večera bude také nabídka vín a místních vinařů. A písně o víně a vinařích nabízíme i v dnešní voníčce. Přejeme dobrý poslech.

příznivci lidové hudby v Brně a okolí jsou zváni na říjnovou besedu u cymbálu. Ta se koná ve středu 21. října od 19. hodin v kulturním středisku Omega v Brně Husovicích. K tanci a poslechu hraje cymbálová muzika Slováckého kružku v Brně a cymbálová muzika Ferdinanda Mlčocha. Chasa kružku předvede pásmo Horňácké hody. Přijďte si poslechnout a zaspívat si.

Blíží se nám 11. hodina a to znamená, že začíná čtení na pokračování. Dnes otevíráme knihu vzpomínek Benedikta Holoty s názvem Nebyl jsem hrdina. Čte sám její autor. Dnešní kapitola nese název Běchovice.

vrátil jsem se do Běchovic. Bylo to v roce 1964. Bydlení mi zajistil můj dobrý a starostlivý přítel z prvého pobytu Karel Samec, který v té době pracoval jako vedoucí konstrukce ve VPZ-ce, ve výzkum areálu výzkumných ústavů. V jeho rodině i v rodině Koubových, to je rodina Karlovy sestry, a v rodině Zdeňka Mikeše jsem v Běchovicích během svého druhého pobytu našel své zázemí. Karlík mi našel pod nájem u paní Dvořákové. Byl to pokojík, ve kterém jsem bydlel s velkou radostí. Byla to totiž bývalá řezická lednice. Malý pokojíček s jedním oknem, stěny byly natřené bílou emailovou barvou, a když jsem v zimě přišel z práce a zatopil, vysrážela se vlhkost na zdech, z kterých jsem stíral rukou vodu. Malý chudý domeček stál v bezprostřední blízkosti výpadovky z Prahy na Kolín, v místě startu známého běžeckého závodu Běchovice. Každou sobotu odpoledne a v neděli k večeru projíždělo kolem jedno auto za druhým, takže jsem se učil trpělivě snášet rámus. Do kostela jsem chodil do koloděry, měl jsem dokonce už kolo, které jsem koupil v Chrudimi, abych nestrácel tolik času docházením. V ústavu UVB jsem se vrátil do konstrukce. Jak už jsem se jednou zmínil, byla tam výborná parta. Když jsme ráno přišli do práce, všichni jsme si podali ruku na znamení jednoty a začalo se pracovat. Po skončení pracovní doby jsme se nerozešli, dokud jsme si zase všichni nepodali ruku. Tímto malým gestem se vytvořila v pracovním kolektivu výborná atmosféra. Jeden z mých spolupracovníků v konstrukci měl sice dobré pracovní vlastnosti, ale konstrukce nebyla jeho silnou stránkou. Spíše uměl práci zorganizovat, co bylo zapotřebí sehnat a zařídit. Láďa seděl jednou u pracovního stolu a byl smutný. Pak se ke mně otočil a řekl: já to vím, Vladimíre, že ti tady toho moc nepomůžu, že ti to nejsem moc platný. A měl oči plné slzí. Po nějakém čase, a bylo to v zimě, když přišel ráno do kanceláře, hodil tašku na stůl, vzal židli, přisedl ke mně a s velkým nadšením povídá: víš, co se mi dneska stalo? To se mi ještě v životě nestalo. Říkám mu: Láďo, prosím tě, co se děje? A Láďa celý rozsvícený mi řekl: představ si, já jsem se dneska do práce těšil. Později mi ke konstrukci byla přidána činnost zakázková a konzultační. Bylo toho zase až nad hlavu. Ale lidské vztahy na pracovišti, které řídil inženýr Holzbecher, byli na vysoké lidské úrovni a to dělalo pobyt v UVP příjemným. Sám velký šéf, jak jsem ho znal, osvědčoval v jednání nejednu křesťanskou cnost. Když jsem například nemohl získat žádné pracovníky pro složení speciální keramiky pro pokusné zařízení, obrátil jsem se na něho v domnění, že prostě někomu přikáže, aby mi šel na pomoc. On se na mě v kanceláři podíval a řekl: v mé výzkumné skupině není zvykem proučet. Oblékl modráky a šel keramiku se mnou složit. Když jsme byli s prací hotovi, dodal: nebojte se, až budou prémie, já to vyjádřím. Společensky jsem byl v ústavu rarita. Bohoslovec a františkán mezi techniky. K mému prklu si přišel pohovořit i inženýr Novotný, ten, který mne před 7 lety z ústavu vyhodil.
Přišel mi říct, že s mým znovu přijetím do ústavu nesouhlasí, ale že byl přehlasovaný. To se mi na něm líbilo. Celý ústav ho považoval za vzorného komunistu, byl také předsedou strany. Bylo však zajímavé, že poslední pracovní den před Vánocemi chodil z kanceláře do kanceláře a na malou zobcovou flédničku pískal vánoční koledy. Narodil se Kristus Pán, anebo ejhle naše chasa, a já bych rád k Betlemu Ježíšku malému. Bylo to v ústech předsedy strany kouzelné. Když v 68. nastoupil Dubček s projektem Komunismu s lidskou tváří, všechno se v ústavu obrátilo proti komunistům. Svému přesvědčení jich zůstalo věrno jen několik. Kde kdo si s Cirdoun, se zmíněným inženýrem Novotným, začal vyřizovat účty a někdy neomaleným způsobem. Bylo otřesné pozorovat, jak rychle lidé převlékali kabáty, jak jen málo jich zůstalo přesvědčenými straníky. Všichni byli jenom u strany. S přesvědčenými straníky jsem problémy neměl, ale lid, kterého, který byl jenom u strany, jsem se bál. Když vyřizování účtů začalo vrcholit, zašel jsem za inženýrem Novotným do jeho kanceláře, protože jsem ho předtím potkal na chodbě s úzkostlivým pohledem, jestli i já si přijdu s ním vyřídit to předchozí.

tajně studoval alespoň v takovém rozsahu a hloubce, jak se to požaduje na fakultě. Byla to jakási forma sebekontroly. Požádat o znovu přijetí na fakultu, ještě že se mi zachoval starý index a nemusel jsem opakovat ty 4 semestry, šel jsem spolu s bratrem Salézem. Záležitost přerušeného studia měl na starosti jeden z profesorů tehdejšího fakultního sboru v Litoměřicích. Ten nás ale přijal tak nevlídným způsobem a tak odmítavě, že jsme se ze Salézem rozhodli dostudování vzdát. Byli jsme z toho smutní. Čekali jsme spíše uznání, že jsme v úmyslu zůstat věrní povolání tolik let vydrželi. Krátce na to jsem navštívil naše sestry apoštolátu v Praze Dejvících, kde jsem se setkal s panem profesorem doktorem Merelem, který byl v té době děkanem bohoslovenské fakulty v Litoměřicích. Pamatoval jsem na mne ještě z prvého pobytu na fakultě. Dělal jsem u něho zkoušky z Nového zákona a z řečtiny. Velmi srdečně se ke mně hlásil a ptal se, co dělám. Vlíčil jsem mu svoji situaci. Důrazně mi nařídil, abych se na fakultu rozhodně přihlásil, že budu s jistotou přijatý. Salés to ale vzdal. Vůbec se mi do toho nechtělo. Když jsem přišel k dotyčnému panu profesorovi, který nás předtím tak ošklivě odmítl, byl najednou sama ochota a div mě ruce nelíbal. Tak jsem se dostal zpět na fakultu k externímu dostudování. Musel jsem dohonit 3 roky. Bylo to při práci náročné. Studijní volno jsem nedostal, protože šlo o obor, který ústav, ve kterém jsem pracoval, nemohl využít. Na některé přednášky a zkoušky jsem dojížděl z dovolené. Tu jsem ovšem velmi rychle vyčerpal. Můj bezprostřední nařízený inženýr Ivan Behenský, nový předseda strany, mi velmi fandil. Posílal mne na pomyslné služební cesty se slovy: hele, Vladimíre, 3 dny se někam zašijí a nechci tě vidět, ale musíš mi ukázat index, za kolik si to udělal. Když jsme museli někdy měřit a pracovat ve dne v noci, týden i déle, Ivan Behenský osobně za mě bral noční směny, abych byl vyspalý a mohl studovat teologii. Předseda strany. Tuto možnost mi nenabídl žádný z křesťanů pracoviště. Ivan měl přitom doma 2 malé děti. Ačkoliv byl komunista a předseda strany, měli jsme mezi sebou vztah tak přátelský, že to byl vztah v pravdě bratrský. Respektovali jsme jeden druhého. Později musel podstoupit operaci srdce. Snažil jsem se ho podržet. Vrátil se z nemocnice jako věřící. Krátce na to zemřel. S pražským jarem zrušil můj světitel povinnost zachovat mlčení o mém tajném svěcení. Přihlásil jsem se na arcibiskupství k výpomoci v pastoraci. Dostal jsem paragraf 16 a mohl jsem vypomáhat jak panu děkanovi Šímovi v Kolodějích. To jsem dělal asi 3 roky. Byl to velmi zajímavý úsek mého života. Vzpomněl jsem si na svatého Pavla, který se přes den živil stanařským řemeslem a po práci se věnoval hlásání evangelia. Tato forma kněžského působení se mi velmi líbila. Zdá se, že farní způsob pastorace se stane brzy neúnosným. Jednou jsem byl poslaný na Slovensko do Martinských strojíren na konzultaci jakéhosi tepelného problému. První den jednání jsme se nemohli domluvit. Zapracoval národnostní šavinismus.
Večeru jsem zašel na děkan.

svědectví a prosil jsem pana arcidikana, aby mě nechal někde v kůtku kostela soukromě sloužit při svatou. Člověče, čo vás to napadlo? Teda jsem obdržel telegram, byl jsem se účastnit z hostiny v rodině Neterky, a to slovensky asi špatně vyslovují, která právě promovala a já nemám doma ani jedného kaplána. Budete sloužit omšu pre celé mesto. Tak jsem sloužil mši svatou pro celý Martin. Druhý den jsem přišel do továrny a bylo tam docela jiné klima. Jeden z inženýrů na mě prstem zakýval, povytáhl zásuvku svého pracovního stolu a kývl hlavou, abych se podíval. Zahlédl jsem tam knihu. A Biblia má preca pravdu. Jiný zase ukázal něco podobného a než se dalo slovo ke slovu, byli jsme dohodnuti také v záležitosti technického problému. V Běchovicích jsem častěji sloužil mši svatou ve svém pokojíku za účasti svých přátel a známých. Dostal jsem v té době také kanonickou misi pro vyučování náboženství v místní běchovické škole. Moc jsem to s dětmi neuměl. Docházel jsem do rodin Samcových, Koubových a Mikešových. Kreslil jsem dětem olůvky a říkali jsme si při tom řeči a bylo to moc pěkné. Pavlíkovi, nejstaršímu synku Samcových, jsem nakreslil kolodějský kostelík. Když jsme jednou šli spolu v neděli do Koloděj, to ještě Pavlík nechodil do školy, řekl mi, víš, Tejdo, já teď půjdu do školy a potom půjdu vejš a potom půjdu ještě vejš. Stal se stavebním inženýrem. Dnes je šťastným otcem 4 dětí, o které se s manželkou Káťou pečlivě starají. Pro jeho mladšího bratra, pro Káju, jsem nakreslil broučka. Kája byl hudebně velmi nadaný. Ještě v předškolním věku zahrál na piano několik vlastních skladeb. Ta první se jmenovala Áfiska, druhá Jarní a třetí Zadumaná. Mám je nahrané na magnetofonovém pásku. Skutečně, podivuhodná dětská improvizace s odpovídající náladou. Kája později vystudoval vysokou školu zemědělskou, ale toho neuspokojilo. Chystal se studovat na hudební akademii. Tomíkovi to byl prvorozený syn Koubových, Karlíkovi sestry. Tomu jsem zase kreslil letadla a auta. Byl technicky nadaný. Později vystudoval na elektrotechnické fakultě ČVUT automatizované systémy řízení. Stal se z něho podnikatel a úspěšně vyřizuje zakázky až z Ameriky, Německa i odjinud. Štěpánka, mladší sestra Tomíkova, si přála pyšnou princeznu a perníkovou chaloupku. Promovala na vysoké škole ekonomické a má plno kresbiček, které se k lítosti Štěpánky už nevešly. Dokonce si vzpomíná, co jsme si přitom říkali. Jednou k večeru jsem přišel k Samcovům, kde byla na návštěvě nějaká studentka před maturitou. Snažil jsem se ji povzbudit a zbavit jí trémy. Když jsem odešel, otázal se jí Karlík Samec. Víš, kdo to byl? To byl náš nový kaplan. Děvče zděšně odpovědělo. Lidi dobrý a já s ním mluvila jako s normálním člověkem. Také Zdeněk Mikeš, v té době kovář železničních dílen v Praze, když se poprvé ode mne dozvěděl, že jsem knězem, trochu zesmutněl a řekl mi, víš, já bych byl rád, kdybys byl zůstal, jak jsi byl. Asi mu kněžství na mě nějak vadilo.
v našem vzájemném vztahu mu bylo asi překážkou, pro kterou se na mě začal dívat jinými dioptriemi. Večer jsem chodíval na procházku kolem potůčku do Litožic. Litožice. Přitom jsem si udělal duchovní četbu, pokud bylo vidět, nebo se pomodlil růženec. Ta procházka mě držela zdravotně nad vodou. Dříve, než jsem se vrátil na fakultu, tatínek zemřel. Jezdil jsem navštěvovat maminku do svých rodných Nebřezin jednou, dvakrát za měsíc. Byla tam sama. Sestra měla rodinu v Plzni. Nabízila mamince, že ji vezme k sobě, ale ona by chtěla být doma. Při jedné návštěvě se mamince řekl, tak mám možnost tu fakultu, maminko, dostudovat. A maminka se rozplakala. Chlapče, neopouštěj mě, řekl jsem jí, neboj se. Nebudeme věci lámat přes koleno. Když mě tam pán Bůh bude chtít mít, on si mě tam protlačí. Tím byl rozhovor ukončený. Když jsem začas zase přišel, zeptala se maminka při obědě, a to bys jako dál studoval na té univerzitě? Ano, maminko. A zase jsme o tom více nemluvili. Při dalším návštěvě se opět zmínila, a to bys byl potom taky jako vysvěcený? Ano, maminko. Pak uplynul nějaký čas. Při té další návštěvě, když už jsem se odebíral z domu na nádraží, mě maminka u dveří domu zadržela. Počkej, chlapče, musím ti něco říct. Já jsem si to rozmyslela. Vždyť ty na to čekáš celý život. Jdi to dodělat. Veřejnou primici jsem slavil v roce 1969 v Praze u svatého Václava v Dejvicích a za týden na to ve své rodné farnosti v Plasích. Na dejvické primici byli jenom sestry apoštolátu a několik přátel z Běchovic, z Chrudimi, z Pardubic, z Tábora, celkem asi 70 účastníků. Koncelebranty byli otec Jan Evangelista Urban a otec Bonaventura Bouše, členové naší františkánské provincie svatého Václava. Oběma vděčím za mnohé, zvláště otci Janovi. Maminka měla k primičnímu kazateli otci Janu Urbanovi zvláštní přání. Chtěla, aby se v primiční promluvě veřejně zmínil o tom, že si nepřála, abych byl knězem. Tatínek v té době už byl na věčnosti. Když otec Jan tak trochu probíral moji cestu ke kněžství a zmiňoval se o překážkách, dodal, a víte, že i maminka mu bránila. Celým společenstvím projela vlna nevole. I moja rodná sestra Věra, která nevěděla o maminčině dohodě s kazatelem, si v duchu řekla, no počkej, ty to schytáš. Otec Jan nechal ve chvilce ticha tu nevoli vyvrcholit a pak se obrátil na maminku a řekl, maminko, a víte, že jste to dělala dobře, že jste mu bránila? Alespoň se ukázalo, že je to povolání pravdivé. Teď zase maminka trochu se nadmula sebevědomím a společenství ve svém afektu splasklo. Maminka pocházela ze selského rodu, byla pravdivá a rázná. Při primiční hostině prohodil náš otec provinciál Metoděj Řezníček, to jste ráda, maminko, že se konečně dostal k tomu svému, vidíte? Ale co vás napadá, důstojný otče, já bych byla raději, kdyby se byl oženil.
maminčina pravdivost vytvořila dobrou atmosféru ve společenství. Asi po 4 letech jsem se odstěhoval od paní Dvořákové z Běchovic do Újezda nad Lesy. Získal jsem tam podnájem u paní Šturmové. Byl to docela malý pokojík, široký na délku postele, s jedním oknem a malým okénkem v boční stěně. Bylo to moje nejchudší bydlení. V té době jsem dodělával 3 roky na teologické fakultě. Po práci jsem chodil do blízkého lesa se učit. Večer jsem mýval mši svatou v Kolodějích. I pomáhal jsem také ve Služticích. Tam jenom v neděli. Jezdil jsem na kole i do kostela svaté Markéty u Uhříněvsi. Zaměstnání v UVP chodilo k mému prknu dost techniků, jak se říká, na kus řeči. Dokonce sám ředitel přicházíval takřka pravidelně každý měsíc a hovořili jsme někdy o podstatných věcech lidského života. To už byla normalizace v proudu. Jestli byly jeho návštěvy u mého prkna motivovány pouze lidským zájmem, nebo jestli měl povinnost v rámci normalizace mě pohlídat, potom jsem nepátral. Jisté je, že udělal něco, co asi nedělal každému. Vyměřil mi osobní plat a zařadil mne do racionalizační komise. Když mu to straníci vytýkali, víš, koho tam máš? Odpověděl, no právě, že vím, ale o těch ostatních to nevím. Do zasedání racionalizační komise jsem byl volaný jen jednou. Když se totiž řešil jeden problém, dovolil jsem si poznámku, nezdá se vám, že se obíráme jenom vedlejšími příznaky a podstata věci nám uniká? Všichni stichli. Podívali se na sebe a vícekrát jsem do racionalizační komise volaný nebyl.

0: Na Proglasu právě skončilo čtení na pokračování. Z knihy Nebyl jsem hrdina, nám své vzpomínky četl sám její autor Benedikt Holota. Pokud jste nestihli celý díl, tak reprízu vysíláme dnes ve 22 hodin a další 11. část zítra opět v 11 hodin dopoledne.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Je 11 hodin a 30 minut, středa 7. října. Vy posloucháte Proglas, za mikrofon v tuto chvíli usedá Natálie Fajtová. Dobré dopoledne. 7. říjen je světovým dnem důstojné práce a podle katolického kalendáře památkou Panny Marie Růžencové. Před 165 lety zemřel botanik a zahradní architekt Václav Vojtěch Skalník, starosta Mariánských Lázní a spoluautor zastavovacího plánu města. Stovku by oslavila herečka Jana Dítětová, zemřela v roce 1991. 95 by oslavil anglikánský arcibiskup Desmond Tutu, jihoafričan s Nobelovou cenou za mír za nenásilný odpor vůči apartheidu. Odešel v roce 2021. Rovněž 95 let by se dožil tenorista Vladimír Krejčík, nositel ceny Itálie za celoživotní mistrovství v oboru. Naposledy vydechl v roce 2013. Od 7. října 1960 je na věčnosti snad největší tvůrce české duchovní poezie 20. století oběť komunismu Jan Zahradníček. 52. narozeniny dnes slaví generální představený kongregace redemptoristů brazilský kněz Rogério Gomes. 55. má farář u svatých Filipa a Jakuba ve Zlíně a děkan páter Kamil Obr. 68. narozeniny slaví salesián misionář páter Václav Klement. O rok starší je americký zpěvák, hudebník, skladatel a pastor Michael W. Smith. 71 let se dožívá prefekt Vatikánského úřadu neboli dikasteria pro východní církve, italský kardinál Claudio Guccerotti. 88 let se dožívá americká právnička a diplomatka profesorka Mary Ann Glendonová, bývalá velvyslankyně Spojených států ve Vatikánu a někdejší předsedkyně Papežské akademie sociálních věd. A podle občanského kalendáře má svátek Justýna. Jméno je z latiny a překládá se jako spravedlivá. Tak Justýnám vše dobré k dnešnímu svátku. Ještě krátce k počasí. Dnes bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách bude kolem 16 a bude vát slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. Ve východní polovině území během dne mírný jižní až jihovýchodní vítr 3 až 7 metrů za sekundu. Tolik o počasí. No a co jsme si pro vás připravili na dnešní, tedy zbývající dopolední čas a hlavně odpoledne na Proglasu. Teď pokračujeme proudem písní, během kterého nabídneme také zprávy. Krátce předpolednem zazní myšlenka na den o znovu objevení růžence. V poledne se můžete připojit k pracovníkům rádia Proglas ke společné polední modlitbě. A jako tradičně na to navážeme hudební siestou. Nejprve si pustíme polonézu Antonína Dvořáka. Dále nás čeká koncert G-moll pro klavír a orchestr od Sergeje Rachmaninova a v závěru se zaposloucháme do světy z Holbergových časů norského skladatele Edvarda Grieka. Ve 13 hodin naladíte zprávy, budou z Českého rozhlasu Plus a potom v odpoledním hudebním proudu bych vypíchla čas 13 hodin a 30 minut, tam si představíme dnešek v kalendáři. Od 14. hodiny pak odpolední hudební kompas bude dnes patřit slovenské zpěvačce Miriam Kaiser a albu Žalmů skrytá v těbe. V 15 hodin nás opět čekají zprávy Českého rozhlasu Plus a od 16. hodiny folklorní okénko. Pro Leoše Janáčka byla lidová píseň významným inspiračním zdrojem pro skládání hudby národní. Jako umělec vytěžil různé možnosti, které mu skýtalo její intenzivní studium. Pořad Kvítí milodějné autorky Magdaleny Můčkové, který jsme pro vás zaznamenali na 6. ročníku Mezinárodního operního a hudebního festivalu Janáček Brno, představí lidové písně z Janáčkových sběrů v několika stylizačních rovinách. Na společném pódiu se setkaly strážnická cymbálová muzika Danaj se svými sólisty, také vokální uskupení Kvévox, ženský sbor Marína ze Zvolena a varhaník Martin Jakubíček. Slovem vás provede herec Ladislav Kolář. To je tedy pozvánka na 16. hodinu. A teď už pokračujeme dopoledním hudebním proudem Jan Nedvěd mladší a příbuzní v písni Kapky deště.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Papež se při pravidelné středeční generální audienci ve Vatikánu vrátil ke koncilní konstituci Gaudium et Spes a věnoval se poslání církve v dnešním světě. Připomněl, že společenství věřících není uzavřené do sebe, ale je pevnou součástí lidských dějin.
2: Vracíme se k uvahám o koncilní konstituci Gaudium et Spes. A dnes uvažujeme o čtvrté kapitole první části, která je věnovaná úkolu církve v dnešním světě. Především koncil připomíná, že církev není nad nebo mimo tento svět, ale je do světa naroubovaná. Mundus reconciliatus ecclesiae, napsal svatý Augustín. Církev je už usmířený svět s Bohem. Jsme poutníky na této zemi. A s tímto světem sdílíme křehkost a krásu. Jako se Boží syn vtělil, aby dal světu život a usmířil ho s Otcem, tak také církev přebývá ve světě jako znamení vtělení Boha, aby zjevila jeho plán, že z nás všech chce učinit své děti v jedné velké lidské rodině.
1: Řekl svatý otec, jehož slova tlumočil pro televize Noé Páter Petr Smolek. Zmínil také současné společenské hrozby, jako je honba za materiálními statky či manipulace s informacemi, vůči nimž má církev nabízet jinou perspektivu.
2: Logika zisku za každou cenu a manipulace informacemi riskují, že budou vykonávat dříve netušený nátlak na lidi, aby se přizpůsobili takovému životnímu stylu, který je zaměřený na konzum materiálních dober. Ale naše srdce je stvořeno k tomu, aby se dívalo vzhůru. Koncilní otcové tedy připomínají, že poslání církve se uskutečňuje také v přispívání k budování pozemské civilizace. Ale její metody a její cíle nejsou na prvním místě politického řádu, ale spočívají ve svědectví víry a lásky, společně s úsilím o spravedlnost, mír a bratrství.
1: Pokračoval Petrův nástupce. V souvislosti s proměnami společnosti pak papež vyzdvihl potřebu vnímavosti a věrnosti podstatě evangelia.
2: Církev nakonec je stále pozorná k tomu, co se odehrává ve společnosti a co se v ní rozvíjí. Je tak úkolem celého Božího lidu, především pastýřů, teologů, aby rozlišovali to, co je v našich kulturách naší doby vhodné úvahy a aby stále měli jako nejvyšší kritérium rozlišování ve světle Božího slova a tradice církve. Toto vyžaduje vyrovnaný postoj a svobodný postoj od kulturní módy, schopný dívat se na svět pozitivním způsobem a zároveň pevný v ochraně a předávání poselství evangelia v jeho integralitě. Vždyť určitě ne tím, že rozředíme obsahy a že snížíme nároky, že tím učiníme křesťanství přitažlivým.
1: Uzavřel papež svou katechezi při generální audienci. Slova svatého otce tlumočil pro televize Noé Páter Petr Smolek.

0: Dnes se v Jihomoravském kraji a části Vysočiny koná sbírka Koláč pro hospic. Diecézní Charita Brno jí každoročně upozorňuje na téma hospicové a paliativní péče a na potřeby lidí v závěru života.
1: Tradiční sbírka Koláč pro hospic se koná vždy při příležitosti Mezinárodního týdne paliativní a hospicové péče, která právě připadá na 1. říjnový týden. A z toho 7. října mohou lidé potkat v městech a obcích Jihomoravského kraje a části kraje Vysočiny naše červené charitní stánky, kde za dobrovolný příspěvek do kasičky obdrží vonavý koláč, připomínku péče, kterou charitní pracovníci věnují lidem v závěru života.
0: Řekla pro Glasu mluvčí diecézní Charity Brno Zuzana Horáková s tím, že zájemci se mohou i letos vybrat ze 3 druhů koláčů – makových, ořechových a tvarohových. Sbírka probíhá ve všech oblastních charitách, ale i v obcích, spolupracujících školách, nemocnicích i firmách.
1: Je to neuvěřitelné, ale každý rok má vždycky ta sbírka větší podporu od dárců. V loňském roce laskaví lidé nám darovali více než 4 miliony korun a oproti předchozímu roku 2024 byl ten nárůst o více než 500 000 korun. Velmi si toho vážíme a moc za tuto podporu děkujeme.
0: Od ranních hodin nabízí koláče u charitních stánků dobrovolníci. Atmosféru a zájem lidí na brněnském Mendlově náměstí popsal jeden z nich, pan Jaroslav.
2: Lidi jsou v dobré náladě, přicházejí v podstatě sami, ani je nemusíme moc pobízet a štědře přispívají. Někteří se zapovídají, ptají se třeba, jestli je to tady konkrétně na ten hospic tady na Kamenné, tak říkáme, že ano. Jak kdo, někdo zase spěchá, někdo si rád popovídá. Přicházejí za námi lidi třeba s tím, že mají osobní zkušenost, jo, ať už z péčí, anebo právě z hospice.
0: Přispívat na hospicovou péči lze i online až do konce října na webových stránkách koláčprohospic.cz.

Blíží se poledne, dnešní myšlenku na den budeme čerpat od Richarda Rohra. Uslyšíme ji v podání Hany Svanovské a je o znovu objevení růžence.

Nedávno jsem znovu objevil růženec, modlitbu, kterou jsem se po léta nemodlil. V této fázi života ji považuji za velice silnou. Když se modlím růženec, nestarám se tolik o modlitbu. Nechávám kuličky jen tak plynout mezi prsty a odříkávám věty znovu a z nějaké příčiny to zastaví zhon v mé hlavě. Umožňuje mi to žít v centru, v přítomném okamžiku. Ani v minulosti, ani v budoucnosti. Začalo to na svátek Panny Marie z Guadalupe. Mariina osoba se mi stala velmi přítomnou a velmi reálnou. Jako můj průvodce a souputník, jako přítel, kterým nemá rád. Když jsem se začal modlit růženec, staly se nejrůznější věci a realizoval se i můj sen o centru akce a kontemplace. Nechci tvrdit, že by to byla nějaká magická cesta, jak přimět Boha, aby konal to, co člověk chce. To by bylo nedorozumění o síle modlitby. Vím však, že růženec byl formou modlitby, jež mi byla dána k tomu, abych já sám dokázal ustoupit stranou. S růžencem mohu naslouchat. Mohu se Bohu vzdát a důvěřovat mu tak, že se stanu svého druhu nástrojem, jak by byl řekl František, jakýmsi kanálem pro vše, co by Bůh chtěl konat. A já si myslím, že v tom je smysl veškeré naší modlitby. Neprosazovat se před Bohem a nechtít ohýbat Boží ruce, ale zcela jednoduše být schopen znovu naslouchat. Jediným způsobem, jak pravdě naslouchat, je ustoupit z cesty. Své pocity, potřeby, svá nutkání, odpovědi, to vše musíme dát stranou. Bůh nepotřebuje nic. Bůh se na nic neptá a nic nežádá. Modlíme se jen proto, abychom směli Boha poznat.

0: Přejeme dobré poledne z Proglasu. Šumperk, Rapotín a Velké Losiny jsou obce, na jejichž obyvatele chceme pamatovat v dnešní polední modlitbě. A na závěr připojíme modlitbu za mír v kancionálu 035. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Panně Marii.
2: A ona počala z Ducha Svatého. Zdravá jsi Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
2: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdravá jsi Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
2: a přebývalo mezi námi. Zdravá jsi Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
2: aby nám Kristus dal účast na svým zaslíbení.
0: Modleme se.
2: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane,
2: a světlo věčné a tím si jídí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Bože,
2: ty jsi zdroj dokonalého pokoje, prosíme tě za mír pro celý svět, pro všechny národy a pro celé lidstvo. Dej nám sílu překonávat zlo dobrem, odpouštět a šířit pokoj, abychom se směli nazývat tvými dětmi a svět, aby se proměnil ve tvé království míru a pokoje. Amen.
0: Panna Maria Růžencová,
2: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
2: oroduj za nás.
3: Pán s vámi.
2: Vyslou.
3: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
2: Amen.
3: Dobrořečme Pánu.
2: Bohu.

A krátce popoledně k vašim obědům vysíláme hudební siestu. Dnes si zahájíme poslechem polonézy S-dur Antonína Dvořáka v podání Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Jiřího Bělohlávka.

Dozněla polonéza Es-dur Antonína Dvořáka v podání Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. Nyní se zaposloucháme do koncertu číslo 4 G-moll opus 40 pro klavír a orchestr Sergeje Rachmaninova. Koncert uslyšíme v interpretaci Londýnského symfonického orchestru. Solo na klavír hraje Vladimír Aškenázy, diriguje André Prevén.

Dozněl koncert číslo 4 G-moll opus 40 pro klavír a orchestr Sergeje Rachmaninova v podání Londýnského symfonického orchestru. Solo na klavír hrál Vladimír Aškenázy, dirigoval André Prevén. Hudební sjezdu uzavřeme poslechem svity z Holbergových časů Edvarda Grieka. Hrát bude Rakouský národní filharmonický orchestr, diriguje Vili Boskovsky.

0: Hudební siestu na Proglasu jsme zakončili poslechem svity z Holbergových časů Edvarda Grieka v podání Rakouského národního filharmonického orchestru, dirigoval Willy Boskovsky. Příští hudební siestu naladíte zítra opět krátce popoledni.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut po

z díla Johanna Sebastiana Bacha se zachovalo 200 nádherných duchovních kantát. Dirigent Helmut Rilling je nejen každou neděli se svými stuttgartskými soubory provozoval, ale také všechny natočil. Každé úterý po 6:30 večer vysíláme jednu z nich.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, Kutné Hoře a v Příbrami. Pokrývají tato města a okolí. Praha, Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Čáslav, Čelákovice, Jesenice, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Králův dvůr, Kutná Hora, Mělník, Milovice, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram a Říčany. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Barevný podzim s rádiem Proglas.
2: Přesný čas vám přináší jen zbytečný stres.
3: Blíží se 13. hodina a s ní přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
4: 13 hodin.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Za vydírání kardiochirurgů Pirka a Netuky rozdal soud peněžité tresty. Hlukové limity v Česku dál platí. Ústavní soud zamítl návrh na jejich zrušení. A Slovinsko bude hlasovat o zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Zprávy a Martin Matějka. Za vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky dostali dva bývalí manažeři i IKEMu peněžité tresty. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 4. Bývalý náměstek IKEMu Jiří Malý má zaplatit 50 tisíc korun, někdejší šéf IT oddělení Petr Raška 80 tisíc. Případ souvisel s mocenskými spory uvnitř institutu. Rozsudek není pravomocný, obhájci poškozených i obžalovaných, stejně jako státní zástupce, si ponechali lhůtu na odvolání. Jeden z poškozených, chirurg Ivan Netuka, je s rozsudkem částečně spokojený.
7: Na jednu stranu určitě cítím satisfakci, upřímně na druhou stranu cítím i velký smutek, kam spory mezi inteligentními lidmi mohou až zajít, a silně rezonuje u mě ten výrok paní soudkyně, že více sebereflexe od obžalovaných by určitě tou satisfakcí bylo.
6: Obžalovaní Malý a Raška k jednání nepřišli, už dřív vinu odmítli. Jejich obhájci dnešní rozsudek nechtěli komentovat. Limity hluku v Česku zůstávají beze změn. Návrh skupiny senátorů na zrušení vládního nařízení zamítl ústavní soud. Senátoři v návrhu poukazovali na opakované zvýšení limitů, což podle nich vedlo ke stále větší zátěži na zdraví a životní prostředí. A podle ústavního soudu ale pravidla odpovídají zákonům i ústavnímu pořádku.
8: Navrhovatelé rozhodnutí soudu respektují, říká jejich advokát Pavel Úl.
9: Ústavní soud nevyhověl našemu návrhu, takže to ztotožnění je poměrně nízké.
8: Za dobrou zprávu nicméně považují postoj ústavního soudu k případnému dalšímu rozvolňování pravidel, pokračuje soudkyně zpravodajka Dita Řepková.
10: Vláda při dalším možném rozvolňování, což doufáme, že k tomu nedojde, případně bude muset velmi rozumným způsobem odůvodnit, proč by k tomu přistoupila.
8: Podle ústavního soudu jsou aktuálně platné hlukové limity na hranici, kde se projevují negativní účinky na zdraví a životní prostředí. Šimon Franc, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Slovinsko bude v neděli v referendu hlasovat o zrušení televizních a rozhlasových poplatků, informovala o tom agentura APA. Návrh předložila proruská strana Pravda, která do parlamentu vstoupila po dubnových volbách. Slovensko je třetí evropskou zemí, která vyhlásila podobné referendum. Na Slovensku a ve Švýcarsku návrh v hlasování neuspěl. Slovenci budou zároveň hlasovat o zrušení volebního práva cizinců v komunálních volbách. Poplatek za veřejnoprávní vysílání je na Slovensku přibližně 14 eur, zhruba 340 korun. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Železniční dopravu v Praze a okolí dlouhodobě ovlivňuje nedostatek provozu schopných elektrických vlaků. Některé spoje tak jezdí s poloviční kapacitou a jsou kvůli tomu přeplněné.
4: Pravidelně je to jenom jedna souprava místo dvou. Prostě ty soupravy jsou poruchové a jsou porouchané, no tak nejedou. Víme to všichni a jsme rádi, když ten vlak přijede vůbec, že jo? Jako.
11: Říká pan Michal, který jel vlakem z Milovic do Prahy po 7:30 ráno. Podle mluvčí Českých drah Nikoly Moravcové dnes chybí kvůli technickým závadám nebo instalaci bezpečnostních systémů 8 souprav City Elephant. V pondělí to bylo přes 20.
12: Dotčené jsou trasy směrem na Benešov, týká se to také vlaku, které jdou z Prahy přes Český Brod do Kolína nebo do Lysé nad Labem.
11: Za nevypravené nebo kapacitně oslabené vlakové soupravy chce Středočeský kraj Českým drahám uložit pokutu v řádu stovek tisíc korun. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
6: Na D10 z Turnova do Prahy od sjezdu na Starou Boleslav ze 14. kilometru popojíždí kolona. Na 10. kilometru pracují silničáři, zdržení je kolem 45 minut. Trasa přes Brandýz zabere přes půl hodiny. Na D5 z Plzně do Prahy před sjezdem na Rudnou zpomalíte na 6. kilometru. Kolona pokračuje na Pražský okruh za Ořech, osobními auty projedete rychleji. Silnice 3 z Prahy do Českých Budějovic je ucpaná na příjezdu do Benešova. U odbočky na Nebeklově se jezdí kyvadlově. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne je oblačné až polojasné, od jihu bude oblačnosti ubývat až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách naměří kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
13: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Václav Havel zanechal na Pražském hradě. Inspirativní je podle něj v této souvislosti Havlova odvaha přicházet s novými, často neotřelými nápady. Pavel to řekl před otevřením výstavy Design pro Václava Havla, kterou si prohlédl v hradní jízdárně. Je součástí dnes zahajovaného 28. ročníku festivalu Design Block.
1: Vždycky, když slyším stesky na to, jak nějaký předmět nebo stavba se nehodí do té činné zástavby, tak si vždycky říkám, kdybychom tomu takhle přistupovali v minulosti, tak tady není dnes na hradě nic poplečníka, dnes to považujeme za úžasnou klasiku a jsme na to hrdí. Tehdy taky možná se našli lidé, kteří řekli, že to je strašná moderna, která na hrad rozhodně nepatří. Podobně jsme slyšeli debaty ohledně kaplické knihovny, případně teď budovy nové filharmonie.
0: Výstava Design pro Václava Havla potrvá v jízdárně Pražského hradu do 17. ledna.

0: Farnost Dub nad Moravou chystá v sobotu evropskou mysliveckou pouť. S pozváním nyní živě na Proglasu přichází tamní duchovní správce páter Jan Kornek. Dobré odpoledne, vítejte na Proglasu.
1: Dobré odpoledne, zdravím všechny posluchače.
0: Letos se koná 19. ročník této pouti. Mohl byste nám trošku přiblížit, jaká je její tradice, kde se vůbec vzal nápad takovou pouť uspořádat?
1: Ano, poněvadž první pouť 20 let tomu nebyla evropská, jenom normální myslivecká pouť. No a spousta kamarádů z Polska a Slovenska i myslivci mě poprosili, že by nešlo udělat něco pro Evropu a zvlášť tady střední Evropu. Tak říkám, tak dobře, tak jsme začali. Takže tento rok už bude 19. evropská myslivecká pouť. No, takže tam přijde i z Polska, z Německa, Slovenska, z Maďarska. Takže každý rok má někdo jiný na starosti. Minulém roce bylo Polsko, teď mají Česky, i biskup, i všichni. Příští rok mají Slováci na starosti pouť. Takže se tam vystřídají a vyměňují všechny názory, tradice, zvyky a tak dále, jaké jsou v těch státech.
0: Jakou očekáváte účast?
1: Účast, no vždycky to je, kostel je plný, narvaný. Mám tam právě zbor ze Zabřeha, trubače ze Zabřeha, takže tomu je má úroveň, plus biskup Basler bude náš olomoucký pomocný biskup. S Německa mi taky říkají, že přijedou z Polska, takže nevím, kolik přesně jich bude, ale nebude to málo.
0: Jaký připravujete program?
1: Program, takže v 10.15 myslivecké signály, v 10.30 je svatohuberská mše svatá, jak jsem říkal, celebruje biskup Antonín Basler, trubači Zabřeh, pěvecký sbor, škola liturgika, po celý den bude dechová kapela Březoviana ještě, na závěr mše svaty bude žehnání knihy Dušana Pořízky, potom pasování na myslivce slavnostní, dokonce tatínek bude pasovat pro syna, říkám, pane Varáži, to je velká moja událost a čest, to se nedám vzít, tak to chci taky dělat. No a potom ještě ukázka vabení jelenu, to má pan Jan Jeniš, to je bývalý, v minulém roce byl myslivcem roku 2025, takže je se na to opravdu těšit. No a potom nakonec kolem 12:30 bude slavnostní oběd pro všechny pozvaný a zbytek všech, co tam budou, tak mají pohoštění ve stodole, takže nikdo nebude odjíždět prázdným žaludkem, takže něco pro duši, něco pro tělo.
0: Děkujeme za přiblížení programu a také mám informace, že součástí té poutě bude benefiční stánek na podporu sbírky Trámy pro dub. Mohl byste nám ještě přiblížit tuto iniciativu?
1: Ano, taky bude, poněvadž jsem se rozhodl třeba opravit jako trámy. Jeden trám úplně byl špatný, tak jsme tam měli dva jeřaby, 50-tonové, takže při jednom dal tam už 10 kubíků dřeva a teď postupně jako je sanace všech krovů. A teď ještě dokonce došlo, říká pane Varazi, ale v projektu není dvě věže, takže to se ještě protáhne do příštího roku. Takže postupně vybíráme jako na té trámy, na ošetření, na sanaci. Tam rozpočet byl 21 milionů, to by musel tady být ještě dalších 50 let, abym to tady vybral všechno. Takže od koruny do koruny a uvidíme, na kolik to všechno zvládneme.
0: Hostem Proglasu byl páter Jan Kornek, farář z Dubu nad Moravou, který nás pozval na evropskou mysliveckou pouť. Ta proběhne tuto sobotu. Moc vám děkuji za rozhovor a přejeme, ať se ta sobotní pouť vydaří, ať vám vyjde počasí.
1: Děkuji moc, taky přeji vám a všechny, abyste se měli dobře. Děkuji.
0: Naslyšenou.
1: Pane Bohu, naslyšenou.

Je to 30. minuta po 13. hodině a dobrý poslech Proglasu vám přeje Natálie Fajtová. Následující čas bude patřit rubrice Dnešek v kalendáři. Je středa 7. října 2026 památka Panny Marie Růžencové. Tu zavedl reformní papež Pius V. jako projev díků za vítězství nad Turky v námořní bitvě u Lepanta 7. října 1571. Modlitba růžence v současné podobě se šířila od 15. století, hlavně zásluhou dominikánského řádu. Spočívá v opakování andělského pozdravení a rozjímání o událostech z Ježíšova života a spoluúčasti Spasitelovy matky na jeho narození, působení, utrpení i oslavení. A svátek podle občanského kalendáře slaví Justýna. Jméno je z latiny a znamená spravedlivá.

Štěstí je dělat to, co je těžké, říkala Hana Jibtnerová, pedagožka a rezidentka, spoluzakladatelka Buňky občanského fóra ve Vrchlaví a členka tamního sboru Českobratrské církve evangelické, nositelka ceny příběhů bezpráví. V květnu 1988 promluvila na pohřbu utýraného politického vězně Pavla Vonky. Zemřela právě před 7 lety. Její cestu zmapoval projekt Paměť národa. Další chartista, biskup Václav Malý, ve vzpomínce o Haně Jibtnerové napsal. Tato statečná křesťanka šířila na českém venkově osvětu, stála na straně pronásledovaných, pečovala kromě vlastních dětí o 3 romské. Po roce 1989 věnovala své síly povzbuzování k odpovědnému občanství a zakotvení demokracie.

Zuzko se zasní a hned si něco přeji. Opičí obličej za snídku bez naděje. Odlíčit obočí, odložit boží masku a pošeptej mi, co máš na prodej. Kapesní snář a z očí černou pásku, mosaznou minci na kolej a bílou holí nakresli do oblázku dům a pak mě zavolej. Už je jen tenka, už celá září, už je z ní vytepaný zlatý plíšek, už zrcadlí se v tvojí tváři a nebojí se tmy. Zeptej se výšek, co se všechno smí, ze mě už nedostaneš ani slůvko, už nikomu nic nepoví, můj němý strážník na ostrůvku. Komíny zvážní a s nimi věže a pouliční vůz pozametá smetí. Můj milý věz dnes přijímá se v leže po vzoru dětí.

září, už je z ní vytepaný zlatý plíšek, už zrcadlí se v tvojí tváři a nebojí se tmy.

Každý z nás někdy potřeboval druhou šanci, nebo někoho, kdo nad ním nezlomil hůl. Staňte se dobrovolníkem Mezinárodního vězeňského společenství. Darujte svůj čas dětem a jejich pečujícím, lidem ve výkonu trestu nebo těm, kteří po propuštění začínají od nuly. Zapojte se na www.mvs.cz. mvs.cz.

88 let se dnes dožívá americká právnička a diplomatka profesorka Mary Ann Glendonová, obhájkyně života od početí, někdejší velvyslankyně Spojených států ve Vatikánu a bývalá předsedkyně Papežské akademie sociálních věd. 69 má americký křesťanský interpret oceněný několika Grammy, zpěvák, hudebník, skladatel a pastor Michael W. Smith. 71. narozeniny slaví prefekt Vatikánského úřadu, neboli dikasteria, pro východní církve, italský kardinál Claudio Guccerotti. Stejně tak 71. narozeniny slaví americko-čínský violončelista narozený ve Francii Yo-Yo Ma. 52 let má generální představený kongregace redemptoristů brazilský kněz Rogério Gomes. 68. slaví salesián misionář páter Václav Klement, provinciál salesiánů v Jižní Americe. V létě 1984 tento brněnský rodák kvůli povolání tajně emigroval. Pro teologické texty popsal: Když jsem odešel přes kopečky do Itálie, abych mohl naplnit svůj sen být misionářem v Africe, vůbec jsem netušil, jaká epochální změna křesťanství je už v pohybu. Nešlo jen o výjití spoza železné opony totalitního režimu, ale spíše o setkání s prudkým rozvojem církve mimo globální sever, Evropu a Severní Ameriku. 16 let misijního života v Jižní Koreji mě otevřelo oči pro realitu mladých a velice živých církví, vysvětlil dnešní oslavenec Václav Klement.

0: Odbyla 14. hodina ve středu 7. října, posloucháte Proglas. Od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová a v tuto chvíli vás také zve k poslechu odpoledního hudebního kompasu.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Slovenská houslistka, zpěvačka a skladatelka Miriam Kaiser vydala letos album Skrytá v těbe, které obsahuje zhudebněné žalmy. Za chvíli si o něm řekneme další informace, ale na úvod si poslechneme píseň Bože, ty jsi můj boh podle žalmu 63.

5 let po albu Šalamúnova sieň, složenému ze zhudebněných biblických textů, se Miriam Kaiser vrací k duchovnímu materiálu, a to tentokrát s albem zhudebněných starozákonních žalmů. V rozhovoru pro naše rádio zpěvačka vysvětlovala, že při četbě žalmu někdy cítila velmi silné vnitřní oslovení. Vzala tady do ruky jednoduchý nástroj, například mandolínu, a začala na daný text komponovat. Základní melodie a harmonie často vznikly rychle, spontánně a s lehkostí. Výsledná podoba skladeb se pak postupně rozvíjela při aranžování. Oproti předchozí Šalamúnově sieni je album Skrytá v těbe více písničkářské a popové s větším prostorem pro klavír a kytaru. Výběr konkrétních žalmů nevycházel z předem stanoveného seznamu. Miriam Kaiser říká, že ji jednotlivé texty postupně oslovovaly a překvapovalo ji, že nešlo vždy o nejznámější žalmy. Jako jeden z důležitých motivů, který na albu opakuje, však později rozpoznala bezpečí a úkryt. Na albu se ale objevují i texty vyjadřující smutek, bolest nebo hluboké osobní volání, což je podle zpěvačky důležitý protiklad k současné chválové hudbě, která podle ní někdy příliš zdůrazňuje pouze pozitivní a radostnou stránku víry. Základem některých aranží je smyčcové kvarteto. Dále se na albu objevují například Michal Slamka na housle, Matěj Tkáč na violončelo a Terezia Mardiaková na kytaru. Jako host se zapojil také Stanislav Palůch, který zde hraje mimo jiné na rámový buben. Aranže doplňují dechové nástroje, perkuse a jemná elektronika. Poslechneme si ještě písně Děkujem ti z celého srdce podle žalmu 138 a na závěr Svoje oči dvíhám k vrchom podle žalmu 121.

0: Hudebním kompasu jsme poslouchali houslistku a zpěvačku Miriam Kaiser z nového alba Skrytá v těbe. Zítra ráno se budeme věnovat písním skladatele, zpěváka a klavíristy Jiřího Bullise a zítra odpoledne si představíme skotského hudebníka Hamishe Napiera. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

Je 14 hodin 30 minut, středa 7. října a dobré odpoledne s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. Dnešek je Světovým dnem důstojné práce. Podle katolického kalendáře připomínáme památku Panny Marie Růžencové. Před 165 lety zemřel botanik a zahradní architekt Václav Vojtěch Skalník, starosta Mariánských Lázní a spoluautor zastavovacího plánu města. Stovku by oslavila herečka Jana Dítětová, zemřela v roce 1991. 95 by oslavil anglikánský arcibiskup Desmond Tutu, jihoafričan s Nobelovou cenou za mír za nenásilný odpor vůči apartheidu. Odešel v roce 2021. Rovněž 95 let by se dožil tenorista Vladimír Krejčík, nositel ceny Thálie za celoživotní mistrovství v oboru. Naposledy vydechl v roce 2013. Od 7. října 1960 je na věčnosti snad největší tvůrce české duchovní poezie 20. století, oběť komunismu Jan Zahradníček. Před 20 lety byla v Moskvě zavražděna přední ruská opoziční novinářka a spisovatelka, obhájkyně lidských práv s ukrajinskými kořeny Anna Politkovská. Právě před 3 lety palestinské teroristické hnutí Hamas zaútočilo z pásma Gazy pomocí raket a pozemního útoku na Izrael. Ten odpověděl raketovými útoky na pásmo Gazy. Teroristický útok Hamásu proti Izraeli se vyžádal přes 1200 životů, většinou civilistů. Přes 250 lidí Hamás unesl. Izrael pak zahájil ofenzívu do pásma Gazy. 52. narozeniny dnes slaví generální představený kongregace redemptoristů brazilský kněz Rogério Gomes. 55. má farář u svatých Filipa a Jakuba ve Zlíně a děkan páter Kamil Obr. 68. narozeniny slaví salesián misionář páter Václav Klement. O rok starší je americký zpěvák, hudebník, skladatel a pastor Michael W. Smith. 71 let se dožívá prefekt Vatikánského úřadu neboli dikasteria pro východní církve, italský kardinál Claudio Cucerotti. 88 let se dožívá americká právnička a diplomatka profesorka Mary Ann Glendonová, bývalá velvyslankyně Spojených států ve Vatikánu a někdejší předsedkyně Papežské akademie sociálních věd. A když se podíváme do občanského kalendáře, tak tam dnes vidíme jméno Justína. To pochází z latiny a překládá se jako spravedlivá. Tak všechny Justýny zdravíme a blahopřejeme k dnešnímu svátku. A co nás čeká dnes odpoledne ve vysílání Proglasu? Teď pokračujeme odpoledním hudebním proudem. Během něj se můžete těšit také na různé pozvánky z regionů. Od 15 hodin přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus a od 16 hodiny naladíte pořad Folklorní okénko. Dnes to bude pořad kvítí milodějné autorky Magdaleny Můčkové, který jsme pro vás zaznamenali na 6. ročníku Mezinárodního operního a hudebního festivalu Janáček Brno. Představí lidové písně z Janáčkových sběrů v několika stylizačních rovinách. Na společném pódiu se setkali strážnická cymbálová muzika Danaj se svými solisty, lokální uskupení Kvévox, ženský sbor Marína ze Zvolena a také varhaník Martin Jakubíček. Slovem nás provede herec Ladislav Kolář. V 17 hodin nás opět čekají zprávy Českého rozhlasu Plus a v 17 hodin a 10 minut otevře své brány opět rozhlasové městečko, kde vás přivítáme s kolegyní Alenou Rubášovou. To je tedy výhled na dnešní odpoledne na Proglasu. Teď už nám budou zpívat Hana a Petr Ulrichovi.

číst příběh už kdysi dávno povinně a neříkal nám nic. Básník k nám mluvil zvláštním jazykem a jen s nemoderním zlozvykem, jen s citem dal se číst příběh. Vždyť stačí pár vždy stejných vět a každý může vyprávět, co nám chtěl básník říct. Příběh od těch dob už mnoha idea se nám v barvách aut a videa tak nějak rozplynula v

0: Dozněla píseň Příběh, zpívali Hana a Petr Ulrichovi. Olomoucká zbrojnice nabídne zítra setkání různých kultur. Festival International Hana představí prostřednictvím hudby, tance, ochutnávek i tvořivých aktivit tradice několika zemí. Hovoří Marek Navrátil z olomoucké arcidiecézní charity.
1: Hlavně tam jde o to, aby se navzájem potkali kultury, které jsou v tom univerzitním městě prostě přítomné právě tím, že jsou tady i zahraniční studenti. Třeba v čínské provincii oděvy, kaligrafie, co se týká Japonska, tak třeba skládání origami. Z Francií budeme ochutnávat a čichat jejich vůně a jídla. Bude tam také finská kultura, to znamená ry, které jsou ve Finsku běžné. Určitě vím, že tam bude český stánek, kde budeme představovat naše specifika kulturní. Bude tam stánek ukrajinský, bude tam stánek, který se bude týkat vietnamské kuchyně, různých čínských zvyků, Finska, Francie, ale potom vlastně program je taky kulturní. Bude tam bubenická show, tady naší skupiny Jumping Drums, budou tam různí eklíři, budou tam hry, bude tam takové i bojové umění z meči. Co se týče vietnamské kultury, tak to tam bude mít takový dračí tanec, což je taková jejich velká zvyklost. I naše národopisné soubory, bude tam soubor Cholinka, budeme tam mít taky to přímé vysílání z Haiti a orientální tance a ukončovat celý ten program budou zase africké tance a zase bubenická show.
0: Jak už zaznělo, součástí festivalu bude také živé spojení s Haiti, kde se právě nachází někteří pracovníci charity, dodává Marek Navrátil.
1: Pracovní cestě, která monitoruje a hledá další prostory pro další projekty a pomoc Haiti. Řekli jsme si, že právě třeba tu haitskou kulturu tam taky ukážeme, protože na tom můžeme jako zase demonstrovat to, že tady nezisková organizace v Čechách je schopna pomáhat i třeba na takhle vzdálené zemi, kde jsou ale problémy a velká chudoba.

psání, Bože, můžeš vrátit čas. Ale nevím, zda je k mání, zda slyšíš duše mé hlas. A tak čekám na tu chvíli, až se zase rozední. Vzpomínám na tvůj hlas.

0: Kulturní a vzdělávací platforma při klášteře svatého Jilí v centru Prahy Dominikánská 8 zve zítra na debatu nazvanou Bůh a velkoměsto.
1: Jakou roli dnes hrají ve velkoměstech víra, spiritualita a církev? Platí, že venkov je ideálním místem pro náboženství a město naopak místem rostoucí sekularizace. Například spiritualita papeže Františka vyrostla uprostřed městského života. Jak ho ovlivnilo jeho rodné Buenos Aires? A jak to vypadá s náboženstvím v Berlíně nebo v Silicon Valley? Nejen o tom bude debata v Dominikánské 8 s názvem Bůh a velkoměsto. Debatují Matěj Jirsa, kněz pražské arcidiecéze, který aktuálně působí jako kaplan na Svatéhoře u Příbramy, Norbert Schmidt, architekt, redaktor Reví Salve a vedoucí Centra teologie a umění při KTF na Univerzitě Karlově. A Barbora Spalová, sociální antropoložka, která se věnuje antropologii náboženství a zejména pak křesťanství. Večer moderuje Matěj Zenft.
0: Zrnula pro posluchače Proglasu za pořádající Dominikánskou 8 Luisa Marie Marešová. Začátek zítřejší debaty je v 19.30.

0: Farnost při katedrále svatého Ducha v Hradci Králové pořádá zítra přednášku o svatém Františkovi z Asízy. Jehož 8. výročí úmrtí jsme si připomněli uplynulou sobotu. Více nám řekne redaktor Martin Weisbauer.
1: Přednášku, která začne o 7:30 večer v místnosti Balbínka v Novém Adalbertinu na Velkém náměstí v Hradci Králové, povede otec Jan Linhardt. Vstupné bude zdarma. Přednáška potrvá asi hodinu a zůstane zde i prostor na dotazy. Otec Jan, sám františkánský terciář, dovede poutavě téma svatého Františka přiblížit. Další informace jsou dostupné na webových stránkách farnosti www.katedralahradec.cz.
2: Aragonia, una dama.

0: Tato kočka poslouchá Proglas.
1: A s blížící se 15. hodinou přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: Je 15 hodin, pokračuje odpolední Plus, příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská.
3: Český rozhlas Plus.
2: Izrael i celý svět si připomíná třetí výročí brutálního teroristického útoku, při kterém palestinské hnutí Hamás zavraždilo na 1200 lidí a dalších 250 odvleklo do zajetí. Méně než měsíc do izraelských parlamentních voleb jsou však některé vzpomínkové akce také politickou demonstrací za odpovědnost politiků. 59% Britů by podpořilo návrat do Evropské unie, vyplývá z průzkumu YouGov. Je to první průzkum poté, co toto téma poměrně důrazně zvedl nový premiér Burnham. Může se mu něco takového povést? A Husinecká přehrada má dnes odpoledne dosáhnout minimální možné hladiny. Premiér Andrej Babiš i kvůli tomu svolává pondělní jednání Národní koalice pro boj se suchem. Témata této půl hodiny, ale nejprve jsou tu zprávy s Martinem Matějkou.
4: Světová zdravotnická organizace požádala ruské úřady o informace o dalším případu nákazy morem. Informovala o tom agentura Reuters. Podle ruských médií se nakazil zaměstnanec Sibirského ústavu pro boj proti moru. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko WHO informovalo v souladu se zavedenými postupy. Debata o bezpečnostní situaci přichází po nedávném úmrtí laborantky Irkutského ústavu, která podle místních médií zemřela na plicní mor. Poslanci budou možná zase debatovat o změnách v jednací řádu. Ten aktuální přitom platí necelý měsíc. Novinky chce zavést předseda poslaneckého klubu Pontoristů Boris Šťastný. Tvrdí, že by se jim sněmovna přiblížila pravidlům, podle kterých jednají parlamenty v západních zemích.
5: Podle Borise Šťastného z motoristů by mohl být například stanoven konkrétní den, kdy by bylo možné hlasovat o návrzích zákonů bez rozpravy.
6: Vždy se musíte snažit zachovat demokratickou diskuzi napříč tou sněmovnou, ale na druhou stranu zase není možné, aby menšina blokovala právo většiny přijímat návrhy zákonů.
5: Podle předsedy poslaneckého klubu lidovců Mariana Jurečky musí být na změnách široká shoda.
7: Pokud kdokoliv začne mluvit o tom, že chce nějakou změnu jednacího řádu, tak napřed, než to začne říkat do světa, tak má přijít s nějakými konkrétními návrhy za všemi partnery v té sněmovně.
5: Jednací řád sněmovny je zákon. Jeho poslední verzi podepsal prezident Pavel na konci srpna. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
4: Nejvyšší povolená prodejní cena nafty zítra klesne. Jeden litr budou čerpací stanice moc nabízet maximálně za 47 korun 23 haléřů. To je o 74 haléřů míň než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu se zítra nezmění, zůstane na 640 korunách a 7 haléřích. Ministerstvo má nejvyšší možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce měsíce. Policista z ochranné služby nebyl dostatečně důsledný v ochraně ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů a při jeho rozhovoru s maskovaným aktivistou. Serveru iRozhlas.cz to po prověrce postupu ochranky řekl ředitel ochranné služby policie Jan Konís. Podle ní měl policista před rozhovorem ověřit totožnost moderátora v masce.
8: Náš ochránce, aby věděl, koho tam teda před sebou má. Výsledkem nebude žádné kázeňské řešení toho policisty, protože on nepochybil ve smyslu interních aktů řízení.
4: Macinka v srpnu při příchodu na rozhovor pro aktivistickou skupinu Detektivní parta nenechal předem prohlédnout studio. Jeho ochranka čekala ve vedlejší místnosti. Ve studiu byly přitom umístěné atrapy, zbraní a výbušnin.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Stavební spoření má aktuálně asi pětina Čechů, ukazuje to průzkum agentury Ipsos pro asociaci českých stavebních spořitelen, do kterého se o prázdninách zapojilo 1000 respondentů. Lidé nejčastěji používají stavební spoření pro pořízení vlastního bydlení, popisuje předseda asociace a generální ředitel ČSOB stavební spořitelny Martin Vašek.
9: Je to opravdu produkt, který je široce ukotven. Klienti v 87% respondentů vlastně říkají, že prostředky, které si spoří nebo by si spořili, kdyby si je uzavřeli, tak by byly použity na financování bytových potřeb.
4: Průzkum taky ukázal, že 3/4 dotázaných by uvítali státní podporu vyšší než 1 000 korun ročně. V minulosti byla dvojnásobná, snížila se předloni jako součást vládního úsporného balíčku. Studenti frankofonních škol v Belgii demonstrují proti škrtům ve školství. Od pondělí blokují vchody některých škol v Bruselu a Lutychu a parlament Bruselsko-Valonské federace plánuje ve školství ušetřit 500 milionů eur do roku 2029.
10: Frankofonní školy v Belgii jsou čím dál více elitářské, říká studentka Iba před budovou střední školy Athénée Charles Janssens v srdci Bruselu. Studenti zde plánují blokovat vyučování celý týden. Vadí jim, že učitelům přibývají vyučovací hodiny, aniž by rostly jejich plat, a to se podle Iby podepisuje na kvalitě výuky. S kritikou souhlasí i místní učitelka matematiky Sabrina. Škrty podle ní dopadají hlavně na studenty z chudých rodin. Školy omezují stravování zdarma či kulturní exkurze. Protesty v Bruselu jsou zatím poklidné. Naopak v Lutychu v úterý docházelo k násilnostem. Policie použila slzný plyn a několik studentů zatkla. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Vláda příští týden projedná novou koncepci výstavby armády České republiky. Na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně to řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Dokument má určit rozvoj schopností vojska v dalších letech. Armáda bude podle Hlaváče koncepci následně vysvětlovat zástupcům obranného průmyslu, který chce do procesu víc zapojit.
11: Pokud budeme technologii 5 let specifikovat, soutěžit a pořizovat, budeme kupovat něco, co už je technologicky překonané, a to není adaptace. To je zpoždění, to jsou ztracené investice a demotivace. A právě proto se musí změnit i vztah mezi armádou a průmyslem.
4: A olomoučtí policisté dopadli trojici cizinců podezřelou z podvodných internetových obchodů. Škoda je 11,5 milionu korun. Poškozených je přes 300 lidí a firem napříč Českem. O peníze přišly při nákupu z falešných e-shopů, s elektronikou a stavebním materiálem nebo při nákupu plastových výrobků. Pokračují Jiří Prečan, vedoucí oddělení kybernetické kriminality.
12: Pod smyšlenými identitami založili domény, na kterých následně vytvořili a zprovoznili internetový e-shop, prostřednictvím kterého nabízeli zboží za cenově výhodných podmínek než konkurence. Platba za zboží byla podmíněna předchozí úhradou na bankovní účet. Objednané zboží nikdy nebylo doručeno, nebo tím nikdy nedisponovali a stejně tak nebyly vráceny peněžní prostředky poškozených.
4: Na jedničce z Brna směrem do Ostravy za sjezdem na Klimkovice na kilometru 344 stojí kamion. Vypadl z něj náklad, policie dopravu odklání na exitu 342 na Klimkovice. Kamiony nechává projet po dálnici na trase před Klimkovice, tak čekejte dlouhou kolonu. Na jedničce z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh z 12. kilometru čekejte silný provoz. Pomalej pojedete do omezení na 23. kilometr, je to už na více než půl hodinu. Na D10 z Turnova do Prahy u Brandýsa nad Labem silničáři odklízejí dopravní omezení a brzdí se na 14. kilometru a kolona se postupně zkracuje, zdržení asi 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až zataženo, nejvyšší čtvrteční teploty na západě a severu 16 až 20 stupňů, jinak naměří 19 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
0: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Zpívají o tom vrabci na roketě, že učenec je horší než dítě. Se žábami hraje si pan Galvany, Archimedes potápí se do vany a nepoučen událostmi ráje, Isaac Newton s jabkama si hraje.

Salva, když se žárovkou přišel Thomas Alva, do pochodu vyhrávali kapely, muži pili šampus, ženy šílely, jak když pustíš tygry do arény, a začalo se dělat na tři směny. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule, zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Kdyby naši předci vstali z ledu, podivili by se, jak jsme vpředu, jak závazky předhánějí úkoly, Einstein by se těžko dostal na školy, Mozart by mohl dneska u klavíru jen těžko dělat do muziky díru. Michelangelo by sebral sochy a chodil by je všecky do macochy, Limier by zčervenal jak malina, kdybyste ho vzali sebou do kina, jen u elektrotechnického vesla ještě nějakou dobu mohl by sedět Tesla.

vědecko-technická revoluce uvolňuje lidem obě ruce. Dnes má každý vědátor už od plínky, sunárku a digitální hodinky. S optimismem hledí k stratosféře a brano samo zavírá mu dveře. Zum, zum, zum, zum.

Doma neměl Sony, 2x32, 4 ohmy. Lidé by se hnali kamsi za hmotou, však regály by nejspíš vzeli prázdnotou. Neměli bychom šajn o opeře a pálčilo by se u sudoměře. Zem by byla rovná jako deska, nebyla by kulatá jak dneska. Adam se vounem museli z ráje ven, Giordano Bruno by nebyl upálen. Jen temno, jak když vstoupíš do komory, škoda každé ráno.

ze všech zvířat archy Noemovi a ze všeho, co můžem popsat slavy. Jen balvany a lidé mají odvahu urvat se od skály a padat dolů po svahu. A na světě, který se furt mění, překonat, co překonáno není. Zum, zum, zum, zum, protože to, co nejde do kebu, je zum, zum.

0: Festival Dny židovské kultury se chystá od pondělí 12. do neděle 18. října v Olomouci. Zaměří se na historii a kulturu židovských komunit na Moravě a nabídne přednášky, koncerty, filmy i výstavy. Letošní ročník provází téma Židovská Morava, periferie nebo centrum. Jeho význam vysvětlila dramaturgyně festivalu Anna Šalnerová.
1: Ta slova periferie nebo centrum odkazují vlastně na takovou otázku, kterou si v tomto ročníku našeho festivalu klademe, a to zda ta Morava byla pro židovský svět pouhou periferií, nebo zda naopak se mohla rovnat jiným významným centrům židovského světa, jako například Praha, Vídeň nebo Krakov. Chtěli bychom ukázat, že Morava byla místem, kde se po staletí střetávaly různé kultury, názory, migrační proudy i jazyky.
0: Anna Šalnerová dále popsala, jakými zásadními proměnami se židovský život na Moravě v průběhu historie prošel.
1: Bylo vyhnání Židů z královských měst v polovině 15. století. Tady od téhle té doby až do poloviny 19. století, tak se Židé vlastně v těch královských městech nesměli usazovat a museli odejít do menších měst a obcí v okolí těch měst, kde je přijela místní vrchnost, což byly šlechtici nebo církev. A například Židé z Olomouce tak odešli do Prostějova, Loštic nebo Úsova. Právě například Prostějov tak byl spolu s Mikulovem jednou z nejdůležitějších židovských obcí na Moravě. Dodnes se mu vlastně říká Hanácký Jeruzalém. Působila zde řada významných rabínů. Prostějov byl rovněž jedním z center frankismu, což bylo mesiánské hnutí v 18. století. Dalším takovým milníkem bylo pak na počátku 18. století familiánské zákony, což byly zákony, které vyšly pro jednotlivé země Rakouska-Uherska a panovník v nich vlastně chtěl omezit nebo uzákonit počet Židů v jednotlivých obcích a rovněž v této době docházelo k vytváření get a jejich stěhování, translokaci dále vlastně od kostelů a tím nám například vzniklo geto v Třebíči, které je teda dnes památkou UNESCO. Tyhle ty všechny zákony platily až do poloviny 19. století, kdy došlo k jim postupnému rušení. Židé se mohli zapojit do občanské společnosti, měli možnost volného pohybu, zapojovali se do obchodu, podnikání. To vidíme třeba na příkladu v sladovnictví v Prostějově a nebo v Brně pak v textilním průmyslu a řada Židů také v této době odchází do Vídně. To je třeba příklad rodičů Sigmunda Freuda, který se narodil v Příboře, ale odešli teda do Vídně, když byl malý. Židovský život na Moravě stejně jako jinde, tak poznamenaly události druhé světové války, Šoa a následně komunismus, kdy docházelo časté emigraci židovského obyvatelstva a v současné době máme na Moravě tři židovské obce, a to v Brně, v Olomouci a v Ostravě.
0: A na co konkrétně z filmové a přednáškové části programu pořadatelé lákají?
1: Ten letošní festivalový týden nabízí různorodý program pro všechny generace. Ve filmové sekci nás letos čekají jenom dokumenty, které se tedy různým způsobem dotýkají toho festivalového tématu. Já osobně se těším na dokument o kardinálu Michaelu Černém, což je teda kněz, český rodák s židovskými kořeny, který se stal blízkým spolupracovníkem papeže Františka. V odborné sekci nabídneme řadu přednášek. Zmínila bych přednášku historika Michaela Viktoříka o olomouckém sudovnictví, což je to téma, které jsem již zmiňovala. To olomoucké sudovnictví vlastně výrazně zasahovalo do rozvoje města.
0: Festival vedle toho nabídne komentované procházky Olomoucí i Prostějovem, pokládání a čištění kamenů zmizelých, koncerty nebo workshopy pro rodiny. Zahájí ho v pondělí 12. října v 6:30 večer vernisáží výstavy Hlasy ve Vlastivědné muzeu v Olomouci. A proč je podle Anny Šalnerové důležité židovskou historii a kulturu připomínat i dnes?
1: Ta židovská kultura a historie je, i když někdy skrytě všude kolem nás, možná si ji někdy nevšímáme, nebo o ní naopak nevíme a není to naše vina. Například já jenom cestou do práce ze sídliště z té periferie města do centra města míjím vily olomouckých sladovníků, obchodní domy a kina, které vybudovali. A v muzeu, kde pracuji, tak jsem se setkala a rovněž i pracuji s předměty a knihami, které vlastnili nebo věnovali do muzea osoby židovského původu. A to je vlastně jedním z cílů našeho festivalu, ukázat, že ta židovská kultura a historie je součástí české kultury a historie a že je důležitá důležité ji nějakým způsobem zkoumat a snažit se ji porozumět a pochopit, abychom mohli pochopit svou vlastní historii.
0: Uzavírá dramaturgyně chystaného festivalu Dny židovské kultury v Olomouci Anna Šalnerová.
2: Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je z nich do breku. Lidé se těžko změní, druhýho v hubě mají, když na kole napadáš, o tom si povídaj, že prý jsem dávno na dně, že krát

že mnohým, co mě lhali, jsem vždycky uvěřil, těžko nás Pán Bůh změní. Jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme, že patřím mezi blázny, co stárnou s vírou svou, a dál ty, co je zklamou, na kafe k stolu zvou, že kabát mám už jetej a srdce samej šrám, že zdravím, koho potkám, a vždy se usmívám. Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je mi dobré ku. Já nejsem o moc lepší a tak se nezlobím. Já jenom mávnu rukou a lidem odpouštím. Těžko nás Pán Bůh změní, jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme. Těžko

0: Ostravsko-opavské diecéze letos zahájili projekt s názvem Objevné čtení Bible. Jedná se o nabídku rozboru úryvků písma svatého nejen křesťanům, kteří běžně Bibli nečtou, ale případně i všem, kteří teprve Boha hledají.
1: Je to metoda, které se říká taky Discovery Bible a nejbližší seminář, ve kterém se můžou všichni zájemci v téhle metodě vzdělat, ten se uskuteční v sobotu 10. října od 9:30 do 12 hodin v Krnově na tamní faře. Na to setkání je potřeba se přihlásit a více informací najdete na webu doo.cz.
0: Sdělil mluvčí ostravského biskupství Ondřej Elbel.

Na Slovensku odstartoval nový ročník tradiční vánoční kolednické akce Dobrá novina. Farnosti se do něj mohou začít přihlašovat od svátku svatého Františka z Assisi, který je jedním z patronů sbírky. Tématem letošního v pořadí už 32. ročníku je heslo Ukotvení v přátelství. Samotné vyslání koledníků do ulic proběhne o víkendu 12. a 13. prosince. Výtěžek podpoří nemocnici svatého Františka na východě Ugandy a více než 30 dalších rozvojových a humanitárních projektů v Keni, Etiopii či Jižním Sudánu. Sbírku pořádá hnutí křesťanských společenství dětí, ERKO, ve spolupráci s farnostmi po celém Slovensku. Podrobnosti a přihlášky jsou dostupné na webu dobranovina.sk.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Je 15 hodin 31 minut středa 7. října. Vy posloucháte Proglas a dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. Dnešní den je Světovým dnem důstojné práce. Podle katolického kalendáře památkou Panny Marie Růžencové. Před 165 lety zemřel botanik a zahradní architekt Václav Vojtěch Skalník, starosta Mariánských Lázní a spoluautor zastavovacího plánu města. Stovku by oslavila herečka Jana Dítětová, zemřela v roce 1991. 95 by oslavil anglikánský arcibiskup Desmond Tutu, Jihoafričan s Nobelovou cenou za mír za nenásilný odpor vůči apartheidu, odešel v roce 2021. Rovněž 95. narozeniny by oslavil tenorista Vladimír Krejčík, nositel ceny Thálie za celoživotní mistrovství v oboru. Naposledy vydechl v roce 2013. Od 7. října 1960 je na věčnosti snad největší tvůrce české duchovní poezie 20. století oběť komunismu Jan Zahradníček. Před 20 lety byla v Moskvě zavražděna přední ruská opoziční novinářka a spisovatelka, obhájkyně lidských práv s ukrajinskými kořeny Anna Politkovská. 52. narozeniny dnes slaví generální představený kongregace redemptoristů brazilský kněz Rogério Gomes. 55. má farář u svatých Filipa a Jakuba ve Zlíně a děkan páter Kamil Obr. 68. narozeniny má salesián misionář páter Václav Klement. O rok starší je americký zpěvák, hudebník, skladatel a pastor Michael W. Smith. 71 let se dožívá prefekt Vatikánského úřadu neboli dikasteria pro východní církve, italský kardinál Claudio Guccerotti. 88. narozeniny slaví americká právnička a diplomatka profesorka Mary Ann Glendonová, bývalá velvyslankyně Spojených států ve Vatikánu a někdejší předsedkyně Papežské akademie sociálních věd. A podle kalendáře má svátek Justína, jméno pochází z latiny a znamená spravedlivá. Tak Justína posíláme k dnešnímu svátku pozdrav a také blahopřání. Na Proglasu ještě do 4 hodin odpoledne pokračujeme proudem písniček s pozvánkami z regionů. V 16 hodin pak naladíte pořad Folklorní okénko. Dnes to bude Kvítí milodějné autorky Magdaleny Můčkové, který jsme pro vás zaznamenali na 6. ročníku Mezinárodního operního a hudebního festivalu Janáček Brno. Představí lidové písně z Janáčkových sběrů v několika stylizačních rovinách. Na společném pódiu se setkaly strážnická cymbálová muzika Danaj se svými solisty, dále vokální uskupení Kvévox, ženský sbor Marína ze Zvolena a také varhaník Martin Jakubíček. Slovem nás provede herec Ladislav Kolář. Na to se tedy můžete těšit dnes od 16. hodiny, potom nás čekají zprávy v 17 hodin, tedy zprávy Českého rozhlasu Plus. No a v 17 hodin a 10 minut vás přivítáme s kolegyní Alenou Rubášovou v rozhlasovém městečku tradičním soutěžním pořadu na Proglasu. Teď už nám bude hrát Folk Team.

nedobytně zamčená. Jemu se líbila Jiřka a mě zase růžena.

0: Plzni probíhá od 5. do 10. října festival Dny pro duševní zdraví 2026. Akci pořádá organizace Ledovec a s jejím ředitelem Petrem Moravcem jsme v tuto chvíli ve spojení. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
1: Krásné dobré odpoledne vám i posluchačům a moc děkuji za pozvání.
0: Pane Moravče, mohl byste prosím na začátek ten festival představit, co je jeho cílem a co ho charakterizuje?
1: My pro duševní zdraví v Plzni jsou součástí celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví. A vlastně cílem je upozornit na problematiku duševního zdraví a toho, že duševní zdraví je nedílnou součástí našich životů, že tak jako máme pečovat o svůj fyzický stav, tak ale úplně na stejné úrovni je i potřeba pečovat o duševní zdraví. A snažíme se o to, aby jsme to představili různými formami, nejenom nějakými odbornými přednáškami a víceméně tak jako trochu nudnými texty, ale snažíme se oslovit široké publikum také tím, že duševní zdraví se promítá do různých žánrů a i studenti například umění a design ostatní mají k tématu co říct. Máme tady divadelní představení a že vlastně do péče o duševní zdraví taky může patřit to poslechnout si nějakou hudbu.
0: Naděje je jistota, že má něco smysl bez ohledu na to, jak to dopadne, to řekl Václav Havel a vy jste jako připomínku k jeho 90. narozeninám měli také v programu, tak jak tento výrok podle vás souvisí s duševním zdravím?
1: Mám ho moc rád, tenhle ten citát Václava Havla. On úplně celý vlastně zní, že naděje prostě není optimismus. Není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl bez ohledu na to, jak to dopadne. A naděje je důležitou součástí práce s lidmi, kteří vlastně prošli si nějakým závažným duševním onemocněním nebo si prochází, kteří mají zkušenost se ztrátou v životě spojenou s duševním onemocněním. Ale je také důležité právě nedávat falešný optimismus, neříkat, to bude dobrý, to přejde, zase bude líp. Nebo obecně si v naší práci z tohoto citátu právě půjčujeme ten smysl, protože vracet životu smysl přes to všechno, co duševní onemocnění člověku nehezkýho přineslo, tak zároveň odkazuje na to, že žít má smysl a vracet životu role, který třeba člověk s duševním onemocněním ztratí a mohl by se taky zredukovat snadno jenom na roli nemocného nebo roli pacienta, tak naší prací v Ledovci a ve službách, který Ledovec tady v Plzeňském kraji poskytuje, je pomoc lidem v zotavení. A zotavení je právě postavené na tom vracet role, vracet smysl, vracet lidi k tomu, že přestože mám duševní onemocnění, přestože možná mě nikdy neopustí některé jeho projevy, tak ale pořád můžu snít, pořád můžu chtít dobře žít a my jsme tady od toho, aby jsme v tomhle snění a naplňování smysluplné životní role lidem pomáhali. A takhle se Václav Havel a jeho citát o naději do naší práce a do duševního zdraví projevuje.
0: Děkujeme za zhrnutí. A kdybychom se tady ještě podívali na ten program, tak festival probíhá od pondělí. Tak co všechno už máte za sebou? Jaká byla třeba účast, jaké byly ohlasy a co všechno vás ještě čeká, na co byste pozval naše posluchače?
1: Tohle zaujmout tím, co bylo, není úplně, úplně praktický, ale musím říct, že mě moc potěšil vlastně hned začátek festivalu v pondělí. My jsme celý vlastně ten týden je také věnovaný příběhům lidí s vlastní zkušeností duševním onemocněním, což je také jako důležitou součástí v naší práci. Máme v týmech peer pracovníky, lidi s vlastní zkušeností a chceme k veřejnosti i promlouvat právě příběhy lidí, kteří si něčím těžkým prošli, ale nevzdali to, právě měli naději a můžou tu naději rozdávat dál. Takže to byly příběhy zotavení. Kolegyně Míla Badalová vlastně má připravenou autobiografickou knihu o jejím životě s duševní nemocí. A psychoterapeuti Plzeňska tak věnovali svůj čas a seznámili plný sál. Opravdu tam napočítal jsem 60 lidem, tak seznámili s tématem vzteku a že vztek není nepřítel, ale že vztek je normální pocit, který máme, ale že je důležité naučit se ho zvládat bez násilí. Potom následovala už vzpomenutá připomínka výročí 90. narozenin Václava Havla. V úterý jsme měli připravený vlastně téměř celodenní od 9 do 3 seminář pro pedagogy, který jsme naplnili do tam asi 20 učitelů, pedagogů, pedagožek z různých škol v Plzeňském kraji. A je to taky interaktivní seminář zaměřený na rozvoj kompetencí pracovníků právě v oblasti duševního zdraví, jak podporovat studenty v wellbeingu, jak podporovat třídu, jak čas identifikovat, že někdo ze studentů si může procházet něčím těžkým a vlastně tu intervenci a podporu, pomoc nabídnout čas. Ale abych se taky dostal k tomu, co nás ještě čeká, protože jsme teď v půlce, tak kdyby měl někdo blízko Moving Station tady v Plzni, tak doporučuji určitě, ať se zastaví dneska v 7 hodin, kde právě studenti z Ústavu umění a designu Ladislava Sutnara, tak už podruhé představí své práce, které jsou inspirované tématem duševního zdraví a toho, co někdy z vlastní zkušenosti, někdy z toho, co si pod tím pojmem vlastně představují, tak připravili ilustrace a komiksy, které visí vlastně po celou dobu a ještě budou příští týden tady v hale Moving Stationu. A zítra máme takový seminář o metodě Let's Talk About Children, což je zavedená v některých evropských zemích hojně využívaná metoda vlastně, jak přinášet a jak podporovat dialog v rodinách, jak pracovat s rodinou, kde některý ze členů se potýká s duševním onemocněním, jak posilovat rodičovské kompetence, jak nezapomenout na děti, které třeba mají nemocného sourozence a mohlo by se stát, že jsou to děti, které vlastně trochu upozadují sebe, protože přece můj sourozenec potřebuje více péče. Odpoledne potom navazujeme workshopem aromaterapie pro péči o duševní zdraví, což je workshop, který je teda bohužel už obsazený. A na večer máme připraveno divadlo setkání a divadlo Klauniky z práva k věci normality, což je dokumentální inscenace o postavení lidí s intelektovým znevýhodněním české společnosti a sami vlastně lidé, kteří se žijí s intelektovým znevýhodněním, tak se snaží ukázat a překonat zažitou představu, že lidé s intelektovým znevýhodněním jsou jenom pasivní příjemci péče, ale že nejde jednoduše říct, kdo je standardní a kdo není standardní v naší společnosti. Pátek si kolegové z duševního servisu, což je organizace, která tady v Plzni pracuje s dětmi a s mládeží, připravila kulatý stůl péče o duševní zdraví, kam jsou sezváni různí odborníci z různých odborností, pedagogové, psychologové, učitelé, aby se tématu duševního zdraví mladých a dětí věnovali, což je něco, co ve společnosti hodně rezonuje. a odpoledne od 1 hodiny potom se budeme věnovat zaměstnávání lidí se zkušeností s onemocněním. A jsem zase moc rád, že to bude hlavně z pohledu samotných lidí, kteří s duševním onemocněním žijí a budou říkat jejich zkušenosti, s čím se potýkali, když se snažili třeba po nemoci vrátit na otevřený trh práce, co potřebují, jaké jsou potřeby z jejich strany, ale také co vnímají, že potřebují zaměstnavatelé, protože i pro ně je to nějaká nová často zkušenost zaměstnávat někoho s duševním onemocněním. No a v sobotu večer tak to celé završíme koncertem nebo sérií koncertů kapel v divadle Pod lampou, což pro mě je takový, moc se na to těším a zároveň je to zase, že někdy je potřeba si od náročných situací, jako třeba budou volby, které se na nás hrnou ze všech stran, tak je možné si duševní zdraví také posílit tím, že na chvilku vypneme a necháme na sebe působit hudbu.
0: Děkujeme za pozvání. Hostem Proglasu byl Petr Moravec, ředitel organizace Ledovec a také festivalu Dny duševního zdraví 2026, který v těchto dnech probíhá v Plzni. Tak přejeme, ať se festivalu nadále daří.
1: Moc krát děkuju a přeju všem pevné duševní zdraví.
0: Pěkný den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Když ti nohy

0: Přednášky o komunistické perzekuci řeholní řádu i tradiční teologické večery nabídne během podzimu knihovna biskupství brněnského. Cyklus historičky Evy Richtrové přímo navazuje na úspěšnou jarní sérii a zaměří se na osudy řeholnic po roce 1950 i na takzvanou akci VK, tedy likvidaci a rozptýlení klášterních knihoven a uměleckých sbírek. Proč se organizátoři rozhodli téma dále rozvíjet, přibližuje Miroslava Verbická.
1: Jak jsme se dozvěděli z jarních přednášek doktorky Richtrové, na rozdíl od mužských řádů, které byly v 50. letech zcela zrušeny, osud ženských byl jiný, a to z důvodu toho, že je stát v podstatě potřeboval. Bylo to proto, že pracovali v domovech důchodců, ústavech pro handicapované a nemocnicích. Komunistický režim byl nucen jejich existenci akceptovat. První přednáška ukáže, jak se v letech 1950 až 1989 postavení řeholnic proměňovalo, aniž by ustalo jejich pronásledování. Paní doktorka Richtrová představí i konkrétní příklad statečnosti a vynalézavosti, podporu proti režimu a bude se věnovat především komunitě řeholnic ve Střelicích u Brna. Co se týče druhé přednášky, která je nazvaná akce VK neboli vyklízení klášterů, tak se jedná o to, že po zrušení klášterů neboli akci K bylo nutné objekty vyklidit. Následovala tedy akce VK neboli vyklízení klášterů. Hmotné kulturní bohatství klášterů, které bylo staletí zhromažďováno, mělo nevyčíslitelnou hodnotu. Přednáška vysvětlí, jak bylo naloženo s obrazy, sochami, relikviáři či monstrancemi z drahých kovů. Dále, co se stalo s rozsáhlými knihovnami, které režim považoval za bezcenné.
0: Dvojce historických přednášek se uskuteční ve čtvrtky 8. a 22. října vždy od 17 hodin. V mezidobí a v listopadu pak prostor v sídle knihovny na Kamenné ulici zaplní teologické večery, které se tam nově přesunuly z biskupského sídla na Petrově.
1: Co se týče přímo teologických večerů, se nám představí ve třech takových cyklech. Bude tady hovořit otec Petr Mareček, který se věnuje Novému zákonu. Budou to Ježíšovy zázraky v evangeliích a podobenství. Dále Stanislav Drobný bude mít přednášku Ježíš Kristus, Syn Boží Spasitel. A v poslední přednášce v listopadu se bude věnovat encyklice papeže Lva sociální nauce církve ohledně umělé inteligence. Dále se představí Tomáš Drobný, představí nám krásu v křesťanském umění. Nově máme přednášejícího otce Jiřího Plhoně, který bude mluvit o liturgii, základní struktuře mše a základních stavebních kamenech liturgie.
0: Teologické večery odstartují ve čtvrtek 15. října tématy o Ježíšových zázracích a kristologii a pokračovat budou v dalších termínech až do poloviny listopadu. Podrobný rozpis přednášek a hostů je k dispozici na stránkách knihovna.biskupství.cz.

Jednu radost mám. Stačíme sobě na výraz umělecký na Moravě. Máme formy svoje v hudbě i tanci, jež jsou krásné. To jest národní hudba a národní tanec. Kdo písní se obíral, uvolnilo se mu myšlení hudební za něčím novým. Lidová píseň je počátek vývoje tvoření skladebného. Není meze mezi lidovou a umělou hudbou. Je jen mezník ve vývinu.

Není snadno vyčíst věrně, správně a bez velké námahy píseň z not. Hrubé obrysy jsou to, kterými noty mluví. Jemné odstíny v písni, co ji zaokrouluje, co ji oduševňuje, toho se zpravidla nedozvídáme z not. Mnoho třeba si tu domysliti. Studium sbírek národních písní o sobě nikde nedostačí.

Lidová píseň je lékem pro všechny nemoce. Zotavuje nás po práci, vzpružuje při práci, odvléká od její jednotvárnosti. Zaplešuje dlouhou chvíli i těžké myšlenky a lehkou mysl upoutává. Vespíváme se jí i vyspíváme jí svůj smutek, žal, naději, touhu, radost, veselí. Je útěchou, nepřekáží nikde, je chloubou naší, zrcadlem krásné duše národní.

z vlastního nitra růst, přesvědčení se nezříkat, neplahočit se za uznáním, ale vždy svou hřivnou přispívat, aby vzkvétalo to pole, jež nám bylo souzeno.

0: Zprávy nyní přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: Zprávy.
2: Izrael si připomíná 3 roky od teroristického útoku Hamásu. Skupina ČES prodává Slovensku podíl ve firmě, která chystá novou elektrárnu. A Německo zastavilo prodej logistické firmy z Hamburku do Číny. Zprávy a Martin Matějka. V Izraeli si dnes připomínají masakr Hamásu. Ozbrojenci z palestinského teroristického hnutí napadli jich Izraele přesně před 3 lety. Po celé zemi se konají vzpomínkové akce i protesty volající po odpovědnosti politiků.
3: Na Tel Avivské pláži leží černé pruhy látky s 1163 bílými siluetami, které reprezentují lidi zabité při útoku Hamásu před 3 lety. 251 žlutých siluet ukazuje na rukojmí, která ozbrojenci odvlekli do pásma Gazy. Vedle nich je nápis Cena za selhání. Ohlášené jsou taky protesty u domů ministrů, kteří byli v říjnu 2023 součástí vlády. Připomínkové akce se svědectvími přeživších i rodin obětí se odehrají hlavně na místech podél hranice s pásmem Gazy, která masakr nejvíc zasáhl. Desítky tisíc lidí mají večer dorazit na hlavní občanskou ceremonii v Tel Avivském parku. Z Izraele Jana Karasová, Český rozhlas.
2: Skupina ČES podepsala smlouvu o prodeji svého 49% podílu ve firmě, která připravuje novou jadernou elektrárnu na Slovensku. Dostane za něj 189 milionů eur, tedy asi 4,6 miliardy korun. Zbytek společnosti už vlastní slovenský stát. Po dokončení prodeje převezme celou firmu i dosavadní přípravy nového jaderného zdroje v Jaslovských Bohunicích.
4: Odkup podílu je podle premiéra Fica důležitý pro další postup celého projektu.
5: Můžeme disponovat všetkými dokumentami, povoleniami a cez tieto procesy môžeme výrazne urýchliť výstavbu nového jadrového zdroja na území Jaslovských Bohunic.
4: Slovenská opozice rozhodnutí kritizuje. Premiér Fico podle ní vytěsnil ČES, aby o investici mohl rozhodovat sám. To předseda vlády odmítá. Pro stavbu elektrárny počítá s americkou firmou Westinghouse. Její výběr bez otevřené soutěže s dalšími dodavateli, ale opozice zpochybňuje. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Čína nekoupí většinový podíl v logistické firmě z německého přístavu Hamburg. Prodej zastavila německá vláda, zdůvodnila to bezpečnostními ohledy.
6: Prodej 80% logistické firmy Cipl do rukou čínského státního podniku COSCO už získal souhlas německého antimonopolního úřadu. Teď ho ale zastavilo ministerstvo hospodářství, které má obavy ze závislosti na Číně a nechce ohrozit německé a unijní dodavatelské řetězce. Cipl je středně velká firma, která přepravuje kontejnery mezi přístavem a vnitrozemím. Tím pádem má přístup taky k datům o zákaznicích nebo přepravovaném zboží. COSCO navíc už vlastní čtvrtinový podíl v jednom ze 4 hlavních hamburských kontejnerových terminálů. Z Berlína Tomáš Žavlín, Český rozhlas.
2: V kauze vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky padly peněžité tresty. Bývalý náměstek Institutu klinické a experimentální medicíny Jiří Malý má zaplatit 50 tisíc korun, někdejší šéf IT oddělení Petra Raška 80 tisíc. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 4. Případ souvisel s mocenskými spory v pražském IKEMu. Malý a Raška k jednání nepřišli, vinu v minulosti odmítli. Rozsudek není pravomocný, pokračuje státní zástupce Jan Vychyta.
7: Soud se v části ztotožnil s návrhem obžaloby, tudíž s rozhodnutím mohu být částečně spokojen.
2: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Studenti frankofonních škol v Belgii demonstrují proti škrtům ve školství. Od pondělí blokují vchody některých škol v Bruselu a Lutychu. Parlament Bruselsko-Valonské federace plánuje ve školství ušetřit 500 milionů eur do roku 2029.
8: Frankofonní školy v Belgii jsou čím dál více elitářské, říká studentka Iba před budovou střední školy Athénée Charles Janssens v srdci Bruselu. Studenti zde plánují blokovat vyučování celý týden. Vadí jim, že učitelům přibývají vyučovací hodiny, aniž by rostly jejich plat, a to se podle IBY podepisuje na kvalitě výuky. S kritikou souhlasí i místní učitelka matematiky Sabrina. Škrty podle ní dopadají hlavně na studenty z chudých rodin. Školy omezují stravování zdarma či kulturní exkurze. Protesty v Bruselu jsou zatím poklidné. Naopak v Lutychu v úterý docházelo k násilnostem. Policie použila slzný plyn a několik studentů zatkla. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Nejvyšší povolená prodejní cena nafty zítra klesne. Jeden litr budou čerpací stanice moct nabízet maximálně za 47 korun na 23 haléřů. To je 84 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu se zítra nezmění, zůstane na 640 korunách a 7 haléřích. Ministerstvo má nejvyšší možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce měsíce. D1 z Prahy do Brna zase jezdeme na Dobřejovice. Z 8. kilometru čekejte dál kolonu. Nesouvisle pokračuje do zúžení na 23. kilometr, je to asi na půl hodiny. Na pražském okruhu směrem na D1 zůstává obvyklá kolona od dálnice D5. Za Ořech čekejte 15 minut navíc. Na jižní spojce směrem na Černý most se jede pomalu od Spořilova do omezení na Štěrboholské spojce. Tam je to asi na 25 minut. Regulují provoz na městském okruhu v obou směrech, stojí se před tunely v Holešovičkách, v Patočkově, ve Svatovícké, Dobříské nebo Vrchlického před Mrázovkou. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno i zataženo, zpočátku čekáme místy i polojasno, nejvyšší teploty na západě a severu 16 až 20, a jinak 19 až 23 stupňů. Tolik zprávy, teď začínáme.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Tak z garáže vytahujeme kolo a míříme směr rozhlasové městečko. Dneska vás u poslechu vítají Naty
1: a Alča.
0: Pojďme si hned na začátek představit, o co dneska budeme soutěžit.
1: Tak, jako třetí cenu pro vás máme výběrovou instantní kávu Rich Aroma.
0: Na druhém místě je to foukací harmonika, trošku netradiční výhra.
1: Tak a jako tu hlavní cenu máme pro vás připravený školní diář na rok 2027. Je krásně provedený, vázaný v nádherných deskách a malovaný, takže se máte na co těšit.
0: No, tyto krásné ceny můžete získat, pokud k nám zavoláte na číslo 739 850 345 a zodpovíte správně na nějakou otázku.
1: Tak můžete si vybrat samozřejmě z tradičních otázek, jako je třeba otázky ze školy nebo základní umělecké školy, ale přednostně bych vás chtěla pozvat určitě na místa, která jsou méně navštěvovaná. Co třeba taková autoškola nebo například hrad, tam už jsme dlouho nebyli, dlouho jsme také nebyli v jeskyni ve sběrném dvoře, kde vlastně vám vyjmenujeme několik věcí, které na sběrném dvoře najdete, a v druhém sledu potom v přeházeném pořadí a měli byste zjistit, který předmět chybí. No a samozřejmostí je veterinární ordinace nebo třeba infocentrum.
0: Já ještě dodám, že dnešní

0: Tak my jsme se přesunuli na hřiště a už po telefonu zdravíme našeho Myšáka. Ahoj, Myšáku.
1: Ahoj.
0: Tak co jsi pro nás dnes připravil?
1: Tak začnu šampionáty. V neděli začne ve Slovinsku mistrovství Evropy ve stolním tenise. V pondělí zase v Německu mistrovství světa v bowlingu. V neděli se uskuteční Velká Pardubická, už 136. ročník. Můžete samozřejmě sledovat buď na místě, anebo na ČT Sport. No a příští středu také začne v čínské Šanghaji mistrovství světa v dráhové cyklistice. Z hokeje vás pozvu dnes od 17:30 na duel druhé nejvyšší soutěže mezi druhými Pardubicemi B a pátými Litoměřicemi. Přímý přenos začne na ČT Sport. V rámci extraligy, tedy nejvyšší soutěže, v neděli od 17:30 zase Ačko Pardubic, druhý tým tabulky, přivítá vedoucí Třinec. No a zmiňované Pardubice do třetice dnes už hrají tedy duel v Lize mistrů v Bordeaux od 20:15. Ve fotbale dáme přednost ženám. Ty budou hrát dva zápasy se Skotskem. Nejprve doma v pátek od 19 hodin, konkrétně ve zmiňovaných Pardubicích. No a odveta se bude hrát v úterý ve 20:15 ve Skotsku. Oba zápasy vysílá ČT Sport. V první lize jsem vybral duel pátých Teplic a čtvrté Sigmy Olomouc. Hraje se v neděli ve 3 odpoledne. Ve druhé lize pak v pátek od 6 večer 7. Táborsko přivítá vedoucí Karvinou. No a příští týden v úterý v rámci Ligy mistrů Slavia Praha jede na půdu Sabahu Baku a hrát se bude v úterý tedy od 6:45.
0: Tak Myšáku, co ty a Velká Pardubická, chystáš se jí sledovat letos?
1: Já ani ne, já nejsem nějaký velký příznivec tady toho dostihového sportu, takže jen o tom informuji.
0: Ano, a co si tedy vybereš ty z té bohaté nabídky?
1: Tradičně hokej, fotbal a tenis.
0: Tak jo, děkujeme. Dobře, moc děkujeme za shrnutí, za informace a přejeme ti hezký večer.
1: Rádo se stalo. Mějte se krásně, ahoj.
0: Ahoj. Tak my už v tuto chvíli otvíráme naši linku do městečka na čísle 739 850 345. Můžete nám zavolat a vybrat si nějaké místo z našeho městečka.

0: A určitě tušíme, že je moc krásný den, že se vám třeba úplně nechce trávit čas doma, ale budeme opravdu moc rádi. A vypadá to, že máme tady prvního volajícího. Haló, haló, tady je rozhlasové městečko a kdo je tam?
1: Ahoj, Maty, ahoj, Alčo, Zdendo Sokolo.
2: Ahoj, Zdendo. Tak co si dneska vybereš za místo?
1: No, původně jsem chtěl jít úplně jinam, tam možná pošlu Štěpána, do Zušky na Hudebku, ale když jsem slyšel téma v Outu řečníku, tak musí být tam, protože mám skvělou historiku.
2: Výborně. Tak to se těšíme, tak je to tvoje.
1: Takže, ještě se jenom zeptám, jako nebude to konkrétně jako nějaká pohádka, ale Večerníčku se to týkat bude, to asi cokoliv nemůžu.
0: Určitě, ano, ano.
2: Večerníček nebo pohádka,
0: samozřejmě.
2: Výběr je na tobě.
1: Takže, moje historika začala vánočním dárkem, což byla stolní hra o Večerníčku. No a samozřejmě deskovky jsme nedej hrát sami, tak jsme hráli s mamčou. A já a maminka vlastně, když to kupovala, tak mi potom říkala, no, tady mám nad tebou šanci, protože ty Večerníčky moc neznáš. Tím, že špatně vidím, tak moc na to nekoukám, ale říkám vlastně, tak aspoň konečně vyhraju. Jenže zapomněla na to, že mám většinu Večerníčků naposlouchaných z audio nahrávek. takže kolikrát to, když už prohrála po několikátý, tak se mě zeptala, myslím tě, jak je to možné, že toho víš tolik, když na Večerníčky nekoukáš. A kam, no sice nekoukám, ale znám audio nahrávky, kde toho většina zazní. Takže taková byla moje historika.
2: My ti moc děkujeme, Zdendo.
0: Jsme rádi, že jsi maminku porazil. Jaký je tvůj nejoblíbenější večerníček?
1: No, teďka třeba nejoblíbenější třeba takové ty klasiky, jako Machašovestová a tak, protože ještě moje nevýhoda je v tom, že já jak nevidím, tak, nebo vidím ale hodně, hodně špatně, tak nekoukám na ty Večerníčky, které nemluví. Že,
0: jasně.
1: Takže takhle, no. A teď dokonce, jenom rychle, na internetu je dětská stránka, kde jsou různé nástěnky a jedna nástěnka se jmenuje Otázky a úkoly s Večerníčkem. A já jsem ve spojení s tou, která to tam vede a kolikrát už jsem jí pomáhal vytvářet otázky. A můžu říct, že použila většinu.
2: Tak to je prima. Hezký.
0: Tak jo, ještě větší gratulace. Tak děkujeme, Zdendo, asi rozhodně zařazený do dnešního slosování. Oceny.
1: A tu výzvu máte zapsanou, jo? Štěpán do Zušky, kdybych chtěl na Hudebku.
0: Ano, můžeme si to zapsat. Tak doufejme, že Štěpán brzy zavolá, že se ozve. Tak jo,
2: hezké odpoledne. Tak děkujeme, měj se hezky, ahoj.
0: Ahoj.
2: Tak to byl dnešní první volající Zdenda ze Sokolova a vy můžete ho následovat a také nám zavolat číslo 739 850 345 a je to tady. Haló, haló, tady je rozhlasové městečko.
3: Ahoj, zdravím, Adéla.
2: Ahoj, Adélko,
3: ahoj.
2: Zdravíme tě tež.
3: Ahoj.
2: Do Liberce.
3: Tak jsem se dovolala, hezky.
2: Prýma radost, tak co ti můžeme dneska nabídnout?
3: Tu první písničku to byly Javory.
0: Ano, výborně.
2: Tak, tleskáme.
0: Určitě. A jenom děkuji. Se zeptám, Adi, jestli by si třeba nechtěla jenom tak vyzkoušet nějakou otázku z našeho rozhlasového městečka?
3: No tak třeba bych zkusila kino.
2: Dobře.
0: A vypravíme se do kina.
4: Hey, Elvis is alive.
5: I know.
6: Here's a new one and it's hot. Shake well before serving. Thank you, doctor.
0: Tak, otázka zní, jak se jmenuje několikadílný americký televizní seriál, který z nového úhlu pohledu vypráví o životě Ježíše Krista a o příbězích lidí, kteří s ním přišli do styku. Je to velice populární v současnosti.
2: Na televizi Noé, ano. Například.
3: Jako seriál.
0: Ano. Tak, ještě máme 3 sekundy, 2 sekundy.
2: No, teď si vzpomenout na ten název.
3: No, jasně.
0: Tak, my ti to prozradíme. Seriál se jmenuje The Chosen, neboli Vyvolení. Skutečně velmi populární.
2: A? Určitě víš, teď si vzpomněla, že?
0: Tak, ale vůbec to nevadí, samozřejmě Adélo, jsi zařazena do našeho slosování, protože jsi správně zařadila Javory. Ano, hráli jsme první píseň od Hany a Petra Ulrichových. Prima.
2: Ještě nám řekni, jak se dneska máš.
3: No, fajn.
2: Měla jsi hezký den.
3: Tak, no, ano.
0: Tak doufejme, že i městečko k tomu přispělo.
2: Tak se budeme těšit, jak to
3: dopadne. To je jasné, že ano.
2: Dopadne s výhrou a přejeme ti moc, moc hezký večer a těšíme se příště.
3: No, vám taky.
2: Ahoj, děkujem, tak ahoj.
3: Ahoj.
0: Tak, máme za sebou první dva volající. Co říkáš na ty? Dáme si teď chvilku odpočinku s písničkou.
2: Já bych počkala, jak jestli třeba se někdo teďka ještě nechytí. Číslo 739 850 345. Prostor je váš.
0: A už je to tady, výborně.
2: Haló, haló. Tady městečko.
5: Ahoj, tady Jana.
2: Ahoj, Jani, zdravíme
0: ahoj.
2: Tě.
5: Zdravím, zdravím všechny vás, hlavně a posluchače.
2: Děkujeme. Tak, Jani, co bys ráda dneska?
5: No, já zkusím asi úřad práce.
2: Dobře, jdeme na úřad vybírat povolání. Dobře, takže tvým úkolem tedy je obstarat si jednu pomůcku, kterou budeš k nově přiřazenému zaměstnání potřebovat. Máš na to celkem 1 minutu. No a to zaměstnání je tentokrát prodavač ve Zverimexu.
5: Zverimexu, to tu takového nic ani nemám. To tu nemám nic takového.
0: Co by mohl prodavač potřebovat?
5: Klínivo to už nemáme, pejska už nemáme. A nějakou hračku, ale to tu asi taky nebudu mít.
0: Prodavač může třeba pracovat s penězi, napadá mě?
5: No tak peníze, tak peníženku, jedině s penězmi jako platí, prodavač platí, to jo. To by taky mohlo být, no, prodavač, když to je prodavač.
0: Tak pokud jí máš po ruce...
2: Tak posledních 10 vteřin.
5: Ano. Tady mám.
0: Ano.
2: Tak stihla si to?
5: Takovou červenou. Tu mám kovové.
0: Takže kovové mince.
5: Kovové peníze.
0: Prima.
2: Tak slyšíme zvuk.
0: Ano.
2: Dobře. Tak my ti zatleskáme, bylo to sice dneska s nápovědou, ale...
0: A natěsno, ale nevadí. můžeme uznat.
2: Tak jo, doufám, Jani, že ti to aspoň zlepší dneska den a uvidíme, jak to dopadne se slosování. Ty taky, měj se krásně, ahoj. Tak teďka jsme byli na úřadu práce s Janou.
0: Rozloučili jsme se a možná, že teď by DJ Cvoček mohl nasadit píseň? Zkusme to.

0: Co se ti stalo?
1: Ale poslouchal jsem rozhlasové městečko.
2: Tak my jsme po písničce DJ Cvočka zpátky a už vítáme ve vysílání dalšího volajícího.
3: Ahoj. Dobrý den, tady je Filomena.
2: Ahoj Filomenko, ahoj. Zdravíme tě.
4: Tak kam se s námi vydáš, Filomenko? Máš rozmyšleno?
3: Tady ještě máte.
4: No, otevřené je téměř všechno. Ještě jsme nebyli ani ve škole, ani v základní umělecké škole, ani třeba na hvězdárně, na letišti, v potravinách, v jeskyni, ve sběrném dvoře. Je toho tady opravdu mnoho.
3: A máte tam sopku?
2: Sopku máme.
4: Určitě.
3: Ano.
2: Dobře,
4: no. Tak si zasoutěžíme.
2: Jdeme na to.
3: Bum.
4: Tak a tématem je všechno, co najdeme v ložnici. Vše kolem ložnice. Takže vyčkej na signál a potom začínáš.
3: Jo.
4: Tak jedem.
3: Polštář.
4: Polštář.
3: Stůl.
4: Peřina.
3: Židle.
4: Noční stolek.
3: Pak ještě křeslo.
4: Určitě by to bylo i křeslo, ale bohužel nějak nám tam bouchla sopka. Tak Filomenko, vypadá to, že dneska to úplně nevyjde, ale snad nevadí a zavoláš zase příště, ano?
3: Škoda.
4: Je to moc velká škoda.
2: Nic si z toho nedělej, byla jsi dobrá a těšíme se zase příště na zavolání.
3: Jo, tak jo, škoda. No.
2: Tak jo, tak se měj
4: se moc
2: hezky.
4: Pěkně.
2: Ahoj.
4: Ahoj.
3: Ano, no.
4: Tak, to byla Filomenka a my čekáme na čísle 739 850 345 na vaše další telefonáty.
2: Tak halo, halo, kdo se dovolal teď do rozhlasového městečka? Ahoj Štěpáne.
4: Ahoj.
2: Tak zeptáme se rovnou, máš vybráno, anebo si vezmeš to, co ti poslal z Danda?
5: No, než si vezmu, jestli to půjde, než si vezmu tu výzvu, tak bych chtěl, že to byl Simon & Garfunkel a podle mě The Silent.
4: Bylo to I Am A Rock, ale Simona Garfunkel je výborná trefa. Ano, ano.
2: Takže my už ti rovnou tleskáme. Jsi zařazen do slosování za správnou odpověď. A jestli si teda chceš teďka zvičně ještě zasoutěžit, takže bereš z Dendovu výzvu?
5: Jo, jo.
2: Dobře, tak tedy jdeme do Zušky.

0: A tady je tedy otázka. Jak se jmenuje česká společnost zabývající se především výrobou klavírů a pianin sídlící v Hradci Králové?
1: Není to Petrov?
0: Je to Petrov. Perfektní, výborně. Dneska je to taková dvojitá výhra.
2: Ano, máš double. Skvělé.
1: A mohl bych příště poslat třeba Zdendu buď to do nemocnice nebo do muzea?
2: Můžeme mu to tady poznačit. Mm-hmm. Ano, nemocnice či muzeum, aspoň má na výběr. Dobrá.
1: Tak jo.
2: Jak se tobě daří, Štěpáde?
1: No, mně se daří dobře. A vám?
2: Já bych řekla, že také.
0: Také dobře.
2: Je moc hezký den, musím říct. Na ty ho bohužel teda strávila tady v odbavení. Já jsem si ho užila trošku víc toho pěkného dne, protože nastupuju na večerní směnu.
0: Ale i tady bylo krásně. Prima. Vidím přes okno, že svítí sluníčko. Jak je u vás na severu?
1: Taky sluníčko.
0: Taky sluníčko.
2: Takže ještě se nemění počasí. Mělo by dojít k nějaké větší změně?
0: Až zítra, myslím.
2: Zítra.
0: No.
2: Mm-hmm. Tak, to je dobře, to je dobře. Tak děkujeme moc krát, Štěpáne, za zavolání a budeme se těšit zase příště.
1: Tak ahoj.
0: Ahoj, hezký večer.
2: Ahoj.
0: Tak, to byl Štěpán z Liberce. A kdo zavolá teď na číslo 739 850 345? Tak tu máme dalšího volajícího.
2: Halo, halo, rozhlasové městečko.
3: Dobrý den, tady je Tereska Sanderová z Třince.
2: Ahoj, Teresko.
0: Ahoj, Teresko, zdravíme do Třince.
2: Tak ty už máš určitě vybráno, že? Kam by si s námi chtěla zamířit?
3: Já bych se mrkla asi do nemocnice.
2: Dobře. Zkusíme. Tak míříme k nemocnici.
0: Nemocnice je trošku daleko, tak nám to trvá.
2: Přes dvě křižovatky.
0: Tak. A jsme tady.
2: Tak dobře, poslouchej. Jaká je první pomoc při otravě houbami?
3: No tak volat záchranku, že? A jinak...
2: Určitě. Co může ještě člověk zvládnout před tím, než přijede?
3: Možná vyvolat zvrácení.
2: Dobře. Doporučila bys ještě něco?
3: No, nevím.
2: Já si myslím, že bychom to mohli uznat. Určitě se doporučuje vyvolat zvracení, popřípadě užít větší dávku živočišného uhlí, hodně pít, aby se vyplavily toxické látky z organismu. Zkus mi ještě prosím tě připomenout číslo na záchranku.
3: 155.
2: Tak, výborně.
0: Perfektní.
2: Tak je to tam, asi Teresko zařazená do slosování. Gratulujeme. Tak chtěl bys...
3: Děkuju moc a chtěla jsem ještě poprosit, kdybyste mě náhodou vylosovali, mohli byste výhru poslat Filomeně, která volala a bohužel nevyhrála?
2: Určitě, moc rádi.
0: Děkujeme za to.
2: Ano.
0: Značíme si tady.
2: Filoménka. Dobře, tak myslím si, že má teďka velkou radost, když to slyší.
0: Určitě. Tak jo, Teresko, chtěla bys dneska předávat bráchovi?
3: A bratr je někde v nedohlednu, tak dneska asi ne.
0: Dneska to nevím.
2: Přece jenom je moc pěkně, že jo?
3: Dobře.
0: No. Tak jo, tak děkujeme za zavolání a budeme se těšit zase příště.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
3: Jo,
0: děkujeme. Ahoj. Tak to byla Tereska z Třince. A teďka už je zase linka volná. Číslo 739 850 345. Čeká tady na vás spousta míst v městečku.
2: A taky krásné ceny. Ale vypadá to, že už máme dalšího volajícího.
0: Tak halo, halo, tady městečko.
4: Ahoj, jste do městečka, tady Helča ze Zábřeha.
0: Ahoj, Heli, zdravíme tě.
4: Já vás taky.
0: Tak kam bys dneska ráda?
4: Tak bych zkusila na přehradu,
0: Mm-hmm. Dobře, budeme lovit předmět z přehrady. Mm-hmm. Tak jdeme tam.
2: Míříme k přehradě, také přes dvě křižovatky.
0: Tak, dobře. Tak ty tady máš dneska lovit z přehrady věc, která ti tam spadla, a je to kolíček na prádlo.
2: Mm-hmm.
4: Prádlo. Mám.
0: Máš?
2: To byla rychlost. Uhum.
0: Paráda, tak nám ještě řekni, jakou má barvu.
4: Je červený, plastový.
2: Tak já myslím, že to nám stačí. Ano.
0: Super.
2: Prima, máš splněno, asi zařazená, Helčo, do slosování.
4: Děkuji, mějte se pěkně.
0: Ty taky. Těšíme se příště na slyšenou. Ahoj.
2: Ahoj.
4: Já taky, ahoj.
0: Tak byli jsme s Helčou teď u přehrady a kam vyrazíme s dalším z vás?
2: Nebojte se zavolat, i třeba pokud nás posloucháte poprvé, rozhodně vám poradíme.
0: Nebudeme se vám smát.
2: Rozhodně ne. A vždycky tady máme nějakou otázku, kterou snadno zodpovíte, buď to ze školního prostředí, anebo mimo školu.
0: A nebo tady máme také zajímavé úkoly, třeba v krejčovství, šití na míru a tak podobně.
2: Ano, ano.
0: Také se můžeme tedy připomenout dnešní ceny, které vás možná trošku namotivují. Tak co máme na třetím místě?
2: Máme tady výběrovou kávu.
0: Na druhém místě, tedy za druhou výhru, je trošku netradiční, je to foukací harmonika, specifický dárek.
2: No a jako hlavní cenu máme krásný malovaný diář, který je školní, tedy začíná zářím a je na rok 2027. Takže pro všechny studenty a studentky.
0: Tak a teďka máte ještě prostor nám zavolat na číslo 739 850 345. A pokud tedy nikdo nezavolá, tak se asi obrátíme na DJ Cvočka, co Ali?
2: Vypadá to tak, ano.
0: Tak DJ, pouštěj.
5: Jednoho letního večera na návsi pod starou lípou hostinský Antonín Kučera vyvalil soudeček s pípou. Nebylo to po svíc

0: proud.
1: Kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka Osádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Antonio Cozzi na motocyklu Indián a svatý Jan z kamene vytesán. Byl to ten

Na stránkách obecní kroniky ozdobným písmem je psáno. Tento den pro zdejší rolníky znamená po noci ráno. Budeme žít jako v Praze.

z projevu inženýra Maliny z elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Odtud proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nasrká hřebíky, vyhoří a začne od píky. Do každé rodiny elektrické hodiny.

0: DJ Cvoček nám dohrál písničku a mezi tím se k nám někdo dovolal.
1: Halo, halo, rozhlasové městečko.
2: Halo, halo, tady Simona, já bych chtěla k té písničce.
1: Ano.
2: Já jsem Zdeněk Svěra a většinou zpívá s Jardou Ulířem.
1: Perfektní.
0: Super. A se mi vzpomeneš si i na název té písničky?
1: Už jenom mimo soutěž.
2: Tak to asi ne.
1: Je to raz, dva, tři, raz, dva, tři. To znamená, že to bude? Nebude to polka, ale... Bude to elektrický valčík.
2: Jo, jako valčík.
1: Tak,
2: ano.
1: Tak.
0: Nevadí. Nám stačí tedy jména
2: interpretu. Tak se mějte hezky, ať se daří.
0: Děkujeme, měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak. Takže naše další volající,
1: Simča,
0: kterou zařazujeme do slosování o krásné ceny. Máme tu kávu, foukací harmoniku
1: a diář na rok 2027 samozřejmě.
0: Ten se určitě bude hodit, tak zkuste ještě zavolat. Máme posledních zhruba 7 minutek, než budeme losovat.
1: A čekáme vás na čísle 739 850 345. Pokud nás posloucháte úplně poprvé, tak vězte, že vám se vším poradíme a pomůžeme. Můžete v našem rozhlasovém městečku navštívit všelijaké budovy a v nich obdržíte otázku.
3: Škola.
4: Hřiště.
3: Muzeum.
4: Kostel.
3: Hřbitov.
4: Kino.
3: Knihovna.
4: Nemocnice.
3: Hvězdárna.
4: Letiště.
3: Potraviny.
4: Autoškola.
3: Přehrada.
4: Kasíno.
3: Cyklodráha.
4: Les.
3: Krmelec.
4: Hrad.
3: Jeskyně.
4: Úřad práce.
3: Sběrný dvůr.
4: Veterinární ordinace.
3: Krejčovství.
4: Cestovní kancelář.
3: Sopka.
4: Park.
3: Stínadla.
0: Tak vybrali jste si něco z tohoto? Pokud ano, volejte to na číslo
1: 739 850 345. Moc se na vás těšíme.
0: Tak máme posledních několik minutek, tak to zkuste využít a zavolat nám, budeme mít opravdu velkou radost.
1: Možná bychom mohli ještě připomenout, že ve škole můžete jít na rozmanité předměty. Máme tady nejenom tradiční češtinu, ale i třeba slovenštinu, dějepis, zeměpis, matematiku, biologii, kde budete podle hlasu poznávat zvíře. Máme tady ale i fyziku s drobným počítáním, občanskou výchovu, chemii, angličtinu a latinu. Tu máme vlastně teď první rok, že? První rok vyučujeme latinu na naší škole.
0: Už začínáme druhý školní rok.
1: Začínáme druhý, ano, ano.
0: Takže latina má už docela tady úspěch u vás. No, základní umělecká škola, tam je dneska už obsazený hudební obor, ale můžete navštívit obor výtvarný, anebo taneční a dramatický.
1: Tak a docela je s podivem, že si zatím dnes nikdo nevybral kostel, ten bývá velice často obsazen.
0: Stejně tak hřbitov,
1: kde hádáte známou osobnost.
0: No a pokud si chcete trošku odreagovat nějakou hrou, máme tu také kasíno, tam si můžete zahrát pexeso, ruletu nebo kostky.
1: A nebo si můžete vyrazit na kolo, na cyklodráhu.
0: Ještě je hezky, tak se to dá.
1: Ano, rozhodně, rozhodně.
0: Krásně svítí sluníčko.
1: Tak cyklodráha je poměrně snadná, jenom potřebujete mřížku, která má 3x3 čtverečky a my vás navigujeme.
0: No a pokud by vám dneska na sluníčku bylo přece jenom moc teplo, tak se můžete jít schovat do jeskyně a rozpoznávat tam ozvěnu.
1: Tak o sběrném dvoře už jsme hovořili na začátku. No a máme tady samozřejmě i tu veterinární ordinaci, kde by byla otázka, co se týče léčení zvířat.
0: Krejčovství už jsem zmiňovala, tam máme otázky a také úkoly na míru.
1: No a cestovní kancelář, pozveme vás na nějaké zajímavé místo, zkusíte uhodnout podle nápověd, kde jsme se zrovna ocitli nebo kam vás zveme z cestovní kanceláří.
0: No a naše rozhlasové městečko má od minulého školního roku také infocentrum, kde jsou různé zajímavosti o Proglasu.
1: Tak to bývá taky velmi oblíbené, takže vlastně se hodně divím, že dneska nebyl ještě právě třeba ten kostel a naše infocentrum. tam bývá nátřask.
0: Tak máme poslední 3 minuty, než budeme losovat mezi těmi, kteří dnes zavolali a správně odpověděli. Tak to pojďte využít. Pokud ne, tak tu máme tedy DJ Cvočka.
1: Vypadá to tak. Zahraje nám svou poslední píseň dnešní.

Už nevím, co je vpravo a co vlevo, kde má ta věc svou hlavu a kde střevo, už se mi třesou ruce, potím se čůrkem, tohle je ještě horší.

Ke komu se mám přidat, když vyjdu z domu, vždyť já bych rád zaplatil. Jen vědět komu, komu se podřizovat a komu velet, kdo asi půjde k moci.

0: Tak nám dohrál DJ Cvoček a teď ještě dáváme úplně poslední šanci nám zavolat na číslo 739 850 345.
1: Ano, rozhodně neváhejte, pořád máte ještě pár posledních sekund.
0: Tak, nic, pokud tedy ne, tak pojďme losovat.
1: Tak, měli jsme dnes spoustu volajících, já je zopakuji. Volala nám Filomenka, kterou tedy zatím vyřazuju ze slosování, ale máme tady třeba Simču, Helču ze Zábřeha, máme tu Janu, Adélu, Zdendu ze Sokolova, Teresku, Štěpána. Tak, zamíchám kartičky s jejich jmény.
0: Tak a já teďka losuji toho, kdo získá třetí cenu a tou je káva.
1: Výběrová káva.
0: Takže výběrová káva zamíří do Liberce za Štěpánem.
1: Aha, gratulujeme.
0: Gratulujeme. Druhá cena, foukací harmoniku, tak kdo pak si zafouká, bude to Helča ze Zábřeha. Tak též velká
1: gratulace. A ještě hlavní cena, máme diář na rok 2027.
0: A ten získává Jana.
1: Tak. Taky. Rovněž velice gratulujeme.
0: Gratulujeme všem a také všem děkujeme za to, že jste byli s námi. Děkujeme, že máte odvahu nám volat.
1: Máme a soutěžit.
0: Radost, vážíme si toho.
1: Ano, ano.
0: No a budeme se na vás těšit zase příště.
1: Mějte se moc krásně, přejeme vám krásné odpoledne.
0: Loučí se s vámi Naty
1: a Alča.

0: 17 hodin 57 minut je tu myšlenka na den Richarda Rohra, amerického františkána. Po myšlence následuje modlitba slavného růžence se společenstvím z Blanska.
1: Nedávno jsem znovu objevil růženec, modlitbu, kterou jsem se po léta nemodlil. V této fázi života ji považuji za velice silnou. Když se modlím růženec, nestarám se tolik o modlitbu. Nechávám kuličky jen tak plynout mezi prsty a odříkávám věty znovu a z nějaké příčiny to zastaví zhon v mé hlavě. Umožňuje mi to žít v centru, v přítomném okamžiku. Ani v minulosti, ani v budoucnosti. Začalo to na svátek Panny Marie z Guadalupe. Mariina osoba se mi stala velmi přítomnou a velmi reálnou. Jako můj průvodce a souputník, jako přítel, kterým nemá rád. Když jsem se začal modlit růženec, staly se nejrůznější věci a realizoval se i můj sen o centru akce a kontemplace. Nechci tvrdit, že by to byla nějaká magická cesta, jak přimět Boha, aby konal to, co člověk chce. To by bylo nedorozumění o síle modlitby. Vím však, že růženec byl formou modlitby, jež mi byla dána k tomu, abych já sám dokázal ustoupit stranou. S růžencem mohu naslouchat. Mohu se Bohu vzdát a důvěřovat mu tak, že se stanu svého druhu nástrojem, jak by byl řekl František, jakýmsi kanálem pro vše, co by Bůh chtěl konat. A já si myslím, že v tom je smysl veškeré naší modlitby. Neprosazovat se před Bohem a nechtít ohýbat Boží ruce, ale zcela jednoduše být schopen znovu naslouchat. Jediným způsobem, jak pravdě naslouchat, je ustoupit z cesty. Své pocity, potřeby, svá nutkání, odpovědi, to vše musíme dát stranou. Bůh nepotřebuje nic. Bůh se na nic neptá a nic nežádá. Modlíme se jen proto, abychom směli Boha poznat.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Společenství z Blanska se bude s vámi dneska modlit slavný růženec. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete předložit Bohu své úmysly. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne stal z mrtvých, stoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce všemohoucího. Odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
2: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého věříme.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého doufáme.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
3: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
2: Chléb náš vezdejší dej nám dnes

0: Amen. Zdravas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých stál.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých stál.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých stál.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých stal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých stál.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých stál.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých stál.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých stál.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých stál.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých stál.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, až na věky věkův. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
2: Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
2: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, až na věky věku. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
3: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.

0: zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.

0: věčné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň

0: nejvíce potřebují.
1: Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s sebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní

0: hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen.
1: Pane Ježíši,

0: nejvíce potřebují.
1: Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
2: Chléb náš
1: bezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
3: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
3: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
3: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
3: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
3: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
3: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
3: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
3: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
3: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
3: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
3: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
1: Zdrávas Královno,
3: Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdrava. K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce, v tomto slzavém údolí. A proto, rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, o milostivá, o přivětivá, o přesladká Pano Maria.
1: oroduj za nás, královno posvátného ružence, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
1: Bože, tvůj jednorozený syn, nám svým životem, smrtí a zmrtvých stáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když po svátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Přidáme modlitbu na úmysl svatého Otce.
1: Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží rodičko, neodmítej naše prosby, naše potřeby.

0: smrť.
1: Amen.
0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milí posluchači, děkujeme vám za společnou modlitbu a přejeme vám požehnané prožití měsíce října, který je měsícem Panny Marie Růžencové.

18 hodin 32 minut na Proglasu je s vámi Alena Rubášová ve středu 7. října 2026. Podle katolického kalendáře si připomínáme památku Panny Marie Růžencové. 140 let nás už dělí od narození diplomata, znamenitého básníka, esejisty a překladatele Josefa Palivce, protinacistického odbojáře a vězně komunismu. Zemřel v roce 1975. 95 by oslavil anglikánský arcibiskup Desmond Tutu, Jihoafričan s Nobelovou cenou za mír za nenásilný odpor vůči apartheidu. Ten zemřel v roce 2021. A rovněž 95 let by se dožil tenorista Vladimír Krejčík, nositel ceny Thálie za celoživotní mistrovství v oboru. Naposledy vydechl v roce 2013. Od 7. října 1960 je na věčnosti jeden z největších tvůrců české duchovní poezie 20. století, oběť komunismu Jan Zahradníček. Před 20 lety byla v Moskvě zavražděna přední ruská opoziční novinářka a spisovatelka, obhájkyně lidských práv s ukrajinskými kořeny Anna Politkovská. A právě před 3 lety palestinské teroristické hnutí Hamás zaútočilo z pásma Gazy pomocí raket a pozemního útoku na Izrael. Ten odpověděl raketovými útoky na pásmo Gazy. Teroristický útok Hamásu proti Izraeli si vyžádal přes 1200 životů, většinou civilistů, a přes 250 lidí Hamás unesl. Izrael pak zahájil ofenzivu do pásma Gazy, kde zemřelo nespočet lidí. 52. narozeniny dnes slaví generální představený kongregace redemptoristů brazilský kněz Rogério Gomes. 55. slaví farář u svatých Filipa a Jakuba ve Zlíně a děkan pater Kamil Obr. A 68. narozeniny má salesián misionář pater Václav Klement. Blahopřejeme a blahopřejeme také všem Justínám, které dnes slaví svátek. Jejich jméno je z latiny a znamená spravedlivá. Na vlnách Proglasu plujeme večerním proudem písní a zpráv. V 19 hodin přivítám děti u večerního zíváčku, který dnes bude o výchově štěňátka. V 19 hodin 15 minut začíná hudební pořad Jak se vám líbí Josefa Javůrka s koncertem skupiny Elektra 5. A o hodinu později, tedy ve 20.15, naladíte podcast ostravsko-opavské diecéze. Vyrábí jej Monika Pustovková, která si povídala s biskupem Martinem Davidem. Tak určitě zůstaňte s Proglasem.

0: Mariánskou poutní píseň nám zpívala italská zpěvačka Maria Moramarco. V ostravsko-opavské diecézi letos zahájili projekt s názvem Objevné čtení Bible. Jedná se o nabídku rozboru úryvků písma svatého nejen křesťanům, kteří běžně Bibli nečtou, ale případně i všem, kteří teprve Boha hledají.
1: Je to metoda, které se říká taky Discovery Bible a nejbližší seminář, ve kterém se můžou všichni zájemci v téhle metodě vzdělat, ten se uskuteční v sobotu 10. října od 9:30 do 12 hodin v Krnově na tamní faře. Na to setkání je potřeba se přihlásit a více informací najdete na webu doo.cz.
0: Sdělil mluvčí ostravského biskupství Ondřej Elbl.
2: Jsi jako Jon Snow, svět hoří jak dům, ty na noční hlídce.

0: Na Proglasu zpíval Šimon Bylina. Kulturní a vzdělávací platforma při klášteře svatého Jilí v centru Prahy, Dominikánská 8, zve zítra na debatu nazvanou Bůh a velkoměsto.
1: Jakou roli dnes hrají ve velkoměstech víra, spiritualita a církev? Platí, že venkov je ideálním místem pro náboženství a město naopak místem rostoucí sekularizace? Například spiritualita papeže Františka vyrostla uprostřed městského života. Jak ho ovlivnilo jeho rodné Buenos Aires? A jak to vypadá s náboženstvím v Berlíně nebo v Silicon Valley? Nejen o tom bude debata v Dominikánské 8 s názvem Bůh a velkoměsto. Debatují Matěj Jirsa, kněz pražské arcidiecéze, který aktuálně působí jako kaplan na Svaté hoře u Příbrami, Norbert Schmidt, architekt, redaktor revue Salve a vedoucí Centra teologie a umění při KTF na Univerzitě Karlově. A Barbora Spalová, sociální antropoložka, která se věnuje antropologii náboženství a zejména pak křesťanství. Večer moderuje Matěj Zenft.
0: Zhrnula pro posluchače Proglasu za pořádající Dominikánskou 8 Luisa Marie Marešová. Začátek zítřejší debaty je v 19.30.

0: To byla finalistka Porty 2025 Jana P.S. A farnost při katedrále svatého Ducha v Hradci Králové pořádá zítra přednášku o svatém Františkovi z Asízy. Jehož 8. výročí úmrtí jsme si připomněli uplynulou sobotu. Více nám řekne redaktor Martin Weisbauer.
1: Přednášku, která začne o 7:30 večer v místnosti Balbínka v Novém Adalbertinu na Velkém náměstí v Hradci Králové, povede otec Jan Linhardt. Vstupné bude zdarma. Přednáška potrvá asi hodinu a zůstane zde i prostor na dotazy. Otec Jan, sám františkánský terciář, dovede poutavě téma svatého Františka přiblížit. Další informace jsou dostupné na webových stránkách farnosti www.katedralahradec.cz.

0: Píseň O tátovi z alba Chlapský slovo zazněla v podání Jana Nedvěda mladšího a kapely Příbuzní. Olomoucká zbrojnice nabídne zítra setkání různých kultur. Festival International Haná představí prostřednictvím hudby, tance, ochutnávek i tvořivých aktivit tradice několika zemí, hovoří Marek Navrátil z olomoucké arcidiecezní Charity.
1: Hlavně tam jde o to, aby se navzájem potkali kultury, které jsou v tom univerzitním městě prostě přítomné právě tím, že jsou tady i zahraniční studenti. Třeba v čínské provincii oděvy, kaligrafie, co se týká Japonska, tak třeba skládání origami. Z Francií budeme ochutnávat a čichat jejich vůně a jídla. Bude tam také finská kultura, to znamená ry, které jsou ve Finsku běžné. Určitě vím, že tam bude český stánek, kde budeme představovat naše specifika kulturní. Bude tam stánek ukrajinský, bude tam stánek, který se bude týkat vietnamské kuchyně, různých čínských zvyků, Finska, Francie, ale potom vlastně program je taky kulturní. Bude tam bubenická show, tady naší skupiny Jumping Drums, budou tam různí eklíři, budou tam hry, bude tam takové i bojové umění z meči. Co se týče vietnamské kultury, tak to tam bude mít takový dračí tanec, což je taková jejich velká zvyklost. I naše národopisné soubory, bude tam soubor Cholinka, budeme tam mít taky to přímé vysílání z Haiti a orientální tance a ukončovat celý ten program budou zase africké tance a zase bubenická show.
0: Součástí festivalu bude také živé spojení z Haiti, kde se právě nacházejí někteří pracovníci Charity, dodává Marek Navrátil.
1: Pracovní cestě, která monitoruje a hledá další prostory pro další projekty a pomoc Haiti. Řekli jsme si, že právě třeba tu haitskou kulturu tam taky ukážeme, protože na tom můžeme jako zase demonstrovat to, že tady nezisková organizace v Čechách je schopna pomáhat i třeba na takhle vzdálené zemi, kde jsou ale problémy a velká chudoba.

0: Pracovní příležitosti na Proglasu.
1: Hledáme nového člena týmu na pozici fundraiser pro Radio Proglas na pětinový až poloviční úvazek. Nabízíme práci v Brně i na home office. Máte-li zájem, pište na personalie@proglas.cz.
2: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí: Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.
3: Devatenáctá hodina a s ní tedy večerní zíváček s pohádkou pro děti.

Ahoj, holky a kluci. Naší hrdince Lucce se splnil sen. Od babičky dostala spolu se svou sestřičkou Barborkou pejska, čistokrevného dalmatina. Jakému asi dají jméno a kdo ho bude cvičit a vychovávat? Pojďme si to poslechnout.

0: Orestes od zvonů byl čistokrevný dalmatín, starý sotva sedm neděl, ale že byl pěkně tečkovaný, dokonce i na nahatém růžovém bříšku, začali mu říkat Domino. A Domino byl hebký jak čínské hedvábí. Oči měl temně hnědé a lesklé jak čerstvě vyloupnuté kaštánky a ocásek se mu ustavičně mlel jako korouhvička ve větru. Teprve nedávno se naučil chodit a nebyl v tom ještě příliš zběhlý. Trochu šmajdal a když se rozběhl, zakopával. I na docela rovném koberci dokázal spadnout na nos a pak srdcerivně naříkat. Kdo byl nejblíž, musel ho vzít do náruče a konejšit, dokud se neutišil a neolízl svého těšitele na poděkování přes obličej. Sotva však byl pejsek postaven na podlahu, rozběhl se znovu. Zlé to bylo i s loužičkami. Maminka musela odložit práci v ateliéru a zůstávat doma, aby ho naučila chodit dozadu na zahrádku. Každou chvíli ho vynesla na stejné místo a mluvila do něho, aby udělal loužičku. Jestliže se to povedlo, moc ho chválila a on jí kolem nohou tancoval radostí. Když nepovedlo, byla nešťastná. Jen trnula, kdy hloupý pejsek přičapne s rozkročenými nožičkami někde na koberci. Nabít mu nemohla, byl to ušlechtilý a citlivý pejsek. Ale zlobila se moc. Rozuměl tomu, chápal, že udělal chybu. Jenže jakou asi? Tázavě pozoroval maminku, jak drhne z koberce vlhký flíček a rozpačitě vrtěl ocáskem. Když byli Lucie s Barborkou doma, vynášeli Domina ony. Neuměl ještě ze schodů ani do schodů, byl na ně maličký. Ačkoliv to jednou bude pes jako hrom, dosud nepřerostl kocoura. Téměř dospělý bubák měl s hloupým štěnětem trpělivost. Nesyčel na něho jako na Borka, ani ho nezaháněl. Jestliže štěně doráželo přes příliš, tahalo kocoura za uši nebo mu šlapalo po břichu neohrabanými tlapkami, ozdobenými lesklými, růžovoučkými nehýtky pevnými jako jantar, odešel raději sám. Nejlíp s pejskem bylo, když usnul. A Domino spal hodně, ale s přestávkami, především v noci, to se budil často. Chybělo mu konejšivé teplo psí maminky a všech jeho bratříčků. Hledal je a ten se pofňukával. Kde pak zavřít ho na noc třeba do koupelny, jak to u Procházků dělávali kdysi s kocourem? Je, to by svým nářkem zbořil dům. Maminka musela s Dominem celých 10 dní spávat v obývacím pokoji, aby se ostatní členové rodiny vyspali a pejsek, aby si zvykl na nové pořádky. Dala mu dečku vedle své postele, tak na něho dosáhla rukou a nemusela vstávat, když ve své opuštěnosti potřeboval pohladit.
1: Je to horší než s Miminem. Ten babiččin povedený dárek mi ale dává zabrat.
0: Stěžovala si pak ráno celá unavená.
2: Dneska s ním budu spát já,
0: hlásila se Lucie. Denně se nabízel také tatínek, ale maminka nechtěla. Bála se, že by Domino nadělal do koberce moc loužiček, na které by se pak ani nepřišlo. Ona je očistí pokud možno hned a aspoň jednou za noc táhne pejska na jarní, měsícem ozářenou zahradu dozadu pod kvetoucí jabloně. Říká, že nebýt Domina, nevěděla by ani, jak je noc krásná. Věžáky nesvítí, září jen květy na stromech a v trávě narcisky a na obloze lampy nespočetných světů. Rozespalé štěňátko si odbude na vykázaném místě svou povinnost a pak jdou zase domů. Maminka spokojená, že Domino začíná chápat, co se po něm žádá, pejsek šťastný, že byl náležitě pochválen.
1: Jak on je chytrý a rozumný,
0: obdivuje ho Lucie, když maminka ráno popisuje pejskův noční výkon.
2: Je hrozně inteligentní,
0: podotkne Barborka.
1: to cizí slovo se jí velmi líbí. Až teď, co mají domina, plně pochopila jeho význam. Je to slovo pěkné, ale těžké. Děcka ve školce mu ještě nerozumějí. Než odejdou z domu, vedou Lucie s Barborkou domina vyvenčit. Už ho nenosí, chce po schodech sám. Rychle zjistil, že to může být docela zábavné. Dolů se dá chvilkami kutálet. Nahoru se zas musí vyběhnout, pokud možno tryskem. Pak to nepodkluzuje a není v té rychlosti čas na nějaké strachy. Ale na prašnou ulici se s pejskem ještě nějaký čas nesmí. Paní Sedláková babičku při návštěvě upozornila, že by tak malý snadno chytil nějakou psí nemoc, obzvlášť dokud není očkovaný, a očkovat se smí až po 3 měsících. Takže si s ním a taky s Bubákem i s morčaty, kterých je opět z nenadání o 3 víc, hrávají děti vzadu na zahrádce. Morčátka jsou úplně malinká, hebká jako dominovo tečkované ouško, ještě pijí od maminky. Ale když je Lucka vezme opatrně do dlaně a vsune jim mezi drobné špičaté zoubky stéblo trávy, začnou mlet tlamičkou a stéblo do sebe nasoukají jako špagetu. Skoro denně přijde přes plot i Krištof, odborník na všechno, zvláště na výcvik zvěře. A tak domino už umí podat packu, a to nejen levou a pravou přední, někdy taky i ty 2 zadní.
2: Ale tahat se za ně nesmí. Nemá ještě zpevněné klouby, víš? Aby nešmajdal, až vyroste.
1: Hlídají holky Krištofa při výcviku. A pejsek roste jako z vody. Každý další týden je na něm znát. Nepotrvá dlouho a místo, aby Barborka nosila domina, bude domino nosit Barborku. Však se už na to oba těší.

Výcvik štěňátka se zatím daří. Kdo ví ale, jak se Domino skamarádí s ostatními členy domácnosti, s kocourem Bubáčkem, s oběma papoušky a s morčátky. Tak o tom zase zítra. Z knihy Zuzany Novákové Mít svoje vlastní zvířátko vám četli Magda Hauserová a Dana Pilchová. A samozřejmě vám posílám i písničky. Dneska se jmenují Je tu les a Na zahrádce.

díky ti ho vracím a prosím, odpusť, co v něm nebylo dobré. Děkuji ti za všechno, co se povedlo. Prosím tě, buď s lidmi, kterým jsem slíbila modlitbu, posiluj je a dávej dary svého ducha. Amen. Milé děti, přeju vám krásnou dobrou noc, sladké sny a dávejte na sebe pozor.

0: Jak se vám líbí?
1: Živě z koncertního studia Proglasu.
2: Na Proglasu začal pořad Jak se vám líbí? Od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Dnešním hostem je skupina Elektra 5. Představím postupně všechny její členy. Zpěvačka Veronika Bednářová.
3: Ahoj.
2: Kytarista a hráč na syntezátory Vít Malipetr.
4: Ahoj, zdravím.
2: Hráč na bicí nástroje Daniel Hruška. Ahoj. A kontrabasista Jiří Matis.
5: Ahoj.
2: Na úvod mám takovou odlehčující otázku. Ještě než tenhle koncert začal, tak jsme se bavili o tom, jak se správně vyslovuje název vaší kapely. Jak to tedy je?
3: No, to je právě takový jako kreativní. My, jak jsme taková kreativní partička, tak si myslím, že přitahujeme i kreativní posluchačstvo a obvykle je necháváme vybrat. Takže sami to nejčastěji říkáme jako Elektra 5, ale už jsme slyšeli i 5, i Cinque. Takže je to na našich posluchačích.
2: Zahrajeme si první písničku. Jak se jmenuje?
3: První píseň se jmenuje Kočičí.

0: Poslouchali jsme píseň Kočičí. Ze studia Proglasu vám dnes hraje skupina Elektra 5 a pro naše posluchače připomenu, že mohou koncert sledovat i vizuálně, a sice na našich YouTubeových stránkách Radia Proglas. Moje další otázka zní k tomu, nebo směřuje k tomu, zda pro svou kapelu máte nějaké žánrové zařazení, anebo se tomu spíš vyhýbáte? Takovým těm škatulkám.
1: No, máme, ale nevím, jestli to můžu říct takhle do éteru. Je to takový jako na jazzlej pop a přijďte si na koncert pro interpretaci trošku srandovnější, ale nevhodnou pro veřejnoprávní médium.
0: Já jsem si rozhodně všiml už po první skladbě, že vaše písnička a asi i písničky mají hodně atmosféru a groove. Chtěl bych se zeptat, je to něco, co vzniká už při tvorbě písničky, anebo se to vyplyne třeba během zkoušek a aranžování?
1: Tak tady bych poprosila Víťu.
2: No, já myslím, že to vždycky vyplyne během těch zkoušek, když se to tvoří. No, že vždycky přineseme nápad a pak se to prostě nějak uvaří celý.
0: Hrajou v tom velkou roli synťáky a kytara třeba?
2: Možná ano, no. Asi jo. Já teda na to moc neumím, na ten synťák. Já prostě se tomu věnuju tak jako pro tu barvu, ale no, je to fajn, si myslím.
0: Skládáte dohromady, anebo máte někoho výhradního autora?
1: No, jako já bych řekla, že dohromady, protože jako motiv nejčastěji ten melodický přináší Víťa, má taky nejvíc nástrojů i vokál, takže a mnoho fantazie a potom už to všichni ve zkušebně dotváříme společně. Já třeba nejsem schopná psát texty doma, takže texty píšu rovnou přímo v té zkušebně, když kluci hrajou, protože tam tak mám pocit, že jako tečou ty slova správný.
0: Jaká hudba vás třeba inspiruje? Má to společné, třeba oblíbené kapely nebo interprety?
1: Tak tady předám slovo Danovi, taky něco poví.
3: Je, když včera jsme právě si hráli Destiny od Zero Seven, tak třeba tohle nás hodně baví. A budeme jí hrát asi i na koncertě, možná i dneska uvidíme. To je jiný cover, možná první a poslední, ale ten si Verča přála. Takže tak. A tahle muzika nás hodně baví.
1: Takže jakoby trip-hop třeba jeden ze žánrů, který nás oslovuje.
0: Zahrajete nám další písničku?
1: Jasně.
0: Jak se jmenuje?
1: Ta je klikatá. A je o lásce.

0: Poslouchali jste skladbu Klikatá a z koncertního studia Proglasu vám dnes hraje skupina Elektra 5. Už tady padlo slovo trip-hop, já z vás třeba cítím trochu jazzu, každopádně to jsou žánry, kde možná čeština není úplně typická, že by se dalo očekávat, že uslyšíme angličtinu, tak bych se chtěl zeptat, Veroniko, vás, proč jste se rozhodla zpívat česky?
1: Protože nemám tak dokonalou výslovnost, abych se nestyděla používat cizí jazyk a připadám si mnohem přirozenější v té češtině. A když se mi ty texty píšou líp, neumím si představit, že bych třeba tvořila v angličtině, jak mi to není jako tak blízký ten jazyk.
0: Dá se říct, že vám i ta čeština dovoluje vyjádřit víc jakoby osobně něco než ta angličtina? Kromě určitě. Té jazykové, jo?
1: Určitě, určitě. Já si myslím, že všechno tak jde jako z takových osobních zkušeností a vzpomínek. A do té angličtiny bych se, jak to není můj jako rodný jazyk, tak bych se do toho určitě nedokázala tak ponořit.
0: Chcete, aby posluchači vašim textům porozuměli na první dobrou, anebo je necháváte trochu přemýšlet?
1: To bych se nejradši zeptala posluchačům na tohle. Že jo, Jirku taky. Jo, jo, vyžadují většinou, naši posluchači jsou smutní, když není rozumět. To jako od nich mám jako zpětnou vazbu, že určitě chtějí se do toho zaposlouchat, že je to zajímá, to nás moc těší.
0: Puštíš se ráda do osobních témat v textech?
1: Jo, ono to jinak nejde, než vlastně jít do osobních témat. Takže určitě v každém tom textu je něco osobního, ať už je to příběh někoho mýho blízkého nebo můj vlastní.
0: A stalo se ti někdy, že třeba někdo z posluchačů ti dal zpětnou vazbu na ten text, že to pochopil třeba úplně jinak?
1: No.
0: Než jsi to zamýšlela?
1: To ani jako nevím, upřímně řečeno. Jako vidíme lidi, jak to prožívají, tu hudbu, ale ještě jsem neslyšela, jako že by chodili za náma ji interpretovat.
0: A ještě otázka na ostatní členy kapely, jestli do toho Veronice mluvíte, do těch textů.
1: Já to dám tady Jirkovi.
2: Já totiž mluvím do všeho. A občas i do těch textů, no. S pravidlami to samozřejmě neprojde, ale aspoň ten text projde nějakou takovou výstupní kontrolou, že opravdu pak víme, že Verča si zatím stojí a nepovolí nám tam nějaký nesmysl. No.
1: Ale dost často tu zpětnou vazbu ráda vyslyším, protože přece jenom je člověk do toho hodně sám ponořený a je skvělý mít jako v té partě i lidi, kteří na to kouknou kriticky a nejenom jako, že to hnedka všechno přijmou. Takže za to děkuju.
0: Půjdeme na další skladbu.
1: Ano.
0: Ta se jmenuje Pejsek.
1: Ať vystřídáme ty zvířátka.

0: Posloucháte koncert skupiny Elektra 5 z koncertního studia Proglasu. Moje další otázka. Když máte písničku, kterou hrajete delší dobu, mění se postupně, jak ji hrajete, anebo zůstáváte věrní původní aranži?
1: Jako se rozvláčňuje, tak jako krásně si to sedá a moc to už neměníme, ale spíš si to jako tak jako krásně sedne a...
2: A někdy ty seš totiž takový hudební vědec, náš, a Vítě to chce posouvat tu hudbu, což je skvělý. A občas některý, jako myslím si, že některé písničky doznaly velkého vývoje, zvlášť potom, co do kapely přišel kontrabas. A opravdu to všechno proměnilo za nás strašně příjemným směrem. Takže asi tak.
0: Můžete...
3: Nejtěžší hra potichu. Po letech, co hraju Big Beat. A pak přijdu takovýhle kapely. Tak to je pro mě největší výzva, jako vlastně na to nehrát.
0: Ještě k těm písničkám můžete třeba jmenovat některou, která se třeba hodně proměnila od toho prvotního nápadu, se kterým si třeba přišla, že jsi představoval, že to bude znít tak a vlastně té finální podobě, jak to hrajete, je úplně jiná?
2: Jo, je to píseň, která tady dneska teda nezazní, ale...
1: Což je škoda, protože tam Veronika virtuózně hraje na akustickou kytaru.
2: Jeden celý akord, ale i opravdu jako změnila se i textem a totálně aranží, je to opravdu... A i název jsme museli změnit, protože ta píseň se úplně přerodila. Takže jo, děje se to i našim písním.
0: Měli jste i třeba píseň, se kterou jste si nebyli úplně jistí, ale publikum ji pak vzalo velice dobře?
2: No, jako já myslím, že já upřímně řečeno jsem, vždycky se nejsem jistá, a i když jako mně se to většinou všechno líbí, ale fakt čekám na to, jak to přijme to publikum, to je asi to nejvíc, ale nevím, jestli ještě tady kolegové.
4: No já se vybavuju třeba toho pejska, co jsme teďka hráli, že vlastně jednak jsme s tím hrozně dlouho zápasili, než jsme našli právě ten groove, pak se nám to strašně líbilo a pak se ukázalo na těch koncertech, že ty lidi tak jako z toho nadšení nejsou jako my, což teda... A v poslední době se trošku zase nějak asi usadilo, už to tak jako se líbí víc. Ale za mě to je zajímavý příklad, že opravdu ten odhad, co si my představujeme, že ty naši posluchači vnímají, tak je teda opravdu, že jsem tam naprosto mimo.
2: Tak.
0: Když jsme u těch koncertů, tak bych se rád zeptal, kde se vám nejlépe hraje, na festivalech nebo v malých klubech?
5: V kavárnách.
0: V kavárnách.
5: Větších. Kdy ty lidi jsou úplně jako mezi námi vlastně. Mm-hmm. A krásný bylo, my jsme hráli na Vyšehradě venku na hradbách v takovém šapito, a že ty lidi jsou jako venku. A ono začalo strašně pršet. A oni, aby neodešli, tak jako neviděli co. A my jsme je pozvali úplně mezi nás. A to byl teda jako luxusní zážitek, že jako kdyby na tom maličkém prostoru, co jsme teď, bylo ještě mezi náma třeba 20 lidí mezi těma nástrojema. Tak to bylo krásný.
0: Máte třeba místo, kam se rádi vracíte? Třeba nějakou kavárnu?
1: Brno.
2: Ty máš vlastně svůj... Je to Brno, ale zároveň je to kavárna Míšeňská v Praze u Karlovýho mostu, kde vlastně už tradičně pořádáme vánoční večírek. Takže vás srdečně zveme.
0: Můžeme jít na další skladbu?
2: Ano, je to... Já jsem čekala, nějak jsem se zasněla. A je to píseň Vůně a je o cestování vlakem.

0: Píseň Vůně a skupina Elektra 5 ve studiu Proglasu. Když se na vás dívám, tak vidím krásnou klasickou sestavu. Kontrabas, zpěv, bicí, elektrická kytara i syntezátor. A moje otázka teď není přímo na nástroje, ale přímo na vás. Jak jste se do kapely dostali? Jaký je váš příběh? A můžeme začít třeba u vás, Jiří.
1: Jo, já jsem se dostal do kapely jako poslední. Kapela už jednou zdárně fungovala se skvělou Markétou Kratochvílovou, která ovšem odešla na mateřskou. No a já jsem úplně k ním nechtěl, ale pak teda jaksi se mi to začalo líbit a od té doby se mi to líbí víc a víc. A vím, že jedna moje taková vstupní podmínka byla, že budu hrát na ten kontrabas, protože oni chtěli samozřejmě baskytaru. No a ta jsem teda si ustál a od té doby to tak je. Já jsem tomu velice rád.
2: My tež.
3: Ano, že nepolevil.
0: Co vy víte?
2: Já jsem přišel vlastně nějak ze začátku. Markéta mě oslovila, že zná Veroniku a Dana a sedli jsme si v restauraci a bylo to.
3: Možná nejzajímavější příběh má vlastně Dan.
4: To je pravda, protože já jsem byl oslovený kapelou Forbidden Fruit, což je taková pražská hip-hopová devadesátková kapela, kamarádem, a že budu měnit rytmiku, takže bubny a basu. A já jsem tam potkal Markétu, jsem viděl úplně poprvé takhle, jakože jsme přišli na ten konkurs a my jsme neprošli, my jsme neměli ten groove. A Markéta na mě řekla, tak si založíme kapelu. A takhle to vzniklo. Takže za to vlastně může jiná kapela, že jsme vznikli, která se nás pozvala na to, že si myslela, že budeme hrát s nima. A nakonec vlastně před covidem, krátce, 2020, tak nějak.
0: Veroniko, a váš příběh?
3: No, ten navazuje na ten Danův a Markéty. My on je taky jako klubíčko zamontaný. My jsme vlastně s Markétou kdysi dávno zaskakovali v kapele Motion Food pana Petra Jurkoviče. A od té doby jsme se znali, nebyli jsme sice v kontaktu, ale věděli jsme o sobě a Markéta mi jenom právě napsala, jak se teda stalo tady to s tím nezdarem, ale zároveň s darem Danovi a Markét, jestli teda se nechci s nima přidat do té nové kapely, a já jsem říkala, že jo, protože proč ne?
4: Vtipně, že ten člověk, který nás chtěl do té jiné kapely, tak mu teď jezdím zalivat na zahradu. To zakázané ovoce. Takže je to krásně propojen, ty světy, ty muzikantský a umělecký, to nás strašně baví. Se potkává s lidma. I za tohle hrozně děkujeme, že tady jsme.
0: A my děkujeme, že tu hrajete. A co si zahrajeme teď?
3: Tak teď tam dáme Kaňky.

0: Dozněla píseň Kaňky a dnešní koncert skupiny Elektra 5 už se pomalu blíží ke konci a já bych se teď chtěl zeptat, kde vás posluchači a fanoušci můžou v nejbližší době vidět a slyšet?
1: Tak to předám slovo Danovi, protože ten to celý orchestruje.
2: Dneska. Dneska na, na guest stage Maratonu hudby Brno, ale to se asi bude teď vysílat až potom. Ale za týden 15.8. jsme v klubu Ponava v Brně opět s kapelou Buduár staré dámy a to se moc těšíme. A potom v září v jižních Čechách v Milevsku festival Tlapka.
0: Kde vás posluchači mohou poslouchat? Třeba na Spotify nebo YouTube?
1: Oboje platformy máme pokryté, takže určitě Spotify, YouTube, Apple Music, tam jsme.
0: A máte nějaké plány třeba na příští dva roky? Co byste rádi? Třeba nové album nebo single?
3: Je to tak, máme v plánu nové album. Na příští rok by mělo být hotovo. Doufáme, že to natočíme ještě teďka na podzim. A moc se na to těšíme a ještě víc se toho děsíme, co to bude za práci.
0: Chystáte se vydat i fyzicky na LP, třeba na vinilu?
1: Víte, pověz.
4: Ano, ano, my bychom chtěli vinyl, rozhodně. Jestli bude CD, nevíme, ale vinyl chceme určitě.
5: Bude to první deska.
4: Bude to vlastně naše první deska. A doufáme, že to bude krásné.
0: Tak já vám přeji, co vám vaše přání splní. A to byla skupina Elektra 5. Děkuji, že jste přijali pozvání do pořadu Jak se vám líbí. Od mikrofonu se loučí Josef Javůrek, o zvuk se staral Šimon Vítek, Veronika Němečková a Adam Jakab. A my se rozloučíme písní, která se jmenuje...
1: Jsi to ty nebo já a moc děkujeme. U poslední písně.

0: Nyní přebíráme zprávy z Českého rozhlasu Plus.
1: Hlukové limity v Česku dál platí. Ústavní soud zamítl návrh na jejich zrušení. V belgickém Lutychu vypukly studentské protesty. Judistka Zachová získala bronzovou medaili na mistrovství světa a zítra bude oblačno až zataženo od západu s deštěm a s teplotami do 23 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Limity hluku v Česku zůstávají beze změn. Návrh skupiny senátorů na zrušení vládního nařízení zamítl ústavní soud. Senátoři v návrhu poukazovali na opakované zvýšení limitů, což podle nich vedlo ke stále větší zátěži na zdraví a životní prostředí. Podle ústavního soudu ale pravidla odpovídají zákonům i ústavnímu pořádku.
3: Navrhovatelé rozhodnutí soudu respektují, říká jejich advokát Pavel Úl.
4: Ústavní soud nevyhověl našemu návrhu, takže to ztotožnění je poměrně nízké.
3: Za dobrou zprávu nicméně považují postoj ústavního soudu k případnému dalšímu rozvolňování pravidel. Pokračuje soudkyně zpravodajka Dita Řepková.
5: Vláda při dalším možném rozvolňování, což doufáme, že k tomu nedojde, případně bude muset velmi rozumným způsobem odůvodnit, proč by k tomu přistoupila.
3: Podle ústavního soudu jsou aktuálně platné hlukové limity na hranici, kde se projevují negativní účinky na zdraví a životní prostředí. Šimon Franz, Radiožurnál.
1: Belgické město Lutych se potýká s protesty studentů. Úřady doporučily obyvatelům, aby se vyhnuli centru. Demonstranti poukazují na rostoucí náklady na vzdělání, přeplněné učebny nebo potíže s přístupem ke studijním materiálům. Podle agentury Reuters se belgičtí žáci částečně inspirovali protesty středoškoláků v sousední Francii. Agentura Belga pak píše, že policisté v Lutychu v posledních několika dnech zadrželi přes 100 lidí, především kvůli ničení cizího majetku a žádání. 14 českých měst se letos poprvé připojilo k evropské kampani Treetech. Cílem je ukázat význam stromů ve městech. Odborníci u vybraných dřevin změřili jejich parametry a pak spočítali například množství zadržené vody, vyprodukovaného kyslíku nebo uloženého uhlíku za rok. Výsledky pak shrnuje štítek, který je umístěn přímo na daném stromě. Jsou i na webu Treetech.eu.
6: Měříme obvod nebo průměr kmene spolu s výškou a průmětem koruny, tak to jsou vlastně vstupní hodnoty, taxon, místo, dendrometrie pro ten náš výpočet.
7: Vysvětluje arborista Jaroslav Kolařík. Přínosy stromu, které často nejsou pouhým okem vidět, převedou odborníci do viditelných čísel. Třeba na štítku 15 metrů vysoké lípy velkolisté v Čáslavi si lidé mohou přečíst, že vyprodukuje tolik kyslíku, kolik stačí jednomu člověku na 194 dní dýchání. Údaje zpracovali arboristé pro 98 stromů v Česku. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.
8: Judistka Renata Zachová získala na mistrovství světa v Baku bronz v kategorii do 63 kg. V nastaveném čase, takzvaném Golden Score, udolala Maďarku Anu Krizovou. Souboj prožíval trenér Zachové Jiří Štěpán.
9: V tom Golden Score, kdy to bylo 2-2, tak jsem viděl, že už to má ve svých rukou, kde už prostě si jde, hlídá si to, aby se tam nedostala do této pozice. Bylo to to, co jsme si říkali, když jsme odlítali semka, že se v téhle hmotnosti může stát cokoliv a že je připravená porazit kohokoliv. Ona to vlastně dokázala a jsem strašně šťastný za ní, že to takhle hezky zmákla.
8: Po dvou titulech mistrně Evropy získala Zachová svou první světovou medaili. Basketbalisté Slavie Praha era NBK prohráli první zápas v sezóně Ligy mistrů. Albě Berlín v Pardubicích podlehli s 86-110.
10: Nehody na D2 u sjezdu na Hustopeče a v Liberci. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy nehoda za sjezdem na Hustopeče. Kilometr 30,5 srazila se dvě těžká nákladní auta. Je to kousek před odpočívkou, kolona se tam netvoří. Auta podle policie blokují jen krajnici. Na D4 s Příbrami do Strakonic leží na vozovce předmět. Pozorněji projíždějte za sjezdem na Tábor a Mirovice zhruba 70. kilometru. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou v omezení stála dodávka. 34. kilometr už je pryč Kolona, která se tam tvořila, se rozjela. I jinde teď dálnice bez kolon. Na silnici 35 na výjezdu do Liberce z Turnova havarovalo osobní auto. Nehoda je v omezení u Doubí a úsek vypadá to, že se ucpává v místě v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra dorazí se studenou frontou déšť, od západu má postupně pršet na celém území a teploty vystoupí na 19 až 23 na jižní Moravě až na 25 stupňů. Jen na západě a severu bude chladněji od 16 do 20 stupňů. To byly zprávy.
11: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.
1: Vidíš, jak se mění svět každým dnem, sami můžem klidně zůstat chvíli stát. Kolem jde spousta lidí s vlastním příběhem,

0: 20 hodin a 15 minut. V rámci dnešního radioreportu vám na Proglasu nabízíme podcast Ostravsko-opavské diecéze.
1: Posloucháte podcast ze života Ostravsko-opavské diecéze. Příběhy obyčejných lidí, kterým byly svěřeny neobyčejné věci. Vítám vás u mimořádného dílu našeho diecézního podcastu. V první epizodě jsem říkala, že bych ráda, aby rozhovory vycházely jednou za měsíc. A to také budou. Proto dnes vydávám tento díl jako bonusový. Chtěla bych vás totiž pozvat, tak říkajíc, do zákulisí života na biskupství. Biskup Martin David dostal zajímavou pozvánku. Pekaři Alena a Tomáš Hanákovi ze Zlatých hormů nabídli, aby si u nich vyzkoušel upéct kváskový chleba. Proto jsme z Ostravy do Zlatých hor vyrazili už brzy ráno. Manželé Hanákovi ve svém domě objevili pec už z 18. století. Úzké místnosti s klenutým stropem, kde se nachází, říkají černá kuchyně.
2: Černá kuchyně od toho, že vlastně neměli třeba suchý dřevo a topili i mokrým, tak když to vlastně vidíte, to bylo černý všechno, jo? Proto se tomu říká černá kuchyň. Takže bychom se teď pomodlili a pak bychom začali.
3: Dobře. Máte nějakou speciální modlitbu?
2: Ne, nemám speciální modlitbu.
3: Takže je to na mě.
4: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
2: Amen. Amen.
4: Dobrý Bože, děkujeme ti za toto setkání, za to, že tady společně můžeme něco prožít. Chceme péct chleba, je to tvůj dar, jak se modlíme ve mši svaté, je to plod země a plod lidské práce.
1: Na pravé straně černé kuchyně se táhne dlouhá dřevěná pracovní deska. Naproti ní jsou dvířka do hluboké pece a vpravo dole výklenek na dřevo.
2: To je odběrka na pec. Vejdou se tam dvě vrchovatý kolečka měkkýho suchýho dřeva. Aha. Musí se topit s měkkým suchým dřevem.
3: Měkké dřevo.
2: Já potřebujem rychlej oheň. Ještě vám posvítím do pec, abyste to viděli, když to není naplněný. Podívejte se.
3: Aha.
2: Ta pec vlastně má 2,60 m na délku. 1,10 m na šířku a je to barokní pec z roku 1750, je to původní, je tam jenom vyměněná nahoře klemba, když se podíváte, tak ty cihly jsou bílý. Já si takhle stoupnu sem a kdybyste mi třeba podávali dřevo.
3: No to všechno dřevo se naskládá do pece,
2: do pece.
3: A za ty 3 hodiny to vyhoří.
2: Jo, musíte tam dát zaraz, to dřevo vlastně zapálí od začátku a pak to vlastně postupně prohoří a tam je přes 1000 stupňů, to je nádherné vlastně. Dobrý.
1: Biskup Martin David skládá naštípané dřevo na dlouhou dřevěnou lopatu, která slouží také k sázení chleba. Pekař Tomáš s její pomocí a nezbytnou čelovkou na hlavě ukládá dřevo, až postupně zaplní celou pec.
2: A důležitá věc, musíme otevřít klapky, jo? Průduchy,
3: ano.
2: Které vedou až dozadu té pece, až dozadu. A jdou, vidíte to?
3: Jo.
2: Takhle to jde do komínu. A my teďka vlastně tam zatopíme a budeme čekat, až se komín nadechne. A jak se komín nadechne, tak se tam změní tlak. A začne to pořádně odsávat, jako, a nepůjde nám kouř semka, jo? Tak Pane Ježíši, a tento bratr oheň, to říká tvoje chvále a slávě.
1: Modlitbou provází Tomáš Hanák celé své pečení, dokonce i zapalování ohně. Než se rozhoří, rozpovídá se pekař o historii domu, kam se s manželkou před 6 lety přestěhovali.
2: Ten dům nechal postavit kníže a biskup Šaugoš, který sídl na Javorníku, a nechal to postavit jako knížecí lesní finanční úřad biskupského panství Cuchmantl. A v roce 1771 už ten úřad zrušili a on ho prodal vlastně jako na dům, na normální bydlení. Tady je velká černá kuchyně, je tady několik varných systémů a topnej systém. Varný systém slouží teplo na vaření a topnej systém slouží na vytápění. Takže na to vaření je tady pec na chleba, to je německý typ pece, tam se skládá to dřevo do vnitřku. Ve vnitřku hoří, pak se to musí vyméct a pak se tam můžou sázet ty chleby.
4: Tady je druhý varný systém.
1: Muž v bílé zástěře nám ukazuje další místa, kde všude se v kuchyni dalo vařit, péct a udit. Poměrně malé místnosti, je jich celkem 6. Mezitím se z pece začíná ozývat praskání.

0: pěstování dřeva. Tomáš Hanák dodává, že když s manželkou dům kupovali, o peci ani historii domu nic nevěděli.
1: Já jsem po světě jsem viděl, že to je pes na chleba. Říkám, Ani, bude pec chleba. Ani pec na chleba. Tak jsem si jako scháněl, jako, jak se peče v takovéhle peci, ale tam je právě nejhorší se naučit topit. Tak, už to začíná hořet, tak je to dobrý. Takže budeme založit místo, jo?
0: Přesouváme se do velké místnosti přes chodbu. Uvnitř je dlouhý stůl, pytle s moukou, elektrická pekárna, v rohu stroj na mísení těsta. Ukazuje se, že pečení chleba není žádná legrace. Pekař Tomáš už přes noc připravil z kvásku takzvaný rozkvas. V podstatě základ, ze kterého budeme chystat samotné těsto.
1: Ten chleba se dělá vlastně na třikrát, takže první den založíme jako kvás. Doživíme kvás. Tohle už je rozkvas. To už je třetina toho chleba a z toho kvasu se vezme prostě díl kvasu, pak se tam dá díl mouky a díl vody a to se zamíchá se den před tím samotným těstem. Jako jo. A ten rozkvas nám se vlastně potom promíchá teďka to těsto. Takže je to kvas, rozkvas a samotný těsto. Mm-hmm. Pšenično-žitný chleba je větší podíl pšeničné mouky. Pšeničná mouka obsahuje větší podíl lepku a lepek působí to, že nám drží tvar toho chleba. Mm-hmm. Ale dáváme tam i žitnou chlebovou mouku a žitná chlebová mouka zase váží větší vlhkost na sebe, takže ten chleba bude vlastně držet tvar a bude vláčný. Takže založíme těsto, jo? Kvás, voda a nejdůležitější věc na světě, co je v pohádkách, je sůl. Bez soli se nedá vařit. Ani slaný, ani sladký. Bez soli to nechutná. A do českých chleba vlastně tak se tam dává kmín.
0: Po nezbytném úvodu do pečení si biskup Martin na sebe bere zástěru, do ruky speciální naběračku a podle pokynů pekaře pečlivě odvažuje množství chlebové mouky, pšeničné i žitné. Pak napouští vodu do odměrné nádoby. Vše vysype do velké mísy v rohu místnosti. Vypadá jako velký robot nebo hnětač. Zahnutý nástavec se v něm ale nepohybuje. Naopak se kolem něj otáčí celá mísa.
1: Teďka vlastně budeme dělat formu toho, že budeme natahovat lepek. A my potřebujeme natáhnout lepek, aby to těsto drželo ten tvar. A to se dělá tak, že vlastně ta díže se otáčí, to rameno je pevný a je tam důležitá ta pšeničná mouka. A ta pšeničná mouka má v sobě ten lepek, a ono se to potom přilepí na tom díži a začne se to natahovat o to rameno a pak uvidíte, že v tom těstě jsou takový jako jak pruhy. Jo. Ten lepek se vlastně natáhne a drží tvar toho těsta. Jo, a hlavně se nedívejte jenom na to, jak se to točí, jo. To by se vám motala hlava. Musíte se dívat vlastně za to. Aby se vám nemotala hlava, jo?
0: Během míchání těsta, které Tomáš Hanák nazývá natahováním lepku, se dozvídáme další a další zajímavosti ze světa pečení.
1: Když je ten chleba vlastně z kvasu, on rozkládá vlastně ty cukry, kyselná mlečná je tam v tomto, se rozkládá vlastně ty škroby a všechno a vytahují se z toho ty minerály, co tam jsou vlastně, a i ty vitaminy, a to tam jakoby zůstává. Když uděláte z droždí, tak droždí vám to zabije všechno. Ale že ten kvás vlastně vytahuje a proto ten chleba je stravitelnější, nezatěžuje to střeva, nezatěžuje to žaludek a dáte si vlastně jeden krajíc kváskový chleba a jste sytí. Teď si můžete také šáhnout do těsta.
2: Jo, tak to je husté.
1: Ale ono to ještě potřebuje trošku zahustit.
2: Ještě zahustit?
1: Ono to, se, jak se to bude prokvašovat, tak ono to nebude zase tak tvrdý. Aha. Jo.
0: Na pečení chleba tady nad námi dohlíží z obrázku svatý Klement Maria Hofbauer, patron pekařů. Pro teď máme na chvilku hotovo. Těsto musí kynout. Aby bylo pěkně v teple, zatápí mu pan Tomáš pomocí elektrické trouby a jdeme zkontrolovat oheň. Ukazuje se, že kromě čelovky je tady nezbytnou výbavou i bezkontaktní teploměr.
1: No, už je krásně hodí.
2: No, je. Yeah. Tak to je. To je paráda.
1: No, tak se podívám. A tam to má limit 700 stupňů, jo? Ale je tam přes 1000 stupňů teďka, jak ještě to ani hodí, jo?
0: A máme přestávku. Než těsto vykyne, dnes trvá asi 2 hodiny. Pekař ho v průběhu samozřejmě chodí kontrolovat. Mezitím nám s manželkou ukazují svůj krásný domov, který nazvali Domem chleba. Je vidět, že se v něm snaží zachovat jeho historickou duši. Vše podtrhují výšivky na stěnách, vášeň paní Aleny. Právě jedna z nich byla předlohou pro jejich vysněný dům.
1: Původní záměr byl najít si dům podle vyšívaného obrázku mé ženy. Což se povedlo teda. Hledali jsme dům v okolí Brna a tak jsme se přestěhovali do Zlatých hor, to je kousek od Brna, že jo. A dům vypadal vlastně úplně stejně jako ten návrh z toho obrázku. Tím, že jsme objevili pec na chleba, tak díky tomu jsme začali péct, nebo já peču, teda Alenka je zaměstnaná, ta pracuje v jiné firmě, takže já peču vlastně ten chleba takhle. No.
0: Láska na první pohled, jsem pochopila ten
3: jo,
0: dům.
3: Jo, určitě.
1: No, my jsme chtěli vlastně, jak
3: jsme viděli. Ten dům líbil, čo mám ráda, jakoby, že jsme jezdívali s rodiči po zámkách a po hradech a tohle a tenhle dům nás prostě okouzlil. Opravdu.
1: My jsme chtěli jako malinký domeček s trochu větší zahrádkou a na klidném místě. Alenka chtěla bydlet vedle kostela, chtěla bydlet poblíž poutního místa, já jsem chtěl bydlet na hájovně, toužil jsem potom, aby v okolí byl nějaký hrad nebo zřícenina. A no super vlastně, všechno se splnilo, všechno a ještě navíc, že jo.
0: Je čas vrátit se ke chlebu. Nejprve je potřeba nachystat ošatky a vysypat je moukou. Pak přichází na řadu těsto. Pekař s biskupem Martinem jej dělí na stejné kousky.
1: Namočit určitě jednu ruku, abyste měli od mouky. A špachky se vlastně řeží jak nožem. Jo, pak se to podebere, dáte na váhu opatrně a budeme vážit zhruba kilo a půl. Jo, kilo 56, to nevadí. Tak, zase špachtlí, položím někde, jo. A takhle vlastně jedno těsto vedle druhého. Ale tak já půjdu do důchodu už teďka, už nemám
0: A teď je na čase vytvořit zlepivé hroudy kulaté bochníky. Ukazuje se, že to chce správnou techniku. Pod pekařovýma rukama se těsto téměř roztancuje. Biskup Martin nejprve váhá, ale pak se odvážně pustí do hnětení.
1: Já vlastně vezmu ty dlaně, chytnu si to těsto a jako když od sebe to dám,
2: ano.
1: A takhle to jako přetáhnu.
2: Ano, ano.
1: Pořád si ten chleba otáčím.
2: Aha.
1: Takže já mám chleba vlastně zamotaný za 10 sekund.
2: Aha.
1: Hezká strana, škaredá strana. Celý to musím omoučit, aby se mi to nepřilepilo. Hezkou stranou dolů a zas pěst a je to hotový.
2: Myslím si, že tak já budu mít to mít dvě strany škaredé.
1: Máme závod?
2: No to...
1: To vždycky děcka říkají, ne?
2: Z toho jako...
1: Perfektně,
2: to není tak hezké,
1: To nevadí. Tak, super, to už je hezky, namoučit a do toho.
2: Jako nemohl bych se živit jako pekař.
1: Ale mohla, to je až třeba rok byste to dělala, tak pak už vám to půjde.
2: A teď jsem se do toho zamotal.
1: To nevadí. Jako... Tak druhej a já to dělám.
2: Mi to totiž připadá, že vy to neotáčíte, když to děláte.
1: Otáčím, jo. Tak, super. Krásná práce.
0: To, co jsem zhrnula zhruba v minutě záznamu, ve skutečnosti trvalo asi půl hodiny. Oba muži nakonec společnými silami naplnili těstem 15 ošatek. Čeká je poslední kynutí. My si mezi tím dáme oběd. Hodiny v pekárně ubíhají prací i povídáním. Mezitím dřevo v peci vyhořelo, je potřeba vymést popel a zkontrolovat teplotu.
2: Už je tma.
0: V peci je tma. Takže čelovku.
1: A to množství dřeva, co jsme tam dali, toho moc není, ne?
2: Je to vlastně jako
1: dvě lopatky. Tak, vezměte ušatky s chlebem.
0: Jakmile je v peci správná teplota, je to rychlá akce.
1: Následující fáze. Teďka, vy mě podáte ošatku,
2: ano.
1: Já ho vyklopím, podám mu zpátky,
2: ano.
1: Sázím chleba. Vytáhnu lopatu, takhle si ho opřu, podáte mi druhou ošatku.
0: Biskup Martin podává pekaři Tomášovi ošatky s chlebem. Ten těsto vyklopí na dlouhou dřevěnou lopatu a sází bochníky do pece. Já držím v jedné ruce mikrofon a druhou odebírám prázdné ošatky.
1: Teďka budete vysát, jo?
3: Světlo, čelovku.
1: Vedle toho chleba. A cupněte jenom. Tak, výborně.
2: Už je poslední, že?
1: Jo. Pane Ježíši, požehnej nám tyto chleby. Kolik je hodin? Čas? 13.41.
2: Čili ve
1: 14.10 se podíváme.
2: Tak jsem si vyzkoušel, jak se na lopatě nesmí, ale jak se lopatou nakládá do pece.
1: Pozor na hlavu.
0: Kdybych měla říct, kterou větu jsem slyšela nejčastěji v pekárně, je to pozor na hlavu. No.
4: A bylo to marný,
0: Já čekám, kdo z nás bude první.
1: No, kdybyste viděla, kolik lidí se tady bouchá té hlavy, a co pak vychází za etudy z nich.
0: Při každém průchodu černou kuchyní nás pekař vždy upozorňuje na nízké zárubně dveří. Proto z toho po několika hodinách už máme legraci. V duchu povídání a smíchu se nese celý zbývající čas v pekárně. Necelá hodina a máme konečně hotovo. Tomáš Hanák znovu bere dřevěnou lopatu a začíná vytahovat bochníky.
2: Pozor na hlavu.
4: Jo.
1: Vezměte rukavice. Rukavice. To by vás hodně pálilo.
2: Fakt?
1: No, postavte ho na štoc. Jo, dobrý. Můžeme vytahovat.
2: A dáme sem?
1: Jo, takhle, takhle. Postavte ho.
2: Tak?
1: Tak, a opřete to.
2: Tak to?
1: Tak, jo.
2: A tak je dávám za sebe, jo?
1: Za sebe, jo.
0: Biskup Martin každý chléb staví na hranu a skládá vedle sebe jednotlivé bochníky. Když je všech 15 venku, odmění nás chléb tichým křupáním.
1: Tak, poslouchejte.
2: To bude zpívat.
1: No, to jsem taky nevěděl. To jsem taky všechno vyčetli v těch archivech.
2: A proč se to dává takhle na kant?
1: No, protože ta pára z toho jako uniká. A když byste to dal jako takto, tak by vám to asi vlahlo ze spolu.
2: Aha.
0: Čekání na vychladnutí jsme si zkrátili mší svatou, kterou jsme oslavili v krásném barevném zlatohorském kostele na Nebevzetí Panny Marie. Pekárna totiž stojí příhodně hned vedle něj. Pak už nezbývalo nic jiného, než ochutnat.
1: Takže můžu krájet, jo?
2: Ano. No, fakt to je teplé ještě. No, mlete. Něco si nepamatuju, kdybych jedl čerstvý chleba.
3: Jak se vám peklo, či biskupe?
2: Byla to pro mě první zkušenost a je to zážitek toho procesu tvorby chleba. Jako všechno má svůj čas, všechno má své množství, své míry, ale nakonec, když se to všechno dodrží, tak je z toho takovýto krásný výsledek, který chutná.
5: Tak líbilo se vám to.
2: No.
5: Jediná nádhera. Moc děkujeme.
1: Taky.
5: My taky děkujeme.
0: Voňavé a křupavé bochníky jsme s otcem biskupem naložili do auta a odvezli na nedaleké poutní místo Maria Hilf, kde zrovna začínal tábor pro mladé Sinai Camp. Díky, že jste poslouchali až sem a těším se zase brzy naslyšenou.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 7. října. Při generální audienci papež Lev pokračoval v cyklu katechezí věnovaných konstituci Gaudium et Spes.
1: Takzvaná misijní neděle, připadající na 18. října, se stala příležitostí k vydání videoposelství svatého otce.
0: Ve Vatikánu dnes začalo setkání předsedů biskupských konferencí, svolené papežem u příležitosti 10. výročí exhortace Amoris Laetitia.
1: Přejeme příjemný poslech.
0: Svatý otec ve své katechezi navazující na čtvrtou kapitolu konstituce Gaudium et Spes, nazvanou Poslání církve v dnešním světě, připomněl, že církev se podílí na budování pozemské obce tím, že se zastává utlačovaných a nespravedlivě pronásledovaných, i tím, že vnáší do světa pohled evangelia a do kultury znamení svatosti.
2: Fratelli sorelle, buongiorno e benvenuti.
1: Bratři a sestry, dobré ráno a buďte vítáni.
2: Riprendendo la riflessione sulla costituzione conciliare Gaudium et Spes.
1: Pokračujeme v úvahách nad koncilní konstitucí Gaudium et Spes a zaměříme se dnes na čtvrtou kapitolu první části věnovanou poslání církve v dnešním světě. Koncil především připomíná, že církev není nad světem ani vedle něj, ale že je do něj jakoby vštěpena. Mundus reconciliatus ecclesia, napsal svatý Augustín. Církev je svět již smířený s Bohem. Jsme poutníci na zemi a s tímto světem sdílíme jeho křehkost i krásu.
2: Come il figlio di Dio si è incarnato per dare la vita al mondo e riconciliarlo con il Padre.
0: Tak, jako se Boží syn vtělil, aby dal světu život a smířil jej s Otcem, tak i církev přebývá ve světě jako znamení Božího vtělení, aby zjevila jeho záměr učinit z nás všech své děti v jedné velké lidské rodině. Církev proto kráčí dějinami uprostřed národů a kultur a toto propojení s životem národů jí stále více pomáhá chápat, že její poslání má historický rozměr a zahrnuje odpovědnost za to, jak se utvářejí společenské vztahy.
2: La prima missione della Chiesa.
1: Prvním posláním církve je pomáhat lidem, aby s pozorností vstupovali do hlubokých otázek života, otázek o našem původu a našem osudu, stejně jako otázek o smyslu lásky a bolesti. Logika zisku za každou cenu a manipulace s informacemi mohou vyvíjet nepatřičný nátlak, aby se lidé přizpůsobili životnímu stylu zaměřenému na spotřebu materiálních věcí. Naše srdce je však stvořeno k tomu, aby hledělo vzhůru.
0: Otcové koncilu připomínají, že poslání církve se uskutečňuje také tím, že přispívá k budování pozemské obce. Její metody a cíle však nejsou primárně politického rázu, nýbrž spočívají ve svědectví víry a lásky, provázeném úsilím o spravedlnost, pokoj a bratrství. Věřící člověk, který uctívá Krista, spravedlivého, jenž zemřel za nespravedlivé, nemůže akceptovat útlak nepatrných a chudých, ani nespravedlivé struktury, spečeťující situace závislosti a nespravedlnosti. Sociální nauka církve určuje směr pro jednání křesťanů, kteří spolupracují se všemi lidmi dobré vůle na prosazování společného dobra. Církev si tedy nic nežádá vřeleji, než aby mohla sloužit blahu všech a svobodně se rozvíjet pod jakoukoliv vládou, která uznává základní práva osoby i rodiny a požadavky obecného blaha.
2: Per compiere con efficacia la missione evangelica.
1: K účinnému naplňování evangelního poslání je nutné, aby každý pokřtěný spolupracoval s milostí Ducha Svatého, aby jeho víra byla živá a projevovala se koherentním jednáním. Jak totiž připomínají otcové koncilu, rozpor mezi vyznávanou vírou a každodenním životem patří k nejzávažnějším omylům naší doby. Gaudium et Spes věnuje zvláštní pozornost poslání laiků, kteří jsou na základě křtu povoláni k tomu, aby oživovali svět křesťanským duchem a vnášeli do něj pohled evangelia. Hlavními místy tohoto působení, které právě lze nazvat kněžským, je bez pochyby rodina a pracovní prostředí, jakkoliv se vztahuje na všechny oblasti života.
0: Církev vždy pozorně sleduje, co se ve společnosti děje a jak se rozvíjí. Úkolem celého božího lidu, zejména pastýřů a teologů, je rozeznávat, co v naší kultuře stojí za pozornost. Za nejvyšší kritérium tohoto rozlišování musí vždy sloužit boží slovo a tradice církve. Vyžaduje to vyrovnanou mysl, svobodnou od módních kulturních trendů, schopnou nahlížet na svět pozitivně a zároveň pevně zachovávat a předávat evangelní poselství v jeho celistvosti. V skutku, křesťanství jistě nelze učinit přitažlivým tím, že se zředí jeho obsah a zmírní jeho požadavky.
1: Drazí, církev putující dějinami jde vždycky jen za jedním, aby přišlo Boží království a uskutečnila se spása celého lidstva. K tomuto cíli směřuje především skrze osobní svatost a bratrskou lásku. Svatý Pavel VI. Napsal, bez tohoto znamení svatosti si naše slovo jen stěží najde cestu do srdce člověka naší doby. Bez svatosti hrozí, že bude marné a neplodné. Buďme proto poslušní působení Ducha Svatého, aby nám pomáhal žít ve svatosti a lásce, aby svět mohl věřit a doufat.
0: To byla katecheze papeže Leva XIV. Při generální audienci. V jejím závěru svatý otec pozdravil věřící různých národů a poutníky, kterých se dnes shromáždilo na svatopetrském náměstí přibližně 32 000.
1: Dnešní liturgická památka Panny Marie Růžencové mi dává příležitost připomenout význam posvátného růžence, mariánské modlitby, tak drahé církevní tradici. Zvu vás k jeho modlitbě, abyste zakoušeli útěchu naší nebeské matky, jež je bezpečným útočištěm uprostřed životních těžkostí.
0: V pozdravu portugalsky mluvícím poutníkům svatý otec připomněl nadcházející brazilský svátek.
2: Cari fratelli e sorelle.
0: Drazí bratři a sestry, příští pondělí 12. října se slaví svátek Panny Marie z Aparecidy, patronky Brazílie. Její mateřské přímluvě svěřuji vás i vaše rodiny.
1: V pozdravu Polákům vzpomněl na řeholnici, mystičku a vizionářku svatou Faustinu Kowalskou, která měla nedávno svátek.
2: Vi affido all'intercessione di Maria, madre del bell'amore.
1: Svěřuji vás přímluvě Marie, matky krásné lásky, a nedávno vzpomínané svaté Faustiny Kowalské, apoštolky Božího milosrdenství, abyste na cestách všedního dne vždy důvěřovali Bohu, který je pánem dějin.
0: Lev 14. rovněž pozdravil kandidáty, kteří se ucházejí o službu ve švýcarské gardě.
2: Saluto cordialmente i pellegrini di lingua tedesca.
0: Srdečně zdravím německy mluvící poutníky, zvláště mladé muže ze Švýcarské konfederace, kteří se účastní informačního týdne papežské švýcarské gardy. Všem přeji pěkný pobyt zde v Římě.
2: Augurum buon soggiorno qui a Roma.
0: Ve Vatikánu dnes v podvečer začalo setkání, které svolal papež Lev u příležitosti 10. výročí apoštolské exhortace Amoris Laetitia. Účastní se ho předsedové biskupských konferencí z celého světa i představitelé východních církví. Českou republiku reprezentuje olomoucký arcibiskup Josef Nuzík.
1: Setkání zahájila promluva svatého otce. Jak řekl papež Lev, setkání, které svolal, se inspiruje obrazem ze Skutků apoštolských, kdy Pavel a Barnabáš po návratu ze své cesty svolali církevní obec a vypravovali, co všechno Bůh s nimi vykonal. V tomto duchu se má nést také setkání, jehož tématem je recepce exhortace Amoris Laetitia. Papež vyzval účastníky, aby se navzájem dělili o plody i obtíže spojené s tímto dokumentem. Pojďme je předložit pánu a sdílet je mezi sebou, abychom rozpoznávali, co Bůh mezi námi činí a kam jeho duch dnes vede církev.
0: Svatý otec zdůraznil, že rodiny se podílejí na poslání církve v každodenním životě skrze lásku a věrnost, péči a odpuštění, ve výchově dětí a v úsilí o předávání víry, v pozornosti ke starým a zranitelným. Jako pastýři jsme obdrželi odpovědnost hlásat vhod i nevhod krásu Božího záměru pro manželství a rodiny a jeho volání po lásce a něžnosti, řekl a zdůraznil, že úkolem pastýřů je doprovázet rodiny v jejich konkrétních životních situacích.
1: Papež zdůraznil, že je zapotřebí postavit se čelem k mnoha otázkám, které přináší dnešní doba. Co lidé ve skutečnosti hledají za kulturními změnami? Co nám odhalují jejich radosti a naděje, smutky a obavy? Kde pastorační jazyk a praxe otevírá cestu a kde se nám nedaří oslovit srdce lidí nebo podpořit jejich úsilí konat dobro? Co nás učí životní zkušenost rodin, zkušenost, z níž jsme se dosud plně nepoučili? Co můžeme nabídnout jako formaci pro zdravý a svatý rodinný život? A zejména, co se můžeme naučit od rodičů, kteří se snaží doprovázet své děti a mladé lidi v tomto kontextu?
0: Zvláštní pozornost, jak dále zdůraznil papež Lev, je třeba věnovat situacím křehkosti, která je typická pro lidský život a kterou známe i ze života církve. Vybídl tedy k zamyšlení nad tím, jakou církev potkávají lidé ve chvíli, kdy jsou nejkřehčí, nad tím, zda v našich komunitách doprovází pravdu, kterou hlásáme, trpělivá blízkost a pastorační přítomnost.
1: Jubilejní stý Světový den misií, který připadá na neděli 18. října, se stal příležitostí k vydání videoposelství, v němž se svatý otec ohlíží za svým misijním působením v mládí, ale též vyzývá všechny křesťany k novému evangelizačnímu úsilí. Když se ohlížím za svým mládím, vidím, jak modlitby obětované Pánu žně tajemným způsobem pomáhaly připravit mé srdce na to, abych uslyšel Ježíšovo volání, abych ho následoval jako augustiniánský misionář. Navíc modlitby a příspěvky věřících povzbuzovaly a podporovaly mou misijní práci v Peru, stejně jako práci nesčetných dalších po celém světě. Z tohoto důvodu bych rád vyjádřil svou upřímnou vděčnost všem, kteří v průběhu let podporovali Světovou misijní neděli. Svatý otec dále v poselství povzbuzuje k širokému zapojení věřících v evangelizaci. Zavažme se všichni, že budeme přispívat k velkému poslání evangelizace, které je vždy dílem lásky, podle svého povolání a darů, které jsme obdrželi. Vaše modlitby a praktická podpora budou velkou pomocí při šíření evangelia o Boží lásce všem, zejména nejchudším a těm, kteří to nejvíce potřebují.
0: Mezinárodní centrum mládeže svatého Vavřince v Římě včera pořádalo slavnostní prezentaci nového katechismu pro mládež s názvem Jukat – Láska navždy. Kniha se věnuje tématům přátelství, lidské identity, dospívání a manželství a předmluvu k ní napsal papež Lev XIV. Bůh vás volá, milí mladí přátelé, k veliké lásce, píše papež Lev. Nemějte strach z její hloubky. Láska, k níž jste povoláni, je dost silná na to, aby překonala těžkosti a dost velká na to, aby vám byla oporou pro celý život. Není dokonalá, ale roste ve světle víry. Skutečná láska je Božím darem. Nemůžeme ji vyprodukovat sami. Kde je lidská láska často poskvrněna egoistickými tužbami, tam je naopak Boží láska nesobecká, trpělivá, vytrvalá a má dostatek všech podivuhodných vlastností, které vyjmenovává svatý Pavel v prvním listu Korinťanům. Od mikrofonu zdraví
1: David Válka
0: a Johana Bromková.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Připomínáme si dnes památku Panny Marie Růžencové a texty tedy vezmeme, texty hymnu, žalmů a prozeb vezmeme ze společných textů o Panně Marii. Pokud máte starší vydání breviáře, bude to od strany 1660, anebo v novějším vydání breviáře nalistujeme stranu 1877. Antifony, krátké čtení a zpěv a antifonu ke kantiku Panny Marie a závěrečnou modlitbu najdeme od strany 1555 ve starším vydání breviáře, 1555 v novějším od strany 1751. Dnes se s vámi pomodlí Alena
1: a Kateřina.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Zdráva z hvězdomořská, Matko Boží štědrá, ustavičná Pano, šťastná nebe zbráno.
1: Přijímajíc Ave, zertu Gabriele, vrať nám pokoj pravý, měníc úděl Evy.
0: Rozvaž pouta vinným, slepé vyveď ze tmy, odvrať od nás vše zlé, vypros všechno dobré.
1: Vypros, Matko naše, milost od Ježíše, neboť on nám z nebe byl dán skrze tebe.
0: Pano nejvýš svatá, mírná, vlídná, tichá, veď nás cestou ctností, ať jsme tiší, čistí.
1: Uč nás, Pano čistá, následovat Krista, u něho ať s tebou najdem radost věčnou. Anděl Páně zvěstoval Marii a ona počala z Ducha Svatého.
0: Zaradoval jsem se, když mi řekli, do domu Hospodinova půjdeme.
1: Už stojí naše nohy v tvých branách, Jeruzaléme.
0: Jeruzalém je vystavěn jako město, spojené v jeden celek.
1: Tam vystupují kmeny Hospodinovi, jak to zákon přikazuje Izraeli, aby chválil Hospodinovo jméno.
0: Tam stojí soudní stolce Davidova domu.
1: Vyprošujte Jeruzalému pokoj, ať jsou v bezpečí, kdo tě milují.
0: Ať vládne mír v tvých hradbách, bezpečnost v tvých palácích.
1: Kvůli svým bratřím a přátelům budu říkat pokoj v tobě.
0: Kvůli domu Hospodina našeho Boha budu ti přát štěstí.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Anděl Páně zvěstoval Marii a ona počala z Ducha Svatého.
1: U Ježíšova kříže stála jeho matka.
0: Když nestaví dům Hospodin, marně se lopotí, kdo ho stavějí.
1: Když nestřeží město Hospodin, marně bdí strážce.
0: Marné je časně vstávat, dlouho vysedávat u práce, jíst chléb námahy. Neboť svým miláčkům dává ho ve spánku.
1: Hle, Hospodinovým darem jsou synové, odměnou je plod lůna.
0: Čím jsou bojovníku šípy v ruce, tím jsou synové z mladých let.
1: Šťastný muž, který jimi naplnil svůj toulec. Nepřijdou do hanby, když se budou v branách soudit s protivníky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: U Ježíšova kříže stála jeho matka.
1: Raduj se a plesej, Pano Maria, tvůj syn slavně vstal z hrobu. Aleluja.
0: Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista. On nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.
1: Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce.
0: Ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista.
1: To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti. Neboť skrze ní nás obdařil milostí ve svém milovaném synu.
0: V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost,
1: kterou nám tak bohatě projevil s veškerou moudrostí a prozíravostí.
0: Seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, jak se mu to líbilo a jak si to napřed sám u sebe ustanovil.
1: Až se naplní čas pro dílo spásy, že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
2: Raduj se a plesej, Pano Maria, tvůj syn slavně vstal z hrobu. Aleluja.
0: Krátké čtení z listu Galaťanům. Když se naplnil čas, poslal Bůh svého syna narozeného ze ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali zákonu. Tak jsme byli přijati za syny.

0: Buď zdráva, Maria, milosti plná, Pán s tebou.
1: Buď zdráva, Maria, milosti plná, Pán s tebou.
0: Požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života tvého.
1: Pán s tebou.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
1: Buď zdráva, Maria, milosti plná, Pán s tebou. Maria uchovávala ve svém srdci všechno, co bylo řečeno o jejím synu, a rozvažovala o tom.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení, k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem. Rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Maria uchovávala ve svém srdci všechno, co bylo řečeno o jejím synu, a rozvažovala o tom. Děkujeme Bohu za veliké skutky, které pro naši spásu učinil blahoslavené Paně Marii, a prosme ho. Bože, naplň nás svou milostí.
1: Bože, ty jsi vyvolil Panu Marii, aby byla matkou tvého syna.
0: Na její přímluvu vyslyš naše prosby.
1: Ty svěřil všechny lidi do mateřské ochrany Panny Marie.
0: Na její přímluvu uzdrav nemocné, potěš zarmoucené, odpusť hříšníkům a dej všem spásu a mír.
1: Ty jsi učinil Panu Marii chrámem Ducha svatého a naplnil si svou milostí.
0: Sešli i nám hojnost darů svého ducha.
1: Ty jsi zhromáždil apoštoly, aby společně s Panou Marií setrvávali v modlitbách.
0: Dej, ať tvá církev následuje příklad jejich jednomyslné modlitby a roste k dokonalosti lásky.
1: Ty jsi vzal neposkvrněnou Panu Marii i s tělem i duší do nebeské slávy.
0: Dej i našim zemřelým účast na slávě svého syna.
1: A prosíme, Pane, veď nás k zodpovědné volbě v nadcházejících komunálních a senátních volbách. A prosíme taky za všechny, kteří na sebe berou odpovědnost, kandidují a chtějí pracovat pro společné dobro.
0: Bože, naplň nás svou milostí. Nyní se pomodleme, jak nás Pán Ježíš naučil. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, vlej nám do duše svou milost, abychom ve spojení s Panou Marií stále hlouběji prožívali tajemství našeho vykoupení. A dej, ať nás všechny, kdo jsme z andělova zvěstování poznali, že se tvůj syn stal člověkem, jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Doznělo dílo Gloria Antonia Vivaldiho. Účinkovala New Philharmonia Choir and Orchestra, dirigoval Ricardo Muti. Sóla zpívali Teresa Perganza a Lucia Valentini Terrani. V závěru bloku duchovní hudby ještě vyslechneme dílo Tokáta Septima z roku 1690, jehož autorem je Georg Miffa. Na varhany zahraje Jaroslav Tůma.

0: Blok duchovní hudby na Proglasu uzavřelo dílo Tokáta Septima, jehož autorem je Georg Miffa. Na varhany hrál Jaroslav Tůma.
1: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
2: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
1: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
2: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
1: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
2: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

Je 22 hodin a ve čtení na pokračování na Proglasu otevíráme knihu vzpomínek Benedikta Holoty s názvem Nebyl jsem hrdina. Čte sám její autor.

Vrátil jsem se do Běchovic. Bylo to v roce 1964. Bydlení mi zajistil můj dobrý a starostlivý přítel z prvého pobytu Karel Samec, který v té době pracoval jako vedoucí konstrukce ve VPZ-ce, ve výzkum areálu výzkumných ústavů. V jeho rodině i v rodině Koubových, to je rodina Karlovy sestry, a v rodině Zdeňka Mikeše jsem v Běchovicích během svého druhého pobytu našel své zázemí. Karlík mi našel pod nájem u paní Dvořákové. Byl to pokojík, ve kterém jsem bydlel s velkou radostí. Byla to totiž bývalá řezická lednice. Malý pokojíček s jedním oknem, stěny byly natřené bílou emailovou barvou, a když jsem v zimě přišel z práce a zatopil, vysrážela se vlhkost na zdech, z kterých jsem stíral rukou vodu. Malý chudý domeček stál v bezprostřední blízkosti výpadovky z Prahy na Kolín, v místě startu známého běžeckého závodu Běchovice. Každou sobotu odpoledne a v neděli k večeru projíždělo kolem jedno auto za druhým, takže jsem se učil trpělivě snášet rámus. Do kostela jsem chodil do koloděj, měl jsem dokonce už kolo, které jsem koupil v Chrudimi, abych nestrácel tolik času docházením. V ústavu UVB jsem se vrátil do konstrukce. Jak už jsem se jednou zmínil, byla tam výborná parta. Když jsme ráno přišli do práce, všichni jsme si podali ruku na znamení jednoty a začalo se pracovat. Po skončení pracovní doby jsme se nerozešli, dokud jsme si zase všichni nepodali ruku. Tímto malým gestem se vytvořila v pracovním kolektivu výborná atmosféra. Jeden z mých spolupracovníků v konstrukci měl sice dobré pracovní vlastnosti, ale konstrukce nebyla jeho silnou stránkou. Spíše uměl práci zorganizovat, co bylo zapotřebí sehnat a zařídit. Láďa seděl jednou u pracovního stolu a byl smutný. Pak se ke mně otočil a řekl: já to vím, Vladimíre, že ti tady toho moc nepomůžu, že ti to nejsem moc platný. A měl oči plné slzí. Po nějakém čase, a bylo to v zimě, když přišel ráno do kanceláře, hodil tašku na stůl, vzal židli, přisedl ke mně a s velkým nadšením povídá: víš, co se mi dneska stalo? To se mi ještě v životě nestalo. Říkal mu: Láďo, prosím tě, co se děje? A Láďa celý rozsvícený mi řekl: představ si, já jsem se dneska do práce těšil. Později mi ke konstrukci byla přidána činnost zakázková a konzultační. Bylo toho zase až nad hlavu. Ale lidské vztahy na pracovišti, které řídil inženýr Holzbecher, byli na vysoké lidské úrovni a to dělalo pobyt v UVP příjemným. Sám velký šéf, jak jsem ho znal, osvědčoval v jednání nejednu křesťanskou cnost. Když jsem například nemohl získat žádné pracovníky pro složení speciální keramiky pro pokusné zařízení, obrátil jsem se na něho v domnění, že prostě někomu přikáže, aby mi šel na pomoc. On se na mě v kanceláři podíval a řekl: v mé výzkumné skupině není zvykem poroučet. Oblékl modráky a šel keramiku se mnou složit. Když jsme byli s prací hotovi, dodal: nebojte se, až budou prémie, já to vyjádřím. Společensky jsem byl v ústavu rarita. Bohoslovec a františkán mezi techniky. K mému prknu si přišel pohovořit i inženýr Novotný, ten, který mne před 7 lety z ústavu vyhodil.
Přišel mi říct, že s mým znovu přijetím do ústavu nesouhlasí, ale že byl přehlasovaný. To se mi na něm líbilo. Celý ústav ho považoval za vzorného komunistu, byl také předsedou strany. Bylo však zajímavé, že poslední pracovní den před Vánocemi chodil z kanceláře do kanceláře a na malou zobcovou flédničku pískal vánoční koledy. Narodil se Kristus Pán, anebo ejhle naše chasa, a já bych rád k Betlemu, k Ježíšku malému. Bylo to v ústech předsedy strany kouzelné. Když v 68. nastoupil Dubček s projektem Komunismu s lidskou tváří, všechno se v ústavu obrátilo proti komunistům. Svému přesvědčení jich zůstalo věrno jen několik. Kdekdo si s Cirdou, se zmíněným inženýrem Novotným, začal vyřizovat účty a někdy neomaleným způsobem. Bylo otřesné pozorovat, jak rychle lidé převlékali kabáty, jak jen málo jich zůstalo přesvědčenými straníky. Všichni byli jenom u strany. S přesvědčenými straníky jsem problémy neměl, ale lid, kterého, který byl jenom u strany, jsem se bál. Když vyřizování účtů začalo vrcholit, zašel jsem za inženýrem Novotným do jeho kanceláře, protože jsem ho předtím potkal na chodbě s úzkostlivým pohledem, jestli i já si přijdu s ním vyřídit to předchozí vyhození. Přišel jsem. Seděl v kanceláři úplně sám a rozpočitě se na mě podíval. Řekl jsem mu: pane inženýre, přišel jsem vám říct, že jste v mých očích chlap, který vyznává své přesvědčení, ať to sype nebo ne. Vážím si vás. Udiveně na mě otevřel oči, do kterých mu hrkly slzy. S uvolněním, které nastalo o pražském jaru, jsem se rozhodl dostudovat teologii na fakultě oficiálně. Chtěl jsem mít nějakou jistotu, že jsem tajně studoval alespoň v takovém rozsahu a hloubce, jak se to požaduje na fakultě. Byla to jakási forma sebekontroly. Požádat o znovu přijetí na fakultu, ještě že jsem mi zachoval starý index a nemusel jsem opakovat ty 4 semestry, šel jsem spolu s bratrem Salézem. Záležitost přerušeného studia měl na starosti jeden z profesorů tehdejšího fakultního sboru v Litoměřicích. Ten nás ale přijal tak nevlídným způsobem a tak odmítavě, že jsme se ze Salesem rozhodli dostudování vzdát. Byli jsme z toho smutní. Čekali jsme spíše uznání, že jsme v úmyslu zůstat věrní povolání tolik let vydrželi. Krátce na to jsem navštívil naše sestry apoštolátu v Praze Dejvících, kde jsem se setkal s panem profesorem doktorem Merelem, který byl v té době děkanem bohoslovenské fakulty v Litoměřicích. Pamatoval se na mne ještě z prvého pobytu na fakultě. Dělal jsem u něho zkoušky z Nového zákona a z řečtiny. Velmi srdečně se ke mně hlásil a ptal se, co dělám. Vylíčil jsem mu svoji situaci. Důrazně mi nařídil, abych se na fakultu rozhodně přihlásil, že budu s jistotou přijatý. Salés to ale vzdal. Vůbec se mi do toho nechtělo. Když jsem přišel k dotyčnému panu profesorovi, který nás předtím tak ošklivě odmítl, byl najednou sama ochota a div mě ruce nelíbal. Tak jsem se dostal zpět na fakultu k externímu dostudování. Musel jsem dohonit 3 roky.
Bylo to při práci náročné. Studijní volno jsem nedostal, protože šlo o obor, který ústav, ve kterém jsem pracoval, nemohl využít. Na některé přednášky a zkoušky jsem dojížděl z dovolené. Tu jsem ovšem velmi rychle vyčerpal. Můj bezprostřední nařízený inženýr Ivan Behenský, nový předseda strany, mi velmi fandil. Posílal mne na pomyslné služební cesty se slovy: Hele, Vladimíre, třini se někam zaší a nechci tě vidět. Ale musíš mi ukázat index, za kolik si to udělal. Když jsme museli někdy měřit a pracovat ve dne v noci, týden i déle, Ivan Behenský osobně za mě bral noční směny, abych byl vyspalý a mohl studovat teologii. Předseda strany. Tuto možnost mi nenabídl žádný z křesťanů pracoviště. Ivan měl přitom doma dvě malé děti. Ačkoliv byl komunista a předseda strany, měli jsme mezi sebou vztah tak přátelský, že to byl vztah v pravdě bratrský. Respektovali jsme jeden druhého. Později musel podstoupit operaci srdce. Snažil jsem se ho podržet. Vrátil se z nemocnice jako věřící. Krátce na to zemřel. S pražským jarem zrušil můj světitel povinnost zachovat mlčení o mém tajném svěcení. Přihlásil jsem se na arcibiskupství k výpomoci v pastoraci. Dostal jsem paragraf 16 a mohl jsem vypomáhat jak panu děkanovi Šímovi v Kolodějích. To jsem dělal asi 3 roky. Byl to velmi zajímavý úsek mého života. Vzpomněl jsem si na svatého Pavla, který se přes den živil stanařským řemeslem a po práci se věnoval hlásání evangelia. Tato forma kněžského působení se mi velmi líbila. Zdá se, že farní způsob pastorace se stane brzy neúnosným. Jednou jsem byl poslaný na Slovensko do Martinských strojíren na konzultaci jakéhosi tepelného problému. První den jednání jsme se nemohli domluvit. Zapracoval národnostní šavinismus. Večeru jsem zašel na děkanství a prosil jsem pana arciděkana, aby mě nechal někde v kůtku kostela soukromě sloužit při svatou. Člověče, čo vás to napadlo? Teda jsem obdržel telegram, byl jsem se účastnit z hostiny v rodině Neterky, a to slovensky asi špatně vyslovují, která právě promovala, a já nemám doma ani jedného kaplána. Budete sloužit omšu pro celé město. Tak jsem sloužil mši svatou pro celý Martin. Druhý den jsem přišel do továrny a bylo tam docela jiné klima. Jeden z inženýrů na mě prstem zakýval, povytáhl zásuvku svého pracovního stolu a kývl hlavou, abych se podíval. Zahlédl jsem tam knihu. A Biblia má preca pravdu. Jiný zase ukázal něco podobného a než se dalo slovo ke slovu, byli jsme dohodnuti také v záležitosti technického problému. V Běchovicích jsem častěji sloužil mši svatou ve svém pokojíku za účasti svých přátel a známých. Dostal jsem v té době také kanonickou misi pro vyučování náboženství v místní běchovické škole. Moc jsem to s dětmi neuměl. Docházel jsem do rodin Samcových, Koubových a Mikešových. Kreslil jsem dětem malůvky a říkali jsme si přitom řeči. A bylo to moc pěkné. Pavlíkovi, nejstaršímu synku Samcových, jsem nakreslil kolodějský kostelík. Když jsme jednou šli spolu v neděli do Koloděj, to ještě Pavlík nechodil do školy, řekl mi: Víš, Tejdo, já teď půjdu do školy
a potom půjdu vejš a potom půjdu ještě vejš. Stal se stavebním inženýrem. Dnes je šťastným otcem 4 dětí, o které se s manželkou Káťou pečlivě starají. Pro jeho mladšího bratra, pro Káju, jsem nakreslil broučka. Kája byl hudebně velmi nadaný. Ještě v předškolním věku zahrál na piano několik vlastních skladeb. Ta první se jmenovala Áfiska, druhá Jarní a třetí Zadumaná. Mám je nahrané na magnetofonovém pásku. Skutečně podivuhodná dětská improvizace s odpovídající náladou.

Štěpánka, mladší sestra Tomíkova, si přála pyšnou princeznu a perníkovou chaloupku. Promovala na vysoké škole ekonomické a má plno kresbiček, které se k lítosti Štěpánky už nevešly. Dokonce si vzpomíná, co jsme si přitom říkali. Jednou k večeru jsem přišel k Samcovům, kde byla na návštěvě nějaká studentka před maturitou. Snažil jsem se ji povzbudit a zbavit jí trémy. Když jsem odešel, otázal se jí Karlík Samec. Víš, kdo to byl? To byl náš nový kaplan. Děvče zděšeně odpovědělo. Lidi dobrý, a já s ním mluvila jako s normálním člověkem. Také Zdeněk Mikeš, v té době kovář železničních dílen v Praze, když se poprvé ode mne dozvěděl, že jsem knězem, trochu zesmutněl a řekl mi, víš, já bych byl rád, kdybys byl zůstal, jak jsi byl. Asi mu kněžství na mě nějak vadilo. V našem vzájemném vztahu mu bylo asi překážkou, pro kterou se na mě dív začal dívat jinými dioptriemi. Večer jsem chodíval na procházku kolem potůčku do Litožnic. Litožnice. Přitom jsem si udělal duchovní četbu, pokud bylo vidět, nebo se pomodlil růženec. Ta procházka mě držela zdravotně nad vodou. Dříve, než jsem se vrátil na fakultu, tatínek zemřel. Jezdil jsem navštěvovat maminku do svých rodných Nebřezin jednou, dvakrát za měsíc. Byla tam sama. Sestra měla rodinu v Plzni. Nabízela mamince, že ji vezme k sobě, ale ona by chtěla být doma. Při jedné návštěvě se mamince řekl, tak mám možnost tu fakultu, maminko, dostudovat. A maminka se rozplakala. Chlapče, neopouštěj mě, řekl jsem jí, neboj se, nebudeme věci lámat přes koleno. Když mě tam pán Bůh bude chtít mít, on si mě tam protlačí. Tím byl rozhovor ukončený. Když jsem začas zase přišel, zeptala se maminka při obědě, a to bys jako dál studoval na té univerzitě? Ano, maminko. A zase jsme o tom více nemluvili. Při dalším návštěvě se opět zmínila, a to bys byl potom taky jako vysvěcený. Ano, maminko. Pak uplynul nějaký čas. Při té další návštěvě, když už jsem se odebíral z domu na nádraží, mě maminka u dveří domu zadržela. Počkej, chlapče. Musím ti něco říct. Já jsem si to rozmyslela. Vždyť ty na to čekáš celý život. Jdi to dodělat. Veřejnou primici jsem slavil v roce 1969 v Praze u svatého Václava v Dejvicích a za týden na to ve své rodné farnosti v Plasích. Na dejvické primici byly jenom sestry apoštolátu a několik přátel z Běchovic, z Chrudimi, z Pardubic, z Tábora, celkem asi 70 účastníků. Koncelebranty byli otec Jan Evangelista Urban a otec Bonaventura Bouše, členové naší františkánské provincie svatého Václava. Oběma vděčím za mnohé, zvláště otci Janovi. Maminka měla k primičnímu kazateli otci Janu Urbanovi zvláštní přání. Chtěla, aby se v primiční promluvě veřejně zmínil o tom, že si nepřála, abych byl knězem. Tatínek v té době už byl na věčnosti. Když otec Jan tak trochu probíral moji cestu ke kněžství a zmiňoval se o

Kaška dodal, a víte, že i maminka mu bránila. Celým společenstvím projela vlna nevole. I moja rodná sestra Věra, která nevěděla o maminčině dohodě s kazatelem, si v duchu řekla, no počkej, ty to schytáš. Otec Jan nechal ve chvilce ticha tu nevoli vyvrcholit a pak se obrátil na maminku a řekl, maminko, a víte, že jste to dělala dobře, že jste mu bránila? Alespoň se ukázalo, že je to povolání pravdivé. Teď zase maminka trochu nadmula sebevědomím, se nadmula sebevědomím a společenství ve svém afektu splasklo. Maminka pocházela ze selského rodu, byla pravdivá a rázná. Při primiční hostině prohodil náš otec provinciál Metoděj Řezníček. To jste ráda, maminko, že se konečně dostal k tomu svému, vidíte? Ale co vás napadá, důstojný otče, já bych byla raději, kdyby se byl oženil. Maminčina pravdivost vytvořila dobrou atmosféru ve společenství. Asi po 4 letech jsem se odstěhoval od paní Dvořákové z Běchovic do újezda nad Lesy. Získal jsem tam podnájem u paní Šturmové. Byl to docela malý pokojík, široký na délku postele, s jedním oknem a malým okénkem v boční stěně. Bylo to moje nejchudší bydlení. V té době jsem dodělával 3 roky na teologické fakultě. Po práci jsem chodil do blízkého lesa se učit. Večer jsem mýval mši svatou v Kolodějích. I pomáhal jsem také ve Služticích. Tam jenom v neděli. Jezdil jsem na kole i do kostela svaté Markéty u Uhříněvsi. Zaměstnání v UVP chodilo k mému prknu dost techniků, jak se říká na kus řeči. Dokonce sám ředitel přicházíval takřka pravidelně každý měsíc a hovořili jsme někdy o podstatných věcech lidského života. To už byla normalizace v proudu. Jestli byly jeho návštěvy u mého prkna motivovány pouze lidským zájmem, nebo jestli měl povinnost v rámci normalizace mě pohlídat, potom jsem nepátral. Jisté je, že udělal něco, co asi nedělal každému. Vyměřil mi osobní plat a zařadil mne do racionalizační komise. Když mu to straníci vytýkali, víš, koho tam máš? Odpověděl, no právě, že vím, ale o těch ostatních to nevím. Do zasedání racionalizační komise jsem byl volaný jen jednou. Když se totiž řešil jeden problém, dovolil jsem si poznámku. Nezdá se vám, že se obíráme jenom vedlejšími příznaky a podstata věci nám uniká? Všichni stichli. Podívali se na sebe a vícekrát jsem do racionalizační komise volaný nebyl.

0: knihy Nebyl jsem hrdina nám své vzpomínky četl sám její autor Benedikt Holota.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

cyklu Na stole je téma hovoří Martin Holík s obyčejným člověkem a zároveň výraznou osobností veřejné sféry Marianem Jurečkou.

0: Milí posluchači, z cyklu Na stole je téma vás zdraví tentokrát Martin Holík a přes internetové linky mám, ale myslím akusticky ve velmi dobré kvalitě, Mariana Jurečku. Vítej, Mariane.
1: Srdečně zdravím tebe, Martine, i všechny posluchače Radia Proglas.
0: Hele, tobě je 45, to je takové nejlepší období života. Co ti dělá radost a co v poslední době?
1: Musím říct, že mě dělá radost cokoliv mimo především tu politickou práci. To znamená, když člověk jako zemědělec se dostane na pole, do traktora, na kombajn, může dělat věci typu sklízím obilí, vidím za sebou hotovou práci, je člověk doma, může dělat něco s dětmi, s rodinou, nebo jakékoliv setkání i třeba rodinného typu. To jsou věci, kdy jako si vyčistím hlavu, zrelaxuji, a nebo jako muzika, když si jdu zahrát.
0: A když mluvíš o tom zemědělství, tak pořídili jste si domů v poslední době nějaký nový zemědělský stroj nebo nástavec nebo něco takového?
1: My tak vlastně na té rodinné farmě tu techniku postupně obměňujeme, takže i letos do toho strojového parku něco přibylo, je tam nějaký traktor. Tak každý rok se snažíme něco vlastně doplnit, inovovat, posunout se někam dál. A já vlastně toto mám rád od malička. Já si říkám, že jakmile práce začala mít volant, tak pro mě to začalo mít úplně jiný rozměr. Tak v tom ohledu, přestože má člověk 45 let, tak je tak trochu někdy duchem ten kluk.
0: Hádám dobře, že se dost často vyměňují ty tlakové olejové hadice na některých těch strojích.
1: Běžně děláme věci kolem údržby, takže někdy ty hadice i prasknou neplánovaně, z čehož člověk úplně radost nemá. A mě vlastně baví i ta část a to je vlastně jako moc fajn jako období, kdy to člověk vlastně chystá, většinou už někdy od konce února, když začne být trošku tepleji. A ty soboty jsou vlastně pracovní a najednou je tam s těma svýma synama, staršíma a vlastně i ti mladší chodí. A je to vlastně prostor, kdy já jako, když nejsem většinou přes týden doma, tak nemám moc prostoru si s nimi vlastně povykládat a když člověk jako opravuje vyměňuje ložisko, sundává nějakou hřídel, vymontovává, tak jsou to třeba věci, kde to ne vždycky úplně jde, tak někdy jsou to malý linko i emoce, ale je to vlastně prostor, kdy jenom máte 5, 6, 7, 8 hodin takové ty chlapské práce a u toho se člověk jako může pobavit o ledasčem.
0: To mě připomíná Jošku Suchára z Neratova, který právě taky od malička miluje. A čím je to starší, ale čím větší je to stroj, tak tím raději ho má a opravuje. Hele, a já jako řidič si všímám v poslední době, že během žní nebývá tolik takových těch kolon, které vytváří kombajny, které přejíždívaly dřív z pole na pole. Je to teďka tak, že vy sedláci, zemědělci, si ještě také některé stroje vyměňujete a půjčujete, protože jsou třeba příliš jednostranné, než aby je uživil jeden?
1: No je to tak, že to, co znají lidé z plechové kavalerie, že ty kombajny jezdí do nějakých jiných podniků, někam na jich třeba na Slovensku, tak ten princip se drží doteď. Takže i my třeba s těmi kombajny, které máme doma, tak jezdíme třeba do okolí Nových Zámků, pak pokračujeme v oblasti Hané a končíme v těch vyšších oblastech Vysočiny nebo pod Krkonoší. A my, kteří jako jezdíme s těmi kombajny, tak i pro nás je komfortní v noci. Takže my se snažíme opravdu mezi těmi farmami ty dlouhé třeba 200-kilometrové přejezdy přejet v noci mezi třeba tu 9. hodinou, 5. hodinou raní, protože ani pro mě není příjemné mít za sebou kolonu naštvaných řidičů, které já chápu. A je to i jako vlastně i bezpečnější, pak nevznikají různé blbé situace. Takže když většinou člověk potká kombajn, tak je to opravdu ten krátký, jako přes den, tak je to ten krátký přejezd té farmy na to pole. Mm-hmm. A to prostě bohužel nejde udělat než přes ten den.
0: Jasně, jasně. To znamená, že jeden člověk sedne do auta, ostatní sednou do těch strojů a on je potom veze zpátky domů tím osobákem?
1: My to většinou máme tak, že vlastně přejedeme a jeden tady musí v tom autě jako doprovod a přejedeme těmi kombajny, dojedeme třeba ráno v těch 5 hodin, jdeme si na ty 2-3 hodinky ještě třeba lehnout už na tom podniku a pak zhruba od té 8-9 hodiny začínáme už pracovat na tom podniku přímo jako takovém. Takže ta práce je vlastně někdy taková jako náročnější, že člověk musí opravdu vydržet třeba 2 dny a nenaspí toho tolik, ale prostě soutožně a jak my říkáme zemědělci, den živý rok a co třeba neuděláme ten den, tak když třeba zaprší během dalšího týdne, tak třeba už potom není ta kvalita obilí a tak dále.
0: A obecně se zeptám, zemědělec, sedlák, Kdo se stará o to, abychom se mohli najíst? Jak vnímáš dnešní postavení zemědělců ve společnosti? Lidé řeknou, no tak jdu do hypermarketu, jídla je tam stále dost a oni pořád něco ti zemědělci chtějí a on jich je, myslím, 12% teďka, že? Kteří by uživili celou zemi.
1: No, ještě méně. Dnes v zemědělství pracuje, a to i v těch souvisejících blízkých oborech, zhruba 2% lidí. 2% lidí dneska živí národ, který ještě 4 generace zpátky v zemědělství pracoval přes 70% lidí, aby se ta země uživila. Dneska je to díky technologiím, technice na 2% lidí. Já tu práci vnímám vlastně jako jednu z nejzásadnějších věcí v lidském životě. Na druhou stranu, ty jsi to vlastně popsal velmi dobře, bereme to jako úplnou samozřejmost, že ráno otevřeme ledničku, otevřeme chlebník, máme tam jako veškeré potraviny z jiné části světa, ale není to automatické, nemusí to tak být. Stačí, když přijde prostě nějaká nákaza, přijde nějaký problém v Hormuzském průplavu nebo někde jinde, najednou se pokazí logistika, najednou může být nějaké jako problémy fitosanitární, když to řeknu odborně, a už to tak být nemusí.
0: No, tak to je tak, jo, že si možná víc vážíme očních lékařů, kteří nám laserem spraví rohovku, jo, a přitom...
1: Což je taky důležitý, už taky ty bděle nosím.
0: No, a ty máš 5 synů, takže starší kluci už jsou asi i zapřaženi, nebo mají jiné spády?
1: Máme vlastně 5 synů, věkově je to zhruba od 22 let nejstarší po 10 let nejmladší a já vlastně jsem takový rodič, protože já jsem to měl tak i já v dětství. Vlastně rodiče nás automaticky od nějakého momentu, kdy člověk uvezl ty malá dětská kolečka a tu malou dětskou lopatu, tak vlastně už jsme jako v tom hospodářství byli zaangažováni, to bylo ještě za období komunismu, rodiče chovali třeba ovce, bíky, nutrie, měli jsme v pronájmu nějaké malé louky a příkopy, kde se seklo a dělali jsme seno. A vlastně takhle to aplikuju i já. V okamžiku, kdy ti kluci chtějí, a oni chtějí většinou velmi brzy, už jako někdy kolem toho 5. 6. roku, chtějí na ten traktor, chtějí jako být na té technice, tak je prostě beru. Jo. A myslím si, že takhle asi každý normálně rodič se snaží, když to dítě má zájem o jeho profesi, nejenom v zemědělství, ale i v něčem jiném, tak ty děti do toho zapojovat, protože si prostě myslím, že ať už se jednou budou živit jakkoliv, třeba jenom tou hlavou, tak znát hodnotu opravdu lidské manuální práce, vidět, co to znamená diskomfort, opravdu jako máchnout si fyzicky, někdy to je i náročné psychicky, prostě do té výbavy a do té přípravy na život patří. A když toto dítě zažívá od malička, zažívá to s rodiči, pro mě to bylo strašně cené, můj tatě mě třeba naučil zednické práce, omítání, zdění a tak dál, v období puberty, tak si myslím, že prostě tohle se má předat. A když ten člověk s tím jednou naloží, s těmi hřivnami, potom v tom životě jakkoliv.
0: No, to já si myslím, že to je jako velice dobré, protože tam po člověkovi něco zůstane, když se potom třeba už v tom dospělé životě dává to do uvozovek, živí ústy a argumentacemi a tak dále, takže potřebuje i nějakou protiváhu právě v tom, že něco dovede a že potom člověk přijde a řekne, hele, tohle jsem sadil kluci před 22 lety já a je to stejně starý strom, jako seš ty kluku jeden.
1: No, je to tak, no.
0: Jsi scout, jaké máš scoutské jméno?
1: Já se přiznám, už teď nejsem úplně aktivní scout. Já jsem scoutem procházel v dětství, kdy byl mě scoutský vedoucí vlastně úplně první Marek Orkovách a Petr Mareček. Tím jsem skládal i svůj scoutský slib. Teď si mě dostal, abych si vzpomněl na své scoutské jméno. To teď tady jako nevybalím, protože opravdu nějakých skoro 30 let už jako nejsem aktivní scoutem, ale práci s mládeží jsem dělal docela dlouho. Dělal jsem dlouhé roky vedoucího, potom i hlavního vedoucího dětských křesťanských táborů a ze farnosti. Tak to je zase jako něco, co já považuji v etapě života i mého za strašně důležitou věc, protože si přiznám, kdyby mě nepotkal scout v tom období dospívání puberty a zrovna i tihle skvělí vedoucí, ještě tam byl Petr Holímech třeba, myslím, že někteří posluchači je znají, tak by ten můj život možná směřoval úplně kam jinam, možná by směřoval do, jak se říká, do háje. Nebyl jsem jednoduché dítě, myslím, že maminka a tatínek se mnou docela jako natrápili v tom období. Ale když přijde ta jako jiná autorita mimo těch rodičů, která je i jako skvělým příkladem, a ukáže úplně zase jiný rozměr té přírody, kempování, táboření a tak dále, tak toto člověk jako může výrazně pozitivně ovlivnit. A mě to potkalo v životě, tak jsem se snažil nějakou, i já svoji část života zase dát nějaké jiné mládeži, jiným dětem, jiných rodičů. Tak doufám, že se to podařilo.
0: A z kolika
1: mimochodem, já dám odbočku. Možná posluchači Rádia Proglas si třeba vybaví Dita Formánková. Je to dáma, která dneska reprezentuje digitální vzdělávání Czechitas ve Forbesu. Myslím, že byla mezi 30 nejvlivnějšími ženami České republiky. Tak je třeba jednou z naší mládeže, která s námi ve farnosti jezdila na tábory, pak byla i vedoucí, tak třeba i takové příběhy člověk třeba možná malinko někdy pomohl spolu utvářet.
0: Tak to je krásné. No tak já jsem také právě jezdil na tábory, no komunisti nám zakázali skauta zrovna právě, když my jsme to potřebovali, ale přesto jsem taky rok nebo rok a půl ještě chodil a my jsme se na táborech opravdu naučili podstatné věci, protože to bylo taky v rámci duchu skautské výchovy a myslím si, že to vždycky poznat. Dřív, když k nám jezdili na tábory děti z města, tak se velmi rychle poznalo, že jsou z bytových jednotek, paneláků a jiní, že jsou z venkova, že ty uměli vzít za práci. Ale v poslední době se mi zdá, že už ten rozdíl je téměř nulový, že vlastně nikdo neumí pořádně nic.
1: No, já to dám poznámku. Já jsem vlastně na první tábor jezdil ještě za období komunismu. Organizovali to takové ty malé tábory, dokonce vlastně manželem Mučkovi z Brna, kdo je zná Mučkovi, tak měli takovou chalupu na Vysočině v obci Skála, tak tam nás jezdívalo těch zhruba 20-25 kluků. To byly jako skvělé časy, kdy tam opravdu jako, to bylo jako hodně náročné, člověk zažíval ty první noční hry a tak dále. Ale k té poznámce o tom, že i dneska na těch vesnicích se ztrácejí ty dovednosti, já jsem to zažil vlastně u svých dětí, když nejstarší syn si přál asi v 12 letech na Vánoce svářečku, tak jsme pořídili svářečku, dostali a pak jednou v letě se dívám a u nás jako na dvoře v dílně jako byla fronta asi 8 kluků. Já jsem tam přišel, říkám, co tady borci děláte? A oni se tam učili svařovat. A já na ně hledím a říkám, počkejte, jako vaši tátové nemají doma svářečku, jsme na vesnici, 1400 obyvatel vlastně, jako a střední vesnice. A kluci vlastně říkali, ne, to už to nemáme. Tak já jsem pochopil, že se ztratilo to, že na vesnicích všichni jako mývali dílny. Dneska to jsou vlastně garáže, kde jsou zaparkované sekačky, kola, ale aby tam prostě byl ten základní vercek, mám tam vlastně svářečku, vrtačku, flexu a tyhle věci, to už tam moc vlastně není. A to je podle mě taky škoda. No. To je prostě kluk, který si v 12 třeba stavě neměl opravit fichtla, rozmontovat karburátor, vyčistit ho, tak jako za nás bychom vlastně nebyli schopni obstát ve venkovském životě.
0: No přesně tak. A tak ty jsi absolventem Skály, no tak to klobouk dolů, to už nemám další otázky.
1: Tak to jsem rád, že to má zvuk.
0: Co teda? No, to má určitě. A tak se jenom tak nenápadně zeptám, kdo dodnes pere klukům ponožky, jestli pak to dělají sami.
1: No u nás to funguje tak, že kluci ty starší, ty tři, tak ty si už dneska perou sami. Jako všechno. Jo, do té pračky, do sušičky se to prostě hol musí dát sami, protože jako žádný mama hotel nemůže jako tady být do nekonečná. A i třeba jako schopnost uvařit si, udat kompletní oběd, včetně polévky, to ti kluci od 12 let plus minus jako jsou schopni doma zvládnout. Takže budoucí skoro snachy, doufám, že aspoň za tohle budou vděčné.
0: Budou nadšené, ano, to se musí seznámit. Jak se podepisuje v tom svatebním protokolu, že jo, je mi znám stav zdravotní, tak by mělo být ještě tam připsána kolonka stav dovednostní. Je-li mi známo, že umí uvařit polívku a dobré jídlo, tak to si ho s radostí vezmu. Tak, co ti dala Mendelova univerzita, kterou jsi vystudoval?
1: No na období studií v Brně jednak vzpomínám moc rád. Pro mě to bylo takové období, kdy já jsem ve druhém ročníku vysoké školy začal sám podnikat, sám soukromě hospodařit, tak to bylo jako docela náročné to skloubit. Musím říct, že několikrát jsem měl vlastně na mále v tom vůbec tu školu dokončit, takže vlastně čtvrtý ročník jsem si musel rozložit na dva, abych některé dva předměty, které mi tam utekly, jako dodělal. A já vlastně říkám, víc než ty vlastní jako konkrétní informace pro ten můj obor, protože já jsem vystudovaný rostlinolékař, tak mě ta škola, protože ten obor navíc jako velmi rychle vyvíjí, ty účinné látky se posunují, proměňují, prostě i věda a výzkum do toho promlouvají poměrně výrazně, tak mě to vlastně dalo tu odolnost nevzdat to, nezabalit to, být schopen prostě třeba celou noc se na tu zkoušku učit, připravit se, jít tam, překonat vlastní diskomfort. To všechno bych řekl, dneska oceňuji vlastně víc do toho života, než třeba ty samotné některé na rovinu biflovací části těch předmětů.
0: Chodívali jste i do arboreta naproti přes provazníkovu?
1: Ano, ano.
0: A tam už stála tenkrát ta lávka, nebo se chodilo?
1: Tu lávku myslím si, že postavili a dokončili těsně po to, co já jsem ukončil studia. Já jsem ukončil v roce 2005.
0: No, tak díky za tuhle tu výbornou školu. To by bylo potom na dlouhé mluvení o tom, jak je naše půda hluchá, jak tam chybí ty humusové živiny a části, ale to by bylo se nikdy na jindy, ale to bys asi k tomu měl co říct, jako inženýr, odborník. A já se teď ještě vrátím, ty máš napsáno v životopisu tuba, tak to je pochopitelný nástroj, velmi dobře uplatnitelný, ale prosím tě, máš tam i panovou flétnu. Jak se člověk dostane k panově flétnu?
1: Já to ještě musím možná malinko rozvést. Já jsem začínal v první třídě základní školy na housle.
0: Oh.
1: U nás v rodině to bylo automatické, prostě s příchodem do první třídy vyber si lidušce nějaký hudební nástroj a budeš na ně hrát. Takže já jsem z pěti dětí, tři bratři, dvě sestry a každý jsme na něco museli chodit hrávat. Já jsem začal na housle, tam mám odchozené 4 roky a pak pan učitel, protože jsem nebyl dobrý žák, to přiznávám, mě to vlastně ani nebavilo ty housle. Tak jsem mě chtěl zbavit, tak maminku přesvědčil, že já s těmi svými velkými rukami a prsty nebudu nikdy žádný Paganini a dokázal mě přesunout na kontrabas. Ten kontrabas jako byl vlastně to docela fajn, dokonce i v cymbálce v té lidušce se hrával, no ale v tu dobu na té lidušce Přerově neměli tubistu, dechovce. A brácha tam chodil hrávat na trumpetu a jeho pan učitel říkal, ty máš mladšího bráchu, on hraje na kontrabas, umí basový klíč, tak ho přiveď, naučím ho i na tubu. Tak já jsem několik let chodil společně na kontrabasy na tubu do lidušky, no a ta tuba, protože my už jsme ta oblast té Hané Přerovska, kde těch cymbálek tolik není a víc frčí ta dechovka, tak jsem vlastně zůstal už potom dlouho doteď vlastně jako tubista. Hrávám i teď, sice jenom na záskok, nehrávám v nějaké stabilní dechovce trvalé, protože tak úplně to nejde. No ale ta pánova flétna vznikla úplně náhodou. Já jsem brouzdal jednou po internetu a našel jsem českou firmu, která ty pánovy flétny vyrábí. No a tak jsem si to prostě přes e-shop objednal. A výhoda toho nástroje je to, že když člověk jezdí dlouho po dálnici a v tu dobu ještě nebyly tak rozšířené online, je to byl někdy rok 2018, tak já jsem tu pánovu flétnu vozil v autě mezi Rokytnicí a Prahou. No a hrával jsem si na ní sám v autě.
0: Ty jo.
1: A tak jsem se asi během voleb naučil hrát na panovou flétnu. Není to těžký, kdo někdy zkoušel hrát na flašku od piva, tak ten princip je úplně stejný.
0: Ano, ano. Tam je 13, tam je normální, jo?
1: Tam je rozsah oktáv se jako může různě variabilně lišit. Jsou malé pánové flétny, které mají třeba 1,5 oktávy, ale jsou třeba i 2,5 oktávové pánové flétny. A ten půlton člověk dělá vlastně tím, jak to nakloní.
0: No, tak ona má takový kouzelný magický zvuk, jo, panová flétna, to je zážitek. No, když jsme se dostali k cestování, jak často jezdíš autem sám a jak často si třeba někým vožen?
1: Když byl člověk ministrem, což jsem byl vlastně celkem 8 let, jednou na ministerstvu zemědělství, pak na ministerstvu práce a sociálních věcí, tak člověk má řidiče, to znamená v tom období si člověk řídí třeba jenom tak z 10-15% sám, jednak soukromě a jednak část těch věcí si také člověk odřídí sám, ale toho řidiče prostě logicky nějak jako využívá, protože prostě ten diář, jak se říká, nacvakaný a třeba hledat místo na zaparkování, prostě na to už ten prostor moc není. Teď, když jsem v té roli opozičního poslance, tak si řídím všechno sám. A mě pořád řízení baví, teda nejenom traktoru, kombajnu, ale i toho auta.
0: Jaké auto máš, nebo rád, nebo na něho vzpomínáš dobře?
1: Jako úplně nejraději vzpomínám na svoje první auto, to jsem si kupoval, když jsem končil střední školu, tak to byl ojetý favorit. Tak já myslím, že každý z nás na to první auto nezapomínáme a nezapomeneme, ale doma logicky tím, že máme 5 dětí, tak 7-místný Seat Alhambra. Ale jinak já ještě se tak jako přiznám k jedné věci, co mám rád a k čemu občas taky o víkendu uteču, když je chvilka času a počasí, tak je motorka, tak ty kluci, ti starší jezdí na motorkách, já tak jezdím na motorce, tak to je takový ještě jako docela fajn koníček, kromě JAV 250 a 350, tak je tam i nějaká Yamaha s objemem 1 litru.
0: Aha, hezky, hezky. No teďka, když se dodělal ten poslední průtah Přerovem, tak myslím, že to pomohlo na tom 282. kilometru, že se rychleji napojíš na dálnici, ne?
1: My z Roketnice jsme za to fakt jako vděční Pánu Bohu a všem, kteří to pomohli dotáhnout po těch 35 letech nebo po kolika, protože z domu na dálnici teďka to má člověk 2 kilometry.
0: Ano, ano. A myslíš, že až bude hotový ta horní trasa, že to bude možná i společně zajímavé? Vy jste tak akorát v půlce, že?
1: Ne. My to máme už potom blíž přes D35, my se na to těšíme. Já to mám vlastně do Prahy o 40 km kratší, než když jezdím přes Brno. Takže my potom, jak se dodělá D35, budeme jezdit přes vrch.
0: A zejména může být propustnější, že v té době. No, tak to je dobré. Tak jak se prosím tě odreagováváš od nikdy nekončící práce?
1: Trošku jsem to naznačil. Jedna věc je ta práce jako taková. To znamená, ať už je to zemědělství, na poli, kombajny, práce kolem nich, ale třeba i takové věci, kdy třeba si řekneme s klukama, opravíme nějakou část vlastně chlívů, tak jdeme prostě normálně zbíječka, uděláme si tam rozvody vody, elektřinu, omítneme hrubou omítku, dáme fajnovou. To je taková jako dobrá činnost, kdy člověk jako i zrelaxuje, protože když děláte celý týden a vy děláte teda tou hlavou, přemýšlíte nad těma věcima, tak člověk potřebuje jako opravdu tu fyzickou aktivitu. No a pak jsem tady zmiňoval muziku, protože já říkám, že vlastně muzika je úplně jako věc, kdy na 100% člověk musí ty starosti a to přemýšlení nad tím, co bude v týdnu nebo co bylo, dát bokem, protože když člověk hraje třeba v dechovce nebo hrajeme v nějakém kvintetu, tak já musím 100% poslouchat sebe i ty ostatní, aby to všechno klaplo, abych někde neudělal chybu, nevynechal nějakou repetici, soustředit se na to, jak ten nátik znaformulovat, jak to kvalitně zahrát, aby to ladilo. A tam člověk opravdu musí se na 100% soustředit na opravdu jako na tu hudbu. Tak to je za mě super relax. No a teď poslední rozhodba roka čtvrt si to člověk kombinuje ještě s tím, že někdy běhá nebo někdy jde i delší trasu. Tak já jsem si třeba vyzkoušel, že za nedělní odpoledne po nedělním obědě se zdá z Roketnice vyjít a zhruba za 4,5 hodinky dojít od nás na Hostýn. Nejenom tu část Bystřice pod Hostýnem Hostýn, což většina z nás, co posloucháme třeba Radio Proglas, chodíme několikrát za rok, ale opravdu z domu těch 33 kilometrů si prostě střihnout krásnou tou krajinou končící Hané, tam do okolí Záhoří, Dřevolostic až na ten Hostýn. Je to věc, kdy si člověk fakt vyčistí hlavu, vidí krásnou krajinu a tak něco udělá pro tu svoji kondici, což je taky už důležité v tom věku, ve kterém já jsem.
0: Po zpěvu Hradišťanů se vrátíme k rozhovoru s Marianem Jurečkou, který dělá Martin Holík.

0: Hradišťan dozněl a je tu s námi Marian Jurečka. Děkuji, Mariane, za předchozí nahlédnutí do trošku soukromnější sféry a teď pojďme i do té veřejnější. Která ze současných rolí tvých je dle tebe hodně užitečná a která bere nejvíc času a sil? Může to být totéž, nemusí to být totéž?
1: No, já teď aktuálně jsem vlastně v roli opozičního poslance, předsedy našeho poslaneckého klubu Lidovců a na rovinu říkám, že mě úplně nevyhovuje práce v opozici, ale beru ji, že to prostě tak to je. Byl jsem dvakrát v koalici, z toho dvakrát ministr a teď vlastně podruhé v opozici. Někdy vlastně člověk z té opoziční práce má takový splín, že odjíždí člověk pátek z Prahy, říká se, tak co jsme vlastně jako dobrého doručili pozitivního pro tuto zemi. Někdy se ta odpověď hledá fakt těžko. Někdy člověk si řekne, možná jsme něčemu, co by bylo špatné pro tu zemi, zabránili, nebo jsme pomohli třeba neúplně dobrý nápad zmodifikovat do o něco lepší podoby. Tak to si říkám, že k té opoziční práci vlastně logicky patří a já se osobně snažím vlastně tu práci dělat tak a někdy vlastně posluchači někdy vyznímají to, co vidí ve zprávách, což já říkám, není úplně obrázek toho, co se tady děje, protože i v těch zprávách to často je naservírováno jako víc vyhroceně, sestříháno, nevejdou se tam už tolik třeba ty dobré pozitivní zprávy a pak člověk má pocit, že vlastně slyší jenom to negativní, že tady se někdo hádá, neumí se dohodnout a podobně. Ale je tady celá řada věcí, kdy se umíme dohodnout, kdy společně ty věci posuneme a já tu svoji práci beru tak, že když něco kritizuji, tak se snažím zároveň říct, jak bych to udělal nebo jak bychom to udělali jinak, jak by to řešení mohlo být lepší a vysvětlit tomu ty argumenty a fakta. To, že někdy už jako ten prostor není na to, aby ta diskuze se vedla kultivovaně, bohužel to já už vždycky neovlivním. Ale popisuju to, co mě vlastně jako naplňuje. Já mám radost, když se podaří v té zemi udělat něco, co víme, že je potřeba. Někdy to je třeba i náročné, méně komfortní pro ty lidi, ale pokud chceme jako společnost se někam posouvat, tak bez těch změn to jde někdy velmi těžko. Ale zároveň, když jsi se ptal, jako, co je tím úskalím, tak já vlastně jako, já nejsem člověk, který by měl rád konflikty. A vlastně to je pro mě někdy jako velmi frustrující, že člověk vlastně odjíždí a má třeba za sebou týden, kde to bylo třeba víc o těch konfliktech, o tom, jako, že někdy prostě musí člověk i jako zareagovat s nějakou větší emocí, odrazit nějaký útok a to mě ale úplně jako příjemné není, teda musím říct.
0: No, my jsme jako obecní obyvatelé, voliči v prvních letech po sametu vlastně ani neměli přehled o tom, co všechno dovoluje koalice opozici a teď, jak se to střídá, tak vlastně to platí pro úplně všechny strany. Mohl bys jenom naznačit, jaké to jsou ty zvyky, které jsou třeba i bez nějakého předpisu, ale jsou jakoby vyjádřením toho, že vy jste také dostali nějaké hlasy a proto tady budete mít šéfa výboru, tady šéfa podvýboru, tady se bude grémium domlouvat tak a tak. Jo, je to totiž něco, co v poslední době zdá se mi mizí a co by mizet nemělo. A je to možná skoro ještě důležitější než potom ty výsledky. Právě ta kultivovanost.
1: No, já musím říct, že já jsem ve sněmovně čtvrté období a teď se to fakt hodně posunulo a proměnilo. Řekl bych asi od dob už covidu je to obrovský posun v tom, že se celá řada takových těch zvyklostí, já to vedu na příkladu, vždycky to bylo tak, když po volbách se ustanovovala sněmovna, tak se vlastně podle poměru velikosti těch klubů také řeklo, kdo bude jaké pozice zastávat. A teď v tomhle období poprvé historicky se stalo to, že z rozhodnutí Andreje Babiše vlastně se řeklo, Piráti nedostanou vlastně žádnou tu pozici, na kterou by proporčně měli nárok. Za mě je to chyba, prostě nemáme se chovat tak, že když jsme sice vyhráli ty volby i velkým rozdílem, já to respektuji, ale to není, že na ty 4 roky si tu zemi mohou úplně se všemi těmi i institucemi jako uzurpovat a říct, teď je to na 4 roky moje a já nehledím doleva nebo doprava. To jsou za mě jako fakt špatné posuny, myslím si, že to období 90. let, tam byly třeba ty tvrdé střety, které i ti pamětníci třeba nám vykládají, já jsem to vnímal spíš jako dospívající člověk, třeba mezi Václavem Klausem a Josefem Luxem, ale pořád bych řekl, nebo to byl třeba Milan Uhde a tito lidé, Petr Pidhar, že to mělo určitou kulturu a mělo to nějaké jako opravdu jako psané i nepsané jako podmínky toho fungování v té politice. Teď mám pocit, že s lidmi, kteří přišli do té politiky, jako je pan Reichl, jako třeba Tomio Okamura, tak dost jako končí takové ty zvyklosti a jsme překvapováni tím, kam se dá vlastně celá ta politika, její úroveň, retorika, způsoby posunout. Člověk se snaží nějakým způsobem nedělat tomu ještě další progres, ale zároveň i mě třeba lidi říkají, na některé věci prostě musíte zareagovat, když vidíme, jak oni reagují, třeba nějakou důrazněji, ale jako radost toho nemám.
0: Tak ty jsi říkal, že ta současná role není tak zajímavá, protože je tam ten pocit marnosti, tak to člověk pochopí. A tady s tou kultivovaností, no já nevím, co by se s tím dalo dělat. Jo? Jednoduše by se dalo říci, že taková už je doba, ale ona asi není taková doba, protože my ji vlastně takovou vytváříme. Jo? A že je to vlastně možná na triko voličů, kterým prostě některé věci a některé sklony u představitelů nevadí. A naopak, trošku už mám někdy i podezření, že je to taková součást hry, tak my se aspoň budeme bavit, když už teda nám není extra dobře.
1: Já možná malinkou takovou jako polemiku a vsuvku s tím, že taková je doba. Já si myslím, že sociální sítě a způsob práce v tom mediálním prostoru nás posunují k tomu, že logicky člověk je tak, jako by řekl, asi i nastaven, že větší pozornost věnuje těm šokujícím zprávám, tomu, že se opravdu někde jako něco zásadního stalo vlastně jako negativního a pak i ty zprávy mají daleko větší dosahy. Ale v té společnosti je důležitý mít jako ty váhy a protiváhy. Vlastně o to víc já jsem vděčný za média typu Rádio Proglas, televize Noé. Že vlastně oproti zprávám, když se někdy člověk podívá třeba na jiné komerční televize nebo rádia, tak vlastně má pocit, že tady je konec světa, že se tady dějí prostě věci, které souvisí s nějakým násilím, nehodami, krádežemi a jejich obrovským množství. Jako kdyby v tom světě se nedělaly i dobré věci, i v té politice, třeba komunální, krajské, celostátní. A proto jsem vlastně moc rád, byť ta protiváha za mě vlastně není adekvátní tomu, co bychom potřebovali, aby jsme tady doplňovali i ty pozitivní věci, že ta společnost má celou řadu jako krásných lidských příběhů. To mě trošku vlastně jako chybí v tom jako celostátním objemu té základní masy, která běží v té komunikaci na sociálních sítích a v těch velkých médiích. Tak zaplať pámu za to, že třeba Rádio Proglas a televize, no je to jako umí nebo má tu ten cíl a to poslání to vlastně jako vyvažovat trošku taky jinak.
0: Čili ty připisuješ hodně vlivu sociálním sítím, což je vlastně pro lidstvo úplně nový fenomén a možná, že to bude trvat několik generací, než se to usadí. Takže bychom za to možná tak trošku ani úplně nemohli, že neumíme s tím zacházet.
1: Ten nástroj tady je, my ho nezastavíme. To šíření prostě už nastalo jako to stejně jako umělá inteligence. Nový fenomén doby, který tady bude výrazně ovlivňovat tu další budoucnost nás všech. Akorát prostě vidím ten problém v tom, že neumíme s těmi nástroji adekvátně zacházet. To znamená mít schopnost jednak ten telefon položit, některé věci nečíst, být schopni kriticky myslet, uvědomovat si, že třeba ta informace nemusí být pravdivá, dávat si věci do souvislosti, že mám pocit, že u nás samotných klesají takové ty nároky na to zapojovat ten mozek mnohem víc, ověřovat, přemýšlet a člověk jako už začíná čím dál tím víc. A to vidí ve svém okolí. Kolik lidí dneska věří slepě informacím, které si přečte na sociálních sítích a už vůbec třeba jako nejdou dál než za ten titulek. Nepodívají se, jak to bylo zdrojované. Kdo to říká, jaký typ média, jaký typ novináře a pak z toho vzniká jako celá řada fakt jako extrémně rychle se šířících nepravd. A to je velký problém pro nás.
0: Ono, na tom se podepisujeme skutečně i my média, že buď je všechno špatně, nebo je všechno dobře a jakoby nic mezi tím. To je takový fenomén doby. No, já si vzpomenu na jednu, a to je trošku teďka už odlišná zase nota, jednou před 10 lety, to jsem si vyhledal, jsme se střídali na letišti v iráckém Erbílu, kde vy jste letěli do Aňkavy, křesťanské části. Jaký má význam, aby obecně, teď se ptám, malá země podporovala velikou, konkrétně Irák je teda 5x větší a 4x lidnatější.
1: Tak jednak my nejsme úplně malá země, já říkám, že my jsme střední země, ale především jsme země, která je rozvinutá. Byť se nám to třeba nezdá, ale v tom světovém srovnání my patříme opravdu k té čtvrtině nejvíce rozvinutých zemí světa. Jsme země, která má celou řadu velmi dobře fungujících systémů. Sociální, zdravotní, školsky vzdělávací, velmi dobrý průmysl. Říkám, byť se nám to nezdá, vidíme tam celou řadu nedokonalostí, ale v celé řadě těchto zemí jsme schopni předávat to know-how, říci, jak třeba oni, když budují tu společnost, dělají nějaké reformy, tak my celou řadu věcí tam děláme třeba i v rámci projektu, že jim tam pomáháme, sdílíme ty zkušenosti, pomáháme jim nastavovat ten systém v celé řadě oblastí. Děláme to v rámci rozvojové pomoci i mimo ní. Jsou tam třeba organizace, jako je Charita, Česká republika, Člověk v tísni. Takže i já jako politik jsem to bral tak, že říkám, ano, jsou země, kam my se ještě jezdíme učit a inspirovat, ale zároveň už jsme na takové úrovni, že je naší i určitou jako lidskou, křesťanskou povinností pomáhat tam, kde třeba o to ti lidé stojí. V případě toho Iráku to je tak, že jsme tam vlastně i docela dost jako provázání na tu část vlastně Erbílu, Kurdistánu, byli jsme tam vlastně třeba v Karakoši, v Mosulu, byli jsme tam v době, kdy tam válčil Islámský stát, byli jsme tam i poté a pomáhali jsme tam s celou řadou projektů, pomáhali jsme tam finančně, pomáhali jsme tam našimi experty a pro ty lidi je třeba i hodně důležité, kromě toho praktického, co jsem teď vyjmenoval, že tam někdo přijede z těch západních zemí. Že má o někdo zájem, že tam jdete prostě po té ulici, my jsme tam tenkrát byli třeba i s arcibiskupem Janem Graubnerem v tu dobu a ti lidé najednou vidí, přijel tady někdo ze západu, z Evropy a má o nás zájem. Zná naše příběhy. I pro toho běžného člověka, oni nám potom říkali, i tohle je pro nás cené třeba pro tu křesťanskou komunitu nebo i pro tu komunitu jezídů, že se na ně nezapomněl. Tak já jako říkám, a to není jenom úvah politiku, ale i kdokoliv z nás, když jako občas cestujeme, tak když tohle v těch zemích jako projevíme, tak si myslím, že to je pro ty lidi jako věc, která je důležitá.
0: A jak prodat tuhletu vlastně dobrou a vynikající zprávu, že si můžeme dovolit být štědří, když jsou tady silné ty hlasy, no zase nás někdo obere o nějaké prostředky, ať se starají sami o sebe a my budeme taky.
1: Na to se odpovídá ne úplně lehko, musím říct lidem, kteří mají takovouto optiku vidění světa, kdy říkají prostě, co nám je po někom jinde, staríme se sami o sobě, my tady pořád máme málo. Jasné, i u nás se vybírají sbírky na specifické životní případy lidí. Ne všechno pokryje 100% systém našeho státu. To nepokryje ani ve Švýcarsku, ani v těch nejvyspělejších zemí světa. Takže i tam je nutné, aby mimo systém fungovala solidarita mezi lidmi. Ale ta poznámka za mě osobně, za prvé, děláme to proto z nějakého vlastního lidského humanistického přesvědčení nebo křesťanského chceme-li, aby jsme někde dokázali jinde pomoci. Ale pak já také řeknu i velmi pragmatický pohled. Děláme to třeba proto, abychom v těch zemích pomohli ke stabilitě, k lepšímu vzdělávání, k lepšímu zdravotnímu sociálnímu systému, k novým pracovním příležitostem proto, aby ti lidé z těch zemích neodcházeli. Abychom vlastně řešili tu prvotní příčinu té migrace. A ta migrace má jenom několik základních příčin. Tam vojenský konflikt, ti lidé utíkají z obavy o svůj život a jeho bezprostřední ohrožení. Je tam systém, který perzekuje nějakou menšinu, ať už je to náboženská nebo sexuální. A nebo je tam systém, který nedává těm lidem perspektivu proto, protože tam ti lidé nemají práci a chtějí jít za lepším. A když my toto pomáháme v rámci té rozvojové pomoci a potom třeba i té biznisové spolupráce, a to je ten další rozměr, že vlastně část té naší pomoci se umí potom třeba i zúročit do té pragmatické ekonomické spolupráce v tom, že třeba jsme těm lidem dali nějaké technologie, nějaké know-how a na základě toho třeba oni si potom od nás začnou kupovat i za skutečné jakoby tržní, no v tom skutečném tržním prostředí naše nějaké výrobky, služby, my tam můžeme dodávat nějaké technologické celky a pak je to vlastně i něco, z čeho opravdu naše společnost jako Česká republika má ten benefit, protože my exportujeme, tady zaměstnáváme lidi, máme vyšší přidanou hodnotu, jenomže tohle, já to teď popisuju asi minutu a půl, tohle neřeknete v jedné větě u piva někomu, kdo řekne, co je nám do lidí v Africe nebo v Iráku. Tak já se snažím popsat, že tady jsou věci, které mají i ten fakt jako ekonomický přesah, který se dá dopočítat, že se to vlastně i nám jako společnosti vrátí v té ekonomické lince.
0: Jo, děkuji za tohleto vysvětlení. Mimochodem, podařilo se tenkrát v tom Iráku nějaká ta kontejnerová mlékárna, která by byla blízko těm stádům?
1: Ta se bohužel nakonec nepodařila. tam opravdu máš dobrou paměť, to klobouk dolů. Byla tam tehdy namyšlená věc, kdyby se tam opravdu postavila malá kontejnerová mlékárna, která by dávala možnost zpracovávat mléko, vytvořit nějaká malá pracovní místa, ale hlavně přenést tam i to know-how. Ale vlastně tenkrát to skončilo na tom, že my jsme už jako vláda končili a můj nástupce neměl už ambici v tom pokračovat. My jsme měli podobné třeba i projekty v Africe, kde některé se třeba udržely, ale vlastně nedošlo už k žádnému dalšímu většímu rozvoji. A jenom poznámka pro posluchače. Toto jsou projekty, které jsou jako v jednotkách milionů korun. To nejsou obrovské částky z hlediska našeho státního rozpočtu. To jsou velmi jako nízké a malé částky, ale za ně třeba ten efekt může být jako velmi velký. Když někde postavíte vodovod, studnu, tak pro ty lidi v té místní komunitě to znamená strašně moc.
0: A když vezmete pár nadaných lidí a dovezete je do Česka, aby vystudovali Karlovu univerzitu, anebo nebo Masarykovu, tak je to vlastně taky ta pomoc.
1: No. Je to tak.
0: Mimochodem, u nás existuje Člověk v tísni a ta organizace mě vlastně i po těch letech stále udivuje, protože když se stane nějaké neštěstí na druhé straně planety, v poslední době to byl konkrétně ten Nepál, že s tím ledovcem šplouchnutím do toho údolí, strašná věc, nečekaná věc, nepředpokládatelná věc, tak i tam má Člověk v tísni svoje lidi. Nejsem si jistý, ty naši lidé si uvědomují, že je to dávno už nadnárodní, vlastně skoro celoplanetární organizace, která se osvědčuje tím, že dobře užívá ty možnosti, které má, a že jí potom ty jednotlivé vlády nebo různé zdroje, tedy že se to slévá z těch potůčků do velké mohutné pomoci. Jo, a že zase na malém domácím písečku by se řekl, tak co zase ten Člověk v tísni chce. Vnímáš to taky tak?
1: Vnímám a přál bych našim lidem a posluchačům zažít ten pocit opravdu jako hrdosti, když člověk je v celé řadě nejenom afrických států, ale i právě na východ od nás. Já jsem tu možnost měl právě třeba v Iráku, měl jsem možnost zažít třeba tu situaci v Mongolsku, v Arménii, kde přijdete a bavíte se s místními lidmi a oni vám mluví o Člověku v tísni. A když jim řeknete, že to je organizace, která jako vlastně je z České republiky, tak jsou velmi překvapení, protože to celá řada těch lidí vůbec neví a nečeká. Člověk s ní má dneska opravdu globální jméno jako jedna z nejlépe fungujících, nejrychleji fungujících organizací, nejen v těch akutních pohromách typu přírodní katastrofy, ale i v té schopnosti působit v těch velmi nestabilních regionech, ať už to byla začátek války na Ukrajině, příchod tam. Prostě Šimon Pánek, jeho tým vybudoval neuvěřitelně profesionální organizaci, která umí opravdu za tu korunu investovanou tady nebo darovanou to zúročit a doručit to do té konkrétní země těm konkrétním lidem. A je důležité si uvědomit, že to, co ta organizace dostává ze státního rozpočtu, je naprostý zlomek toho, s jakým objemem prostředků od běžných dárců, případně od světových organizací hospodaří. A někdy ta interpretace tady některých politiků, že Člověk v tísni je tady nějaká nevládní organizace, která stojí obrovské peníze daňového poplatníka, to fakt není pravda. Každý se může podívat do veřejných zdrojů, do každé roční závěrky Člověka v tísni, že to, co tam dává státní rozpočet, je naprostý zlomek. A navíc ještě to doplním, jsou to většinou ty činnosti, které si stát objedná na území České republiky pro naše občany. Třeba v Ústeckém kraji Člověk v tísni dělá třeba práci s mládeží a s některými rizikovými skupinami. Tak za to si to ten stát objednal a Člověk v tísni to tam doručuje.
0: Tak to jsem ani nevěděl, tohleto poslední. Tak to je teda opravdu zajímavé. A tím samozřejmě nepodceňujeme ani charitu, ani Červený kříž, ani Červený půlměsíc, ani nikoho jiného. Ale tady toto je skutečně jedinečná věc. Prosím tě, Mariane, poraď, jak dostat dobré lidi do práce, která je náročná a dost často nevděčná.
1: Myslíš do politiky nebo ještě i někam?
0: No, do politiky a jednak do velké politiky a jednak do municipalit, tam si myslím, že KDU ČSL si jako docela fandí a myslím, že má velkou naději na to, že menší obce, zejména, že budou obsazovány zase dobrými lidmi z této strany.
1: No, já vlastně nemám žádný geniální jednoduchý recept, ale teď to řeknu z nějakého mého životního pohledu, i tak, jak jsem to viděl u příkladu svých rodičů. pokud tady žijí jako aktivní občan, aktivní křesťan, se zodpovědností nejenom za sebe, za svoji nejbližší rodinu, za svoji obec, farnost, společenství, tak mě prostě nemůže být jedno, co se děje v mé obci, městě, místní části, nebo na kraji, nebo na celostátní úrovni. A podle toho, jaké mám dary, jaké mám hřivny, tak se mám snažit to ovlivňovat tím pozitivním směrem. Buď to můžu do té politiky přímo jít, kandidovat, být člen zastupitelstva, což je taky hodně důležité, nemusím být hnedka starostou, protože dneska je celá řada lidí, kteří vlastně řeknou, mě to nezajímá, mě to jedno. Ale pak se můžu divit za jedno, dvě, tři volební období, co se vlastně děje, kam to směřuje i v tom jejich bezprostředním okolí. Jak třeba funguje ta základní škola, protože to zastupitelstvo třeba ovlivňuje, kdo je ředitelem té školy, kdo utváří.

0: že prostě sedět doma, přepínat ovladačem jako na Netflixu, je vlastně hrozně laciné a jednoduché nadávat na poměry. My dneska žijeme v době, kdy posledních 30 let a více si to můžeme opravdu sami ovlivňovat. Už to není jedna strana. A je hrozná škoda, pokud si řekneme, že do toho nejdeme a tu příležitost nevyužijeme. A to souvisí s těmi hřivnami. Máme tu možnost, je to hřivna, a buď ji zakopeme a sedíme na ní a čekáme, až jako se přijde, zase ta hřivna se vykope, anebo si řekneme, chceme nějakým způsobem rozmnožovat a chceme to okolí kolem sebe ovlivňovat pozitivním směrem.
1: Mm-hmm. V této souvislosti by mě velice zajímal tvůj názor na skutečnost, že prý snad do 40% obcí dneska je postavena jediná kandidátka. Jo? Čili někteří říkají, že to je špatně, protože pokud tam nebude kandidátky alespoň dvě, aby potom byla nějaká opozice, tak to nemůže v obci dobře fungovat. Někdo řekne, no těch 6,5 tisíce obcí u nás je moc a my nemáme zatím páky, kterými bychom přiměli, aby se nějak združili jiným způsobem. Jo, to je asi dlouhodobá věc. Co myslíš, může se dobře fungovat bez opozice na obci?
0: Určitě může být tady prostor pro výjimky a čest tím, že ti lidé to třeba mohou dát dlouho, mohou tam mít jednu kandidátku, nezneužijte pozice a té důvěry a může to fungovat skvěle. Ale spíše bych řekl, ve většině případů mít tu opozici, mít tam nějaký širší tým, který říká i ty nepříjemné věci, je podle mě jako důležitá část fungování demokratického systému. Demokracie není ten nejlepší způsob vládnutí, ale je ten zatím nejdokonalejší, který zatím máme přes všechny ty vady. Zase se vracím k tomu, co jsem říkal před chvíličkou. Když jsem v obci, kde vidím, že máme jenom tu jednu kandidátku, tak bych se měl třeba snažit do toho zapojit a říct si, že třeba za ty 4 roky postavím tu druhou, která nemusí nutně znamenat, že ti, co jsou tam dnes, dělali všechno špatně. To nemusí být postaveno na 100% kritice, ale může to být na nějakém trošku jiném pohledu na některé věci a nabídky třeba, pojďme to společně dělat trošku třeba jinak. Ale chápu, že někdy opravdu na malé obci už to není ani kandidátka, kandidují třeba jenom lidi za sebe, jako po jménech, tam ta situace třeba potom bývá dost jiná, když jsou to třeba ta sedmičlenná zastupitelstva.
1: No, já mám ještě jednu takovou soukromou metodu, kterou jsem objevil, jak dostat lidi k urnám. Já když slyším tu
0: vlnu... A není to na dušičky?
1: A není to na dušičky. Totiž ta vlezlá píseň Pavla Helena dělá podle mě přesně to, co chtěla. Totiž, prosím vás, zvolte toho Honzu Grolicha do Senátu už v prvním kole. Kdo to má pořád poslouchat?
0: No, kdo ještě neslyšel ty,
1: no.
0: Tak doporučuji na Facebooku nebo na Instagramu si pustit ten klip Pavla Helena s Honzou Grolichem, ale já chápu, že mě třeba lidi říkají, pro nás už je to možná malilinko moc, ale vracím se k tomu, když potřebujeme někdy dostat i ten obsah, tak potřebujeme někdy tou formou to naladit tak, aby pro ten obsah byl prostor. A myslím si, že ty klipy Pavla Helena a Honzy Grolicha vlastně naplňují tu kombinaci, jak v dnešním světě toho marketingu zaujmout tu pozornost těch lidí a pak doručovat ten důležitý, pozitivní v tomto případě obsah.
1: Ano, ono je to vlastně taková clickbaitová akustická varianta, že to potřebujeme natlouct do hlavy, abychom potom mohli zbystřit pozornost, protože vím, že třeba v posledním tom klipu už byl Honza Grolich velmi vážný, proto krásně nasvíceno a říkal důležité věci, které bychom asi měli všichni slyšet. Takže mám dojem, že ten tým to má dobře odladěno.
0: On tam vlastně končí, Honza Grolich, ale i ta jeho videa jednou důležitou věcí a jedním klíčovým slovem, a to je naděje. Že ta naděje na to, aby jsme ten svět dělali kolem sebe lepší, začíná u každého z nás. Začíná i těmi věcmi, jestli přijdu k té urně na té své obci, na tom svém městě, anebo si řeknu, mě to jedno, jsem hostinný, ale pak se třeba někdy divím, co se stane, protože já jsem tam nepřišla a přišli tam jiní. A ta naděje si myslím, že je vlastně pozitivní věc. To není střed, to není o tom, že říkám, někdo je hloupý, ale prostě naděje je strašně pozitivní věc ve společnosti a v politice o to víc. Tak jsem vlastně rád, že celá tato linka je postavená na té naději, která začíná u každého z nás.
1: Hmm. Jo, to jsi řekl moc hezky. Poslední otázka v tomto našem rozhovoru. Jak se držíš zdravotně, prosím tě?
0: Já jsem před rokem a čtvrt docela

0: dost změnil jednu část svého života, a to, že jsem si řekl, že budu mít i nějaké osobní hodiny v týdnu, které budu i věnovat i péči o své tělo. Tak po 20 letech, když bych řekl, jsem jako žil dost jako na dluh, tak jsem si dal napevno bibliáře, že člověk jde dvakrát, někdy třikrát týdně běžet, že někdy jí malinko víc očima, jak tomu říkám jednoduchou větu, snížil jsem krvnou dávku, přidal jsem pohyb. A musím říct, že se člověk cítí, když je o těch zhruba 20 kg lehčí, o dost lépe. Není to jednoduché, je to hodně o odříkání, ale vlastně stojí to za to. Tak každý, kdo s tím bojujete, vězte, já jsem s tím bojoval roky, xkrát jsem to zkoušel, xkrát jsem jako to vypustil, ale dneska si vlastně říkám, mám to napevno v diáři, je to důležitá věc, stejně jako i jiné schůzky, ne-li důležitější, takže kromě toho času, který člověk má věnovat svým blízkým, rodině, tak má taky něco málo věnovat i sám sobě.
1: To o té krmné dávce, to myslím platí pro značné množství našich posluchačů, takže si s tebe bereme příklad a přejeme ti, co vydrží. Tak moc děkuji za milý rozhovor, držíme palce v těch věcech, které lezou na nervy, aby se člověk za A držel na úzdě, za B, aby stále rozumně argumentoval a nenechal se svést k nějakým těm zkráceným verzím, které používají ti jiní. A vůbec díky za tvoji práci a díky za to, co děláš.
0: Já moc děkuju, Martine, tobě, celému týmu a Rádiu Proglas, protože i vy jste pro nás důležití. Díky moc všem.
1: S Marianem Jurečkou hovořil Martin Holík.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

cestu k sebe domov.

bylo to v předjaří. Zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali,

zdal se ma opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno s radostí se píšu do své zprávy, přečti a jednou pak spolehni na svou.

0: Na Proglasu nyní následuje duchovní slovo z knihy Prameny světla kardinála Tomáše Špidlíka. Čte Martin Holík.
1: Všechny hříchy jsou odpustitelné. Jako všechny ostatní pojmy, tak i hřích se v písmu postupně ujasňuje. Jeho plná zloba se však zjevuje až v Novém zákoně, současně se silou vykoupení Kristova. Bůh jakoby odkrýval závažnost nemoci současně jen v tom okamžiku, kdy přináší neomylný lék. Kdo si přirovná křesťanskou nauku o hříchu k diptychu, dvojité destičce, na kterou se ve starověku psávalo? Na jedné straně je napsáno: hřích je nejhroznější neštěstí. Na druhé straně pak čteme: všechny hříchy se dají odpustit, omít pokáním. Biblické přirovnání mluví o šarlatovém rouše, které zbělí a bude čistší než sníh. Ve starověku byly na šarlatové barvivo pyšní proto, že se nedalo smít. Bůh dokáže to, co by nedovedl nikdo. Je to ostatně motiv, který se často vrací v biblickém vyprávění. Bůh vstupuje vždy do dějin tam, kde lidé zkazili dobro, co jim stvořitel přichystal. Odpuštění hříchů je nové stvoření, nebo, jak říká svatý Augustin, ještě větší div než stvoření světa. Je tu pak i ta podivná okolnost, že při ní můžeme a musíme i my sami spolupracovat pokáním. Velké zlo je tedy hřích, píše svatý Cyril Jeruzalémský, ale není nenapravitelné. Těžké je pro toho, kdo je podrží, ale lehké je tomu, kdo je odhodí pokáním. Představ si, že někdo má na ruce žhavé uhlí. Pálí tak dlouho, dokud je drží. Odhodí-li uhel, zbaví se toho, co pálilo.

0: Nyní uzavřeme den modlitbou Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
1: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
1: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

0: Hezký den a nerušený poslech vám od mikrofonu přeje Pavel Smolek. Dnes si představíme Centrum Locika, které pomáhá dětem a jejich rodinám žít život bez násilí. Zakladatelkou a ředitelkou tohoto centra je Petra Vinčová, se kterou budeme hovořit nejen o násilí v rodinách, ale i o zvyšujícím se počtu dětí a mladistvých, kteří se buď sebe poškozují nebo spáchají sebevraždu. Paní ředitelko, vítejte na Proglasu. Dobrý den.
1: Dobrý den a moc děkuji za pozvání.
0: Proč jste založila Centrum Locika?
1: To je moc dobrá otázka. Já jsem vlastně Centrum Locika založila před 8 lety a bylo to na základě mých dlouholetých zkušeností, kdy jsem s dětmi, které doma zažívaly násilí, pracovala v utajeném azylovém domě, který byl primárně určen obětem domácího násilí. A vlastně pracovala jsem s těmi dětmi téměř 15 let a ukazovalo se, že tento typ pomoci má své limity a že vlastně děti, oběti násilí v rodinách je takové tabu v české společnosti a že potřebují specializovanou pomoc zaměřenou primárně na ně.
0: Jak moc časté je násilí v rodinách? Kolika procent dětí se asi týká?
1: Tady vás bohužel nepotěším. To téma je mnohem častější, než bychom si mysleli. My v oficiálních statistikách máme zachycený pouze vrcholek ledovce a z výzkumu, které se ptají například dospělých, jak zažívali násilí ve svém dětství, tak víme, že nějakou formu závažného násilí zažívá 18% dětí a 22% českých dětí jsou svědky násilí mezi rodiči, což víme, že na jejich vývoj má úplně obdobný negativní vliv, jako když to násilí zažívají sami. A když se ptáte dětí přímo ve škole, tak 14% českých dětí mluví o tom, že zažívá aktuálně násilí ve své rodině. To znamená, když si představíte běžnou školní třídu a půjdeme na ta nejnižší čísla, tak minimálně 2-3 děti ve školní třídě jsou svědky nebo přímo obětí závažného násilí v rodině.
0: Co si pod tím pojmem násilí máme představit? Je to fyzické týrání, je to psychické týrání, co to je?
1: Já moc děkuju za tu otázku, protože když si dobře neřekneme, co to násilí je a nebudeme o něm mluvit, tak nebudeme umět ani včas násilí rozeznat a těm dětem včas pomoci. Násilí může mít mnoho podob a vlastně je to čin, velmi často vědomý čin, kdy druhému způsobíme bolest nebo ponížení, abychom ho donutili jednat podle naší vůle. To je taková základní definice, která zároveň je nadějná v tom, že umožňuje to, že můžeme naše chování změnit a že vlastně svých cílů můžeme dosahovat jiným způsobem, než že budeme ubližovat bližním. Ale když se nad tím zamyslíme ještě více, tak třeba tahle definice obsahuje i fyzické tresty nebo psychické tresty vůči dětem, protože my jim velmi často způsobíme bolest nebo ponížení pro to, aby se chovali tak, jak my chceme. A dneska už na základě celé řady výzkumů víme, že tohle není vlastně pro děti výhodný výchovný styl, že pokud z nich chceme vychovat slušné, úspěšné mladé lidi, tak existují už lepší výchovné strategie, jak je vlastně životem vést, aby z nich vyrostly právě zdraví, mladí, úspěšní lidé. A ono, to násilí má bohužel základ v rodině. Existuje něco, čemu se říká transgenerační přenos násilí. To znamená, že velmi často děti, které zažívají násilí ve své rodině, ať v podobě svědectví nebo přímo je páchané na nich, tak se podobných věcí potom dopouštějí nejenom ve svém partnerském vztahu vůči svým dětem, ale například i na svých rodičích, když ti se zestárnou. Jo. Takže vlastně násilí v rodinách je takový fenomén, který zasahuje rodinu jako celek. A my zároveň víme, že velmi jako snižuje třeba i schopnost potom dospělých se uplatnit ve svém profesním životě, mít lásky plné, naplňující vztahy, takže vlastně ovlivňuje společnost jako celek. Proto nám přijde strašně důležité se tomuhle tématu věnovat a začínat od těch nejzranitelnějších, což jsou děti, které si sami nemůžou pomoci a zároveň jsou velkou nadějí na to, že by vlastně vztahy v budoucnu mohly ve společnosti fungovat jinak.
0: Znamená to tedy, že násilníky v tom širokém slova smyslu, jak jsme si ho teď definovali, nebo jak vy jste ho definovala, mohou být muži nebo i ženy?
1: Určitě, a zvlášť ve vztahu k dětem to bývá velmi vyrovnané. A my raději používáme slovo člověk, který se dopouští násilí. Protože to násilník je takové paušalizující a vlastně potíže se svým chováním, potíže v blízkých vztazích, které člověk řeší potom násilím, ať třeba vůči dítěti nebo vůči partnerovi, má velmi jako široká škála lidí. A dobrá zpráva je, že to chování lze poměrně jednoduše změnit, pokud si člověk řekne o nějakou formu pomoci, nebo si uvědomí, že to není v pořádku a chce to změnit.
0: A chtějí to lidé změnit?
1: V České republice zatím bohužel velmi málo, ale lepší se to. Ono to souvisí i s tím, že vlastně v Čechách je poměrně vysoká tolerance k násilí v blízkých vztazích. Vlastně jsme si dělali takové regresivní analýzy různých výzkumů o ohrožených rodinách a z toho vyplynul zajímavý fakt, že v Čechách máme vysokou toleranci jak k alkoholu, tak k násilí v blízkých vztazích, což je poněkud jako pro děti neúplně vhodná kombinace toho, v jakém prostředí potom vyrůstají.
0: Protože když je někdo pod vlivem alkoholu, tak se spíš dopustí něčeho, čeho potom třeba, když je střízlivý, lituje.
1: Ano, a alkohol odbržďuje chování, nikdy není příčinou toho, ale může ty věci velmi akcelerovat.
0: Kdo se na vás může obrátit s žádostí o pomoc? Děti nebo jeden z rodičů a jakým způsobem?
1: Určitě na centrum Locika je možné se obrátit jak telefonicky, mailem, nebo máme třeba například pro děti i chatové poradenství, kde můžou děti anonymně na stránkách www.dětstvíbeznásilí.cz chatovat s našimi specialisty a zorientovat se v tom, co se v rodině děje, jaká je například možnost nějaké citlivé pomoci, ale mohou se obzvlášť pomocí toho mailu nebo telefonu na nás obrátit i rodiče, kteří třeba své chování chtějí změnit a my s nimi tu situaci základně zmapujeme, případně je pozveme k nějaké osobní konzultaci, ale potom centrum Locika, to je většinou na žádost třeba orgánu sociálně právní ochrany dětí nebo policie nebo státního zastupitelství, pomáhá i dětem, které už jsou opravdu obětí závažného násilí v rodině a kde je potřeba součinnost všech těchto orgánů, tak jak jsem o nich mluvila.
0: V této souvislosti mě napadá otázka, jak časté jsou jaksi dotazy dospělých lidí, jestli třeba nepáchají nějaké násilí směrem ke svým dětem, nebo co je častější, že se na vás obrací děti nebo dospělí?
1: Bohužel úplně nejčastější je, že se na nás obrací dospělí, kteří chtějí změnit chování toho druhého rodiče. Pokud zavolá rodič s tím, že chce změnit svoje chování, tak my vlastně v Locice zajásáme a umíme mu velmi dobře pomoci. Ale velmi často se na nás obrací rodiče v období například rozvodu nebo rozchodu, nebo neplně vhodně třeba nastavené střídavé péče z jejich pohledu a snaží se vlastně toho druhého rodiče obvinit například z týrání nebo zneužití toho dítěte, aby dosáhli svého, což je vlastně nějaká forma násilí na tom dítěti. A samozřejmě takové děti jsou velmi ohrožené, ale velmi často tím konfliktem v rodině. Pro tyto rodiny existují jiná specializovaná centra, kam my je odesíláme a my se vlastně specializujeme na práci s rodinami, které to násilí chtějí řešit, nebo případně pomáháme dětem, které jsou obětí násilí ze strany těch rodičů, tak, aby mohli vyrůstat v bezpečném prostředí.
0: Jakými způsoby můžete pomoci, protože jestliže to ohrožující prostředí je u nich doma, tak jakým způsobem se jim dá pomoci?
1: To říkáte velmi dobře. To je vlastně podstatou toho, proč násilí v rodinách je tak ničivé, protože ty děti přichází o základní pocit bezpečí, něco z čeho vlastně rostou, je to jejich základní vývojová potřeba. A bohužel v České republice zatím není úplně dobře nastavený systém pomoci těmto dětem. Vlastně jejich ochrana spadá pod 5 ministerstev, která spolu velmi obtížně komunikují. A tak se děje velmi často to, že například do centra Locika se dítě dostane až půl roku poté, co je třeba situace řešená policií nebo OSPODem. Když se ten problém začne řešit, tak děti mluví třeba s 29 lidmi na 15 15 různých místech. Takže ta pomoc je velmi pro ty děti náročná, obtížná, i proto máme například ten chat, který pomáhá tomu dítěti hledat individuální řešení. A my samozřejmě v Locice jsme se s tímto stavem nechtěli smířit, takže jsme se podívali i do zahraničí a inspirovali jsme se metodikou center, která úzce multioborově spolupracují. Vlastně v rámci projektu Bezpečné místo teď jsme na podzim spustili první dětské advokační centrum v České republice, které nedělá nic jiného, než že vytváří multioborový tým, který pomáhá tomu dítěti, schází se na jednom místě a všichni odborníci vlastně přichází za dítětem do Lociky místo, aby dítě obíhalo různé instituce, ale hlavně ta pomoc se tomu dítěti dostává daleko rychleji, citlivěji a je plně v jeho zájmu. A jsme moc rádi, že máme podporu důležitých ministerstev v tom vlastně tuhle metodiku rozšiřovat dál, tak aby dětství bez násilí už nebyla jenom proklamace, ale bylo to skutečné právo dětí a dařilo se jim ho dosáhnout citlivým způsobem, tak aby mohli dál vyrůstat v rodinách, ale rodina dostala odbornou pomoc včas a citlivým způsobem.

0: takovým člověkem potom pracovat a co je možné dělat pro ochranu dětí?
1: Oni jsou to dvě otázky. Jednak samozřejmě za výchovu dětí je vždy odpovědný rodič a my říkáme, že základem dobrého rodičovství je nedopouštět se násilí na svých blízkých. A pokud člověk tento problém má, a je to velmi časté, statistiky vypovídají o tom, že každý z nás zná někoho, kdo má potíže s násilím v blízkých vztazích, buď jako ten, kdo se ho dopouští, nebo jako ten, kdo ho zažívá. Takže to není něco, co by se týkalo pár procent lidí někde na okraji společnosti. Je to problém skutečně nás všech. A pak je známkou dobrého rodičovství si včas říct o pomoc. Už například v prvním okamžiku, kdy třeba vidím, že nezvládám výchovu dětí, křičím na ně víc, než bych chtěla, začínám používat fyzické tresty, tak velmi často vlastně rodiče k těmto postupům se uchylují poté, co si nevědí jinak rady. Nebo je toho na ně moc, potřebují někoho, s kým by mohli sdílet svoje starosti, kdo by jim třeba radil, jak náročné situace zvládat. Pak je skvělé se obrátit na centrum Locika a existují i další místa, která například pomáhají rodičům vychovávat děti jiným způsobem. Ty postupy existují, nejsou nějak složité a vlastně pomáhají rodiče naladit empaticky na potřeby toho dítěte a je dokázané, že to pak velmi zlepšuje vztah dítě-rodič. Takže pokud rodič sám chce změnit svoje chování, je tam velmi snadná cesta a umíme velmi dobře pomoci. Změnit chování druhého rodiče moc nejde. Tam je potřeba potom zhodnotit míru rizika v rodině a podle toho, jak ta situace je závažná, tak my potom volíme další postup. Bohužel k nám do centra Locika se velmi často dostávají děti až v té fázi, kdy už jsou skutečně týrané, jsou závažně poškozené, ale ty dopady toho násilí v rodině mají na ně závažný dopad a pak už je velmi často na místě právě součinnost v spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dětí, policie a tak dále. Ale já jsem hluboce přesvědčená o tom, že kdyby se na nás rodiče obrátili daleko dříve, nebo kdyby si například okolí dítěte, ať je to škola, lékaři, sám vedoucí kroužku, dříve všimli, že v té rodině něco není v pořádku, že rodiče potřebují pomoc. Takže by bylo možné ty situace řešit s daleko menšími následky pro všechny.
0: Já jsem si teď během toho, co jste hovořila, tak jako sáhnul malinko do svědomí. A vzpomněl jsem si na jednu situaci ze své rodiny, doufám, že mě posluchači nezatratí, kdy mě strašně vadilo, když náš mladší syn, jsme byli u oběda a on prostě se strašně vzpouzel tomu, že něco nebude jíst, protože mu to jako nechutná, nechci a tadle. A já jsem jako trval na tom, že teda by to sníst měl. Ptám se, je to už vlastně nějaký způsob násilí vůči tomu dítěti, když po něm toto vyžaduju?
1: Velmi by záleželo na situaci, způsobu, věku toho dítěte, ale je tady potřeba odlišit to, děti potřebují limity, potřebují řád, potřebují i nějakou autoritu, která je výchovně vede. Jenom důležité je to dělat způsobem, který těm dětem neubližuje. Takže někdy, a vy jste říkal, že jste to tak dělali, když chceme, aby děti měly zdravé stravovací návyky, tak jedno ze základních pravidel je od malička jíst s nimi. A děti se vlastně učí nápodobou, to znamená, že když je tam hezký rodinný rituál, společné jídlo, tak jsou daleko menší potíže s tím, co dítě bude chtít nebo nechtít jíst. A samozřejmě někdy potřebuje dobře tam dát ty limity, ale snažíme se to vždycky dělat jasným, ale laskavým způsobem. Tak. Takže určitě si v dětství pamatujeme, já jsem například nesnášela koprovku. Takže tam byl zase můj limit toho, že opravdu, kdyby mě někdo nutil třeba dojíst koprovku, tak by to mohlo mít, tak bych to neprožívala asi jako úplně jako podporu, ale samozřejmě děti si zase nemůžou vybírat úplně ve všem.
0: Ano. Vaše centrum pracuje s celou rodinou, ale v tuto chvíli nepřijímáte nové klienty. Přečetl jsem si na vašich stránkách. Proč?
1: Jednak máme omezené kapacity, jak personální, tak samozřejmě i prostorové. A v současné době se i soustředíme na program toho dětského advokačního centra. A ten důvod je jednoduchý. Vlastně v době covidu a v následném období ta situace v rodinách se velmi zhoršovala. K nám vlastně přicházely rodiny s mnohem závažnějšími

0: nejrůznějšími formami toho násilí, mnohem větším riziku. Daleko častěji to bylo kombinované i s alkoholem a děti byly v daleko horším psychickém stavu. Takže vlastně dlouhodobý program práce s celou rodinou se pro tyto rodiny neukazoval jako vhodný. Ty děti potřebovaly spíš ochranu a pomoc a intenzivnější například jak krizovou pomoc, tak jsme třeba nově v Locice přijali pedopsychiatra, protože opravdu ten psychický stav dětí už byl na hraně toho, že potřebovali lékařskou pomoc a nikoli v pouze psychologickou. Takže v současné době se více fokusujeme na ten program, který pomáhá takto závažně ohroženým dětem a v tom programu práce s celou rodinou máme v současné době obsazené ty menší kapacity, které máme.
1: Vy jste během našeho rozhovoru už hovořila o tom, že i jinde v republice jsou podobná třeba centra, na která se mohou lidé obrátit. Je jejich kapacita dostatečná na to, abychom mohli opravdu účinně pomáhat nejenom třeba v hlavním městě, ale i v regionech?
0: Bohužel rozhodně ne. My doufáme a ta jednání, která vedeme s ministerstvy, zatím vypadají velmi nadějně, že by v blízké době mohla začít platit novelizace zákona, který by umožnil hladký vznik takovýchto center v krajích, tak aby odborná pomoc pro děti a rodiny byla dobře dostupná jak místně, tak časově. V současné době jsou dlouhé objednací lhuty. Vlastně naplněnou kapacitu služeb má nejenom Locika, ale i další odborné služby. A existují kraje a místa, kde vlastně se dostat k odborné pomoci je velmi náročné, ne-li nemožné.
1: Vy jste zmínila vaše četovací centrum pro děti. Znamená to, že třeba to mohou využít děti odkudkoliv?
0: Z celé republiky. Ano, stejně tak jako naší třeba například poradenskou linku nebo mailové poradenství. I vlastně čet pro děti, specializovaný čet vznikl v době covidu právě z těchto důvodů. My jsme ho původně spouštěli pouze pro naše klienty, které jsme měli v péči, ale pak jsme zjistili, že vlastně o té situaci doma s náma potřebují mluvit děti z celé republiky a v současné době to opravdu funguje celorepublikově.
1: Vy pracujete i na poli prevence a vzdělávání. Co nám můžete říci o této svojí činnosti?
0: A znovu to byl covid, který nám vlastně jako umožnil daleko více fungovat v této oblasti. Vlastně covidu se stalo to, že téma Lociky, které do té doby bylo okrajové a týkalo se jenom menší části rodin, se stalo společenským tématem. A to bylo téma úzkosti, bezmoci, nějakého traumatu a vlastně naše infografiky, které pomáhají lidem zvládat náročné situace, ať sami se sebou, se svými dětmi, jsou velmi sdílené a troufnu si říct, že pomáhají celé řadě jak profesionálů, tak ale i rodičů, i dětí dobře zvládat náročné situace, které v současné době ve společnosti jsou. Nedávno jsme dokonce, a to jsme byli velmi rádi, to dostali cenu Eduina, kde nás právě vlastně ocenili školští profesionálové za pomoc, kterou Centrum Locika poskytovalo školám v uplynulém období, ale ozývají se nám například i záchranáři, hasiči, psychologové z různých oblastí, že mají těmi našimi infografikami vylepené školy, že to je velmi nápomocné při řešení jak odborných situací, tak situací doma. Máme je v současné době vlastně přeložené i do ukrajinského jazyka a například si o ně napsali i kolegové ze zámoří, že vlastně ty infografiky jsme překládali teď i do angličtiny, tak aby byly užitečné i v zahraničí. A kromě toho jsme v době covidu spustili program pro školy, který se jmenuje Škola jako místo bezpečí. A vlastně pandemie ukázala, jak škola je důležité místo pro děti, protože celá řada dětí, tak jak vlastně 2 roky zůstala uzavřená v domácím prostředí, tak pro ty děti, kde to domov není podpůrné místo, kde vyrůstají v toxickém prostředí, tak to bylo devastující. A poté, když se vrátili do škol, tak vlastně školy sami se na nás obracely, jak mají zacházet s dětmi, u kterých se projevovaly závažné příznaky traumatu nebo náročného chování a děti, kterých předtím bylo míň a ty projevy nebyly tak intenzivní, tak tyto situace teď ve školách velmi často eskalovaly. Takže jsme s pomocí nadací České spořitelny spustili program, který se jmenuje Škola jako místo bezpečí a pomoci, kde podporujeme učitele v tom, tom, jak vlastně vytvářet na školách trauma-informované prostředí, jak dobře včas rozeznávat děti, které potřebují odbornou pomoc. A vychováváme na těch školách specialisty, kteří jsou potom dále napojeni nejenom na LOCIKu, ale i na další organizace a umí vlastně těm dětem včas zprostředkovat odbornou pomoc.

0: Na Proglasu posloucháte rozhovor s Petrou Vinčovou, ředitelkou a zakladatelkou centra Locika. Mně se už v mnoha rozhovorech potvrdilo, že vlastně období covidu nastartovalo věci, které dřív byly nemyslitelné, které byly těžko dosažitelné a najednou tady jsou a pomáhají. A v této souvislosti vy už jste hovořila o tom, že provozujete i dětské advokační centrum. Můžete k tomu dodat ještě nějaké další informace?
1: Určitě a moc ráda, protože to je projekt, z kterého mám velkou radost. Je to, já bych ráda řekla, inovativní projekt, ale vlastně v zahraničí je tenhle způsob spolupráce velmi běžný a ono je to vlastně logické. Sejdou se profesionálové, kteří jsou zainteresovaní na řešení toho případu a společně sdílí odpovědnost za vedení toho případu. To znamená, že vymýšlí plán toho, jak postupovat, aby byly dodržené všechny procesní věci, které jsou potřeba dodržet, tak aby například ten případ byl řádně vyšetřený, ale zároveň, aby dítě nebylo objektem, kterého se pořád někdo ptá, jenom co vidělo a chodí na různá místa, kde je zkoumáno, ale aby se ho někdo včas zeptal, co potřebuje. A vlastně celý ten proces byl nastavený i podle potřeb toho dítěte. A co je na tom skvělé, je, že my máme za sebou první případy, běží to dětské advokační centrum teprve v pilotním provozu v České republice, ale jak u nás, tak v zahraničí. Ta zkušenost je, že to pomáhá nejenom dětem, ale vlastně to snižuje i frustraci mezi profesionály. Oni vytvoří tým, který sdílí odpovědnost, ale sdílí spolu i nějaké obavy, starosti, mohou se poradit a nám se v práci s ohroženými dětmi velmi osvědčuje multidisciplinarita a to, že víc hlav prostě víc ví a že je dobré ty věci úzce koordinovat a řešit vlastně v týmu.
0: Ano, mě naskočilo slovo konzílium, když lékaři mají nějaký vážný případ, tak si svolají konzílium a teď mezi sebou řeší, jak by měli postupovat dál, takže tohle je asi ten správný postup, jak k tomu přistupovat.
1: A vytváří to i bezpečné prostředí pro dítě, protože dítě má v dětském advokačním centru svého průvodce a dopředu ví, co se bude dít. Protože jak státní zástupce, policie, dětský psycholog, pracovníci OSPODu se sjednotí na tom postupu a dítě dopředu potom ví, jaká, nejenom jaká jsou jeho práva, ale co ho čeká. A do téhle doby ten celý proces byl vlastně pro dítě jako nepředstavitelný, nepředvídatelný. A my víme, že když dítě dostane včas informace, nejenom když se dostane včas k pomoci, ale včas dostane informace a je aktivním účastníkem toho, může to ovlivnit, co se děje, tak to snižuje riziko, že se u něj například rozvine nějaká závažná úzkost nebo posttraumatická stresová porucha.
0: V těchto dnech končí vaše sbírka Srdeční záležitost, jejíž výtěžek půjde na dětské advokační centrum.
1: Ano, a my z ní máme obrovskou radost, protože nám tam přispělo téměř 200 individuálních dárců, což a přišla nám spousta velmi milých vzkazů, jak od dětí, tak od dospělých a nám to vlastně pomůže. V současné době hledáme i další členy do našeho týmu, protože můžeme zvednout kapacitu toho dětského advokačního centra i díky této úspěšnosti. Sbírce. Takže moc děkujeme všem dárcům a ještě do konce měsíce je možné přispět.
0: Kde a jak?
1: Na našem webu nebo sociálních sítích jsou všechny informace, je to přes darovací portál darujme.cz.
0: A vaše stránky jsou, jestli se nemýlím, centrumlocika.cz.
1: www.centrumlocika.cz.
0: V současné době aktuálně řešíte, jak by se děti měly zachovat, když se někdo nenávistně chová k jejich ukrajinským kamarádům. Co můžete říct o tomto programu snad?
1: Nejenom takto, my máme celý program, který se věnuje dětem, které jsou zasažené traumatem v důsledku války na Ukrajině. A oni to nejsou jenom ukrajinské děti, velmi často jsou to i české děti, nebo ukrajinské děti, které už tady žijí delší dobu, ruské děti. Vlastně myslím si, že tou válkou, která je velmi blízko, je zasažená celá společnost a my nabízíme jak dětem, ale hlavně školám vlastně pomoc při řešení těchto situací ve školních kolektivech. Spolupracujeme na tom velmi úzce například s divadlem Fórum, které má připravené skvělé divadelní představení, které pomáhá dětem vcítit se do situace vlastně dětí, které se ocitnou v cizí zemi vlastně, v cizím prostředí, mají třeba velký strach o své blízké, mají za sebou velmi ošklivé zážitky a pomáhá těm dětem hledat způsoby, jak můžou těmto kamarádům pomoci, ale zároveň velmi často řešíme i situaci dětí, které nemají za sebou válečné zážitky, ale velmi rezonují s tou situací a potřebují taky intenzivnější podporu. Takže tam my máme tým zkušených krizových interventů, kteří mohou pomoci jak přímo ve škole, nebo k nám děti mohou přijít každý čtvrtek mezi 16. a 18. hodinou, když sami potřebují. A my je potom dále navazujeme na naše psychology, na odbornou pomoc, nebo pokud na to naše síly nestačí, tak jim zprostředkujeme pomoc jinde. Ale v této oblasti se vlastně velmi důležitá ukazuje nejenom přímo práce s dětmi, ale my podporujeme i pedagogy, tak aby měli dobré informace, podporu, protože cítíme, že v současné době jsou na ně opravdu kladené velké nároky a že oni potřebují nějakou podporu, stejně tak jako rodiče dětí.
0: Na vašich stránkách se mohou také zájemci dočíst, jak si nastavit zdravé hranice na sociálních sítích. To je určeno dětem nebo i dospělým?
1: Já myslím, že to je pro obě cílové skupiny. A platí tam to, co už jsem říkala na začátku, že děti se učí hlavně nápodobou. Takže pokud chceme, aby děti měly nějakou zdravou psychohygienu i v tom digitálním prostředí, učí se to primárně od rodičů a zároveň my v tom digitálním prostředí jako rodiče se máme leco, co od našich dětí. Takže i to je vlastně dobrý prostor pro nějaké společné sdílení času a komunikaci o tom, jak kdo funguje na sociálních sítích a jaké jsou tam dobré udržovat hranice.
0: Já se teď nechci nikoho dotknout, ale nedá mi to, když chodím třeba okolo dětských hřišť a vidím tam maminku, která tam má dítě a přitom kouká do mobilu, tak mi není úplně lehko.
1: Ten svět se velmi mění. A já znovu tady připomenu COVID, že když jsme na začátku vstupovali do téhle etapy, já jsem si neuměla představit, že bychom poskytovali terapii například online. Dnes už je to běžná součást našich služeb, takže já spíš myslím, že s tím prostředím se potřebujeme naučit zdravě zacházet a udělat ho tak, aby podporovalo zdravé vztahy v rodině. Například, když je třeba část rodiny, zase jsme to zažívali v pandemii, kdy se lidé nemohli potkávat osobně, ale ten online svět byl vlastně způsob, jak spolu můžou být dobře v kontaktu. Problém to je v okamžiku, kdy vlastně jsme v tom online světě místo těch vztahů, ne? Kdy je to jenom další způsob, jak být spolu dobře.

0: pořadu Na stole je téma hovoříme s ředitelkou a zakladatelkou centra Locika Petrou Vinčovou. Loni na podzim jste iniciovali konferenci na téma sebevraždy a sebepoškozování u dětí a mladistvých. Co je sebevražda, to víme. Ale s termínem sebepoškozování se zas tak často nesetkáváme. Mohla byste tento termín trochu rozvést a říct, co je jeho příčinou?
1: Vlastně Centrum Locika každý rok dělá odbornou konferenci na nějaké horké téma v oboru. A musím říct, že vlastně pro nás, pro všechny bylo smutnou zprávou, když jsme v loňském roce jako to hlavní téma identifikovali právě téma sebepoškozování a sebevražd u dětí. Mezi odborníky se vlastně hovoří o pandemii těchto jevů v současné populaci, zejména náctiletých, a také se hodně hovoří o té terminologii, abych vám neutekla z otázky. A mluví se o tom, jestli vlastně sebepoškozování je ten správný termín, protože to trošku zavání tím, jakože člověk je nějakým objektem, kterým kde může sám sobě ublížit. Podstatou tohodle jevu je to, že člověk vlastně sám sobě ubližuje, způsobuje si nějaké zranění a ty důvody bývají různé. Ať je to nějaké velké vnitřní napětí, to, že se ocitá v bezvýchodné situaci, není třeba v dobrém kontaktu sám se sebou, přináší mu to nějakou okamžitou úlevu. Ale velmi často se mezi odborníky mluví i o tom, že v současné době je to i reakce na společenskou situaci, na to, že děti, mladí, dospělí se dobře neorientují, ocitají se v nějakém vaku, kdy se neumí dobře rozhodnout a zároveň tam necítí žádnou perspektivu, vývoj, kam by měli a mohli směřovat, že to je vlastně nejenom jako klinický problém, vnitřní problém těch dětí, ale že to je i reakce na společenskou situaci. A nějakým způsobem to, že sobě způsobí bolest, jim přináší v téhle fázi úlevu nebo nějaké jasné hranice. A je to vlastně, myslím, velmi alarmující jev nejenom v těch individuálních případech, ale i celospolečensky.
0: To tedy znamená, že trendy těchto toho sebepoškozování a sebevražd u dětí a mladistvých jsou tedy stoupající.
1: Ano, já si troufnu říct, že poměrně alarmujícím způsobem v českém kontextu nemáme aktuální čísla, ale slovenští kolegové v loňském roce zaznamenali 76% nárůst pokusů o sebevraždy u dětí a mladých dospělých.
0: A jaké závěry vaše konference přinesla? Jak to bylo pro ty odborníky užitečné se nad tím tématem sejít?
1: Hlavním cílem bylo vlastně odtabuizovat toto téma, začít o něm otevřeně mluvit a sdílet názory a příklady dobré praxe, jak tyto situace zvládat. Částí naší cílové skupiny, pro kterou byla konference určená, byly i školy. Protože samozřejmě každá takováto událost je velmi emočně náročná, a to nejenom pro to dítě, rodinu, jeho nejbližší, ale samozřejmě pro celé okolí toho dítěte. Tak ať se jedná o pokus o sebevraždu nebo v některých případech bohužel dokonaný pokus o tu sebevraždu, pak potom je velmi důležité pracovat i s okolím, třeba se školní třídou, ale i s učiteli, a my jsme vlastně chtěli, aby na to odborná společnost byla připravená a uměla dobře reagovat.
0: Takže závěrem toho bylo, jak si otevřít toto téma, nevyhýbat se mu a ukázat, že je tady s námi a že s ním musíme něco dělat.
1: A ukázat i možnosti pomoci. A to jak konkrétně pro děti. Celá ta naše konference je proložená konkrétními odkazy, kam se děti mohou ozvat, zavolat, kdo jim může pomoci, že v té situaci nejsou sami. Konference se jmenovala Když schází naděje a my jsme se vlastně snažili nějakou naději objevit, ukázat, že tady možnost, že i když některé situace mohou vypadat beznadějně, bezvýchodně, tak ty možnosti pomoci existují. A velmi často i v tom online světě, jsou to chat například Lociky, ale i například linky bezpečí nebo dětského krizového centra nebo i krizové telefony na těch samých adresách, ale nebo například Národní ústav duševního zdraví spustil celé stránky nazvané www.sebevraždy.cz, kde je i možnost chatové pomoci, je tam celá řada informací, nejenom pro rodiče, děti, ale i pro odborníky, jak v těchto případech postupovat, nebo například pedagogicko-psychologická poradna ve francouzské má připravené celé metodické materiály pro školy, jak postupovat v případech, kdy si děti ubližují, nebo má učitel podezření, že by si někdo mohl ublížit, nebo skutečně už třeba došlo k dokonanému pokusu o sebevraždu. Své služby na té konferenci například představuje i poradna Wigwam, která pracuje právě s rodinami, ale i se školami v případech úmrtí nebo nějaké tragédie. Mluví tam i zkušení krizoví interventi, kteří dávají základní návod, jak v těchto situacích vést například rozhovor s dítětem.
0: Pokusím se teď zastat dospělých lidí v tom, že se na ně toho v posledních letech valí docela hodně. Nemám na mysli jen onemocnění COVID-19 nebo válku na Ukrajině. Mnohé děti jsou dnes dyslektické, dysgrafické, mají ADHD, nyní se k tomu přidává sebepoškozování, tedy věci, pojmy, se kterými jsme se před 30-40 lety vůbec nesetkávali. Jak se s tím má běžný člověk vyrovnávat a jak k tomu přistupovat?
1: Já myslím, že velmi záleží na úhlu pohledu. Když mluvím z částí třeba z rodiny, která je staršího data, tak ty to chápou tak, že ty děti ztrácí nějakou odolnost. To určitě je část té pravdy, ale zároveň i my odborně rosteme a jsme citlivější k té typologii problémů u dětí. Jo, takže dřív, když dítě mělo nějaké problémy ve škole, tak prostě se to neřešilo a to dítě to nějakým způsobem muselo zvládnout, ale pak to mělo závažné dopady třeba v jeho dospělém věku. Takže na jedné straně my jsme citlivější k těm projevům dětí, umíme je lépe rozeznat, lépe diagnostikovat a poskytovat tím dětem pomoc, ale zároveň i klesá nějaká odolnost těch dětí. A děti vlastně v současné, nebo děti mladí dospělí v současné V době se dostávají do paradoxní situace, kdy mají velmi mnoho informací. Já si troufnu říct, že kolikrát toho o světě v oblasti informací vědí více než my, mají velkou jazykovou vybavenost, digitální vybavenost, přístup k celé řadě informací, ale zároveň emočně zůstávají extrémně zranitelní. A vlastně ztrácí kontakt nejenom s vrstevníky, ale i s rodičovskými autoritami a tato kombinace velké záplavy informací, které v mnoha ohledech můžou zbuzovat nějaké katastrofické představy, například ekologická situace nebo další. A ta emoční bezbrannost v tom, že u těch dětí neposilujeme nějakou emoční odolnost od dětství, neumíme s tím dobře pracovat, vlastně vytváří tu situaci, kdy děti jsou daleko náchylnější k úzkostem, k depresím, k sebepoškozování a tak, jak už jsme o tom mluvili, i k sebevraždám.
0: A jak zvyšovat tu emoční odolnost?
1: Velmi často, když se mluví třeba o well-beingu u dětí nebo o tom, že máme dětem vytvářet bezpečné prostředí, tak si to lidé vykládají tak, že na děti nemáme klást žádné nároky. To není pravda. Děti potřebují výzvy, potřebují, aby na ně jejich výchovné okolí kladlo nároky, ale aby to bylo v jejich možnostech a měli k tomu podporu dospělého. Aby někdo byl u toho s nimi, byl s nimi v dobrém kontaktu, dával jim podporu, aby zvládli ty úkoly a dobře odhad, jak velký úkol to dítě má dostat. Tak, aby to bylo na hranici jeho možností, ale ne za nimi.
0: My se spolu setkáváme v období, kdy se rozdává vysvědčení. Jak by měli především rodiče reagovat, když na vysvědčení nenajdou známky nebo hodnocení, které očekávají?
1: Vy jste tam řekl velmi důležitou věc, a to jednak to, že rodiče něco očekávají. A já bych velmi doporučovala, já to dělám také, nenechávat vlastně to, co bude na vysvědčení jako překvapení na toho 31. Dopředu se informovat, zvlášť pokud máme nějaké tušení, že by ty výsledky našeho potomka nemusely být úplně takové, jaké my si představujeme, tak získat tyto informace dopředu a dopřát si nějaký čas tuhle informace zpracovat. Protože děti potom velmi potřebují, aby když přinesou to vysvědčení domů, tak ten rodič už byl stabilizovaný, nějak s tou situací smířený a uměl s tím pracovat dospěle.
0: V V této souvislosti by mě zajímalo, jste pro to, aby děti ve školách byly spíš hodnocené známkami, nebo slovně, nebo kombinací obojího?
1: Já úplně nejsem odborník na vzdělávání, ale vím, že na prvním stupni minimálně děti daleko lépe snáší to slovní hodnocení, protože s těmi známkami se velmi často spojuje identita toho, jak dítě je vlastně úspěšné, dobré, a to nejenom pro to dítě, ale často pro rodiče. Rodiče pak mají často tendenci se hodnotit vlastně sami, jak jsou úspěšní vychovatelé nebo rodiči podle toho, jaké vysvědčení má dítě. A to ústní hodnocení vlastně umožňuje daleko lépe vystihnout jednak to, v čem je dítě dobré, ale i to, v čem by se mohlo třeba rozvíjet bez toho hodnocení, jestli to je jedničkář, dvojkář nebo nedej bože třeba čtyřkář.
0: Jak moc to pro některé děti může být, dovolím si použít termín, nebezpečné období v pololetí nebo na konci školního roku, když se rozdává vysvědčení?
1: Velmi, je to velmi křehké období a my si neuvědomujeme, jak moc děti stojí o naší lásku a uznání. Takže pro děti je velmi důležité to, aby nás nesklamali, i když svým chováním třeba doma to nemusí takhle velmi jednoznačně signalizovat, tak je to pro ně velmi křehké období. A když se jim ve škole nedaří, tak potřebují podporu rodiče, ale ve smyslu, že rodiče zajímá, proč tomu tak je, jestli je dobře zvolená škola, jestli se dítě cítí ve škole bezpečně, co dítěti jde, jak ho může rodič podpořit v tom, aby to bylo lepší. A tam je velmi důležitá i práce s rodičovským egem, protože my někdy děti nutíme vlastně do výkonů, které jsou mimo jejich možnosti. A my dnes například z výzkumu víme, že pokud je třeba ve škole vysoký stres, tlak na výkon a to dítě se dostane do velmi jako stresové situace, tak klesá jeho aktuální IQ, takže nedosahuje těch výsledků, kterých by mohlo, kdyby se ve škole cítilo dobře a bezpečně. Někdy to souvisí třeba se školním kolektivem, někdy ale i s volbou školy a je velmi důležité odlišit naše rodičovské ambice od toho, co dítě chce a co mu skutečně prospívá.
0: A já bych ještě k tomu dodal, že aby rodiče nebyli překvapení tím, co jim jejich syn nebo dcera přinese za známky nebo hodnocení na vysvědčení, tak by se asi měli zajímat průběžně a průběžně by měli s tím dítětem pracovat.
1: Rozhodně. Rozhodně a je to potom i známkou vlastně dobrého vztahu důvěry, když se i včas můžou s rodičem sdílet nejenom úspěchy ve škole, ale i ty neúspěchy nebo průšvihy, protože i to patří k dospívání dětství, že děti experimentují, zkouší hranice, zkouší různé polohy.
0: Hovoříme celou dobu o násilí v rodinách, o nezdravých vztazích, které mohou vyústit ve vážné poruchy chování a mohou vést až k sebevraždám dětí. Jak může pomoci předcházet těmto jevům široká veřejnost?
1: Moc děkuju za tu otázku, protože to je naprosto zásadní. My víme, že vlastně společenská norma je ten základní regulativ násilí v blízkých vztazích. V okamžiku, kdy se jako společnost shodneme na tom, že násilí není v pořádku, nejenom například ve školách už by nikoho nenapadlo být děti rákoskou, aby se lépe učili, takže tohle není normální, běžné, že to je nepřijatelné vlastně i v rodinném prostředí, tak se k nám budou do centra Locika rodiny dostávat daleko dříve, budou vědět, že je čas si říci o pomoc a děti budou hlavně vědět, že to, co se jim děje, není v pořádku, není to jejich vina a že je možnost to změnit.
0: Hostem v pořadu Na stole je téma byla zakladatelka a ředitelka centra Locika, které pomáhá dětem a jejich rodinám žít život bez násilí, Petra Vinčová. Já vám děkuji za rozhovor a za vaši práci.
1: A já moc děkuji za důležitý prostor a za to, že se o tohle téma zajímáte. Děkuji.
0: Není zač. Od mikrofonu se loučí Pavel Smolek, který vám přeje zdravé vztahy v rodině, hodně lásky a porozumění.

0: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Je okolo 1 hodiny ráno, čtvrtek 8. října 2026, na Proglasu tedy vysíláme blok komorní hudby. Vyslechneme si nejprve 3 klavírní kusy France Schuberta, a sice klavírní kus číslo 1 Esmol, číslo 2 Esdur a číslo 3 Cédur v provedení Franka Brilliho. Následuje pak sonáta A-dur pro violončelo a klavír Cezara Franka. Na violončelo zahraje Martin Švajda, na klavír Pavel Kratochvíl. Příjemný poslech.

V rámci bloku komorní hudby na Proglasu jsme vyslechli tři klavírní kusy France Schuberta v provedení Franka Breliho a sonátu A-dur pro violončelo a klavír Cezara Franka. Na violončelo hrál Martin Švajda, na klavír Pavel Kratochvíl. Proglas přebírá relaci Radia 7.

Dobrý den, vítejte v pořadu Kliká, místo, kde uchopíme a otevřeme. Milí posluchači Kliky, je pro mě výsada, že s vámi můžu sdílet svůj život a svou cestu víry za Pánem Bohem. Že s vámi můžu přemýšlet nad aktuálními tématy doby a také nad biblickými myšlenkami. Nad tím, jak právě oni náš život mohou formovat. Ne, nejsem biblista ani teolog. Už víte, že ode mě nemůžete čekat hluboké biblické výklady. Na druhou stranu jsem možná jako většina z vás, kteří čtou Bibli a pak si položí otázku, co tahle myšlenka znamená pro mě, pro můj život, pro můj dnešní den. Také si uvědomuju, že s vámi sdílím kulisy svého života. Tím je moje rodina, chov ovcí, společenství v církvi nebo také má humanitární práce na Ukrajině. Někdy se bojím, že vás tou Ukrajinou už můžu prudit nebo obtěžovat. To bych nerad. Jen je to součástí mého života, kde mi právě spoustu pro mě aktuálních témat vyvstává a které si i s přemýšlením o biblických principech řeším. Pokud vám to nevadí, tak super. A pokud vadí, tak díky za trpělivost. Nedávno jsem právě při večeři na Ukrajině říkal svému kolegovi Jurimu: Juri, co mi to děláš? V poslední době tady byly 4 české týmy a prý slyšeli, tohle máme díky Petrovi, tohle nám pomohl Petr, toto s Petrem. No a Juri říká, tak to je, co je na tom špatné? Já říkám, no tak to přijdu do nebe s holým zadkem, promiňte, bez jakékoliv odměny. Matouš, 6. kapitola, 1. až 2. verš. Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv. Jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jak činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby došly slávy u lidí. Amen pravím vám, už mají svou odměnu. Vítejte v pořadu Kliká dnes na téma chválit nebo ne. V dětství mě trochu až prudilo, když mi rodiče říkali, nebudu tě chválit, ať nespichneš. Když jsem nastoupil do práce s mládeží v církvi, tak mi jeden starší člověk řekl, když by bylo něco špatně,